0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko šoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase ani to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětský sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček. Já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiňu chorošo gavarila, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavarit.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše
3: a
2: připravená.
3: A že mupy mup.
2: A mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já se vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále. Nad ledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvyklá jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama. My jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano. Samo, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy mi šly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako rodost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule ne, ne, ne, ne, ne, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, ne, ty, úder ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, to rozumíš tomu, no, to
3: takže hruza. Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. Wow, jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Kerej idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Patočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Patočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co se tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je, co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: No tak... Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezaclánějte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.
8: La zona blanca.
0: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

bolí hlava. To víte, jak se někomu řekne pravda, hned jsou potíže. A já, že tady dřu jako mezek, to je nic. Paní, já bolím celá. Kdybych já začala o svých nemocech, tak tu ten hadr ani nevyžnívám. Ale co pak by vás dneska někdo rozesmál nebo usmál se na vás, slušně pozdravil nebo něco aspoň lidský,

života do toho umírání. Snad vám někdo neublížil. Nešlapejte na to mokrý, to bych vás musela vzít hadrem. A zrovna dneska, den jak obrázek a místo, aby se lidi radovali a smáli a těšili se za sluníčka, tak na sebe řevou, že jo.

0: lidi by vám ho zkazili, ani byste nemrkli. La la, la la la la la la.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si ho.

0: Doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já si Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni. Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové. Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měla natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér.

0: Žižar Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barrandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky, někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12, 14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já stejně jsem, ještě v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošo, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na, já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům, starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, co se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000, a platili, jo. Vzala jsem si tohohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišlo k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Říkám, tovarišči, kde vy? Bys viděl, jak naskákali tovarišči. A už stáli. Zdravstvujte, tovarišči, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli. Z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hůpenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než největší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde bylo tak příšeří, jsem říkal, generál Koruna, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zběl jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok, Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili a jsem říkala, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně, odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný, na vojnu se pak nedostal. Ale kdyby to býval nebyl koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
1: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat. Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
1: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii Trhák.

0: Vy to neděcháte, ty chlapi zachrácený.
1: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě. Já jsem švagrová děda vševěda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Ne? Taky čekáte na ucho?
6: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
3: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
5: Kde je Klika?
6: Není. Aby nikdo neutekl.
4: Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vodovode.
5: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. A dej se tady hrát kuličky.
5: Jestli máš důle, můžeme si zahrát.
1: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kilogramů. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
7: Dobrý den, tak jsem tady.
8: Ano, tak se posaďte.
7: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
8: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
7: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
8: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
7: No právě proto.
8: Prosím?
7: No, proto jsem tady.
8: A tak?
7: Já jsem sem.
8: Co pak?
7: Hrkot, nechte mě domluvit.
8: Spíš do kokta.
7: Já jsem sem.
8: Štvrťáček, vínečka, libo.
7: Tak necháte mě domluvit.
8: Prosím.
7: Já jsem sem.
8: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
7: Jsem tady na inzerát.
8: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
7: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
8: Lituji, nemohu být k dispozici.
7: Co je tohle za řeč?
8: Jsem ženatý.
7: Houblec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
8: Lituji, o tom nic nevím.
7: No tak mi zavolíte vedoucího.
8: To jsem já.
7: Já jsem Roubalová.
8: Chápu.
7: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
8: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
7: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
8: vy jste kvalifikovaná síla?
7: Pochopitelně.
9: A jakou máte praxi?
7: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
9: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
7: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
9: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
7: Aha. A komu budu dávat klíče?
9: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
7: No právě, no, to je pravda. A nač je teda tady recepční?
9: No tady není recepční.
7: A vy jste mi teď to místo nabízel.
9: Ale milá paní, náš...
7: Roubalová.
9: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
7: A jaký je v tom rozdíl?
8: Platový.
9: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
7: Budeš ne.
9: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
7: Vy jste ženatej?
9: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
7: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
8: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
7: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
8: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové, říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
7: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
8: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
7: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
8: No jo, já jsem to zažil.
7: Kdy?
8: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
7: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
8: No jo, ale nějak poctivě.
7: Oh, s láskou.
8: S čím?
7: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
8: Já vím, já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
7: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
8: Jo.
7: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
8: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka!
10: A prosím, ano?
7: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
10: Paní Roubalová! Když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
7: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
10: No.
7: Pozor!
10: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
7: Správně, no. A kniha přání?
10: Vždycky musí být dvě.
7: Správně. A další?
8: To je náš kuchař, pan Žemlička.
11: Jo, tady, co pak je?
7: Žemličko, ty kluku, hlubata.
11: Roubalka.
7: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
11: To víte, paní Roubalová, láska to je... co mi zase dovedlo zpět k plotně.
7: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
11: No, dovolte, paní Roubalová.
7: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
11: Už letím.
8: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
7: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, který mi trápíme hlady.
3: No, když je to pravda, když ne, prosím tě nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak neokrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, Čech si od huby utrhne, sám ji přinese a ono by právě takovýhle věci.
3: No, když je to pravda, když ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovíj, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady je celý kastrůlek, co? Tak? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mi neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které ty šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešupla do huby. Tak či byste to asi kousala?
3: Ne, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Té!
2: Doktore, čestný slovo, vždycky se mám potom poslal.
3: Prosím, že nepovědejte, já předtím, já se znám, já tě moc dobře
2: znám. No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: Já, ale on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Jestli někdo ožralá, jste to vyožralá. Taky. Že vám není hamba tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle cel.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co?
2: A opovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, opovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, Seno, tedy Slunce, Seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: To musíš, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s těma nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, tak já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje pekné věci. No, co bych dělala s peníze, na kolik, že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuly a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý horník, Petr. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, pověděla, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žamlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne? Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou milhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj.
4: Aha.
5: Pro mě vaření koníček.
4: Že pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír.
5: Klidně. Pište.
4: Já pište.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka.
4: No.
5: Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.
0: Obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesli ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Oldies jako na dlaní, aneb historie z Černých drážek.

Začíná pravidelná ostravská hodinka Oldies, letošní už 30. a protože je poslední neděle v měsíci, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. Dnes do roku 1967, tedy přesně 54 let zpět, postarají se o to mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Playlist obsahuje 18 hitů, začínáme jako vždy pohledem do horké stovky Billboardu.

Připomínám, že letos se věnují sudým příčkám Top Ten Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Nemohu od tebe otrhnout oči, byla to přesně před 54 lety pozice druhá. A přidám šestou a desátou. Stevie Wonder zaspívá v podobném duchu I Was Made to Love Her, New Yorkský kvintet Every Mother's Son přidá Come On Down to My Boat.

stále Billboard, teď žebříček country. Do playlistu jsem vybral místo 6. a 10. Zpívat budou Jim Edward Brown a Loretta Lynn. Jim už je 6 let po smrti, Loretě táhne na 90 a stále zpívá. Pop It Up je pijácká hra a také zvuk, který se ozve, když se otevírá nápoj v plechovce. Ta druhá v pořadí má název If You Are Not Gone Too Long. Pop It Up.

Podíval jsem se do statistik, Loretta Lynn má v country žebříčku celkem 79 zápisů, píseň, která dozněla, je 15. v pořadí. Jako vždy také žebříček Rhythm and Bluesový, mojí volbou je čtyřka, duet legendární dvojice Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, a desítka u nás málo známý The Parliaments, I Wanna Testify.

Kdyby vás z hudebních žebříčků zajímal nějaký detail, můžete si samozřejmě napsat. Bude-li to jen trochu možné, rád odpovím a když bude nahrávka ve fonotéce, tak ji zařadím. Teď Británie, v top 10 EP desek byly dva tituly skupiny The Seekers, tak jsem si řekl, že ji dám do playlistu také dvakrát. The Carnival is Over a potom Morning Town Ride.

Pamětníkům se možná vybaví, že hit Carnival is Over byl i v Houpačce. Ano, je to skutečně tak. A na legendární pořad manželů černých nám dá zavzpomínat i pohled do žebříčků britských singlů podle týdeníku New Musical Express. Vybral jsem totiž místo druhé do Monkees Alternate Title a do dvojice před 54 lety právě osmičku Pink Floyd See Emily Play.

See Emily Play to byl první zásah Pink Floyd do singlové Top Ten. Vysvětlit text si sám netroufám, ocituji internet. Píseň je o dívce, která jde z hravé svobody dětství do zajetí dospělého ženství. A teď Itálie, dvojka je předělávka, čtyřka takový líný song, volím tedy šestku, Giulio Cinquetti, La Rosa Nera a osmičku, Bobbyho Sola, Non c'è più niente da fare.

Italsky neumím, překladač mi název písně a smysl textu přeložil jako už není co řešit, nezbývá nic jiného, než se rozejít. My se ale ještě rozcházet nemusíme, je dost času zahrát si třeba ze singlové desítky německé. Dvojku hit skupiny Manfred Mann, Haha, Said the Clown, známe také z houpačky, OK, Dave'a D a ostatních, to byla tehdy šestka.

Byla jsi tu pro mě, já pro tebe, měli jsme se rádi, všechno bylo OK. Dostal se mezi nás, tak si za ním běž. OK. Já doufám, že se jednoho dne vrátíš a že to mezi námi opět bude OK. Z Francie to bude šestka, Joe Dassin a jeho píseň o zlých bratrech Daltonových. A potom osmička, Claude François, píseň o noční bázni a úzkosti, Mes collibateurs.

Připomínám elektronickou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kový kontakt, ten má číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral z holandské Top Ten. Dívka Gloria má 1,63 m a ve stejnojmenné písni skupiny Dem se o ní zpívá She make me feel all right. Tak se, dámy, snažte, aby o vás vaši partneři říkali to samé a oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Hezké dopoledne vám všem, vlastně na prahu prázdnin. Myslím si, že i dnešní téma může být velmi inspirativní, odpočinkové, relaxační, možná ale i malinko připovzdělávací, což v zápětí vysvětlím. A bude k tomu sloužit z části, velké části, loutka. No a potom hlavně 2 aktéři, kteří jsou mými 2 hosty. Milan Šťastný a Petra Fialová, to jsou oni. Vítám vás, dobrý den, ahoj.
5: Děkujeme a dobrý den a ahoj.
6: Dobrý den, ahoj.
4: S Petrou se známe nějaký čas. Vím, že profesně měla nakročeno vlastně někam úplně jinam, protože studovala mediální tvorbu a obory tady tohoto typu a najednou se ocitla uprostřed vlastně zájezdního nebo putovního divadla, které nese Milanovo jméno. O Milanovi vím, že kromě toho, že teda dělá divadlo jako takové, tak je ještě velmi zručný řemeslně, takže je schopen si vyrobit loutky a ošéfovat to i po téhle té stránce. Nevím, kde začít tenhle ten váš společný příběh. Tak to nechám na vás.
5: Jestli bychom měli začít, tak se to stalo úplně náhodou. Já jsem během studia se začala věnovat ochotnickému divadlu ve Frýdku Místku a tam jsem se s Milanem na jednom vánočním večírku potkala. A tak to prostě mezi náma nějak jako zajiskřilo, padli jsme si do oka a to je vlastně celé.
4: Čili z té jiskry potom vznikl nějaký plamínek, takže co se rozhořelo, Milane?
6: Já ještě půjdu úplně na ten začátek nejzačátkovatější. To, jak jsem se vlastně dostal k tomu divadlu loutkovému, které vlastně jsem dělal už předtím, než jsme se s Petrou potkali, takže ona mě zastihla v nějakým průběhu tvorby. A já jsem to vlastně možná dělal už 5. rokem, jestli se nepletu, když jsme se potkali. Přes různé peripetie, kolegy, kteří se mnou zkoušeli, jsem nakonec zůstal sám. A v té chvíli vlastně přišla Petra a v té chvíli jsme se dali dohromady. Takhle to vlastně vzniklo, takže nastoupila do představení už rozjetých a pak jsme následně návazně na to dělali představení, které vlastně jsme dělali spolu už.
4: Chápu-li tedy správně, tak vy už jste v nějakém konceptu sám pro sebe nějakou chvíli fungoval, tak mě zajímá ta myšlenka, nebo vlastně jako s čím a proč a pro koho. Loutkové divadlo, to se rovná děti?
6: Ano. A ten začátek byl takový krkolomnější. Já jsem vlastně odešel na volnou nohu. Teď už je to vlastně možná 8 let, co jsem na volné noze. A já jsem se musel teda hodně zasnažit a hodně dovzdělat a hodně proniknout do toho loutkového divadla, protože jsem předtím byl víceméně jakoby činoherní herec amatérských divadel. Ale strašně mě ty loutky lákaly, nejenom ve vztahu k těm dětem, že to je ta energie od těch dětí, která přijde z toho hlediště, ale zároveň i ta loutka je magie a zároveň i to, že si to vlastně můžu všecko vyrobit, připravit, vymyslet a zahrát.
4: Vy jste řezbář, jako opravdu skutečně, nebo samouk?
6: Ne, autodidakt. Ne. Já jsem byl zpočátku samouk, pak jsem potkal skvělého kamaráda, přítele dneska řezbáře Vladimíra Sosnu, který řeže pro plzeňskou Alfu. A k němu jsem se pak dal do učení.
4: Který
6: vyřezává.
4: Dobrý.
6: A on, když viděl ty moje výtvory, tak se tak jako zamyslel, chvilku díval se na to, byla minuta tichá, pak řekl, hele, víš co, přijeď a já tě něco naučím. A tak jsem tam 2 roky v rámci loutkářské konzervatoře, která vznikla při loutkářském festivalu v Chrudimi, tak jsem tam 2 roky jezdil, vznikla tam skvělá parta, skvělí lidi a tam jsem se naučil řezbovat, vyřezávat loutky.
4: Jaké loutky, jakého typu, jakého druhu to jsou?
6: Jsou tam jak marionetky jednoduché, tak máme plošňáky, máme tam maňásky s řezbovanýma hlavama, i takové ty dětské maňásky, máme tam manekýny, to je taková celkem moje oblíbená loutka. Máme tam i předmětové loutky vlastně v podstatě.
5: Uh-huh. Máme vytvořenou jako loutku i ze zeleniny v jednom představení, takže...
4: Pravda je, že ono rozpohybovat se dá úplně cokoliv, když má člověk tu patřičnou fantazii. Já se jsem shodou okolností před lety měla možnost si opravdu vyzkoušet loutkové divadlo opravdu s klasickýma marionetama. Mnohem menšíma, než se používají v loutkovém divadle, ale i tak jsem byla naprosto udržena fyzicky. A netušila jsem, co všechno ta loutka vlastně může umět. Ona nalívá čaj, prostě dělá takovéhle úkony. A to všechno nás učili jako skuteční loutkoherci, takže klobouk dolů před tady tímhletím řemeslem. Petro, jak dlouho tobě trvalo, anebo jestli ještě stále jsi v procesu ovládnutí loutky?
5: Řekla bych, že jsem stále v procesu.
4: Myslím si, že jsme načali hodně atraktivní téma a můžeme se mnozí vrátit zpátky trošku do dětství díky těmto dvěma lidem, kteří jsou se mnou ve studiu. A to je Milan Šťastný a Petra Fialová.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava trávíme čas hodně mezi loutkami, ale vlastně v divadélku vůbec. S Milanem Šťastným a Petrou Fialovou. To jsou dva lidé, kteří takové své divadlo provozují několik let. Pohádka a představení pro děti, to je jeden z těch zážitků. Jenomže ta loutka, vy jste o tom Milanem mluvil, má mnohem větší magii. A když jsem se koukala na vaše stránky, tak se tam dočte člověk, že se věnujete taky terapii loutkou. Ku příkladu, že s tou loutkou se dá vlastně pracovat i úplně jiným způsobem, než jenom v té klasické pohádce. Jak?
1: Tak já začnu tím, že terapie loutkou není naše. Terapie loutkou je od spolku Teatr Ludem, který založila Hanka Volkmerová z Loutkového divadla Ostrava. A tu terapii loutkou mohla nazvat na základě toho, že si takovou tu hru s loutkou a s dětmi nebo s lidmi s nějakým zdravotním postižením prohlédnul i nějaký psycholog, který tam objevil terapeutické prvky. Takže od té doby se terapie loutkou nazývá terapie loutkou a my pod tímto spolkem jezdíme takovou jako velkou loutkou, já bych ji nazvala, že je to pro mě je to takový jako plyšák, kterého můžeme rozhýbat. Jmenuje se pan Barvička, někdy se k němu přidá i parťačka slečna Mašlička. A je to o tom, že jezdíme do různých zařízeních, speciálních škol nebo do sociálních zařízení, které sdružují už dospělé lidi s nějakým zdravotním znevýhodněním. A je to o tom, že se lidé nebo ty děti k té loutce chovají jinak než k nám dospělým. Najednou se k té loutce třeba chovají jemněji a chtějí
0: ona je
1: pomoct.
0: Kámoš.
1: Ano, je kámoš, rádi se s ní vidí, rádi ji obejmou, dají pusu. A ta terapie je o tom, že pan Barvička řeší nějaký problém a děti se snaží to přání splnit nebo ten problém vyřešit. Pozoruju, že děti s nějakým zdravotním znevýhodněním mají v sobě často nějakou, možná to teď bude špatné slovo, ale nějakou frustraci nebo agresi a ta loutka jim dokáže ten přístup zjemnit, dokáže je třeba víc sklidnit. Právě když jsme tu terapii loutkou začínali dělat s Milanem, tak jsem měla pocit, že bychom těm dětem měli vymyslet nějaké aktivity, kde by si mohli třeba něco roztrhat nebo do něčeho bouchnout. Ale postupem času jsem zjistila, že je mnohem lepší věnovat tu pozornost právě k těm jemným činnostem, kde si můžou osvojit to, jako být jemný, být něžný a ta loutka je proto skvělý prostředek, protože, jak jsi říkala, je to kámoš.
0: Vy jste neustále někde na cestách. Kde všude vás člověk může potkat?
2: Všude tam, kde si nás pozvou. A to je opravdu, to je možná my jsme rozpřažení až opravdu od té Plzně, vlastně, kde jsem jezdíval řezbovat vlastně k tomu Vláďovi Sosnovi, až přes Prahu, Chrudim, že jo, v podstatě až směrem na Jeseníky
0: napříč
2: republikou.
1: Když jsme na cestách, tak to nás naplňuje, to nás baví.
0: Máte nějakou základnu taky? Nějaké své místo? Odkud vyjíždíte?
2: No, něco vyrábím vlastně a funguji já doma. Občas zkoušíme, a za to jsme moc vděční, v klubu DNA ve Frýdku Místku, který má náš kamarád Luděk Lednický, a tam máme takový azyl.
1: A když vyjíždíme, tak vyjíždíme ode mě z domu.
2: Tam je ten bod,
1: kde už s naloženým autem a vyrážíme na cesty, ale je pravda, že jako si říkáme, že nám chybí nějaké jako to místo, kde bychom měli jako i tu dílnu a kde bychom měli to svoje zázemí.
2: My tajně sníme o kamenném divadle.
0: Jasně, no ale k tomu jsem mířila, jestli.
2: Ano, takhle, tajně o tom sníme a představujeme si to a tak se občas dívám a říkám si, jo, to by bylo pěkný místo tady nebo tady jako a tak.
0: Si koukám, no, tak je člověk chycený tím divadlem, jo? Že když je cokoliv líčíte, tak už tam ta hra je a už zatím vidím loutku. No tak teď se to děje, já si to užívám i vizuálně, vy posloucháte vyprávění mých dvou hostů, Petry Fialové a Milana Šťastného. Ti jsou tady se mnou ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Věnujeme se dnes z velké části loutkovému divadlu, protože velkou část života s ním tráví Milan Šťastný a Petra Fialová. Vy jste ale zdůraznili ještě předtím, než jsme začali natáčet, že jako nechcete akcentovat jenom, že je to loutkové divadlo, protože se, a teď nevím, do jaké míry už zabýváte i činohrou. Tak do jaké míry?
1: Já jsem vlastně Petru potkal v tom DNAčku, když vlastně zkoušela s tamnějším vlastně souborem Divadlo nadšených amatérů, zkoušela vlastně hru, čili jsem ji potkal vlastně jakoby činohernici. A já vlastně před tím loutkovým divadlem jsem se věnoval té činohře, ať už amatérsky nebo v různých jiných formách. Večerně jsem tady, dálkově jsem tady studoval

0: Je nějaká loutka.
1: Asi mě to obecně táhne k té alternativě nějaké.
2: Propojování disciplín.
1: Propojování, vlastně. Tak přesně takhle. A to je asi vlastně to podstatné, co mě na tom divadle obecně baví.
2: Co jste dělali předtím? U Petry jsem to už naznačila, tam měla nakročeno do trošku jiného světa.
0: Já jsem se tak jako různě hledala, dělala jsem toho více. To studium na vyšší odborné škole, to byl takový jako nějaký pokus v rámci toho objevování. Mě před divadlem, bych řekla, nejvíc definovala práce v sociálních službách, kdy jsem dělala asistenci. Vyzkoušela jsem si asistenci přes děti, mladé lidi, až jako seniory s jakýmkoliv zdravotním znevýhodněním. To bylo období, kdy bych řekla, že to jsem byla nejvíc já, ta sociální služba. Samozřejmě, když jsem byla na té vyšší odborné škole, fascinovala mě práce v rádiu, toužila jsem vést třeba nějaké rozhovory. Od toho prostě najednou nějak jako jsem opustila ten život, mě jako zavál tady k Milanovi. A to loutkové divadlo mě oslovilo, protože o sobě vím, že jsem člověk, který má své různé jako světy a ráda si tak jako fantazíruju a létám mimo realitu. To loutkové divadlo to umožňuje.
2: Milane, co vy jste byl předtím?
1: Já jsem se předtím taky hledal. Podstatně díl než Petra teda. A taky jsem lítal v různých světech. Ve skutečnosti jsem byl vyučený nástrojař, který si pak večerně dodělal management strojírenství, aby se tomu pak v životě nevěnoval. Teda předtím jako jo, v dílinách.
2: A děsně vás to bavilo. Já
1: strašně mi to bavilo, jo. Ale vlastně v podstatě bavilo mě to do té míry, že to byla manuální činnost, která mě není cizí a mě baví do dneška, když můžu vlastně vymýšlet tu scénu, ty věci, jak fungovat mechanicky. A jsem za to vděčný, že jsem vlastně měl tuhle tu průpravu, že mi tyhle ty věci jak manuálně, tak i jakoby nějak technicky mi to myslí a není to pro mě problém. Pak jsem dělal provozního technika knihovně města Ostravy a odtamtud jsem vlastně šel potom na tu volnou nohu. Tak jakože kdy už teda budu dělat něco, co mě baví, že jo?
2: Čili no. Fakt to je o tom sebrat odvahu a teďka přesně, normálně přesně vstoupit tak do prázdna.
1: Přesně tak. Pak do toho přišlo další prázdno a to byl ten covid. I z toho jsem se nějak dostal. A to byly dva takové zásahy, ale vlastně teď už to krásně jede. I díky Petře, že jsme na to dva, krásně to prostě funguje a má to i vývoj a směřuje to prostě dál.
2: Pardon, pohádky si vymýšlíte? Nebo sázíte i na pohádky, které už jsou prověřené?
1: Obojí.
0: Máme takové klasiky, jako je pohádka o Koblíškovi, o třech prasátkách, Neposlušná kůzlata. Možná i taková víc festivalová pohádka je, jak Mudrák Josefu krávu prodal. A ty bys možná k tomu řekl víc? K tomu
1: představení? To už je spíš vlastně taková ta autorská tvorba, protože to vzniklo na základě úplně krátké slezské pověsti někde ve sbírce Josefa Štefana Kubína. A je to spíš taková groteska, taková nepohádka, taková prostě crazy punková věc. A pak máme vlastně i ty autorské věci.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Petrou Fialovou a Milanem Šťastným trávím tady dnešní dopoledne ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Loutkoherci, herci, vlastně tvůrci divadla, se kterým jezdí za dětmi po celé, já jsem chtěla říct, po celém světě.
1: To ještě
0: ale
1: ne.
0: Téměř.
2: Třeba to taky jednou bude.
0: No, tak vy se pohybujete ve světě fantazie, takže ten můžete obsáhnout klidně celý napříč. Ještě jedna věc mě zaujala, když jsem si tak koukala na to, co jste vlastně zač, takže se nevyskytujete jenom teda v těch místech, kde se hraje divadlo, ale může působíte i nějakým takovým jako metodickým způsobem, ale teď to možná neříkám úplně přesně. Milan přikivuje, že to vysvětlí.
1: Jo, tady určitě se naráží na dílny, které máme, což je vedlejší produkt nebo
0: aktivita.
1: Nebo aktivita k tomu divadlu, protože jsme zjistili, že ty děti mají úžasnou fantazii, protože jsme zjistili, že při výrobě loutek a kulis zůstává hromada odpadního materiálu. Tak jsme zkusili vlastně tenhle ten model téhleté dílničky, dva modely vlastně, že jeden je, že předvyrobíme komponenty pro takovou jednoduchého manekína, takovou skládačku, to je třeba na omezený počet 15-20 dětí, když jedeme někde do školky a chtějí tohleto a víme ten počet. A pak jsou taky ty průchozí dílny, to jsou na těch festivalech a různých akcích, kde vlastně vysypeme hromadu těch odřezků, kuletinek, všelijakých drátků a tak podobně a necháme je vlastně, ať si sami vytvoří a nepodmiňujeme to, že to musí být vyloženě loutka, ale může to být jakýkoliv výrobek, autíčko, letadlo, já nevím, berušku, nebo to třeba navážeme na představení, které jsme zrovna hráli. A je strašně krásný sledovat, jak to funguje, nejenom ta dětská fantazie, ale jak funguje i to, že ty rodiče vlastně s těma dětma, na což sázíme, protože sami bychom to neobsáhli, že ty rodiče, ty tatínkové maminky, taky často fungují, vrtají, lepí, vymýšlí, prostě zapojí se a je to vlastně takový rodinný team building.
0: Tohle je asi nejvíc, protože mám pocit, že to jsou zrovna činnosti, které se, ne že se vytrácejí, ale je stále méně příležitostí, aby se k ním vlastně člověk dostal. Děti už vůbec ne. Nedělají to ani rodiče, protože prostě my už nejsme zdaleka tak moc národ kutilů, jako jsme bývávali. Vnímáte to? Je to cítit? Je to znát?
1: Určitě ano. A je to vlastně škoda, protože ty děti vlastně, když jim to kladívko dáte, dáte jim to lepidlo, dáte jim tyhle ty věci a nebojíte se, že se prostě zabablají a trošičku se někde říznou a oni to neřeší, to řeší nejvíc ty rodiče, ty z toho mají vždycky největší trauma. Tak ty děti, jim to funguje, oni nemají problém prostě vymyslet cokoliv, smontovat to, vytvořit, slepit, sešroubovat. Až si člověk říká, že to je vlastně škoda, že tohle to ty děti nemají k tomu ten přístup vlastně takhle, protože je to nejenom baví, ale samozřejmě člověk rozvíjí, že jo, nějak manuálně, představivost a různý takový ty činnosti. Takhle se to snažíme my nějak, neže vracet zpátky, ale aspoň dát tu příležitost na těch představeních nebo na těch akcích, kde jsme.
0: Vy jste edukativní po všech stránkách vlastně pod Prahově.
1: Pod Prahově, ano. To je důležité říct, že jako, já se bojím toho, že bychom byli nějaký
0: definování jako vzdělávací divadlo.
1: Jasně, no. Ale ono možná takhle je to asi nejlepší, no.
0: Pojď si hrát.
1: A, jasně. Jo, a přesně, a je to vlastně ten princip té hry.
2: Mně ještě napadá tady k té dílně program, který máme vytvořený pro děti, je vystavěný na principech dramatické výchovy a je to program, který je o poznávání základních typů loutek. Když si nás nějaká škola nebo školka objedná tady s tímto programem, tak my s Milanem přivezeme naše loutky, které máme, a v rámci zábavných aktivit děti ty loutky poznávají, tu typologii, jak se nazývají, mají možnost si je osahat a prozkoumat. A to je taky něco, co mě baví.
0: Mířím k tomu, kde vás člověk, které může, jsou prázdniny, čili pro vás je tohleto sezónní čas? A nebo naopak čas toho, že jsou prázdniny?
1: Je to čas toho, že jsou sezónní prázdniny. My zrovna teďka ještě odehráme představení Hradci nad Moravicí a odjíždíme na Loutkářskou Chrudim, což je úžasný festival, nejdéle trvající festival v republice. A máme tam vlastně dvě představení, taky dílny tam máme. Čeká nás Hronov, tam vlastně taky hrajeme festiválky, akce.
0: Takže divadlo Milana Šťastného, když si to člověk bude chtít najít, tak stačí zadat a Tam si vás najde se všem všudy.
1: Ano, ano.
0: Co vám takhle popřát na Prahu tady toho kolotoče, který je teď před vámi, kromě zdraví?
1: Spokojený diváky.
0: Ať vám to hraje. Moc díky za tuhle tu chvíli Petře Fialové a Milanu Šťastnému.
1: Děkujeme, děkujeme. Bylo to krásné.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A ani dnes nechybí v nočním vysílání Dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Raškovice na Frýdeckom Místecku se pyšní třemi památnými duby. Chráněné dřeviny rostou u Adámkovy vily naproti obecnímu úřadu a pod jejich korunami stojí také malá kaplička. Jako památné jsou vedeny od roku 1972. Informace o nich získáte nejen z naučné tabule v místě, ale s chytrým telefonem si je načtete také pomocí kódu. O stromech umí poutavě vyprávět Jiří Nitra, někdejší dlouholetý raškovický kronikář. Natáčela s ním Petra Štrimplová.
1: Koukáme se s Jiřím Nitrou, dlouholetým raškovickým kronikářem, pamětníkem a rodákem, na tři majestátní mohutné duby. Je to vlastně místo naproti obecnímu úřadu. Ty ano. Duby stojí u další velké stavby a to je?
2: Adámkova vila, protože tady byl kdysi statek nejbohatšího rodu obce Adámků.
1: Mm-hmm. No, takže... Tak o tom my si povíme.
2: Ano.
1: Nejprve představme ty duby samotné. Vlastně nepřehlednutelná dřevina, když člověk takhle ano. se projde no, nebo projde Raškovicemi.
2: Jejich označení je dub letní.
1: Ano.
2: No a samozřejmě, že každého zajímá první informace, jaké je asi stáří, což bylo i v našem případě. Tak jsme se v 80. letech obrátili na místní lesní správu, protože se předpokládali, že lidé, kteří se zabývají s prací a záležitostmi s lesem, že by s tím měli mít zkušenost.
1: Ano.
2: U setnutého stromu je to jasné, to jsou letokruhy na pařezu, když to oni to posuzují z různých odborných hledisek, parametrů a tak dále. Po prozkoumání všech tří stromů se došlo k závěru, že mají na počátku těch 80. let přibližně věk 350 let. No a protože jsme v roku 2025, tak už můžeme pomalu říct, že se naplňuje čtvrté století jejich života. To znamená, jsou to němí svědci mnoha historických událostí až někde k bitvě na Bílé hoře.
1: Máte pravdu.
2: No.
1: A vypadají teda, když se na ně tak koukám, pořád ještě k světu. Určitě
2: ano.
1: prošli nějakým zásahem, ořezem, ale teď jsou nachystané na to pučení.
2: Oni ještě normálně jako fungují. Ořezy se dělají z bezpečnostních důvodů, hlavně odstranění suchý větvy, protože jsou jednak v těsné blízkosti silnice a na druhé straně je chodník pro chodce. To znamená, že je to nutné jako udržovat v bezpečném stavu. K těm 350 letům bych dodal, když se pozorně podíváme na všechny tři stromy, že asi stejně staré nebudou. To je hlavně z rozdílu toho posledního směrem ano. k západu, protože tady už vidíme jinou strukturu kmene, to je první znak. Druhým znakem je, že se liší objemem ve výšce jednoho metru od země, ten se pohybuje od 410 do 625 cm, ten střední je nejobjemnější.
1: Kdyby to objímali lidé, dospělí, kolik
2: no,
1: by...
2: No, my jsme to zkoušeli, pět lidí to obejme. No a liší se to taky výškou, která se pohybuje mezi 18 metry a 24,5 metry. Takže nějakým rokem se budou od sebe lišit. Ten střední je určitě nejstarší.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Soubor tří památkově chráněných dubů letních najdete u Raškovické Adámkovy vily naproti obecnímu úřadu. Rostou v místě už stovky let a jsou svědky mnoha dějných událostí a zvratů. Pod jejich rozložitými korunami se skrývá malá kaplička a i ta má svůj příběh, jak se od raškovického pamětníka Jiřího Nitry dověděla naše kolegyně Petra Štrimplová.
1: Mezi nimi stojí kaplička, to takové malebné bílo-modré stavení, je zasvěcena paní Marii.
2: Ano.
1: A jaká je teda její historie, její příběh?
2: No, je k tomu se váže pověst, protože ty tři duby vlastně byly na pozemku těch Adámků. Mm-hmm. No a oni vlastnili rozlehlé pozemky od těch dubů až po silnici na Frýdlant nad Ostravicí, desítky hektarů. No a tady za těmi duby byl statek. Z toho statku v podstatě zbyla teďkom jenom ta rodinná vila. A ta je už samozřejmě v rukou soukromé firmy. No a ta pověst se traduje taková, že při výkopu základu jedné hospodářské budovy narazili na poklad ti Adamci. A prostě vykopali hrnec plný minci. Jedna verze praví, že stříbrných, jedna zlatých. To je jedno, hlavně, že to bylo velkým příspěvkem finančním jejich bohatství. No tak samozřejmě štěstím byli bez sebe. A jeden z nich zvolal: Pane Bože, za to ti postavíme kostel. Mm-hmm. Jenomže jak běžel čas, tak jejich štědrost ochabovala. A jak patrně vidíte, nesedíme vedle kostela, ale vedle kapličky. No a říká se, že boží mlyny melou pomalu, ale s jistotou, jak tomu dodávám jako kdy kacířsky. Ale tady u Adamku to klaplo.
1: Stalo
2: se to u posledního potomka Josefa, kterému se v podnikání na začátku 20. století přestalo dařit. Nejdřív přišel o továrnu, pak začal rozprodávat pozemky a pokud se snažil o jiné podnikání, všechno skončilo nezdarem. Takže prostě rodina žila v částečné nouzi, no a když opouštěl se v roce 1946, tak vlastně už jenom rodinnou vilu ve velmi schátralém stavu, protože neměl na její údržbu. Nás to plyne poučení, že sliby se mají plnit, hlavně které dáváme k nebeskému království.
1: Zajímavý příběh. Tak určitě poseďte, až se tudy protáhnete, naproti dubům je zbudovaná taková odpočívka, takový záliv, hned v těsné blízkosti lavičky je tady další velký mohutný kmen, tentokrát ležící, a to je torzo
2: lípy. Ta lípa stála mezi dvěma selskými statky asi o 500 metrů níže směrem na skalici a v roce 2017 v červnu do ní udeřil blesk, začala hořet a i přes včasný zasah hasičů musela být setnuta. Torzo bylo převezeno právě do toho parčíku tady k obecnímu úřadu. Její stáří se odhaduje na 300 let a zase ve výšce metru od země měla obvod 7 metrů.
1: Z Raškovic Petra Štrimplová, Český rozhlas.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Každý pátý zákon současné koalice navrhli místo vlády poslanci. Neprošel tak připomínkovým řízením úřadů a odborníků. Hasiči v Písku včera zasahovali u požáru historické vily ze 20. let minulého století. Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty kolem 30 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Poslanci vládní koalice podle opozice příliš často navrhují zákony sami, a to na místo vlády. Zatímco poslanci minulé koalice navrhli za 4 roky 38 zákonů, u současné vlády je to 26 zákonů zhruba za půl roku. Při tomto postupu ale zákony neprocházejí připomínkovým řízením, tedy dohledem odborníků, profesních komor i dalších úřadů a ministerstev. Podle předsedkyně ústavně právního výboru sněmovny Renaty Vesecké za motoristy je to legitimní metoda, zejména ve chvíli, kdy je potřeba zákon prosadit rychle.
2: Poslanci, kteří podávají tyto legislativní návrhy, tak jsou vesměs odborníci, kteří se již tou problematikou dříve zabývali, a předpokládám, že do určité míry si již to legislativní řešení připravovali.
0: Vesecká proto odmítá, že by tím vláda obcházela odborníky, kteří se běžně zapojují do připomínkového řízení. V Krkonoších hrozí kvůli vysokým teplotám požáry, upozorňují na to správci Krkonošského národního parku. Turisté by proto neměli kouřit, rozdělávat otevřený oheň ani tábořit mimo vyhrazená místa. Riziko požáru bude podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného stoupat nejen v lesích, ale také na loukách a smilkových trávnicích krkonošské tundry. Pokud už požár vznikne, nahlašte ho přímo hasičům na telefonní linku 150 nebo linku integrovaného záchranného systému 112. Hasiči včera zasahovali u požáru památkově chráněné vily Marta v Písku. Podle jejich mluvčí Moniky Kocinové se podařilo požár uhasit ještě večer. Přes noc pak na místě už jen hlídali, aby oheň nevzplál znovu. Ve 20. letech minulého století nechal vilu postavit bankéř Jaroslav Šimek a pojmenoval ji po své ženě. Jejich starší dcera emigrovala do Austrálie krátce po nástupu komunistů k moci. Mladší dcera Dagmara strávila dlouhých 14 let ve vězení, než se jí v roce 1968 podařilo i s maminkou odejít za sestrou. O útrapách v komunistických žalářích napsala knihu Byli jsme tam taky. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí, oznámila to premiérka Takajčiová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm podle vládních zdrojů po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Tuto informaci ale zatím vyšetřovatelé nepotvrdili. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto v úterý odpoledne místního času.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34, na severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D55 počítejte s novým omezením na příjezdu do Olomouce od Přerova. V místě křížení s dálnicí D35 je provoz převedený do protisměru, nedá se sjet směrem na Ostravu ani sjet z Ostravy směrem na Holici. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Mělníka Slaný. Na 13. kilometru se pohybují lidé kolem odstaveného osobního auta. Přeji vám šťastnou cestu a teď už má slovo Jakub Kaloč a vaše ráno na Dvojce.
4: Ano, tak naše milá Deny Žižková zahájila čtvrteční ranní vysílání Dvojky. Další milá dívka, která se zde stará o odbavení vysílání a mává vám, je Jitka Sakálová. No a jméno toho, kdo tu narušuje tu ženskou krásu, vám neprozradím, ale přeji vám krásné ráno. Co vám prozradím, že jsou 4 minutky po 5. hodině, neboli 5 hodin a 4 minuty, je 29. července a je středa. Děvčata, obligátní, obyčejná otázka, teda spíš na Denisu, Jitka nespala, ta pracovala, jak se zvyskla?
5: Málo.
4: Ale ne, no to je furt málo.
5: Ale dneska to ještě šlo, myslím, že to teď bude další noci ještě. Horší trošku.
4: To říkáš tu přece do teplot, tak já jsem docela kvitoval, protože je 15 stupňů Celsia. Bude hůř. No, no nic, nemůžem si stěžovat.
5: Uvidíme.
4: Musíme to přežít. Hezké ráno i vám, přátelé, zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

5 hodin 8 minutek ve středu 29. července si dovolím, milí posluchači a posluchačky samozřejmě, trošku vědátořit. Protože vědci tvrdí, nová shrnutí, nové poznatky, že zhruba do 10 let by lidé mohli mít intimnější vztahy s roboty. Vědci už v nejbližší době také očekávají propojení mozku s počítačem, ale to už v běžném provozu, a ústup soukromého vlastnictví aut. Roboti už dnes v současné době pomáhají seniorům, aby zůstali déle samostatní, a některé firmy dokonce už vyvíjejí roboty společnice a společníky, kteří jsou nerozpoznatelní od člověka. Je teď otázkou, jestli budou potom roboti ten vztah s tím člověkem simulovat pro člověka tak, aby mu připadal skutečný, nebo ho budou nějak prožívat. Alespoň to dodávají věci, ale spíš si myslí, že robot by tu danou věc prožívat nikdy neměl. Od roku 2032, takové jsou predikce, by si odborníci mohli nechávat vylepšit schopnosti provádět výpočty přímo v mozku. To znamená, že budete mít počítač v mozku, nebo ne vy, ale ti vědci. Nejprve má technologie pomáhat pacientům s neurologickými potížemi, což kvituji samozřejmě, zvláště po úrazech hlavy a páteře. Později by měla být využitelná v té obecné rovině využitelnosti, to znamená i pro ty zdravé lidi. Vylepšovat se budou také dětské hračky. Pomocí umělé inteligence bude hračka schopná rozpoznat, v čem je dítě šikovné a co mu naopak nejde, no a to přizpůsobí pak své chování tomu stavu. No a takzvaní virtuální učitelé budou existovat, ti by pak mohli mít k dispozici veškeré učební metody, znalosti, početní výkony, díky kterým budou moci přizpůsobovat učení toho daného dítěte. Takže budeme se asi učit doma. No a v určitém ohledu přijdou nové technologie jistě vhod, podle mě, ale já si myslím, že není nad příjemné obětí a pohlazení. A ta mateřská láska tu pravděpodobně od robota nikdy nedostanete. Nebo já bych byl rád, kdyby tomu tak bylo. Co je mezi lidmi, ať zůstane mezi lidmi. Jsem konzervativní, ale jsem zároveň citlivý a empatický člověk. Takže já ty roboty kvituju, samozřejmě třeba v tom zdravotnictví určitě jsou obory, kde by se tato technologie mohla rozvíjet a měla, ale pak jsou obory, zvláště ty humanitní, kdybych nechal tu lidskost hezky vládnout. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Nevím, o čem Karel Černoch zpíval, že si na doktory mohou seníku hrát. Byla taková velmi lehtivá skladba, ale já se podívám raději na teploty aktuálně mezi 10 až 16 stupni Celsia a obloha, jak já říkám, téměř vymetená, bez mráčku, jasno nebo polojasno. A ten dnešek 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 27, nejvyšší teploty na horách kolem 23 v tisíci metrech, na Šumavě malinko tepleji až k 27 stupňům Celsia. Ta noc je ještě 18 až 14 stupňů, takže příjemné teploty a obloha bude jasná. No a zítra opět do 34 stupňů, na horách kolem 28 a pak pátek 39.

5 hodin 20 minutek 29. července, když byste si náhodou zapomněli otočit kalendář, tak teď už víte, kolikátého je a je středa. A k 29. červenci opět vztahují se jisté události, třeba v roce 1836 byl v Paříži otevřen vítězný oblouk a já jsem vášnivý sledovatel cyklistiky, tak ještě v neděli kolem něho drandili v rámci Tour de France nejlepší cyklisté naší planety. A skutečně, já bych řekl, že je to zážitek, zvláště když jedou po těch kostkách Champs-Élysées asi 60 hodině. Bojím se za ně. V roce 1958 byla založena NASA. Ty první programy, myslím, že začaly až v říjnu. Byly zaměřeny samozřejmě na výzkum letu člověka do vesmíru. Třeba Mercury, zahájený v roce 1958, měl za cíl hlavně zjistit, zda člověk vůbec může přežít ve vesmíru. Teď už tam lítají i turisté. No a když se podívám na narosky, vidím, Jituško, prosím tě, kolik mám času? Jo, dobře, ještě půl minutky. Tak, Michal Suchánek, herec, komik, správný chlap, rok 1965 narozen k 29. červenci, Dana Morávková, ale stejně tak, prosím, Mikis Theodorakis, určitě ho budete znát jako skladatel, nebo možná si ho spojíte s Řekem Zorbou, protože tu hudbu složil on. Pak tu máme, no a to by mě asi Dalibor neodpustil, který nastoupí už v pondělí do práce spolu s Regí, trošku to rozjedeme, Fernando Alonso, vynikající pilot Formule 1. Tak a já se podívám, kolik mám ještě času, už nemám prý žádný. Madonna.

0: Vojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Zvýšení rodičovského příspěvku a volba člena Rady České televize patří k hlavním bodům, o nichž dnes budou jednat senátoři. Na druhé červencové schůzi mají probrat také senátorský návrh nových pravidel péče o nevyléčitelně nemocné nebo odklad projednávání další senátorské novely, která se týká soudního svěřování dětí do péče při rozvodu rodičů. Prezident Petr Pavel dnes přijme pověřovací listiny 4 nových velvyslanců. Své diplomatické mise tak oficiálně zahájí ambasadoři Chile, Alžírska, Kuvajtu a Východního Timoru. První 3 z nich budou sídlit v Praze. Velvyslankyně Východního Timoru Maria de Sousaová Besaová bude působit v Bruselu. Činnost českých škol v zahraničí představí výstava v pedagogické knihovně Jana Amose Komenského v Praze. Návštěvníky seznámí s tím, jak spolky a vzdělávací centra pomáhají dětem i dospělým udržovat český jazyk, kulturu a vztah k zemi jejich původu. Dnešní slavnostní zahájení výstavy je součástí 18. mezinárodní konference českých škol v zahraničí, která potrvá do pátku. Na programu je i beseda se šéfredaktorkou Radia Prague International Klárou Stejskalovou nebo konference o budoucnosti češtiny ve světě. Americký prezident Donald Trump přislíbil Ukrajině licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Řekl to v televizi Fox News prezident Ruskem napadené země Volodymyr Zelensky po úterní schůzce s Trumpem. Šéf Bílého domu na své síti Truth Social označil setkání za velmi dobré. Americká legenda Diana Ross dnes poprvé vystoupí v České republice. Zpěvačka, herečka, producentka, návrhářka kostýmu, která patřila v 60. a 70. letech mezi nejzářivější světové hvězdy soulu a popu, dnes odspívá v plzeňském amfiteátru Lochotín bez přídavku 90-minutový koncert. Bude součástí turné, které má letos v Evropě 3 zastávky. 82-letá Rossová nikdy nekoncertovala ani na Slovensku, v někdejších postkomunistických zemích vystoupila pouze v Maďarsku v roce 1996 při oslavách výročí založení státu.
0: Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34, na severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy čekejte omezení u Tábora. Na 75. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Uzavřený je levý pruh v zatáčce, pravým pruhem zatím projedete plynule. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Mělníka Slaný. Na 13. kilometru se pohybují lidé kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u odbočky na Vlašima Kácov. Na 49. kilometru stojí porouchané auto, místo je označené světelnou šipkou. A ještě silnice 9 z České Lípy do Nového Boru. Osobní auto tam srazilo srnou. Nehoda se stala za odbočkou na Častolovice na rovném úseku. Raději tam zpomalte. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Jakubovi.
2: Já myslím, že my s Denisou přesně víme, o jaký úsek se v Častolovicích jedná.
1: To je jinde, Kubí.
2: To je jinde,
1: jo. To byla silnice 9 z České Lípy do Nového Boru, taky mě to zaujalo.
2: Taky tam je Častolovice. Aha, Častolovice. Tak nevím, o jakou se jedná. 5:33 je 29. července, tak jsem to zkusil. A je středa a přátelé, když se prostě, buď to, když nefouká, netočí se mlýn, tak se nemele. A nebo může foukat, ale mlýn má zaseknuté kolo, tak se také nemele. Tak já přestanu mlet na chvíli a za chvíli vás pozveme do Nových Dvorů, kde se konečně po téměř 90 letech mlýn roztočil. A lidé tam mohou mlet. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Téměř po 90 letech se mohou perutě větrného mlýna v Nových Dvorech na Novojčínsku opět roztočit. Muzeum Bílovci totiž opravilo poslední součástku, která k tomu byla zapotřebí. No a teď už jen musí foukat správný vítr, anebo se musí najít několik silných párů paží, aby kolo roztočili. Říkám silných, protože redaktorka Natálie Janišková se pokoušela roztočit perutě a jak to dopadlo? Uslyšíte právě teď.
1: Tak máme smůlu. Vítr fouká ze špatné strany. A abychom pohli s perutěmi, na to je nás tady málo. Mlýn se zatím roztočil jenom jednou, a to díky lidské síle. Do perutí tlačil i tatínek malého Matyáše.
2: Vždycky byli tam na levé straně toho mlýnu a rozběhli se a tlačili to. A jsem se bál trochu.
1: Dřevěný mlýn je z roku 1870 a k tomu, aby se mohl točit, chyběla jen speciální mechanická brzda, říká ředitel Bíloveckého muzea Petr Haverland.
3: Když si vyměnili perutě v minulém roce, my jsme mohli mlýn roztočit, ale neuměli jsme ho zastavit. A v letošním roce už díky mechanické brzdě ho umíme i zastavit.
1: Ta brzda je dřevěná z několika částí a objímá takzvané palečné kolo. Když je potřeba otáčení zastavit, brzda se přitiskne a kolo se vře.
4: Tady je vlastně hlavní soukolí vína, kde se sype samozřejmě zrní, nebo případně už namletá mouka, protože ono se to třeba mlelo na 12krát, jo, než jste získala požadovaný produkt.
1: Mlynář tady mohl mlít mouku na dvou místech.
3: Samotný mlýn jako takový je jediný svého druhu v České republice, protože má dvojité mlecí složení, to znamená, že má 4 kameny.
1: Mouka se tady ale v současném stavu mlít nedá. Dříve bylo možné mlýn natočit podle větru. To dnes taky nejde, pokračuje Petr Haverland.
3: Problém je v tom, že na tomto mlýně, ale vlastně na všech mlýnech, není nic do pravého úlu. Nic není rovné. Každá ta součástka je trošičku jiná. Každá má svoje místo, svoje pojmenování a všechno souviselo se vším.
1: Pracovníci muzea tak objíždí jiné mlýny v Česku, aby mohli napodobit součástky, které se nedochovaly. Do budoucna by chtělo muzeum určit stáří dvou hlavních a nejtlustších trámů mlýna, takzvaného tatíka a hlavy. Mlynáři je tehdy ukládali na desítky let do země, aby pořádně stvrdli. Jak jsou staré, má odhalit historikům metoda dendrochronologie, která analyzuje letokruhy dřeva. Z Nových Dvorů Natálie Janišková, Český rozhlas.

0: Přátelé, a vy máte velké štěstí, že i tentokrát přiletí do našeho pracovního hnízda náš milý Kovaříček, který vás bude provázet ránem po 6. hodině až do 8:30, ale teď rozlomíme koláček štěstí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tak zdá se, jsme uprostřed prázdnin. Máte nějaké plány na druhou půlku léta? Plánování budoucnosti je totiž důležitá věc. Jinak k tomu přistupuje optimista a jinak pesimista. Největší optimista není člověk, který věří v lepší zítřky. Největší optimista je ten, kdo si rezervuje dovolenou rok dopředu a věří, že se do té doby nic nepokazí. Pesimista, jako třeba Woody Allen, zase říká, já a se mnou celé lidstvo stojíme dnes na křižovatce. Jedna cesta vede k zoufalství a naprosté beznaději. Druhá k úplnému vyhynutí. Už nemám ani sílu doufat, že budeme dost moudří a vybereme si správně. No, já jsem spíše skeptický optimista, takže říkám, nemít plán může být taky plán.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
2: Miluji tě.
1: Souboje na život a na smrt.
3: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
1: A nostalgie dávných časů.
4: Musíme bojovat!
1: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
5: Na té lodi je malejský tygr.
1: Dva závěrečné díly ve čtvrtek večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.
6: Šest hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Dobré ráno. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Některé městské části v hlavním městě chtějí, aby přes jejich území létalo v noci méně letadel. Dnes bude polojasno až jasno, teploty až 34 stupňů. Dobré ráno. Zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Lidem v některých rizikových povoláních musí od letošního roku firmy přispívat na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců si o to ale nepožádali. Vyplývá to z průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a Komerční banky penzijní společnosti. Podle prezidenta Unie Jiřího Horeckého je zavedení nového příspěvku pro firmy administrativně náročné. Musí totiž například sledovat, kolik směn zaměstnanci v rizikových podmínkách každý měsíc odpracují. Vedení pražských Žeb chce omezení nočních letů nad městskou částí. Výzvu pražskému letišti schválili zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí.
8: Velké letadla, které lítají v noci ve 2 hodiny ráno, vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
9: Říká pan Jaroslav z Žeb. Tamní zastupitelé chtějí podle místostarosty Martina Benkoviče z Hnutí ANO, aby pražské letiště od příštího roku začalo každoročně postupně snižovat přelety letadel mezi 00:30 a 5:00 raní.
10: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou kvality života obyvatel.
9: Letiště Praha podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
11: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra je proto plánována až po zprovoznění paralelní dráhy.
9: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
12: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckého zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
6: Některé ruské regiony začaly uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot. Tamní úřady je zavedly kvůli ukrajinským útokům na rafinerie, které způsobily nedostatek paliva prakticky v celé zemi. Podle agentury AFP se to týká například Moskvy nebo Petrohradu. Ukrajina se už 5. rokem brání rozsáhlé vojenské agresi ze strany Ruska. V posledních měsících zintenzivnila odvetné útoky na ruskou logistickou a vojenskou infrastrukturu nebo ropná zařízení. V Třebíči dnes začíná festival židovské kultury Malechaim. 3. ročník odstartuje v 18 hodin koncertem v zadní synagoze. Do konce týdne připravili organizátoři pro návštěvníky komentované prohlídky, přednášky, workshopy i divadelní představení. Zájemci uvidí ukázky Krav Maga nebo ochutnají tradiční židovské pokrmy. Letošním tématem festivalu je svět v pohybu, který reflektuje přesuny židovských komunit.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
6: Bude jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34, na severovýchodě území kolem 27 a v 1000 metrech na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů.
7: Doprava.
6: Na dálnici D1 za výjezdem z Prahy směrem do Brna pozor za sjezdem na Velké Popovice na 18. kilometru leží v jízdních pruzích kusy pneumatiky z kamionu a vybočuje se. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy pozor za sjezdem na Tábor na kilometru 74,5 stojí kamion s defektem, je v levém pruhu označený šipkou a také se vybočuje. A na silnici 17 z Čáslavy směrem do Chrudimi za Bukovinou v křižovatce na Holotín je hlášená nehoda. Na místě jedou hasiči i policisté, tak opatrně projíždějte. Přeji vám šťastnou cestu a teď už je u mikrofonu Jan Kovařík, začíná ranní dvojka.
2: Dobré ráno, 6.05 za pár vteřin, středa 29. července. Další docela obyčejné červencové ráno, trošku zastíněné těmi meteorologickými výhledy, tak si říkám, co třeba začít dobrou zprávou. Tak tedy nevím, jestli už jste to na serveru i rozhlas stihli zaznamenat v plné parádě, ale máme nejšikmější neúmyslnou stavbu na světě. Ta neúmyslná šikmost je důležitá, protože tak se jmenuje příslušná kategorie v Guinnessově knize, která shromažďuje světové rekordy. Věž z říceniny hradu Michalovice u Mladé Boleslavy trhla všechny rekordy. Už před týdnem jsme na i rozhlasu i ve vysílání sesterského radiožurnálu upozorňovali na geodetická měření, která tam probíhala. Včera pak byly zveřejněny předběžné výsledky, které potvrdily náklon 7,315 tisícin stupně. Radní v Mladé Boleslavi se teď budou muset rozhodnout, jestli jsou ochotni investovat zhruba milion korun do té oficiální žádosti o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, ale tak nějak si říkám, že asi ty peníze vydají, protože by rádi do svého města přilákali lidi k návštěvě ještě jiné atrakce, než je tamní slavné automobilové muzeum značky Škoda. Tak tedy připište si na letní seznam míst, která musíte vidět, zříceninu hradu Michalovce. Její věž Putna je totiž nakloněná nejvíc ze všech staveb na světě. Přejeme vám dobré ráno.
7: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Raní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: 6 hodin a 10 minut přemýšlím, jestli šéfové stanice, kterou právě posloucháte při plánování letošního letního tématu, vzali v úvahu, jaké vlny veder mohou přijít. Skoro bych řekl, že ano, a tak volba padla na mrazivé léto na dvojce. Jistě dobře víte, že vás celé léto zásobujeme hrůzostrašnými tu více, tu méně příběhy. Některé jsou premiérové, některé moc rádi uvádíme v reprízách a tento týden si ráno co ráno připomínáme některé položky z programu Mrazivého léta na dvojce prostřednictvím našeho hereckého audiokvízu. Přišel čas na další, zatím tajuplnou hereckou osobnost. Řekl bych rád, že od roku 1964 byl ten dotyčný celých 18 let v městských divadlech pražských, kde si zahrál krásné a velké role. Od roku 1982 pak patřil k hereckému ansámblu Národního divadla. Nepochybně ho máte každý nějakým způsobem zapsaného v srdci. Kdybych teď začal naznačovat některé filmové nebo televizní role, mohl bych zkazit hru, stejně jako se mi to povedlo včera, tak já nebudu radši moc naznačovat. Vy se zaměříte na poslech následující pozor jen 12-vteřinové ukázky, mnoho času na rozhodování mít nebudete. Připraveni? Jdeme na to.
0: Raní dvojka. Audiokvíz.
2: Nevím, kdo se na Karpatském hradu usídlil, ale rozhodně si nemyslím, že by to byli duchové. Spíš lidé, kteří mají důvod se skrývat. Možná nějací zločinci.
3: Cože zločinci?
2: Pravděpodobně.
1: Tak co, máte nějaký nápad takhle brzy po ránu, kdože to mluvil v naší kratičké ukázce, tak se přidejte do hry. Za A nic to nestojí, za B o nic nejde, když se netrefíte, za C nic vám neslíbím za to, že se trefíte. Jak napsat? Pořád stejně. SMS-kou na 702-222-220, mailem na dvojka@rozhlas.cz. Pokud se vám chce, napište třeba v které roli tohoto herce máte nejraději. A já vám k tomu zatím pustím píseň, kterou nic nenaznačuji. Nesnad, že bychom se vám chtěli s Petrou Janou vysmát, zejména těm, kteří jsou prozatím v rozpacích. Však vy na to jako každé ráno přijdete.

0: Petra Janů, Ještě se mi směj, další muzika pro vaši ranní pohodu na vlnách dvojky. Zdá se, že ani tentokrát jsme vás s Tereskou Haserovou nedostali tím, že jsme zvolili zrovna tenhle hlas. Sypou se tady na mě jak SMS-kami, tak e-maily vaše tipy bez ohledu na brzkou ranní hodinu, jako z rohu hojnosti. Objevují se tu tři jména prozatím. Eduard Cupák, Alois Švehlík nebo František Němec. Neřeknu, které to jméno se objevuje nejčastěji, ale přidám informaci, že náš neznámý hlas je hlasem velmi kvalitním, proto mu rozhlasoví posluchači udělili titul Neviditelný herec v roce 2000. V Přelouči pro změnu v roce 2021 získal cenu Františka Filipovského za dlouholeté herecké mistrovství v dabingu. Možná jeho nejslavnější dabingovou rolí vůbec je Sir Humphrey Appleby, tedy postava z oceňovaného a velmi trefného seriálu Jistě, pane ministře. Snad tyhle indicie pomohou těm, kteří ještě váhají. Pokud jste měli pocit, že těch 12 vteřin bylo málo, tak vám dám teď do uší zhruba dvakrát tolik, ale víc ukázek už nebude.
1: Nevím, kdo se na Karpatském hradu usídlil, ale rozhodně si nemyslím, že by to byli duchové. Spíš lidé, kteří mají důvod se skrývat. Možná nějací zločinci.
2: Cože, zločinci?
1: Pravděpodobně. Nechtějí, aby je někdo odhalil a snaží se vyvolat dojem, že v hradu straší. Lituji, že mám tak málo času. Jinak bych se tady s Rokem na Karpatský hrad vypravil a hned bychom věděli, na čem jsme.
0: No, hned budeme vědět, na čem jsme, zhruba za 3-4 minuty. Tady to jméno padne. Prozatím další zajímavé tipy. Dobré ráno, slyšela jsem hlas Václava Postráneckého. Nezapomenu na jeho roli tatínka Michala v komedii Jak mě baví svět, píše třeba Ivana. A jiný tip, který přišel SMS-kou, říká, že by to mohl být Luděk Munzar. Tak ještě přemýšlejte, ještě pište. Máte zhruba 2,5 minuty na to, abyste ke mně dostali svůj tip.

0: 6.21 a půl, nejvyšší čas vyřešit dnešní ranní hádanku. Ještě v průběhu té závěrečné písně se objevily tipy pro Alojze Švehlíka, Eduarda Cupáka a Luďka Munzara. Nicméně zdrcující většina vás, kteří jste se po ránu vzepěli k tomu, že napíšete, svůj tip sem do dvojky zněla.
1: Audiokvíz odhalení.
0: František Němec. Ano, nezapomenutelný tatínek z filmů s Tomášem Holým, skvělý cévní chirurg z nemocnice na kraji města a jak mnozí píší, muž excelující na prknech divadla Ungelt ve dvojici s Petrem Kostkou. Proč jsem vám dal dnes právě tenhle úkol? Protože v programu Mrazivého léta na dvojce je i Tajemný hrad v Karpatech, který podle Žila Verna v překladu Václava Netušila napsal Zdeněk Kovář a rozhlasový režisér Ivan Holeček už v roce 1986 tuhle klasickou věc natočil. Máme ji v archivu a rádi z archivu pro vás vyjímáme ty nejkrásnější věci, takže vysílat budeme v sobotu 29. srpna ve 13 hodin. Žil Verne, Tajemný hrad v Karpatech. Tohle už je Pavel Dobeš, něco o lásce.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Od příštího roku by se mohl zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes projednají senátoři. Někteří chtějí do novely zakotvit i automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Ve Střelských Hošticích na Strakonicku v úterý v podvečer hořel autoservis. Oheň způsobil škodu 10 milionů korun. Jeden muž utrpěl popáleniny nohou a rukou. Záchranáři ho přepravili do nemocnice. Novináře o tom informovali mluvčí záchranářů a hasiči na síti X. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požárů kvůli nadcházejícím vysokým teplotám. Návštěvníky proto vyzývají, aby v Krkonoších nerozdělávali otevřený oheň, nekouřili a netábořili v lese ani ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár nahlašte přímo hasičům na telefonní linku 150 nebo linku integrovaného záchranného systému 112. Generální tajemník OSN Antonio Guterres se dnes sejde na jednou s prezidenty Kypru a Severního Kypru. Schůzka je naplánovaná v nárazníkové zóně OSN. Guterres se tak snaží obnovit mírová jednání o budoucnosti rozděleného ostrova. Rozhovory mezi oběma zeměmi stagnují už téměř 10 let. Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% a zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů. Evropská fotbalová unie UEFA na zprávy médií, které později FIFA v prohlášení potvrdila, reagovala ostrou kritikou.
1: Počasí.
0: Dnes by mělo být jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34, na severovýchodě území kolem 27, v tisíci metrech na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 opatrně na příjezdu do Prahy z Plzně. Za Rudnou na druhém kilometru nepřehledněte stojící auto v odstavném pruhu, je silný ranní provoz, tak opatrně. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova brzdí dopravu omezení u letiště, na druhém kilometru je průjezdný jen jeden pruh a kolona je teď ze čtvrtého kilometru asi na 10 minut. A na dálnici D1 je silnější provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 je kolona. Od sjezdu na Mikulov z kilometru 194 zdržení je zatím asi 5 minut. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Honzovi Kovaříkovi.
2: 6.33, to je časový údaj na hodinách tady ve studiu. Na kalendáři píší, že dnes mají svátek všechny Marty. Dlouhá léta jsem neznal žádnou jinou Martu než televizní hlasatelku Martu Skarlantovou, ale teď vím, že i mezi posluchačkami Dvojky jsou Marty, tak tedy krásný sváteční den, dámy. A udělám výjimku, málo kdy tady přejeme k narozeninám, ale paní Saskia Burešová má dneska krásné kulatiny. Nevím, jestli ji ještě pamatujete jako televizní hlasatelku, já ano. K jejím zlomovým bodům kariéry nepochybně patřil okamžik, kdy o půlnoci z 31. prosince 92 na 1. ledna 93 takzvaně dělila republiku, ale nejraději jí mám v kalendáriu. Trochu podezírám našeho šéfa Ondřeje Nováčka, že když vymýšlel příběhy z kalendáře, nechal se lehce inspirovat právě popularitou tohoto televizního cyklu. Máte-li narozeniny ve stejný den jako paní Saskia, všechno nejlepší i vám. Jako gratulaci posílám Mariku Gombitovou. Za chvíli se vypravíme docela zvláštním vlakovým spojem ze Znojma na nedaleký viadukt nad řekou Dyjí.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Společně vstáváme do středy 29. července. Za okny se rodí horký letní den a následující reportáž by mohli a měli se zájmem vyslechnout nejen všichni šotouši, tedy vášniví milovníci kolejových vozidel a železniční dopravy obzvlášť, ale také zodpovědní činovníci v obcích a městech, kudy prochází železniční trať. A že jich je spousta v naší zemi. Mimochodem máme jednu z nejhustších železničních tratí v Evropě. Jiná věc je, jestli vyhovuje moderním požadavkům železniční dopravy. Sám žiju u takové trati, které se přezdívá Praha, Paříž, Dobříš a dovedu si představit, že by se po ní mohl takový vlak jako ve Znojmě vypravit. Znojemská radnice vymyslela ty speciální jízdy vlakem k 800. výročí povýšení na Královské město. A tak až do konce prázdnin mohou lidé každý den vyrazit vlakem na nepříliš vzdálený železniční viadukt přes Dyji a odsud, kde vlak zastaví, přímo u viaduktu, odsud si prohlédnout své město z místa, kde to není běžné a kde, když jedete normálním vlakem, máte na to kochání se jen pár vteřin.
2: Na druhém nástupišti nádraží ve Znojmě čeká několik desítek lidí. Jejich cílovou destinaci napovídá světelná tabule, na které stojí Znojemský viadukt, odjezd 16.05. Soupravě se dvěma vagóny cesta doprostřed 50 metrů vysokého viaduktu zabrala asi 5 minut. Teď už se před cestujícími otevřel výhled na údolí řeky Dyje a historické panorama Znojma. Pohled z okna si užívá i Nela Němečková.
3: Tohle je moje rodné město, takže jsem se chtěla podívat a taky samozřejmě na to jízdu vlakem.
2: Koukáte třeba na něco konkrétního, jestli uvidíte?
3: Na tu rotundu určitě a hlavně na tu řeku, ta je velmi zajímavá a hezká.
2: Pohledu proti proudu řeky Dyje dominuje kostel svatého Mikuláše, vidět je taky zelená radniční věž i hradiště. Dole u hráze Znojemské přehrady pak i impozantní Kramerova vila. Na krátký výlet vlakem se s malým synem vydala taky Barbora Antošová.
4: Jsme místní, dokonce tady vyhlížíme naši zahradu.
2: Je odsud vidět?
4: Těžko říct, myslím si, že ji vidím, ale nejsem si jistá.
2: Barbora Antošová přes viadukt vlakem jezdí do Vídně. Výhled si ale poprvé pořádně vychutnává až teď, vysvětluje.
4: Ten vlak to projede tady jenom vlastně během pár sekund, kdežto teďka stej zastavíme a můžeme se pokochat tou krajinou.
2: Z okna na druhé straně vlaku, tedy směrem k Loutskému klášteru, svět pod námi sleduje Lenka Kšenicová.
5: To je opravdu neobvyklý pohled na Znojmo, na Sedlešovice tady, kde my bydlíme teda. Chtěli s dětskem se podívat, jestli uvidíme domů. Tak to ne. To bohužel. Ale tak tady běžně chodíme po té silnici a tohle je fakt jako úplně jiná perspektiva.
2: Po zhruba 10 minutách strojvedoucí přechází do kabiny na opačném konci vlaku a vrací se na nádraží. Vyhlídkové jízdy můžou lidé využít každý den vždy 5 minut po 14. a 16. hodině. Jízdy jsou zdarma, provoz vlaku hradí Znojemská radnice. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Moc hezký dárek radnice obyvatelům Znojma. Co říkáte? Jestli máte nějaké vysněné místo, kam byste rádi dorazili fotografickým vlakem, napište svým konšelům nebo pošlete svůj tip mně. Za sebe říkám, rád bych jel posázavským pacifikem, který by zastavil na legendárním viaduktu kousíček nad Žampachem. To by byly, panečku, záběry. No, ale nevím, jestli se něčeho takového dočkám.
6: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur dich. Warum ausgerechnet ich? Zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch?

0: 6 hodin 45 minut. Dostal jsem, jako občas se to tady stává, vyčiněno, že jsem nepopřál jmenovitě Martě Kubišové. Ne, že bych na ní zapomněl, ale věc se má tak, já jsem jako dítě o Martě Kubišové neměl ponětí. To víte, narozen 1969, televizi konzumoval tak zhruba od roku 72, 3, 4 a to tenkrát po paní Martě Kubišové nebylo ani vidu, ani slechu. Tak se omlouvám, sypu si hlavu popelem, zdravím paní Martu Kubišovou a přeju jí krásný svátek, hodně zdraví a radost ze života. Radosti asi neuděláme stejně jako vám následující relací.
1: Počasí.
0: Z předpovědí počasí, ač nechtěl a vzpouzel se, dorazil Jakub Kaloč, dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno, ahoj.
0: Nedá se nic dělat, nezapomeň, co nám kdysi psávala posluchačka Anička, neexistuje špatné počasí, jenom nepřipravený posluchač.
2: Přesně tak, ale jsou mezi námi i ti a tací, kteří mají rádi velké nebo vysoké teploty.
0: A těší se. Ano, já o nich vím. Takže vám, kteří se těšíte na vysoké teploty, teď Jakub udělá radost, nám ostatním zkazí den.
2: Tak teď ještě teploty příjemné mezi 11 a 16 stupni Celsia a na většině území jasná obloha. Přes den zůstane jasno, nebo polojasno a teploty 29 až 34 stupňů Celsia, severovýchod malinko chladnější, ale opět je to relativní 27 stupňů a stejně tak naměříte na Šumavě 27, ale v tisíci metrech.
0: No, panečku, moje dcera Anička mi v odpovědi na gratulaci k svátku napsala, že teď už budou konečně chladna z rána, že se mám spolehnout, jestli pak tenhle slib dojde zítra ráno naplnění.
2: 18 až 14 stupňů Celsia, to jsou noční a ranní teploty.
0: To ještě v celku jde.
2: Na jihovýchodě Moravy tam už kolem 20. No a ten zítřek bude malinko teplejší přes den 33 až 38 stupňů, na severovýchodě kolem 34 a na horách pak 26. Já jsem koukal ještě na nějaký výhled, jestli překonáme teploty z Doksan z 28. června, kdy naměřili 41,9. Nepřekonáme, přátelé,
0: no,
2: to je
0: tak
2: dobrá
0: vidíte,
2: zpráva.
0: Končíme dobrou zprávou a pokračujeme písní, kterou prosím neberte jako návod. Dalibor Janda totiž zpívá Žít jako kaskadér. Vy buďte opatrní.

0: Jestliže jsem tvrdil, že tato doznívající píseň není myšlena návodně, tak v následujících vteřinách ranního vysílání se návodu dopustím. Pokaždé, když zveřejníme další indicie k pátračce mrazivého léta na dvojce, přijdou maily s vašimi tipy. Přátelé, takhle to nefunguje. Musíte svůj tip vyplnit do formuláře, který najdete na webu dvojky. dvojka.rozhlas.cz, ten formulář je hned vpravo nahoře. A tady je nápověda.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Děti bývají rodičům vděční za dar života i výchovu. Ovšem já jsem svou náklonnost vyjádřil poměrně netypickým a značně děsivým způsobem. Nejprve jsem bez milosti snědl mámu a hned po ní šel na řadu táta. Ani při dalších soustech jsem nebyl vůbec vybíravý a tak padlo za oběť i veškeré vybavení domu. Pak jsem jako bezedný soudek vyrazil poznávat sousedy a další obyvatele vesnice a přitom si prospěvoval svou monotónní písničku shrnující můj dosavadní jídelníček. Moje obří nenasytné břicho rostlo každým soustem a nikdo z venkovanů netušil, že se brzy stane další položkou na mém nekonečném seznamu pokrmů.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: zimzivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Nová metoda českých vědců by mohla usnadnit odhalování parazitů v koupacích vodách. Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. Dnes bude u nás jasno nebo polojasno a teploty až 34 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Zrušení 9. tříd základních škol, jak o něm uvažuje část vládní koalice, povede podle předsedy TOP 09 a sněmovního školského výboru Matěje Ondřeje Havla k dalšímu znevýhodnění žáků, kteří jsou na tom ve srovnání s jinými hůře. Novinářům to řekl po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem s tím, že hlava státu má zájem o zlepšení vzdělávání ve vyloučených lokalitách. To ukázaly diskuse, které na toto téma prezident pořádal. Návrh, který rozvířil předseda SPD Tomio Okamura, byl jedním z témat schůzky. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
2: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo o tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože nemusí skotačit nikde po kamenech a nehrozí riziko nějakého zranění, uklouznutí a podobně.
0: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny nadále ohrožují město Bordeaux, spálily už přes 40 tisíc hektarů a na 200 domů.
3: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
4: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 tisíc obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Bar Blondin Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: V Uherském Hradišti dnes oficiálně končí letní filmová škola. Součástí slavnostního večera bude projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ještě předtím převezme představitelka hlavní role Aňa Geislerová výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii a své dosavadní herecké dílo. Na mistrovství světa v šermu dnes nastoupí čeští kordisté k soutěži družstev. Oproti předloňskému bronzu z olympijských her v Paříži chybí v týmu pouze Jiří Beran, Jakuba Jurku, Martina Rubeše a Michala Čupra. V Hongkongu doplnil Matyáš Pavlík. Před měsícem ve Francii obsadilo české družstvo v téže sestavě na mistrovství Evropy 10. místo.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes by mělo být jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34, na severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 vázne provoz na průtahu Ostravou, a to obousměrně v omezení mezi sjezdy na Porubu a Přívoz. Stálo tam nepojízdné auto, už je odklizené, ale čekejte kolony mezi kilometry 354 a 361 vždy asi na 10 minut. 10 minut naberete na příjezdu do Ostravy i po Rudné ulici z Havířova před odbočkou na Kunčice. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova brzdí dopravu omezení u letiště, na druhém kilometru průjezdný je jen jeden pruh a kolona je teď ze čtvrtého kilometru asi na 10 minut a na pražském okruhu je zdržení obousměrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské D5 i od Lochkovského tunelu asi na 20 minut. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračuje ranní Dvojka s Honzou Kovaříkem.
6: 4:30 po 7. hodině vstáváme společně do středečního rána. Za okny, jak už jsem tady dnes ráno řekl, se rodí horký letní den, který čím dál tím víc relativizuje naše zvyky odlétat v létě někam za teplem. není potřeba, tepla je dost doma, zdá se. No ale pokud přesto tenhle zvyk držíte a chystáte se někam k moři, možná budete překvapeni, na jaké změny narazíte třeba u snídaňového bufetu, nebo pokud si dopřejete režim all inclusive, může vás to potkat i v poledne a večer. O trendech, které zatím prosazují velké mezinárodní hotelové řetězce a které souvisejí s technologiemi a mají zamezit naší, řekl bych, obvyklé plýtvavosti, abych zvolil nějaké slušné slovo, si budeme povídat s Olgou Štrejbarovou už za pár minut. Úplně jiný způsob dovolené zvolil letos Kuba Kaloč. Vy víte, že automobilem křižoval Albánii. Další díl jeho prázdninového seriálu pro vás budeme mít ještě před 7:30. A z muziky třeba Cher, Robbie Williams, anebo ze všech nejdřív Anaka. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Janem Kovaříkem.
1: Dost možná i vy odškrtáváte poslední pracovní dny v kalendáři a těšíte se, až nastane čas dovolené. Objednali jste si nějaký hotelový pobyt, těšíte se na bohaté snídaně. Pozor, přátelé, můžete narazit i na to, že výběr třeba nebude tak rozmanitý, jak jste byli zvyklí, a talířky budou o něco menší. A víte co? Dokonce vaše odpadky po snídani po vás personál převáží. Já to hned zkusím vysvětlit. Naše turistická, řekněme, nenasytnost totiž čím dál tím víc ždímá rozpočty hotelů a taky zdroje naší planety, a tak se někteří hoteliéři rozhodli jednat. Víc informací o tom pozbírala a někde, kde houká sanitka, už nás poslouchá Olí Štrejbarová. Dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno. No, je to přesně tak, jak říkáte. Zkrátka bezstarostná dovolená rovná se pro mnoho lidí all inclusive. A all inclusive rovná se nekonečno jídla a pití. No a pro turistu, který má jenom snídaně, je pak často vrcholem právě ráno, kdy si nacpe nejenom pupík, ale často i kapsy v rámci hesla, když je to zadarmo, dám si všechno a třeba i dvakrát. No a pro personál je velmi těžké udržet pulty neustále přetékající čerstvým jídlem. A také pochopitelně drahé. Hosté často mívají větší oči než hlad, jak se říká, a tak hotelové kuchyně ve výsledku běžně vyhodí 5-15% všech nakoupených potravin.
1: Což je přiměřeně otřesné číslo, tak mě zajímá, jaké změny hoteliéři nasazují.
2: Tak ustupují od doplňování velkých nádob 4 hodiny před koncem výdaje, to hlavně, nebo výdeje. Místo toho nabízejí systém přípravy jídla na přímou objednávku, tedy když už nejsou vajíčka, jdete a hezky si je objednáte. Například jeden bruselský hotel tak dokázal snížit to množství vyhozeného jídla až o 63%. A omezení nadprodukce snídaňových vajec přineslo hotelu roční úsporu zhruba 44 tisíc eur, když si to připočítáme na vajíčka, opravdu hodně. A dalším opatřením hotelu je třeba i menší výběr a také menší talíře, jak jste hezky říkal. A tou největší novinkou je právě to, ta moderní technologie s umělou inteligencí, která dokáže ztráty po snídani okamžitě změřit, tedy spíše zvážit.
1: Tak to bych potřeboval trošku rozebrat, protože mě zajímá, jak to funguje.
2: No, oni ti provozovatelé instalují nad odpadkové koše speciální kamery s pohybovými senzory a velmi citlivými váhami, které dokonale rozeznají vyhazované potraviny. Váha umístěná nad popelnicí pak zaznamená hmotnost každé vyhozené porce s přesností na gramy. Počítačový program tato data zpracuje, převede, spočítá, no a šéf, kuchaři a manažeři restaurací tak konečně přesně vidí na svých obrazovkách, kolik peněz skončí v koši a jak lépe naplánovat celý ten proces. Nasazování umělé inteligence do kuchyní je zatím opravdu doménou, řekněme, těch velkých mezinárodních řetězců, které si můžou dovolit tak velkou investici. No, ale první testovací programy ukazují opravdu milionové úspory.
1: No, ale Olí, ruku na srdce, uznejme, že k šetrnějšímu zacházení s jídlem v hotelu netřeba jen umělá inteligence, ale můžeme přece přispět i sami, ne?
2: Je to určitě tak. Ono se ukázalo, že lidé opravdu mají tendenci nakládat si na talíř větší porce, pokud si jídlo nabírají sami. Takže dobré je domluvit se, že prostě pro jídlo půjde někdo z vašich blízkých, kdo vás zná a zná vaše preference. Zároveň je dokázáno, že hosté jedí více, když vidí velkou nabídku různých pokrmů. I to je důvod, proč některé hotely začaly používat menší talíře nebo menší výběr a upravovat rozmístění bufetu, tak aby se lidé nepřejídali. Ono to prázdninové myšlení nám říká, když jsem venku, když nejsem doma, můžu si užívat, můžu si dopřát. Určitě to tak je, je to normální, jedno ráno to určitě nebude žádná katastrofa se pořádně nacpat, ale pokud takové chování opakujeme den co den a v tom hotelu je několik set hostů, tak se určitě umíme spočítat, jaké to nese následky. Takže ano, začít u sebe, je to těžké, ale aspoň to zkusme.
1: Ano, pojďte, uděláme společně turistický snídaňový závazek. Nebudeme si na talíře nakládat víc, než sníme. Olí, tak. Zajímavé téma, děkuju za něj, i když mi u něj trochu kručelo v břiše. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: S tím kručením v břiše nebude tak zle. Rozhlasový bufet otevřel před 14 minutami. Je 7.14, vy si poslechněte písničku Já něco slupnu.

Something Stupid. Následující zpráva agentury Reuters vám může znít taky jako sladká hloupost, zejména pokud nemáte rádi letadla. V opačném případě zatleskáte. Do jihofrancouzského Toulouse totiž včera doletělo letadlo, které startovalo ze Sydney a bylo ve vzduchu nepřetržitě 24 hodin a 24 minut. Za tu dobu urazil speciál Airbus A350 ULR 23 075 kilometrů. Proč tohle všechno? Protože letecká společnost Qantas si u Airbusu objednala 12 ultradálkových letadel, s nimiž chce změnit letecké zvyklosti a odstranit mezi přistání při cestách mezi Austrálií a Evropou. A není to hudba příliš vzdálené budoucnosti. V říjnu roku 2027 by měl Qantas zahájit provoz na pravidelné lince. Upřímně řečeno, nevím, jak to máte vy, já létám rád, ale představa, že bych měl v jednom aeroplánu strávit víc než 24 hodin, žertovali jsme tady s Jakubem na to téma, že to by musel mít tělocvičnu a lůžkovou úpravu. No, třeba na to Qantas myslí a brzy se toho dočkáme. Teď už slíbená share těm, kteří se na ní těší, přejeme dobrý poslech a dobrou chuť. No!

0: Anglicky to zní trochu líp. Shoop, shoop, song. Pospícháme, ano, je 7.21, nejvyšší čas na další motoristické putování po Albánii. Pokud posloucháte každý den, tak víte, že opustíme město Permet a údolí řeky Vojsi. A to proto, abychom v dalším dílu seriálu nazvaného Slajkem po Albánii mohli navštívit město Pogradec. Jeho břehy nebo okraj omývá obrovské Ochrické jezero. V jeho třpitivé hladině můžete zahlédnout odrazy masivů severní Makedonie. Podle mě to zní velmi lákavě. Budete stejně jako já šokováni zejména rozměry zmíněného jezera. Takže hurá na výlet!
1: Ano, hurá na výlet. Ale jestli jsem v předchozích dílech přirovnával silnice klikatící se horskými masivy k rozmotané niti nebo jejich zatáčky k hrsti vařených špaget hozených na podlahu, pak teď musím uznat, že to byl, přátelé, jen nevinný trénink. Tohle byla úplně jiná disciplína. Silnice z Permetu do Pogradce nám zůstane v paměti snad navždy. Nejen kvůli nádherným zalesněným horám, hlubokým údolím a výhledům, které brali dech, ale hlavně kvůli tomu, že po několika desítkách kilometrů jsme začali mít podezření, že se silničáři snažili propojit všechny zatáčky světa do jedné silnice. A místy jsme měli pocit, že i navigace rezignovala a jen tiše doufala, že to nějak dopadne. A pokud nad námi celou dobu skutečně držel ochranou ruku Pán Bůh, jsem přesvědčený, že mu z té jízdy muselo být stejně nevolno jako nám. Jen na rozdíl od nás nemohl zastavit Ukrajince, nadechnout se horského vzduchu a chvíli počkat, až se svět přestane houpat. Během 60 kilometrů zatočíte volantem snad tolikrát jako Niki Lauda za celou svou kariéru. Po celou dobu pevně věříte, že kola zůstanou tam, kde mají, motor se nerozhodne vypovědět službu uprostřed hor a brzdové destičky nejsou tenké jako alobal. Stále víte, že jste si půjčili auto od Albánců. Ve srovnání s tím působí horské silnice u nás jako dokonale napnutá prádelní šňůra, to mi věřte. Ale dost lamentování. Všechno dobře dopadlo a odměnou za tuhle automobilovou horskou dráhu je zastávka u chráněného jezera Šelegur, nedaleko městečka Leskovik. Tady se tep konečně vrací do normálu. Lehce pojíme, uděláme si pár tolik oblíbených selfie, ale to víte, že nemá vždycky pravdu, a s nadějí vyrážíme dál. Věříme, že následujících necelých 100 kilometrů už bude přívětivějších. Ani navigace tentokrát nelhala. Většinu cesty jedeme po kvalitní silnici téměř rovně a po necelé hodince a půl se před námi otevírá nekonečná vodní hladina Ochrického neboli Ohrického jezera. To je přibližně 7x větší než Lipenská přehrada, jen pro představu. A právě ono dává Pogradci jeho jedinečné kouzlo. Voda je neuvěřitelně čistá a průzračná. A není divu, že jezero i jeho okolí patří na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. A pouze o kousek dál leží další přírodní skvost, Prespanské jezero. A Pogradec, to je, milí posluchači, velmi pohodové letovisko. Podle našeho zjištění představuje klidnější alternativu k turisticky vytíženému Ohridu na severomakedonské straně jezera a nabízí dlouhou promenádu, obláskové pláže, křišťálově čistou vodu, starobylou čtvrť Burime i kostel Vzkříšení. A jen pár kilometrů odsud se navíc ukrývá jedno z nejmalebnějších míst celé oblasti, prameny Drilon. A víte, proč tentokrát nebudu doporučovat žádnou místní specialitu? Protože v Pogradci si můžete, stejně jako jinde, objednat prakticky cokoliv, na co dostanete chuť, a jen stěží budete odcházet zklamaní. A stejně jako Ksamil, Vlora nebo Permet, je to místo, které si vás získá nenápadně, ale o to trvaleji. A zítra? Zítra nás čeká poslední výlet. Vyrážíme do Tirany, kde přespíme, projdeme si albánskou metropoli a pomalu se začneme loučit se zemí, která nám za 14 dnů ukázala mnohem víc, než jsme od ní na začátku čekali. I když my jsme vlastně nečekali nic. My jsme byli od začátku jenom jejím kouzlem překvapení.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Půl osmé.
6: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dobré ráno. Zvýšení rodičovského příspěvku a volba člena Rady České televize patří k hlavním bodům, o nichž dnes budou jednat senátoři. Na druhé červencové schůzi mají probrat také senátorský návrh nových pravidel péče o nevyléčitelně nemocné nebo odklad projednávání další senátorské novely, která se týká soudního svěřování dětí do péče při rozvodu rodičů. Česko čeká další vlna veder, může se tím výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Teploty nad 30 stupňů mají trvat 1 až 2 týdny. Hasiči včera zasahovali u požáru památkově chráněné vily Marta v Písku. Podle jejich mluvčí Moniky Kocinové se podařilo požár uhasit ještě večer. Přes noc pak na místě už jen hlídali, aby oheň nevzplál znovu. Ve 20. letech minulého století nechal vilu postavit bankéř Jaroslav Šimek a pojmenoval ji po své ženě. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí. Oznámila to premiérka Sanae Takajčiová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm podle vládních zdrojů po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Tuto informaci ale zatím vyšetřovatelé nepotvrdili. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto v úterý odpoledne. Dne místního času. Blokař Adam Zajíček se necelý rok po konci reprezentační kariéry vrátil do národního týmu, který loni v roli kapitána dovedl na mistrovství světa ke 4. místu. 33-letý lídr kladenských volejbalistů s reprezentačním výběrem zahájil v Jablonci nad Nisou přípravu na zářijový evropský šampionát.
6: Počasí.
5: Dnes má být jasno nebo polojasno. Teploty 29 až 34 na severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů.
6: Doprava.
5: Na dálnici D6 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů před nájezdem na Pražský okruh. Na 0,5 kilometru je hromadná nehoda. Na místě jsou hasiči a záchranáři. Čekejte kolonu a omezení v místě. Na dálnici D1 čekejte komplikace na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Ostravy za sjezdem na Bratislavu na kilometru 197. Na konci zúžení je také hromadná nehoda 3 aut v levém pruhu. Pomalej se jede od Kývalky z kilometru 182 celkově teď asi 20 minut. Na dálnici D7 vás neprovozuje voz na příjezdu do Prahy z Chomutova. Kolona začíná na 4. kilometru, zdržení do zúžení na 2. je asi 10 minut. Na Pražském okruhu je silnější provoz směrem z D1 na letiště. Kolony jsou od Vesce přes oba tunely ke sjezdu na Barrandov a v Praze je silný provoz i na jižní spojce. Jsou kolony od Lanového mostu a také od sjezdu na Běchovice vždy v průmyslové asi na 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už pokračuje Ranní dvojka a Honza Kovařík.
7: 3,5 minuty po 7:30 přejeme zejména pevné nervy těm z vás, kteří trčíte v těch zmíněných ranních kolonách. Pokud jde o naše téma, které jsme tu před pár minutami probírali s Olgou Štrejbarovou, tedy optimalizace naší spotřeby v hotelových bufetech, posluchač Jára, který je s námi každé ráno na jedné vlně, si myslí, že to stejně slouží pouze zisku hotelů. No taky pohled, Jaro, ale souhlasím s vámi v druhé části té zprávy. Jára píše, o co je lepší vzít si batoh, dát do něj tatranku nebo fidorku a vyrazit po svých na pivo. Souhlasím, volím taky nejraději tuhle variantu. Dost možná, že by souhlasil i kolega Vít Pohanka, kterého teď budeme za pomoci moderních telekomunikačních nástrojů kontaktovat přes půl země koule, protože on si zbalil batoh, přibalil kolo a odletěl do Ameriky. Tak uvidíme, s jakou se nám odsud ozve. No a potom, ještě před osmou, přijde Martin Frogner, jeden z našich rozhlasových elévů, který pro změnu vzal batoh, přibalil si nějaké lezecké vybavení a jel do Švýcarska, tedy do toho Saského, což je mnohem blíž a vyjde to o dost levněji. Pokud jde o muziku, mám tu třeba Roxette, Reddy Kirken a nebo zpěvačku Adele. Snad se vám trefíme do vkusu.
6: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: V 7.39 nejdřív musím uvést část svého předchozího prohlášení na pravou míru. Vít Pohanka se na cyklistickou výpravu do Ameriky vypravil, ale už je z ní zpátky, takže jsme ho nemuseli nahánět přes půl země koule a voláme mu relativně nakrátko. Přesto budeme mluvit o New Yorku. Vítku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Chtěl jsem se zeptat, hodně se mluví o tom, že se čím dál tím víc zpřísňují imigrační postupy ve Spojených státech, tak jaký byl samotný přílet a jsou ty kontroly citelně přísnější, než byly? Prohlížejí se i mobily?
2: Já musím hoce říct, že ta moje zkušenost jde tak trošku, abych tak řekl, proti mediálnímu proudu nebo obrazu. Teď jsem přiletěl vlastně do Spojených států za druhého prezidentství Donalda Trumpa už po druhé. V obou případech jsem prošel naprosto bez problémů. Pravda, mám novinářské vízum, ale stejnou zkušenost měla třeba letos na jaře i moje manželka s dcerou, když letěli za kamarády do San Francisca. Co se týče těch sociálních sítí a mobilů, tak ona nakonec není pravda, že by turisté povinně museli zpřístupňovat své účty, jak se o tom psalo, to se nezavedlo, je to nepovinné. Kontroly mobilních telefonů se opravdu provádějí, ale když jsem si kontroloval ta data dostupná, tak se to stane asi v 0,1% příjezdů turistů. Takže z mého pohledu se ta zkušenost, ať už běžného turisty nebo novináře, neliší od toho, jaké to bylo dřív.
1: Tak já musím říct, že mě stačila zkušenost před mnoha a mnoha lety. Ta imigrační úřednice byla asi nejpřísnější Američanka, na kterou jsem za svého pobytu narazil. Tak pojďme probrat ten tvůj pobyt v New Yorku. Nebylo to poprvé, co si Big Apple navštívil? Překvapil tě New York tentokrát něčím?
2: On mě New York vždycky znovu a znovu překvapuje tou svou energií, intenzitou a třeba se tam samozřejmě stane, zahlédneš na kolejišti v metru potkana, ale já jsem se tam nikdy necítil nebezpečně a v tomhletom ohledu jsem překvapený nebyl. Jestli mě něco překvapilo, tak spíš právě to, že navzdory tomu, jak se dneska o Americe mluví a píše, naprosto pochopitelně kvůli tomu obrazu, který vytváří současná administrativa, tak to město je pořád plné lidí, u všech těch turistických atrakcí byly fronty jako vždycky. A jednu věc bych zdůraznil, v New Yorku hlasovalo pro Donalda Trumpa, kolik by si stipl?
1: Nevím, 35%?
2: Ještě o něco méně, bylo to necelých 30% lidí a zbytek pro Kamalu Harrisovou. Tudíž New York, i když je to domovské město Donalda Trumpa, tak není to město, kde by se asi Donald Trump cítil příliš pohodlně, abych tak řekl.
1: No, New York má také pověst jedno z nejdražších míst na světě. Řekni upřímně, dá se tam dneska cestovat rozumně s nějakým běžným rozpočtem?
2: Záleží samozřejmě na tom, co považujeme za běžný rozpočet. Já to mám nastavené tak, že pro mě prostě existuje Amerika a pak je New York. To je takový samostatný, abych tak řekl, živočich, samostatné zvíře a platí to samozřejmě i pro ceny. Ubytování letos na Manhattanu jsem nenašel žádný slušný tříhvězdičkový hotel, který by stál méně než $250, spíš tak okolo 300, ale když se podíváš už na Staten Island nebo se vypravíš do Queensu, tak tam stejné ubytování, mluvím o tříhvězdičkových takových těch standardních hotelech, tak za $200 se tam ubytovat dá, jenom hold potom na ten Manhattan musíš dojet samozřejmě metrem. Zdražilo se samozřejmě i občerstvení, to už je docela bolestné. Já jsem byl zvyklý třeba za pivo zaplatit $6-7, dneska je to spíš tak 9-10, okolo Times Square i 12 a kafe ve Starbucks tak na $4 vyjde, ale když si dáš cappuccino, tak počítej tak 6 a 7. Je zkrátka důležité se, myslím, na to psychicky připravit. New York prostě něco stojí, tak se na to psychicky připrav, aby tě to pak nevyhodilo, jak si z míry.
1: Já jsem celkem připraven, do New Yorku se nechystám. Přesto, Vítku, kdybys měl někomu poradit, kdo má 3-4 dny a víc ani ťuk, co nesmí určitě vynechat?
2: Tak když bych pominul ta skoro povinná místa, jako je Socha svobody, Empire State Building, Centrální park, tak za mě je naprosto skvělá cesta trajektem zadarmo na Staten Island. Platba trvá nějakých 25 minut a jsou tam skvělé výhledy na Sochu svobody i na jižní Manhattan. A jinak podle mě prostě stojí za to chodit pěšky, nasávat atmosféru, podívat se taky jinam než na ten Manhattan, přinejmenším přejít přes Brooklynský most do Brooklynu a tam se třeba podívat do Prospect Parku, který zdaleka není, jak se tak říká, profláklý jako Centrální park a je tam velmi příjemně a hezky. Prostě stojí za to se dobře připravit, být trošku zvídavý, no a být třeba i připravený chodit pěšky.
1: Uzavírá pozvánku do New Yorku kolega Vít Pohanka. Děkujeme za tvé postřehy, budeme se těšit na další. Naschledanou, Vítku.
2: Naslyšenou.
1: Na hodinách 7:43 a půl. Zítra.

0: Narozeniny na dvojce.
1: 29. červenec znamená to, že je před námi i předposlední vstup letní cestovatelské rubriky našich elejů. Včera jsme s Alžbětou vystoupali na 4. nejvyšší horu Slovinska. Vzpomínáte, byla tam fixní lana a řetězy. U lezení zůstaneme jen z okraje Balkánu. Se přesuneme do Švýcarska a všem toho Saského. Se mnou ve studiu další elej Martin Frogner. Dobré ráno, Martine.
2: Dobré ráno, Honzo.
1: Takže Saské, Švýcarsko, lezení, já trochu tuším, o čem bude řeč.
2: No, jestli tušíte Čundr a Feraty, tak tušíte správně.
1: Ano, to zní dobře.
2: Náš dvoudenní výlet s kamarádem začal v německém Bad Schandau, které, jestli dobře tušíte, tak leží na Labi hned za českými hranicemi.
1: Znám dobře.
2: Jde o malé lázeňské městečko s malebnou historickou tramvajovou linkou a s nádhernou přírodou v okolí. No a naše první kroky trošku atypicky nesměřovaly hned do skal, ale nastoupením do výtahu.
1: Teď jste šokoval některé posluchače, mě ovšem ne, protože Bad Schandau znám dobře. Posluchači si mysleli, že vy budete lézt na stěny a vy na ně vyjedete?
2: No, Bad Schandau má trošku takovou kuriozitu, vlastní atrakci. Kdo jste byl v Lisabonu, tak už možná trošku tušíte. Je tam 50 metrů vysoký venkovní ocelový výtah, dokonce z roku 1904, a ten vás za malý poplatek vyveze nahoru a vy se tak ocitáte přímo v srdci přírody. No, nás potom, co jsme vyjeli nahoru, čekalo asi 15 kilometrů prolézání skalními městy, stoupání po vytesaných nebo po železných schodech. Chvílema to bylo jednodušší a jindy jsme potřebovali feratový úvazek a helmu. A to potom visíte pár desítek metrů nad zemí, jistí vás karabiny na ocelovém laně.
1: Poslyšte, Martine, to mi nezní příliš bezpečně. Není to tedy nebezpečné?
2: Rozhodně ne v Saském Švýcarsku a už vůbec ne, když se jistíte správně. Cesty tam jsou jednoduché a krátké. A víte vy co? Mají takové malebné názvy jako Honzova stezka.
1: Mám tam stezku.
2: Máte tam stezku, představte si to. Dokonce i Krakonoš tam má svojí. Hezký německý Rübezahl. No. My, protože jsme neměli tolik času, tak jsme už další den zamířili zmíněnou tramvají zpátky do Bad Schandau a zpátky do Děčína. Nicméně posluchačům bych doporučil, aby ještě den, dva v Národním parku posečkali.
1: Já s vámi jasně souhlasím, Martine. Kam byste je poslal vy?
2: Třeba na největší pevnost Evropy, Königstein, respektive jednu z největších, na přilehlou stolovou horu Pfaffenstein, o kousek dál po proudu Labe na impozantní skalní most Pastaj a na spousty dalších menších i větších vyhlídek vlastně nemůžete vybrat špatně.
1: Já mám prakticky splněno, všechna místa, která jste zmínil, jsem už viděl, ale to nevadí. Ti, kteří to neznají, není to zahlcující to množství možností?
2: Trošku to tak může být, ale zaprvé, kamkoliv se vydáte v tom okolí, jak sám víte a jak jste řekl, tak neuděláte chybu. A za druhé, můžete se vydat na takzvanou malířskou stezku, 116 kilometrů dlouhou cestu, která vám nabídne všechny krásy tohoto kraje. No a trošku zajímavost, své jméno získala po malířích, kteří se po ní vydávali ve snaze nalézt krásná místa, aby je pak štětcem zvětšnili na svoje plátna. Takže pokud máte čas, doporučil bych vydat se na tuhletu stezku parkem, jehož některé úseky poslední 4 roky doslova vstávají jako fénix z popela.
1: Je to tak, po velkém požáru se České i Saské Švýcarsko zpamatovává. Nakonec a stačí mi jen stručně, co jste podnikli vy ve zbytku času?
2: Jak jsem již zmínil, jeli jsme zpět do Děčína a tam jsme jako správní lezci nemohli vynechat pastýřskou stěnu. Je to 160 metrů vysoká stěna s různými trasy feratových tras a různých obtížností. No, tam jsme strávili zbytek dne, ale Děčín pro ty z vás, kdo ho navštívíte, tak nabízí případně ještě i děčínskou zoo nebo o kousek dál děčínský sněžník s rozhlednou.
1: Rozhledna, a já myslel, že to slovo dneska nepadne. Martin nesklamal i ve svém posledním vstupu, který tady v rámci prázdninové rubriky Prázdniny na dvojce předvedl, nám jednu rozhlednu nabídl. Martine, děkuju, užijte si hezky srpen a v září zase v elevském programu Českého rozhlasu. Naschledanou.
2: Naschledanou, přeju hezký den.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Ve studiu přivítám výtvarníka, sochaře, hudebníka a performera Františka Skálu. Co se nedostalo do dokumentu Veřejný prostor Františka Skály, ale mělo by. Jaký výtvarný materiál je teď jeho oblíbený a která první věc ho zaujme v rozhlasovém studiu? To všechno se dozvíte z rozhovoru s výtvarníkem Františkem Skálou.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Tisíce lidí zaměstnanců v rizikových profesích doteď nepožádali o příspěvek zaměstnavatele. Čeští a saští ministři dnes v Děčíně představí plány na vybudování plavebního stupně na Labi. Dnes bude jasno nebo polojasno, teploty až 34 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB Penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
3: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
2: Podle zákona má na důchodový příspěvek ve výši 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok téměř 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží nebo vibracemi. Generál Roman Hyďha žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral poté, co Hyďhu v září 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou pro to, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány rezortu. Hyďha v pátek v armádě skončí. Proč přesně chce získat prověrku zpět, není jasné. Redakci i rozhlasu nezvedal telefon. Plány na výstavbu nového plavebního stupně na Labi dnes v Děčíně projednají čeští a saští ministři. Českou stranu zastoupí ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů a ministři dopravy Ivan Bednárek a zemědělství Martin Šebestián za SPD. Přínosy plánované výstavby popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřina Pacíková.
4: Projekt má přispět ke spolehlivějšímu propojení České republiky s evropskou sítí vnitrozemských vodních cest, podpořit přepravu nadrozměrných nákladů a částečně odlehčit silniční dopravě.
2: Součástí projektu za skoro 9 miliard korun má být pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod. Írán v noci na dnešek vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat, informovalo o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají i nadále ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. Jakub Menšík vstoupil do turnaje ve Washingtonu vítězstvím nad domácím tenistou Trevorem Svajdou 6-2, 6-7 a 6-3. Zápas na 2 hodiny přerušil déšť.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27 a v 1000 metrech na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů.
0: Doprava.
2: V Praze je aktuálně neprůjezdná Kbelská ulice směrem z Letňan na Černý most. Před Novopackou se srazilo osobní auto s kamionem a provoz směrem z Ústecké D8 na Boleslavskou D10 je tak v omezení zastavený. Osobním autem se to dá objet přes Prosek nebo Letňany, Kbely a Satalice. Ucpává se i opačný směr, z Novopacké se stojí asi půl hodiny z Černého mostu do Kbelské. Ucpává se příjezd do Prahy také z Chomutova po D7. Před omezením u letiště je kolona ze 4,5 kilometru asi na 20 minut. A na dálnici D6 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů před nájezdem na Pražský okruh na 0,5 kilometru. Řeší hromadnou nehodu v odbočovacím a také v pravém pruhu. Jsou tam hasiči, záchranáři a kolona je asi na 20 minut. Přeji vám šťastnou cestu a ještě půl hodiny nás bude bavit Honza Kovařík a Ranní dvojka.
5: No, uvidíme, přátelé, jak to bude zábavné v následujících minutách. To, co slyšíte tak nějak v pozadí, je kolega Jan Svatoš, který dnes přinesl do studia podezřele vypadající a ohmatané papíry velikosti A4 a z nich intenzivně nacvičuje výslovnost. Ano, nacvičuje výslovnost, on nás totiž chce pozvat do měst a míst, která jsou v podstatě bezvýznamná, leckdy i malá a geograficky zanedbatelná, ale mají zcela neuvěřitelné názvy. Na to si rozhodně počkejte, nebudete čekat moc dlouho. Úvodní hit skupiny Cranberries trvá jen něco přes 4 minuty.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: A také Janem Svatošem, 9:30 po 8. Jene, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A teď musíme s pravdou ven, cože jste to tady cvičil. Budeme mluvit o malých, bezvýznamných, ovšem nevyslovitelné názvy majících obcích všude možně po světě. Pojďme začít od toho, který je vůbec nejdelší název obce. Je to jeden z těch, co jste tady procvičoval?
2: Je to jeden z nich a jenom dodám to, my se podíváme za chviličku do Velké Británie, kde se ten druhý nejdelší nachází. Jenom vlastně Anglie z hlediska historie těch podivuhodných názvů, tam skutečně jsou věci, které jsou neobvyklé. Je tam vlastně i jediný název vesnice, která se jmenuje Westward Ho, a je tam vykřičník, kde ten vykřičník je součástí
1: oficiálně
2: oficiálního názvu.
1: Ne jako v logu Ostrava.
2: Je to, kdyby člověk jel do toho objektu, tak musí ten vykřičník zadat. Na to jsou pyšní a využívají to velmi patřičně i v marketingu. A teďka k tomu druhému názvu, ten, kdyby to posluchači viděli, tak je to skutečně, jako kdyby někdo držel jako dítě, kdybyste pustili ke klávesnici a byl tam řádek 58 písmen, většinou souhlásek, o to je to ještě těžší.
1: Já jsem to před chvílí zkusil, moc to nešlo.
2: Já vám to klidně Honzo předám.
1: Ne, to jste si přinesl vy.
2: Je to ve Walesu, já to přeložím poté, ve Walesu přímo v té vesnici je důležitá, když přijedete na nádraží do této dlouhé vesnice, která má teda 58 písmenek v názvu, tak na nádraží je ten původní název a pod tím je návod fonetický, jak to přečíst. Tak já se pokusím teďka přečíst nevelšsky.
1: Ano.
2: Promiňte mi moji neautentickou výslovnost. Jan Vair Pul Guin Gol Gogir Kjurn Drop Ul Landus Liogo Go Goch.
1: Tak tam to neznám, tam jsem ještě nebyl.
2: Ale doporučuji, je to v překladu kostel Panny Marie v údolí Bílého lískového keře poblíž Rychlého víru a kostel svatého Tysília z Červené jeskyně. Tak zní oficiální překlad toho velského, pochopitelně s legendou.
1: Zkouším si představit, jak tam přijíždím vlakem a ten hlas v tom vagónu říká: příští stanice... A než to dořekne, tak se zase odjíždí.
2: Kdyby se chtěl zeptat, jestli už ta stanice nebyla, tak by vám to také asi nepomohlo, kdyby jste tam chvilku usnul.
1: No dobrá, tedy.
2: Ale ten nejpočetnější je na Novém Zelandě.
1: Ano.
2: Tam je to prohozeno, tam je to 85 písmen, je to název vrchu, ten jsem teda trénoval dlouho, pokusím se teďka vytasit teda maorštinu a zní to obdobně, tedy znovu říkám, prosím, je to mé licence. Taumata waka tangi hanga kowawau tamatea turipu kaka piki maunga horo nokupu pokajwen wakitanatanahu. A to znamená...
1: A jestli nezemřeli, žijí do dnes. Znělo to jako krátká pohádka.
2: Ale vy jste hodně blízko, protože to je název kopce, kterému se v překladu to znamená vrchol, kde Tamatea, muž s velkými koleny, skluzák a horolezec, který cestoval po zemi, hrál na svou flétnu pro svoji milovanou. Tak je
1: no,
2: tam ta
1: a jestli nezemřeli, jsou spolu do dnes.
2: Jsou spolu do dnes. Místní tomu říkají Taumatea... Zkráceně, protože
1: co jiného by mohli s tím mají dělat. A to je, Honzo, ten název, který jste přinesl i zhudebněný?
2: To je přesně tak, to někteří novozélandští hudebníci využili a je jich docela dost jako nápěv nebo refrém pro svoji písničku, kde ta rytmizace pomáhá potom pochopitelně si ten název nějakým způsobem.
1: Ano, v té písni jde o to, že maminka se ptá toho interpreta, kde teď jsi? A on jí odpovídá.

0: Tak, takhle se to dá zaspívat, ale na to by musel Honza Svatoš trénovat mnohem déle. Tak ještě nějaké drobnosti o názvech vesnic, někdy prý znamenají něco úplně jiného, než si lidé myslí?
1: Někdy ano, někdy ne, když bychom zajeli do Itálie, tak tam je třeba vesnice Bastardo, tak tam je to víceméně dané, co to znamená, tam je to prostě to, co by tam člověk čekal.
0: Ano.
1: Ale potom třeba ve Francii, což je dost často míněno jako vtip, když tam přijdou Angličané, ale pro Francouze to vtipné vůbec není, když se ani nikomu nerozumí, je, když dorazíte do města Condom, protože to není to, co si všichni myslí, že to je, vůbec to s tím nesouvisí. Tam je zajímavá i ta etymologie, protože to vzniklo ze dvou slov condate a magos, což znamená trh, nebo trh, tržiště nebo pole u soutoku dvou řek, takže i tohle je věc, která prostě nějakým způsobem, a je to mimochodem v Gaskoňsku.
0: Ano, nedaleko Sète, kam jsem jezdíval za kamarádem, je zase vesnička, která se jmenuje Buzik, a špatně se to vysvětluje, proč to na českých tvářích vyvolává úsměv. Necháme to ležet takhle a pojďme ještě do jedné rakouské vesnice, která prý doslova trpěla nájezdy turistů. Která a proč?
1: No, je to vesnice v Horních Rakousích, která se jmenuje Fugging, což nezní moc vtipně, ale kdybyste viděli ten nápis, já jsem to dával dneska opět na svůj Facebook, ty vesnice, ty názvy vyfocené, ono se to píše Fucking, tak zase opět obrovský invaze, ale skutečně tady v tomhle případě obrovská invaze, hlavně teda lidí z celé Evropy, mladíků. Tady je zajímavé to, že to vlastně byla i nejvíce kradená značka oficiálně v celé Evropě, protože
0: to mě nepřekvapuje.
1: Měnili dokonce takže odhlasovali dvakrát, že už to zasahuje do obecního rozpočtu, protože neustále to lidé odšroubovávali. A v roce 2004 bylo hlasování, kde obyvatelé zamítli změnit název té vesnice,
0: ale
1: se to psalo Fucking.
0: Ano.
1: Ale vydrželo jim to 16 let a v roce 2020 se rozhodli pro starý hornorakouský přepis, kde se to vyslovuje stejně, jako píše v té Fugging. A bylo po krádežích.
0: A mají klid.
1: A mají klid. Mnohem lépe na to šli v Shittertonu, v Dorsetu, opět jsme v Anglii, kde se ta cedule také kradla, ale místní prostě řekli, jsme Shittertonu a jsme na to patřičně hrdí. A ten úvodní, když tam přijedete dneska, tak oni tam místní dokonce se složili, zaplatili jeřáb, dali tam obrovský kámen a ten Shittertonu je tam vytesán, takže ho nikdo nemůže.
0: To asi nikdo neukradne.
1: To už nikdo neukradne.
0: Tak já bych s dovolením na závěr přihřál naši rozhlasovou polívčičku. Kolegové Marek Janáč a Pavel Tumlíř svého času vytvořili legendární seriál nazvaný Divnopis. V něm si můžete buď listovat v knižní podobě, anebo poslouchat o originálních názvech našich vesnic a leckdy je to taky k popukání. Jene, děkuji, že jste to pro dnešek nacvičil a díky, že jste přišel.
1: Naslyšenou.
2: She's crazy like a fool.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 8.20, málem jsme to nestihli.
2: Ano, no, protože já jsem teďka poslouchal skladbu, která byla o tobě, podle mě.
1: Děkuji, všechny mé děti děkují. Stručně předpověz počasí na dnešek.
2: 18 až 21 stupňů aktuální teploty, jasno je a jasno zůstane. Nepečte, nevařte, nežehlete, nehádejte se, vše zvyšuje teplotu a to bude kolem nás dost přes den. 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27, na horách v 1000 metrech kolem 23.
1: Děkujeme, nepotěšil si ani já tě nepotěším. Budeš muset zítra předpovídat znovu a v pátek tě čeká vůbec nejhorší předpověď tohoto týdne. Tak to je a my s tím nic nenaděláme. 8.21, hrajeme Buty.

Buty nad stádem koní, předposlední položka hudebního playlistu středeční ranní dvojky. Předchozí debata o zajímavých názvech míst po světě vyvolala vaše četné odezvy. Většina z nich je nezveřejnitelná, i tak za ně děkujeme. Lukáš mě pobavil, který píše, netajím se radostí, že teď nezaznělo Rybitví, jak někteří očekávali a jiní se obávali. Ano, tuhle píseň jsme vynechali. Jediný snad s přivřenýma očima zveřejnitelný tip je od Michala, který vzpomíná na oblíbenou ves kousek od Kácova, která se jmenuje Polipsy, psáno s PSY na konci. Najděte si na mapě, udělejte si výlet. Co nás čeká na dvojce? Už za 5 minut, jak to vidí Zita Senková, bude mluvit s ekonomem Petrem Bartoněm o aktuální kondici světové ekonomiky, ropné pasti a amerických clech. No a v blízkých setkáních Michaela Maurerová bude hostit sochaře, malíře a ilustrátora Františka Skálu. Mezitím pochopit 2 na dvojce. Budeme rádi, když na dvojce strávíte celý den. Můžete-li, vezměte své rádio sebou k vodě, dost pijte nealkoholické nápoje a dávejte na sebe pozor, ať se zítra ráno, pár minut po 6, zase můžeme potkat.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pořad, ve kterém se každý všední den věnujeme všemu důležitému a aktuálnímu. V našem vysílání vítám Petra Bartoně, hlavního ekonoma investiční skupiny Natland. Dobrý den.
3: Krásné horké ráno.
2: Děkuji, že jste si na nás našel čas.
3: Mě ctí.
2: Zaměříme se především na trh s ropou i plynem a také na další americká cla pro Evropu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Když už jste, pane Bartoni, popřál krásné horké ráno, čekají nás podle všeho hodně úmorná vedra, tak jak to přežít z hlediska třeba i toho, abychom byli schopni pak zaplatit účet za elektřinu?
3: Hlavně neposlouchat teď módní výkřiky na sociálních sítích, že je nějaký zločin proti lidskosti pustit si klimatizaci, protože to potom skutečně, to není jenom jako nějaká otázka jako okurkové sezóny, že se jako řeší hluboké morální dilema klimatizace nebo ne. Tady jde skutečně o lidské životy. I když nikdo nemá napsáno na úmrtním certifikátu, že umřel na to, že si nepustil klimatizaci, tak prostě na těch datech to jsme schopni spočítat, kolik každý rok kvůli tomu, že si nepustí tu klimatizaci, nebo třeba, že ji, nedej bože, nemá, takže kolik extra, zejména starších lidí, jako skutečně umírá. A to už potom přestává být sranda. Ten velký rozdíl třeba mezi Spojenými státy a Evropou je, nebo obecně na americkém kontinentě, že tam je to normální mít klimatizaci. A ano,

0: za 200 dolarů, za 300 dolarů. Takové ty věštby se nenaplnily a evidentně se zase tak moc nenaplňují. A tím pádem v tomto režimu, že je skutečně zhruba nějakých 15-20% odříznuto, i kdyby se zavřel úplně ten průliv, tak evidentně to nemá takový vliv, aby se to nějakým zásadním způsobem přibližovala ta cena té ropy k těm třeba 152 stům.
1: Pořád ale je to jako na houpačce pořád.
0: Je to na houpačce, je to jednou nad 100, jednou pod 100, ale evidentně je to něco, co s čím jsme schopni žít. A zase, ono to trošku zkresluje, když se podíváme na tu ropu tak, jak ji vidíme v každodenním životě. To znamená, když se podíváme na ty totemy u benzínových čerpacích stanic, tak máme pocit, ježišmarja, už tam vidíme čtyřku, že to začíná ty ceny čtyřkou a tak dále. Ale my si neuvědomujeme, že když teď začíná ta cena tou čtyřkou, tak je to třeba téměř poloviční cena, reálně, vzhledem k našim příjmům, než když začínala čtyřkou před 10-15 lety. A tam taky byly období, kdy začínala čtyřkou. Dokonce byla období, kdy se na chvilku na pár dnů objevila pětka na tom prvním čísle nebo číslici těch cen. Ale naše příjmy od té doby vzrostly téměř na dvojnásobek, podle toho, s jakým obdobím to porovnáváme, protože každý rok rostou u nás mzdy 7-8%, což
1: jak
0: potom...
1: Kde?
0: No v celé ekonomice.
1: Ano.
0: Takhle, jak komu můžete
1: tak,
0: říct?
1: Pardon, ano.
0: Ano, k tomu se vrátíme. Pojďme
1: dobře
0: zakončit tady tohle.
1: Pořád.
0: A tím pádem to, že začíná čtyřkou, tak není žádná katastrofa. Samozřejmě, že to bolí. A já nechci vypadat, že tady jako to zlehčuju. Samozřejmě, každého to bolí. Jenom v tom kontextu, když jsme vydrželi ty čtyřicítky, když ty čtyřicítky... Musíme vlastně teďka vyřídit, že
1: ještě ty
0: teploty
1: i benzín,
0: naftu. Ale,
1: To se nám to sešlo,
0: znamení čtyřicítek. Ale když jsme to vydrželi před těmi 10 lety, tak dnes jsme v mnohem lepší pozici to vydržet. A skutečně větší problém je ten plyn, protože už jenom na té ceně té ropy, ta se následkem toho posunula, řekněme, o nějakých 30-40%, než byla před tím únorem. Když to ceny plynu šly na, nebo se zvýšily o nějakých 70-80%. To znamená, plyn zdražil dvakrát víc, než zdražila ropa. A teď, jak se nás to týká? Když ropa zdraží o 30%, tak do té ceny toho benzínu se to projeví jenom tou částí, jak tu cenu benzínu tvoří cena ropy. Ale v ceně benzínu je spousta dalších věcí, jako musíte ji někde vydestilovat v těch rafineriích, musíte ji dopravovat, musíte ji skladovat. Takže ta propustnost ceny ropy do ceny benzínu je mnohem menší, nehledě na to, že ta ropa zdražila méně, než cena plynu. Cena plynu se přímo promítá, protože plyn je plyn, víceméně tak, jak ho vytěžíme z té země, tak ho potom pustíme na tom sporáku. Jsou tam nějaké drobné náklady na tu dopravu, ale ty jsou relativně k tomu relativně malé, protože je mnohem, už z fyzikálních důvodů je mnohem snadnější dopravovat plyn než ropu, protože máme menší odpor gravitace a podobně. To znamená, ten větší nárůst ceny plynu se mnohem více začne propisovat do nárůstu ceny plynu a to je ten hlavní hospodářský problém. Domácnosti ho tolik neřeší, protože ne všechny jsou napojeny na plyn, ale třeba průmysl, který potřebuje ten plyn, nejenom k tomu, co ho používáme doma, to znamená, že ho spalujete a získáváte z něho tu hořící energii, ale plyn je základem pro výrobu spousta věcí hmotných, se vyrábí z plynu. Když se tady podíváme po studiu, diváci nás nevidí, ale je tady spousta plastových věcí. Všechny ty plastové věci byly původně plynem a čistě zázrakem moderní chemie se z toho z plynu stala hmotná věc. Zhmotnili jsme plyn, tak jak se snažili zhmotnit tmu za Rudolfa II., tak my jsme zhmotnili ten plyn a tím pádem dražším plynem znamená, že budeme mít dražší plasty, dražší hnojiva, všechno to zhmotněné z plynu. To znamená, pořád je větším hospodářským problémem plyn než ropa.
1: Cena plynu se mimochodem dostala, ale to už asi je zjevné i z vašich slov, pane Bartoni, na nejvyšší úroveň za posledního 3,5 roku. Rozhodne cena paliv o inflaci? Ta ano. Je nejnižší, na nejnižší úrovni za posledních 10 let?
0: No, ano, ale je to trošku šizením, protože my jsme z ní v podstatě zhruba 1 procentní bod uměle.

0: vyjmuli. A to z toho důvodu. A je to umělé, to je skutečně, řekněme, účetní věc. To znamená, když teď vidíme, že inflace 1,5 jako skočila dolů, tak ve skutečnosti bychom měli vědět, že je ve skutečnosti 2,5. A to byl skok dolů, normálně řekněme kolem 2%, ve skutečnosti je kolem 3%. A z čeho vznikl tady ten odpočítaný 1% bod? A to je to, že teď spoustu věcí, co jsou v tom spotřebním koši, se aspoň z části vláda rozhodla, že bude platit za nás. Nejenom elektřinu, ale i třeba v budoucnosti i poplatky tady za rozhlas, za televizi, platí spoustu věcí, i část daně platila donedávna za nás za naftu jako takovou. A to znamená, že když my to porovnáváme teď v tom zlevněném období, ta inflace vždycky porovnává s cenami před rokem. Takže my teďka srovnáváme tu sníženou cenu, ať už nafty nebo elektřiny, s tou cenou, kdy jsme všechno museli platit my, loni, a tím pádem vlastně srovnáváme nefér sníženou cenu uměle proti té vysoké. A když to ekonomové spočítali, tak se blíží někam k 1% bodu. Ale tohle skončí 31.12., protože od 1. ledna budeme srovnávat, i když ten režim bude pokračovat, budeme srovnávat tu 1. ledna 2027 s cenou 1. ledna 2026, která už byla v tom sníženém režimu. To znamená, najednou tady tenhle snižující efekt, ten 1% bod vymaže se, a v tom měření inflace znovu uvidíme, nám tam naskočí ten téměř 1% bod. To znamená, ten, kdo skutečně chce mít prst na tepu doby, tak by si vždycky teď až do Silvestra měl zhruba tu necelou 1% bod k těm vyhlášeným číslům inflace připočítat.
1: Doporučuje ekonom Petr Bartoň.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Spojené státy zavedly před pár dny nová cla ve výši 10 a 12,5% na dovoz ze 60 zemí, včetně Evropské unie. Washington tento krok odůvodňuje bojem proti nucené práci. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Tak jak rozumíte, pane Bartoni, argumentaci Spojených států?
0: No, ta argumentace je čistě nutně vymyšlená, a to když to není nic jako jakoby trestuhodného, že to tady říkám, to je to jako chápe každý, i kdybyste někoho z té vlády americké večer opila v hospodě a zeptala se jich a rozvázala jim ta ústa, tak by přiznali, ano, my musíme ta cla zdůvodňovat tím, co nám umožňuje zákon, čím je zdůvodňovat. Protože od začátku problém s těmi cly bylo, že je vyhlašoval na základě toho, kdy ten zákon říká, že v těchto určitých případech to může udělat prezident bez kongresu nějakým dekretem. To znamená, ten prezident to zdůvodní tím, co mu umožňuje zákon. Něco mu sestřel nejvyšší soud, tak teď on našel jinou část zákona, už se posunul z kapitol 200 do kapitol 300, takže jako už postupně vyčerpává. No tam je napsáno, že může to udělat, když objeví, že někdo jakoby dotuje téměř otrockou prací. No tak on řekne, fajn, tak to jako zdůvodňuju to tím, že tady tyhle země používají téměř otrockou práci a tím pádem je to nespravedlivé. Takže tomu zdůvodnění netřeba přikládat žádnou váhu. Je to jenom kvůli tomu, aby to odolalo u zase nejvyššího soudu, kam se to nevyhnutelně dostane.
1: Mimochodem, včera Donald Trump, americký prezident, v rozhovoru pro Fox News sám připustil, že ta nová americká cla mají obejít verdikt nejvyššího soudu, který cla označil za nezákonná.
0: No, ne, takhle, on řekl o těch starých, která byla podle těch dvoustovkových paragrafů, která... no tak se posunula ty třístovkový paragrafy a dělá to podle toho, takže to není to vlastně obejítí, to se zbytečně střílel do nohy, je to tam, kde to ještě soud nevyřkl, tak používá a teď čeká zase, během hodin se to dostalo zase na tu dráhu, která nakonec vykumuluje u toho nejvyššího soudu, no a uvidí, jak to nakonec dopadne s těmi třístovkovými soudy, třístovkovými paragrafy. Někdo říká, že to je trošku víc obhajitelné vůči tomu soudu, takže tam ten verdikt bude, řekněme, s většími otazníky. To, že se střelí ta stará loňská cla, to bylo téměř jasné každému. No, ale než to ten nejvyšší soud rozhodne, no tak tady bude pokračovat ta retorika, že to pomáhá americké ekonomice, což není vůbec pravda. A pokud mu to vydrží a ten soud nerozhodne před těmi volbami v mezidobí, které teď čekají na podzim Spojené státy, no tak vlastně ta cla splnila ten účel, protože se prodávají těm jeho jeho potenciálním voličům, jakože pomáhají americké ekonomice. Nenajdete žádného ekonoma, který by něco takového mohl potvrdit.
1: A jak dopadají cla na evropský biznis?
0: Na evropský biznis paradoxně nejvíc, nebo takhle, řekněme, na evropský biznis samozřejmě nedopadají dobře, protože se teď musí snížit ta prodejní marže nebo ta zisková marže těch exportů do Ameriky. To znamená, my tam pořád z té Evropy vyvážíme tak jako původně, akorát je to méně ziskové. Ty zisky těch evropských věcí vyvážených do Ameriky byly natolik tučné nebo zdravé, že teď se vlastně ta clo projeví jenom na snížení toho zisku a nezastaví to ten export nějakým zásadním způsobem. Trochu jo, ale ne, že by najednou jste prodávala jakoby celý lodě a teďka to šlo na nulu. Ale specificky pro českou ekonomiku zase ekonomové spočítali, že nás paradoxně ta americká cla méně zasahují v tom, co my vyvážíme do Ameriky, ale v tom, že Čína teď méně vyváží do Ameriky a tam pořád ty fabriky chrlí ty věci, produkují je a tím pádem, když nemůžou odcházet do Ameriky, tak chodí do zbytku světa a o to více čínské věci chodí do Evropy. Nejenom ocel, hliník a tak dále, ale i výrobky jako takové. To znamená paradoxně ten větší dopad na českou průmyslovou výrobu není to, co případně by se snížil export do Ameriky, ale že je tady větší konkurence zlevněných čínských věcí, které logicky se prodávají levněji než dříve, protože ubyl ten zákazník americký. Takže to je celkem unikátní situace té české ekonomiky, že paradoxně více na ní dopadnou ten příliv čínských věcí, než zmenšený odliv věcí do Ameriky.
1: Máme poslední minutu našeho rozhovoru, pane Bartoni, a když jsme se dostali až k Číně, tak velmi levné nakupování čínského zboží skončilo. V Evropské unii začalo platit clo na drobné zásilky.
0: Neskončilo. To se, to je nejželeznější zákon dějin. Když vyhlásíte nějakou divnou daň, tak lidé vykážou neuvěřitelnou invenci v tom, jak to obejít. A to je naprosto legální, není to obcházení nelegální. A legálním obcházením je, že vy to z té Číny ne po jednom balíčku už si to nebudeme posílat, to je pravda, ale to bylo neefektivní, protože jsme víceméně přes oceán dováželi čínský vzduch, protože v tom balíčku po jednom trsátku bylo spousta vzduchu. Když to teďka, ten balíček 10 000 trsátek, mnohem snadněji a ekonomičtěji dopravíte do té Evropy, do evropského skladu a my si to necháme to jedno trsátko poslat ne z Číny, ale z toho evropského skladu a tím pádem obejdeme nebo nebudeme platit tady tohle. To znamená, vlastně je to ekologická věc, tady to zavedení toho nového poplatku, že konečně a Greta bude velmi šťastná, protože přestaneme dělat ten nesmysl, že dovážíme z Číny vzduch.
1: Konstatuje Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vám vše dobré. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
3: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
0: Devět hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Od příštího roku by se mohl zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Novelu zákona dnes projednají senátoři. Některé městské části v hlavním městě chtějí, aby přes jejich území létalo v noci méně letadel. Dnes má být jasno nebo polojasno, teploty až 34 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Pokud ho schválí, od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by se měl zvýšit na 800 tisíc korun. Novela zákona počítá také s úpravou takzvané superdávky. Složka na bydlení by se od října měla stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny mají nově patřit také samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7. Vedení Pražských hřeb chce omezení nočních letů nad městskou částí. Výzvu pražskému letišti schválili zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí.
3: Velké letadla, který lítají v noci ve 2 hodiny ráno, vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
4: Říká pan Jaroslav z Hřeb. Tamní zastupitelé chtějí podle místostarosty Martina Benkoviče z Hnutí ANO, aby pražské letiště od příštího roku začalo každoročně postupně snižovat přelety letadel mezi půlnocí a 5 hodinou raní.
5: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou kvality života obyvatel.
4: Letiště Praha podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
6: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra je proto plánována až po zprovození paralelní dráhy.
4: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Třebičtí policisté pátrají po 56-letém Radku Lahodovi. Je nemocný, ale nemá u sebe léky. Může být proto v ohrožení života, jak policisté píšou na síti X. Hledaný muž měří asi 180 cm, má krátké prošedivělé vlasy a strniště. Na sobě by měl mít kaki mikinu, bílomodré triko, plátěné šedé kalhoty, béžové boty a modrou kšiltovku. Nosí také brýle s výraznými obroučkami, světle zelené a černé barvy. Jakékoliv informace o pohřešovaném Radku Lahodovi, prosím, volejte na linku 158. Spojené státy se Saudskou Arábií udeřily proti Íránem podporovaným milicím v Iráku. Šlo o reakci na útok na saudsko-arabská ropná zařízení. Riad iráckým šítským milicím připisuje 30 dronových útoků v posledních 72 hodinách. Podle koalice polovojenských skupin zemřelo nejméně 8 jejich vojáků.
7: Iránské revoluční gardy se přihlásily k nočnímu útoku na americké vojáky na základně v Jordánsku. Jeho armáda hlásí 5 sestřelených raket. Americké oblastní velitelství už v noci oznámilo, že zlikvidovalo balistické střely, které Irán vypálil na americké blízkovýchodní základny. Irán zároveň odmítl ománský návrh na regionální společnou správu Hormuzského průlivu. Podle katarské televize Al Jazeera Tehran požaduje částečnou kontrolu i nad ománskou plavební trasou touto úžinou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Čeští kordisté obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu 24. místo v soutěži družstev. Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem podlehli Jakub Jurka, Martin Rubeš, Michal Čupr a Matyáš Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34, na severovýchodě kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 23 a na Šumavě kolem

0: 27 stupňů. Doprava. V Praze kolabuje provoz na severu města. Po nehodě je neprůjezdná Kbelská ulice z Letňan směrem na Černý most. V omezení u Novopatské postupně odtahují nabouraná auta a kolona začíná už na D8 u Zdib. Dá se jet přes Čakovice, Kbely a Satalice, čekejte tam ale silný provoz na objízdné trase. V opačném směru je Kbelská průjezdná, ale kolony jsou z východní části okruhu od Hradecké dálnice. A na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště. Kolona z 5. kilometru asi na 20 minut. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce už je připravená Šárka Volemanová a Mirek Vaňura. Začínají dva na dvojce.
1: A to přáním hezkého dopoledne, 5 minut po 9. hodině dopoledne. Dnes jsme v polovině pracovního týdne, protože je středa 29. července.
2: No a za chvilku budeme v polovině prázdnin, protože je středa 29. července a protože je 29. zdravíme všechny Marty. A jestli paní Marta Kubišová poslouchá dvojku a já vím, že ji poslouchá, tak tu, promiňte mi to, ale je to tak zvlášť.
1: Tak jo, všechno nejlepší, samozřejmě užijte si ten dnešní sváteční den. A když už jsme u těch aktualit, o čem si dnes budeme povídat, no, že se na nás chystají zase další vedra, no to rozebereme za chvíli a samozřejmě dnes splníme jedno vaše přání. Ano. Je moc hezké, těšíme se na to, že se nám to podaří a že si poslechneme něco pěkného. Hezké dopoledne z dvojky.
3: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
1: Dva na dvojce.
2: No a není to tak, protože vás bude víc, kdo se k nám připojí, alespoň
3: doufám. Už jsem se lekla, že jste ve studiu, sedím s někým úplně jiným, ne. A vypadá jako ty.
2: Ano, tak. Ano. Do Česka se vracejí tropy, mouchy padají horkem. Jak se na ně připravujete? Dá se to vůbec připravit, když třeba nemáte klimatizaci? Hmm. Jak se vlastně chladíte? A jak se budete chladit v následujících dnech?
3: Tak to jsou otázky, které vám dnes položíme v první společné hodině, protože už zítra, tedy ve čtvrtek, budou Česko atakovat opakovaně teploty kolem 40 stupňů Celsia. A v části jižní Moravy je už teď takové sucho, že zvýšené riziko požáru je větší než kdekoliv jinde v Česku. Dnes tedy ve středu, abychom se zastavili v prostřed pracovního týdne, začíná ta letní výheň do střední Evropy, začíná proudit od jeho západu mimořádně teplý vzduch. No a ty nejvyšší denní teploty už dnes mezi 29 až 33 stupni a zítra začnou ty 40.
2: No jo, no. Je to tak, nestrašíme, ale je to tak. Tak jak se připravujete? Zkuste nám to napsat. Na vedra samozřejmě. Máte z nich hrůzu? A nebo naopak, těšíte se? Dlouho byla zima. Hmm. Jak se chladíte? Co vám pomáhá? Otevřená lednička? To asi těžko.
3: Tak jsme zvědaví, jaký máte recept a možná to otevíráme i proto, že je velmi důležité myslet si na to, že ty teploty budou opravdu vysoké, tak aby se nikomu nestalo nic, co by mu zkomplikovalo život. Jak jste na tom vy? Jak prožíváte a přežíváte vedra? Co byste poradili všem, kteří třeba žádný návod nemají? 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Napište nám.

0: S vámi dva na dvojice dnes ve složení Mirek Vaňura a Šárka Volemanová. My si povídáme o tom, jak přežíváte a prožíváte ta vedra, jak to snášíte, jestli máte nějaký recept na to, jak se ochladit. A už nám píšete, děkujeme za to. Přidala se i Eva z Českého ráje, tak se podepsala naše posluchačka. Dobré dopoledne. Nemám ráda vedra, protože jim neutečete, v zimě si je přeoblékáme, ale v létě. V noci já větrám, co to jde, ráno pozavírám okna, zatáhnu venkovní žaluzie, do čbánku nachystám chladnou vodu s citronem. A když je mi hodně vedro, hupnu do bazénu nebo pod sprchu. Ven jinak moc nevycházím až na večer. Zdravím vás zatím z chladného Českého ráje, podepsaná naše posluchačka Eva.
1: Moc děkujeme, ale děkujeme i Janě. Ta píše podobně. Brzy ráno vpustím do domu chlad a tak po 3 hodinách po vyrovnání teplot se zabedním, včetně venkovních žaluzí, a pak použijí klimatizaci pro chudé. To je petka se zmrzlou vodou a ona ji dává Jana ještě před ventilátor. Mm-hmm. Takže to je taková dobrá rada. Mně tak, Šárko, napadlo, že i Český rozhlas Dvojka se na to připravil. My máme mrazivé léto, že prožíváme.
0: To je pravda. Takže my tak už jsme na to mysleli. Ano, my jsme na to mysleli a my jsme tady prakticky v pohodě.
1: Ano, máme mrazivé léto a taky si říkám, kde jsou ty časy, když se od nás jezdilo někam za teplem, že?
0: No. To je pravda, že spousta lidí to vlastně odkládá až na ty zimní měsíce, protože ta teplota je pořád vyšší a vyšší. Jak to snášíš?
1: My bydlíme pod rovnou střechou, tak asi co budu našim posluchačům povídat. Uhum. A myslím si, že přijdou noce, kdy nebude fungovat ani to, že si vychladíme ten vzduch, ten byt tím studeným vzduchem, protože jak víme, přes 20 už je to tropická noc a ta vám byt nevychladí. Uhum.
0: Je to tak, nemohu si pomoci, protože my teď s Mírou sedíme ve studiu s naší kolegyní Dášou a ta, než skončila ta písnička, myslím na to neustále, říkala, jestli pan Vaňura se nechladí tím, že chodí po bytě nahý, žiju s tou představou. Samozřejmě od té doby, co to řekla, už mě to drží celé 3 minuty.
1: Děkuji.
2: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
3: Dva na dvojce.

0: Hned.
1: O tropických vedrech si dnes povídáme v souvislosti s tím, že se navrací zpátky sem k nám do České republiky. Jak prožíváte a přežíváte vedra, na co bychom si měli myslet? O tom všem dnes od 9. hodiny dopolední. Přidala se i naše posluchačka Kateřina Spišel. Dobré ráno, na horka se chystám tak, že pokud to trošku jde, tak odjedu do hor. A když to nejde, tak si připravím dost ledu, poraním vyvětrání, všude zavřu okna a když je nejhůř, tak si dám nohy do lavoru s ledovou vodou. A nezapomínejte na zvířata, tady píše. Takže na zahradu do stínu je dobré dát misku vody, ať se osvěží hmyzáci, ptáci a další žíznivci. Ano. Důležité upozornění.
2: To je dobrá rada, my dáváme na zahradu misku s vodou pro ptáčky, ale máme také dva kocoury, kteří zjistili, kde je ta miska s vodou, takže jenom, aby si ta příroda poradila. Ale jak si poradíme my a hlavně, jak si s vedrem poradí naše tělo, tak to bude otázka pro pana profesora Jana Pirka, mimochodem pro šarmantní osobnost Českého rozhlasu. Pane profesore, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, vítejte po čase u nás na dvojce, rádi vás slyšíme. Pane profesore, povězte, co dělají taková vedra, vysoké teploty kolem 40 stupňů, které zase přijdou s naším srdcem anebo s naším tělem?
3: Víte, já bych navázal na to o těch zvířátkách, protože zvířátka přirozeně mají instinkt a vědí, co mají dělat. Ale my si myslíme, že nepatříme do živočišné říše, že jsme něco jiného, takže děláme kraviny, i když je horko.
2: Tak vy jste takový běžec, vy jste mi třeba říkal, že bych neměl používat výtah, že jenom tady v Českém rozhlase je plno schodu, tady máme klimatizaci.
3: No, vy máte i pater noser, teda ve
2: máme, to je pravda. Ten je vyplý, my šetříme teďka, ale hlavně vy jste prostě běžec, že když je vedro, že se nemá běhat.
3: No, víte, já třeba, když je takovýhle vedro, tak chodím běhat v 6 ráno, protože to není vedro a můžete se proběhnout. Ale určitě, člověk má na rozdíl od hadů, si udržuje stálou teplotu a ta je kolem 37 stupňů Celsia. A svými fyziologickými reakcemi se snaží tuto teplotu udržovat docela v úzkém rozmezí, protože třeba při poklesu vnitřní teploty na 35 stupňů už hrozí zástava srdce. Tak vlastně zmrznou lidé, oni nezmrznou, ale jim se zastaví srdce, když jsou na horách. No a taky se bráníme samozřejmě přehřátí, protože přehřátí organismu je strašně nebezpečné a organismus se snaží tomu předejít tím, že se nám víc prokrví kůže, abychom se ochlazovali, ale my se tím ještě víc ohříváme, protože se opejkáme na sluníčku a je to velká zátěž. Takže když někdo má nemocné srdce, tak by skutečně měl se stranit pohybu v tom horku, protože tam hrozí to přehřátí. Má mít dostatečný přísun tekutin, ale zase, když má člověk nemocné srdce, tak nemůže moc těch tekutin pít, protože to srdce to musí přečerpat a když je už unavené, tak na to nestačí. Já si myslím, že jestli se budou ta klimatická změna pokračovat, že bychom si měli aspoň do ložnice koupit takové ty přenosné klimatizační jednotky, které se prostě prostrčí oknem a zbytek se ucpe třeba prostěradlem, abychom měli aspoň v jedné místnosti, abychom měli tu přiměřenou teplotu.
1: Mm-hmm. Říká kardiochirurg pan profesor Jan Pirk, který se s námi na dvojce právě teď povídá. Když už jsme u těch zdravotních rizik, pane profesore, kdo patří mezi ohroženou skupinu, kdo by možná měl být v souvislosti s těmi 40 stupni obezřetnější než kdokoliv jiný?
3: No tak předpokládám, že u dětí se postarají rodiče a horší je, kdo se postará o seniory, kteří jí osamoceně. A to si myslím, že to je ta riziková skupina, protože my jsme ta ohrožená skupina, protože já už patřím nedlouho mezi seniory. Takže skutečně, jak říkám, když jdu běhat a chodím běhat rád, tak jdu třeba v 6 ráno, dokud je to, anebo jdu potom až večer, když to počasí to dovoluje. A nebo si dám jiný sport, jdu se projet na kole, protože přece jenom ten vánek na tom kole je příjemnější. Ale prostě neměli bychom se přetěžovat nebo když bych musel jít běhatou dobu, tak běžím pomalej a kratší úsek. Ale určitě lidé s nemocným srdcem by se měli toho přehřátí varovat, protože to srdce nestačí ochlazovat ten organismus a dojde k přehřátí.
2: Začali jsme zvířátky, možná u nich skončíme, protože to zvíře ví, jak se má chovat, že nemá někam běžet, někam lézt. Možná bychom měli prostě normálně selsky uvažovat.
3: Ano, měli bychom řídit se přírodními zákony. Víte, že zvířata vám přes silnici běhají nejčastěji v noci. Že? A když svítí slunce, tak tam žádná srnka nebude běhat, protože je zalezla někde ve stínu a čeká, až se to ochladí. Takže měli bychom se řídit přírodními zákony.
1: Kardiochirurg pan profesor Jan Pirk společně s námi na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Pane profesore, my děkujeme za to setkání. Vy jste říkal, že chodíte běhat a jezdit na kole, když jsou taková vedra, samozřejmě dřív. Nezapomeňte se namazat. Mějte se dobře.
3: Ano. Myslíte zevnitř, namazat se zevnitř.
1: Já už nechám na vás s rukou lékaře. Ano.
2: Já myslel zevnitř, to máte s rukou lékaře a to léčíte.
1: Ano. Naschledanou, mějte se dobře.
3: Hezký den, naschledanou.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Tady jsou dva na dvojce, Mirek Vaňura, Šárka Volemanová, my se posouváme o kousíček dál. Už za chvíli budeme plnit jedno přání, no už teď můžeme prozradit, že nám ho napsala naše posluchačka Renata, ale než řekneme, jaké a jestli ho splnit dokážeme, tak vás chceme nabádat k tomu, že my tady na dvojce v dopoledni umíme plnit přání.
1: Ano, my vás sice nevidíme, ale plníme to, co vám na ústech vidíme. Tak ne to, co napíšete, samozřejmě. Ano. Takže RNP, rádio na přání, @rozhlas.cz nebo 702 222 220, to jsou kontakty, které znáte.
0: Tak tam můžete napsat svá přání, ano. A my se vynasnažíme to přání samozřejmě splnit. Stejně tak, jako za chvíli to Renatino.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: Tak, máme tady krásné přání. Píše se tady. Vážený týme Rádia na přání, vzpomněla jsem si na skvělou dvojici Vodňanský Zkoumal a přiznám se, že jsme naše generace na jejich vtipech a písničkách a legráckách a představeních vůbec vyrostly. Doteď si jejich hlášky pamatuji a vždycky mě pobaví a jsem ráda, že když je řeknu, tak pobaví i posluchače. Byl by problém najít něco v archivu Renata Ruta.
3: Milá Renato, nebyl. Samozřejmě jsme se vynasnažili, abychom mohli vyplnit dnes vaše přání. No a za to přání samozřejmě dostanete i dnes takové speciální ponožky dvou na dvojce.
2: Ano. Horka.
3: Ano, to se hodí. Kdybyste třeba zapla hodně klimatizaci. No ale nicméně zpátky k tomu vašemu přání a k těmto dvou pánům Vodňanskému a Zkoumalovi. Tady je totiž ukázka jejich oblíbeného špičkování, kdy oba autoři mluví o tom, jak vznikají jejich písničky. Jan Vodňanský tam popisuje, že nejprve vzniká text, který on dlouho cizeluje, než se ho odváží přinést Petru Zkoumalovi, neboť zná vysoké nároky svého kolegy. No a poté, co položí text opatrně na desku, jeho pianina pozoruje z dálky hru svalů jeho obličeje.
4: To už hodně napoví, protože když je ten výraz spíše napjatý, vyjadřuje tenzi, prudký vnitřní boj, tak vidím, že v tom textu něco neklape. Když se jeho obličej rozzáří vlídným úsměvem, tak i v mém vědomí sklíčí naděje, že vznikne možná další písnička.
5: Tady vzniklo určité nedorozumění, které si teď musíme vysvětlit, totiž já se pobaveně usmívám v případech, kdy ten text nepovažuji za nejlepší. Pro příště, aby ti to bylo jasný, že když se usmívám, tak to není pro mě nejlepší text.
4: Vidím, že v tomto rozhovoru se mnohé věci projasňují. Ostatně v takové diskuzi nakonec jedině pravda může vyjít na světlo a to se není mimoděk stalo. Rozhodně mi tím spadl svým způsobem balvan ze srdce, protože mám pocit, že se usmíváš málo kdy přitom. Tak teď jsem vlastně mnohem klidnější.
2: Ano, byla to sehraná dvojice, co se budeme povídat. Tak pozor, jenom připomínáme rnp@rozhlas.cz nebo 702-222-220. Napište si přání a my vám ho splníme.
3: No pokusíme se maximálně vyvinout veškeré úsilí. No tak uvidíme, jaké přání to bude zítra.

0: Aneta Langerová na dvojce, my doufáme, že vás ta písnička nerozjela, protože to by vás zároveň i rozehřála. A to se teď nenosí. Čekají nás až 40, a vy nám píšete, jak to řešíte. Jana mě tady opravila. Přišla ještě jedna zpráva a tam bylo, pane Vaňuro, za... Tak, je to o té lahvi, která je z toho, z té ledničky, z toho mrazáku, a Jana říká, že ji dává za ventilátor, ne před, aby ten studený vzduch nasál a pak se rozptýlil po celé třeba ložnici. Mm-hmm. Tak děkujeme.
1: Tak děkujeme za to upřesnění. A teď někoho, komu to až příliš nevadí, ta horka, o kterých dnes hovoříme, píše nám Jirka ze Střední Moravy. Dobrý den, kdyby takové počasí bylo celý rok, občas sprchlo, tak ideál. Žádné chystání třeba na zimu, žádné zimní bundy, oblékání a tak dále. Asi bych oželel i lyžování, a je tedy pozdrav létu a vedru zdar. Zdraví vás Jirka ze Střední Moravy. Děkujeme pěkně.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
2: Dva na dvojce.

0: Naši milí posluchači, děkujeme za vaši společnost v první hodince, kterou už skoro máme za sebou. My jsme si povídali o tom, jak zvládnout vedro a sbírali jsme vlastně všechny rady a doporučení i od vás, jak vedra zvládáte vy, protože už od zítřka v České republice opět 40 stupňová vedra, tak na sebe dávejte pozor. Povídali jsme si i s panem profesorem Pirkem, no a co jsme se dozvěděli v průběhu té hodinky, co je během velkých veder nejdůležitější, pravidelně pít, chránit byt před sluníčkem nebo omezit fyzickou námahu venku. No,
1: nebo nosit volné oblečení, chránit hlavu kloboukem, čepicí, slamák je asi nejlepší, omezit ten pohyb, větrat brzy ráno, ochlazovat se, třeba jenom sprchou, když nemáme klimatizaci. A s tou klimatizací to nepřehánět.
0: Je to tak a prosím pěkně, pít bychom měli i častěji, tak mějme vodu neustále u sebe. A důležité je, abychom pili, když nemáme žízeň, to je taky velmi důležitá položka, ten vhodný oděv, to už Míra zmínil. Chytré větrání, větrejte pouze ráno, v noci chladněji by mělo být, no a také je velmi důležité mít správnou stravu, když jsme taková vedra.
1: Lehká jídla bychom měli jíst. A to nám nahrává, protože do poradny přijde Pavel Bíček, to je šéfkuchař a budeme si povídat právě na téma letní stravování. Asi saláty budeme probírat.
0: Ano, jak na perfektní salát, aby byl hezký, aby nám to chutnalo, tak o tom všem po 10. hodině a další zpravodajské relaci, samozřejmě i dnes s prostorem pro vaše otázky.

0: setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Ve studiu přivítám výtvarníka, sochaře, hudebníka a performera Františka Skálu. Co se nedostalo do dokumentu Veřejný prostor Františka Skály, ale mělo by. Jaký výtvarný materiál je teď jeho oblíbený a která první věc ho zaujme v rozhlasovém studiu? To všechno se dozvíte z rozhovoru s výtvarníkem Františkem Skálou.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
0: Kriminálka na Dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na Dvojce.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požáru v Krkonoších. Americký senát posunul dál zákon o tvrdších sankcích vůči Rusku, který počítá se 100% cly na kupce ruské ropy a plynu. Dnes má být jasno nebo polojasno, teploty až 34 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. V Česku místy kvůli nadcházejícím vysokým teplotám hrozí vznik požárů, upozorňují na to i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak podle nich v Krkonoších neměli rozdělávat otevřené ohně, kouřit a tábořit v lese nebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí KRNAPu Radek Drahný.
2: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pakliže to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče. A v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy KRNAP, tak je možné využít i ji.
0: Riziko vzniku požáru bude podle Drahného stoupat nejenom v lesích, ale i na loukách nebo třeba na smilkových trávnicích krkonošské tundry. Nejvyšší kontrolní úřad by mohl od příštího roku přijít o policejní ochranou službu. Počítá s tím návrh ministerstva vnitra, o kterém dnes informoval server Seznam zprávy. Úřad by si podle webu musel v budoucnu platit soukromou ochranu, která bude podle předběžných propočtů stát zhruba 20 milionů korun ročně. Ministr vnitra Lubomír Metnar na síti X uvedl, že návrh nevychází z politického rozhodnutí, ale z bezpečnostní analýzy policie. Nově by policie měla podle návrhu naopak zajišťovat bezpečnost sídla České národní banky. Milovičtí zastupitelé mají na dnešním zasedání znovu řešit vznik přírodního koupaliště v Ostravské ulici. Rozhodnout o vypsání místního referenda ke stavbě biotopu. Areál má stát 100 milionů korun a to se některým zastupitelům nelíbí. Podle původních plánů měli dělníci začít stavět koupaliště už letos. 31-letý recidivista, který byl soudně trestaný už 21krát, se podle policie v úterý ve Zlíně pokusil okrást seniorku jedoucí na elektrickém vozíku. Díky její bleskové reakci se mu to ale nepodařilo a žena svou peněženku ubránila, uvedla to v dnešní tiskové zprávě policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Muž je nyní podezřelý z pokusu o krádež, skončil v policejní celé a hrozí mu až 2leté vězení. Americký senát udělal první krok ke schválení tvrdších sankcí proti Rusku. Hlasování přišlo těsně po pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl hlavním autorem návrhu. Schválení sledoval z galerie i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Ten se krátce předtím sešel se senátory kvůli žádosti o další vojenskou pomoc.
3: Zelenský novinářům senátu řekl, že ukrajinské továrny umějí vyrobit cokoliv, co zničí iránské či ruské drony, a nabídl to prezidentu Trumpovi. Senátoři poté nadstranickou většinou 86 hlasů posunuli zákon senátora Lindseyho Grahama o sankcích vůči Rusku a Iránu. Ten počítá se 100% cly na země, které dál nakupují ruskou ropu a plyn a má tvrději postihnout i takzvanou stínovou flotilu tankerů. Proti postupu zákona hlasovalo 12 senátorů napříč oběma stranami. Zákon teď čekají další legislativní kroky. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34, na severovýchodě 27, v 1000 metrech na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy vázne provoz na pomezí Jižní Moravy a Vysočiny u Velké Bíteše. Na kilometru 162 pracují silničáři, projíždí se jen jedním pruhem a kolona od 9 křížů z kilometru 166 je na 20 minut. Hodně plné jsou stále příjezdy do Prahy. Na dálnici D5 z Plzně je kolona od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení asi 30 minut. Hodně zaplněná je dálnice D7 z Chomutova před omezením u letiště. Na 2. kilometru je kolona od Středokluk z 5. kilometru asi na 20 minut a také příjezd do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Lobem. Kolona začíná na 3. kilometru za sjezdem na Kralupy a pokračuje až do omezení ve Kbelské ulici v Praze. Tam byla nehoda, už nepřekáží, zdržení se tak zkracuje. Přeji vám šťastnou cestu a teď už pokračuje Šárka a Mirek 2 na dvojce.
3: Nejprve poděkováním směrem k Denise Žižkové za další aktuální zprávy a teď už s nabídkou poradny. Letní čas volá po lehkosti, svěžesti a třeba i po barvách, což je z čerstvých salátů dělá ideální volbu pro tohle období.
5: Přesně tak, ať už máte chuť na lehký oběd nebo přílohu, třeba ke grilovanému masu, saláty jsou zkrátka základem letní gastronomie. Jak je připravit tak, aby byly chuťově zajímavé?
3: O tom si budeme povídat s naším hostem, naší poradně, která začne už za pár minut a samozřejmě je i s prostorem pro vaše otázky v její druhé a třetí části. Teď je 5:30 po desáté a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A co jsme slíbili, také vyplníme v podobě naší dnešní poradny jak na perfektní salát, to je téma. A s námi si bude povídat šéfkuchař restaurace The Eatery Pavel Bíček. Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Dobrý den.
3: Dobré dopoledne a pro ty, co právě vstávají, také dobré ráno.
4: Aha, tak už
2: to ty šťastnější, ano.
4: Vy jste umělec, no jo, ty stávají déle. No ale vy jste umělec, zvlášť na saláty, proto tady také jste. Co vás na nich vlastně baví? A baví vás to vůbec dělat saláty? A nebo to berete jako takovou nutnou přílohu třeba k tomu masu?
3: Mě právě saláty hrozně baví, protože na salátu perfektně vynikne vlastně sezónní zelenina a co na tom miluju asi úplně nejvíc, tak je taková ta lehkost, že kor teďka v těch letních dnech, kdy nás zase čekají parna, tak člověk potom nemá pocit nafouknutýho břicha, vlastně to tělo si s tím poradí velmi dobře a saláty mimochodem v létě i velmi dobře hydratujou, což často se třeba na ten pitný režim zapomíná, nebo to občas umí mást venku, když je velký teplo, tak člověk má pocit, že pije, ale známe to všichni, tak do toho salátu se dá použít nejenom taková ta klasická zelenina, okurka, rajče, ale vynikající jsou teďka v létě třeba saláty s melounem, který právě je bohatý na vodu a to tělo krásně jako osvěží a vlastně i schladí.
2: Mm-hmm. Vy jste teď zmínil několik bonusů nebo benefitů v souvislosti se sezónou, těmi horky, které jsou, my jsme si o tom s našimi posluchači povídali v předchozí hodině, teď jste zmínil ty melouny. Dal byste nám nějaký recept nebo nějaký návod na nějaký salát, který by se hodil právě teď proto, že přicházejí další 40-stupňová vedra?
3: Určitě, protože ono pod salátem si nemusíme představit jenom takový ten klasický mišunk zeleniny, salátových listů zalitý nějakou zálivkou, případně trošku sýra nahoru, to je taková ta klasika, ale já osobně mám třeba v létě hrozně rád salát vlastně z melounu, kdy vezmete vodní meloun, ten se nakrájí na nějaký kostičky, klidně k tomu můžete přidat trošku pečených grilovaných paprik třeba z ohně, jako dressing stačí jenom taková lehká vlastně zálivka z octu z balsamika, dají se na to dát jakékoliv semínka a co tam ještě super, tak je naložená cibule a koriandr.
4: No teda, ne, já jsem vám nechtěl skočit do řeč, ale já jsem si teda představil jako milovník cibuli. Víte, Pavle, ono to zní krásně všechno, jo, ale člověk chodí do práce a potřebuje se najíst, aby neměl hlad. Já, když sním tenhle salát, tak za hodinu už zase budu koukat, kde mají housku, ne?
2: Chlapský pohled na věc.
3: Ono právě hrozně záleží, protože když uděláme salát, který bude jenom zmíchané zeleniny, přesně typicky, ať už je to ten melou, nebo jak jsem říkal, salátové listy, tak je to potom, já tomu říkám, takové to hladové jídlo.
4: Jo? Ano,
3: přesně
4: ano,
3: jak říkáte, ano. Ono sice máte pocit, že to sníte na talíři půl kila, ale v reálu to tělo si s tím velmi rychle poradí. A proto je potřeba, když vlastně si chci udělat nějaký salát, který by měl být nejenom jako ta příloha, ale jako hlavní jídlo, tak se zamyslet, aby tam kromě té zeleniny byl zastoupený i nějaký protein, což může být typicky sýr, můžou se používat různé uzeniny, můžeme vlastně klidně opéct nebo ogrilovat kousek masa a dát to vlastně nahoru na ten salát. A zároveň tam potřebuju nějaký sacharid, který je z té kategorie těch dlouhých sacharidů, což znamená nejenom list, ale můžu tam přidat brambory, můžu tam přidat obiloviny, luštěniny, třeba ginoa je na tohle to naprosto fantastická. A je ten salát se potom dá použít vlastně taková věc, kdy člověk třeba k tomu má trošku jako, nemá na to chuť, nebo k tomu má slušně řečeno trošku odpor, že jo, víme, jak to máme my chlapi, když máme jíst něco zdravého. A ta ginoa je třeba v tomhle naprosto fantastická, protože jenom uvaříte, vlastně zamícháte do toho salátu, ono se o tom říká, že to je právě super potravina bohatá vlastně na sacharidy. A tady tohle vám potom s tím salátem udělá ten dojem, že ten salát vlastně je jako hutný, nebo že je hutnější a že vás vlastně jako zasytí.
4: Tak, přesně tak, na to jsme se ptali.
2: Jak na perfektní salát, to je téma naší dnešní poradny, taková byla její první část, v té druhé už s prostorem i pro vaše otázky, pokud se chcete dnes na něco zeptat, můžete. 702 222 220 číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa a můžete nám i zavolat na číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: V dnešní poradně zasedl šéfkuchař z restaurace The Eatery Pavel Bíček a štěstí smůlu střídá. My střídáme různé zeleniny, ale i ovoce, abychom vytvořili originální chutný salát, který nás, jak jsme řešili, zasytí.
3: Ano, a také osvěží, možná dodá tekutiny. Pavle, existuje nějaké pravidlo, jak namíchat ideální směs listů, aby ten salát nebyl chuťově nudný?
4: Na tohle to úplně nějaké univerzální pravidlo neexistuje, protože ten salát nemusí být vždycky o tom, že jako základ máme tu klasickou listovou zeleninu. Mm-hmm. Ono ten salát, že když se podíváme jenom na Vánoce bramborový salát, tak jíme ho všichni a tam list nenajdeme. Ale
3: spíš... No ale když chceme.
2: Šárka ho tam dává, ale pojďte dál.
4: Jasně, do těchto debat, jestli tam patří potom salám nebo nepatří, bych se nepouštěl, protože to je jak se svíčkovou a s pravdou, každý má tu svoji. A všeobecně s tím salátem je to vlastně hrozně jednoduchý. Salát by mělo být jednoduchý, rychlý jídlo, který je postavený v první řadě na prvotřídních surovinách. Prvotřídních surovinách nemyslím v kontextu, že musí být nutně drahé, že musíme dávat nahoru plátky jedlého zlata nebo strouhat kachní játra. Ale spíš na tom, že pokud třeba někteří posluchači mají doma zahrádku, tak nejlepší inspirace je vždycky vlastně tam vejít, rovnou natrhat to, co se mi líbí, to, na co mám chuť, a vlastně si to namíchat tak jakoby podle svého, protože přeci jenom budu si to. Když se teďka bavíme o tom kontextu těch, že ohledně posluchačů, tak si to budu jíst vlastně sám doma, případně s přáteli na grilovačce, takže naopak by to mělo být o tom, že tam můžu mít vlastně tu diverzitu.
2: Ano, a je to tak, říká se, že se má jíst to, co roste zrovna kolem nás. Dobře, víte, Pavle, také se říká, že vlastně nejzdravější na světě, tedy alespoň v Evropě, je středomorská kuchyně. Jsou středomorské saláty specifické něčím?
4: Ono, na tohle to je potřeba se podívat trošku v širším kontextu. Ono, o tomhle bychom mohli vyprávět další hodiny a hodiny. Ale ono to není úplně o tom, že ta středomorská kuchyně je ta jakoby nejzdravější. Ono to spíš vychází z toho, co oni tam mají a co tam vlastně roste u nich. Uh-huh. A my bohužel máme dneska trošku takový tendence, vždycky něco vidíme ve světě, tak to jako převzí, vzniká tady spousta, řeknu, asijských restaurací, pizzerií a podobně, ale... Všechny tyhle kuchyně jsou u nich doma, u těch v té cizině populární proto, protože když přijedete třeba na Sicílii, tak tam nenajdete restauraci, která dělá halušky nebo vepřoknedlo zelo. Oni prostě používají to, co tam roste, to, co mají kolem sebe, to, co jsou schopni si vypěstovat, případně ulovit, a v podstatě se drží velmi jednoduchýho hesla. Vaří se a jí se to, co je teď a tady. A v momentě, kdy my tady tohle budeme respektovat i u nás, tak... potom nemusíme tak moc koukat na tu středomorskou kuchyň, že v té Itálii nebo mají prostě to jídlo lepší.
3: Budu se tvrdošíně držet těch listů salátu, Pavle, odpuste mi to. Když si vlastně uděláme ten salát, kde máme nějakou tu směs listů, tak často se nám stane, že velmi rychle to zvadne. A vlastně nevypadá to hezky. Dá se nějakým způsobem tomu předejít nebo pozdržet vlastně ten proces?
4: Určitě. V první řadě, když teda si donesu ten salát domů, ať už to, že jsem si ho uřezal na zahrádce nebo koupil v obchodě, tak je potřeba se o něj postarat. Což znamená, že zaříznu dole ten kořínek. Salát, když propírám, tak ho nikdy nepropírám jako celý tu hlávku, protože v ten moment já ho začnu mačkat rukama, různě protáčet a podobně. Když ho chci proprat, tak já vlastně ze spodu od kořínku odloupu ty jednotlivý listy od sebe a je to salát, je to křehká zelenina, takže se k tomu musím chovat trošku s nějakým jako respektem nebo s troškou něhy, protože v momentě, kdy typicky my chlapi se do toho pustíme těma našima velkýma rukama, zmačkáme to tam, tak ten salát potom velmi rychle zvadne.
2: No, já teda mám ještě takovou asi zbytečnou otázku. Je rozdíl, a je to tedy významný rozdíl pakliže je, když ten salát budu krájet nožem, anebo trhat rukama?
4: Vždycky trhat rukama. Aha. A snažit se v něm zachovat vlastně nemačkat, to fakt jako trhat těma prstama. Jo? Není to jako když třeba chci dělat trhané vepřové maso, které vezmu a prostě rozmoulá mezi rukama, tak tady naopak to potřebuje trošku péče. A ono je taková, nebo říká se, že když to krájím nožem, takže mi to začne rychleji oxidovat, o to ani úplně nejde. Spíš jde o to, že ten nůž vlastně nám ty listy začne jako hodně mačkat.
3: O letních salátech si dnes povídáme, taková byla i druhá část poradny, před námi ještě jedna, pořád ještě s prostorem. Třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25 a zavolat nám můžete třeba právě teď hned.
1: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
0: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Dnes si v poradně povídáme o tom, jak si doma připravit perfektní salát. Naším hostem ve studiu zůstává šéfkuchař restaurace The Eatery Pavel Bíček.
3: No, já tedy, Pavle, přispěji se svojí troškou do mlýna, jsem se tady mluvil šárce. My jezdíme do Chorvatska na ostrov Hvar a on ten salát, teď já ho vyslovím tak, jak se opravdu jmenuje, nezní v češtině příliš, jakoby, řekněme, chutně, ale je výborný a jmenuje se blitva, říká vám to něco. To je nějaký špenát, pak tam jsou brambory.
4: To se přiznám, že jsem to asi někde slyšel, ale vzhledem k tomu, že jsem v Chorvatsku byl asi jednou v životě, úplně to není moje, řeknu, dovolenková oblíbená destinace.
3: Dobře, tak já vám potom dám
2: to
3: recept.
2: To si pan Vaňura píše, já ano, protože u něj to recept. Je, ano, oblíbená destinace.
4: Budu moc rád.
3: Tak, ale tady teda, když už tak Darina píše krátký dotaz, to by byl recept od vás, Pavle. Dobrý den, můžete dát nějakou inspiraci na salát s čekankou?
4: S čekankou, čekanka velmi dobře funguje v kombinaci třeba s pomerančem nebo s nějakýma citrusovýma plodama, případně i s grepem. A druhá věc, čekanka tím, že je trošku hořká, tak já osobně rád zkombinuju třeba s polníčkem, který je naopak takový lehce nasládlý, takže bych to úplně nepřekomplikovával. V podstatě vezmeme čekanku, natrháme na nějaký menší kousky, smícháme s tím polníčkem, do toho uděláme vlastně takový klasický hořčičný dressing, kde místo citronové šťávy můžeme použít třeba grepový džus, a potom si dát nahoru segmenty toho nahořklého grepu, troška nějakých oříšků, můžou být vlašáky, můžou být lískový, a nebo jsou třeba super píneový jádra, a nahoru klidně můžeme nadrobit sýr, třeba fetu, jenom lehce v ruce nadrobit vlastně na takový malý kousíčky.
2: Mm-hmm. Děkujeme za ty nápady, které sem nesete. Ještě možná se zastavím na chviličku toho dressingu, který vy jste teď zmínil. Jak funguje správný poměr těch základních surovin a co vlastně do těch základních surovin v souvislosti s dressingem patří?
4: V podstatě ten dressing nám slouží k tomu, aby ten salát dochutil. Takže dressing, vždycky základ je nějaký ocet anebo nějaká kyselá šťáva, ať už to může být citronová, grepová, balsamikový ocet, cokoliv. Tohle se smíchá v nějakém poměru s olejem, většinou se používá olivový, ale můžeme používat i klasický slunečnicový, nebo třeba teďka je vynikající, lisuje se to u nás a je to vlastně čerstvý řepkový olej. A my tím, jak ten řepkový olej máme v podstatě jenom na smažení, ale on když se udělá vlastně jako na způsob italského, znamená extra virgin, on je fakt jako zakalený, je to z toho prvního lisování a je to úplně fantastická věc do salátu. Stejně tak dobře fungují jakékoliv ochucené oleje, slunečnicový, z dýňových semínek, oříškový je perfektní do dressingu. Ten základní poměr se úplně říct nedá, protože, nebo můžeme se držet pravidla klasického 3-2-1, 3 díly oleje, 2 díly octa, 1 díl cukru, ale já osobně si s tím radši jako trošku pohraju a víceméně si to dochutím podle svýho, jak mi to chutná.
3: No a co říkáte, když do salátu přidáme tepelně upravenou zeleninu? Jak postupovat?
4: Vždycky je potřeba ji upravit bokem, nechat vychladnout aspoň do pokojové teploty, třeba typicky na grilování, ať už nějaká řepa, nebo můžeme v létě použít třeba broskve, jsou skvělý do salátu, ale nemůžeme to smíchat za tepla, protože v ten moment nám ten salát vlastně sprhne a zase se vracíme k tomu, co jsme řešili před chvílí, že ten salát potom zvadne a je takový vlastně jako hezký a ne úplně nevzbuzuje chuť jídlu.
2: Děkujeme, tak možná pro mnohé z nás inspirace k dnešnímu obědu. S námi ve studiu byl šéfkuchař restaurace The Eatery Pavel Bíček a taková byla naše dnešní poradna. My děkujeme za návštěvu a mějte se dobře.
4: Moc děkuju za pozvání.

0: Po 16. hodině opět káva o čtvrté, to je klasika, každý všední den posloucháte Dvojku a my jsme rádi, že telefonujete a do kávy píšete, o čem bude dnes řeč. Naše tělo si zaslouží péči a respekt v každé životní etapě, to je jasné. Proč s přibývajícími roky ubývá síla a výkonnost? Co může ovlivnit, můžeme ovlivnit pohybem, ale třeba stravou, o kterou jsme se tady opírali před písničkou, a co je naopak dobré přijmout jako prostě přirozenou součást našeho života? A jak se naučit přijmout to, co už změnit nedokážeme. Hostem kávy o čtvrté a dneska Patriky Strouhalové bude doktorka Marie Skalská.
1: No a za chvíli se samozřejmě projdeme i dnes, tak jak jsme zvyklí, po červeném koberci ve společnosti Aleše Cibulky. No a prozradím teď jenom tolik, že budeme slavit.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A my jsme prozradili, že budeme slavit a začneme ano. Už za chvíli. Chceme vám povyprávět takový příběh, který začíná v Banskobystrickém kraji. Tam se narodila jedna malá dívka, které dala její maminka hodně netypické jméno podle Rembrandtovy manželky.
3: A já doufám, mohu prozradit, že dnes slaví krásné kulaté 80. narozeniny paní Saskia Burešová.
2: Je to tak, všechno nejlepší. Samozřejmě prostřednictvím Českého rozhlasu Dvojka bude přát na červeném koberci i náš kolega Aleš Cibulka. Aleš, hezké dopoledne.
4: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny. No a já doufám, pohled do režie by byl hodně daleký, ale doufám, že už je všechno v pořádku a Saskia Burešová je právě teď s námi propojená telefonicky. Sašo, krásné dobré dopoledne, vítej na vlnách Českého rozhlasu.
5: Děkuji, Alešku, jsem totálně propojená.
2: Všechno nejlepší přejeme.
3: Přejeme hodně zdraví.
5: Děkuji vám.
4: Sašo, já musím říct jednu věc a je to fascinující. Je opravdu málo lidí v českém showbiznisu, kteří by byli tak bezmezně milováni českým národem jako ty. Ty jsi naše jistota v rozbouřených vodách politiky všeho možného. Saskia Burešová je tady a příští rok už to bude 60 let, kdy jsi na televizních obrazovkách. Přejeme všechno nejlepší. Jak si ten dnešní den užíváš? Jaký to je, když je člověku 80 a ještě k tomu vypadá jako ty?
5: No já si to hlavně vůbec nemůžu připouštět, ale říkám a modlím a děkuju Pánu Bohu, že mě to ještě myslí, že jsem relativně fit a hlavně, že můžu pracovat. Tak to jsem opravdu šťastná. To je asi ten největší dar, který jsem mohla dostat. Jinak vám všem moc děkuju za to krásné blahopřání.
4: Sašo, za malou chvíli pro tebe budu mít jedno takové překvapení, které jsem pro tebe zjistil, ale ještě předtím prozraď, jaké je tvoje léto. Jsme zhruba v polovině prázdnin, už jsi někde byla, jak si užíváš se svou rodinou, nebo co chystáš, anebo v klídku doma, jaké je léto Saskie Burešové?
5: Vemu to zkrátka, byla jsem, nějak to bylo koncem června, jsem byla na takovém odpočinkovém pobytu v Karlových Varech v jednom krásném hotelku, který se jmenuje po milence Johanna Wolfganga Goethe. No tak to je jasný, že jo? Jméno nesmím říct, ale každý ho uhádne. Bylo to tam báječný. A pak jsem s vnučkou a synem a taky snachou později jsme byli na chaloupce, kde bylo krásný počasí. No a teď se zase těším do práce, protože v sobotu v neděli už točím. Mezi tím jsem stihla spoustu rozhovorů a od rána nedělám nic jiného, než odpovídám na SMSky a telefonáty, ale je to krásný. Víš, co mě Alešku na tom nejvíc těší? To,
4: ano.
5: Co si řek, a to je asi pro mě vůbec největší dar. Že to není jenom, že mě blahopřejou a přeji štěstí, zdraví, znáš to, ale oni mi píšou, my tě nebo my vás máme rádi. No to, já jsem z toho úplně dojata. Fakt upřímně říkám dojata, protože to není obvyklý. To je tak, to je nejhezčí dárek k narozeninám.
4: No jistě, protože my tě opravdu máme rádi. A jak jsem naznačil, příští rok, což je fascinující, oslavíš 60 let na televizních obrazovkách. V roce 67 ses poprvé objevila v poštovní schránce. Prosím tebe, mám pro tebe dvě otázky. Jsi tedy nejdéle sloužícím člověkem na českých televizních obrazovkách, co by moderátorka, a už i na světě?
5: Já myslím, že Karel Šíp současně se mnou, nebo o rok ještě. Mám pocit, s Karlem Šípem jsme takový starý bardi televizní.
4: Ano, ano, vítězíš ty.
5: Jsou určitě starší. Ale že
4: No, pozor, hele, je to tak, že v České republice si vítězkou. Nikdo

0: To mě dohodíš. Ale těší, že před mnoha a mnoha lety on tady byl osobně a já jsem uváděla jeho film, takže já jsem ho poznala osobně, takže to mě strašně potěšilo.
1: No tak znáš toho, kdo tě zatím připravuje o to prvenství, ale ano, mám pro tebe dobrou zprávu. Hele, dopočet jsem to a trumfneš ho v roce 2039. Bude ti 94 čerstvě. No, ale vůbec ne. Ale prosím tě, jestli se s ním znáš, dej mu vědět, on totiž žije. 8. května mu bude 100 let a je tedy nutné, aby znovu nezačal moderovat, jo. Protože to by to zase jako protahnul. Ještě ať už toho dědek nechá, aby ty si mohla zvítězit, jo?
0: Jo, já mu to doporučím.
1: Výborně, Sašo, moc děkujeme za to, že jsi na nás udělala chvilku. Ti, kteří to nevěděli a nepsali, prosím vás, napište dneska, Saše ráda odpovídá na SMSky, bude jich hodně a přejeme všechno nejlepší těm 80.
0: Já bych chtěla moc poprosit, že touto cestou všem strašně moc děkuji a pokud nestačím někomu odpovědět, ať se nezlobí, ale určitě mi to potěšilo a moc děkuju.
1: Ano, a pro vás, kdo jste ještě nepsali, číslo Sasky Burešové je 606, pište si, neboj se, neřeknu ho celý. Krásně, hezký den.
2: A my děkujeme za to setkání, přání všeho nejlepšího. Samozřejmě ještě jednou posíláme, užijte si ten dnešní den. Aleši, a písnička na závěr dnešní procházky po červeném koberci, ta bude taky vzpomínková. Na koho a proč?
1: No představte si, dneska je to 41 let od tragické autonehody, při které přišel ve Františkových Lázních o život 25-letý Petr Sepeši. Kdyby se nestalo, co se stalo, letos by oslavil 66. narozeniny. Osud to ale zařídil jinak, tak si dáme asi jeho nejslavnější píseň a tím vlastně vzpomeneme i na Ivetu Bartošovou.
3: Tak tedy, Aleš Cibulka zase zítra, těšíme se.
1: Mějte se krásně, ať žije Saskia Burešová a všechno nejlepší vám všem, kteří slavíte. Hezký den, děkuju.

0: Tak to byly vlastně také dva na dvojice, Petr Sepeši a Iveta Bartošová. A teď pozor, doufám, že máte někoho do dvojice, partnera, partnerku, protože jestli chcete získat poukaz pro dvě osoby, aby se to nepletlo na dvě noci na ubytování spolopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech, tak dobře poslouchejte.
1: Protože se stačí zapojit do pátračky mrazivého léta na dvojice, k té správné odpovědi samozřejmě i dnes potřebujete indici a takhle zní.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Pohádky mají děti hlavně uklidnit a dopřát jim nerušený spánek. Můj příběh se však pro podobné účely příliš nehodí. Spíše než k usnutí nutí k zamyšlení. Nenasytnost totiž není nebezpečná jen u pohádkových bytostí, ale i u lidí samotných. A právě proto se můj příběh stal varováním před neukojitelnými pudy, které mohou člověka snadno svést na scestí. V mém případě cesta za stále novými chody skončila u stařenky s motyčkou, která udělala definitivní tečku za mým pestrým meny. Jedním dobře mířeným seknutím rozpárala mé břicho a osvobodila všechny dosud nestrávené nešťastníky. Spravedlivý trest mě tak dostihl přímo na vrcholu mých pohádkových hodů.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Despacito.
1: Yes. No tak i tahle ta melodie určitě k létu patří. A k našemu vysílání patří také blízká setkání. Michaela Mauerová dnes bude hostit Františka Skálu, tedy sochaře, malíře a ilustrátora.
2: Tak si to poslechněte po 11. hodině 2 na dvojce, tedy Mirek Vaňura a Šárka Volemanová se loučí jenom proto, abychom se společně pozdravili zase zítra úderem 9. Těšíme se.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Od 1. srpna vznikne nová agentura Czech Business, sloučí se agentury Czech Trade a Czech Invest. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. Dnes má být jasno nebo polojasno, teploty až 34 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Ministerstvo průmyslu a obchodu od 1. srpna sloučí agentury Czech Trade a Czech Invest. Vznikne tak nová agentura Czech Business. Oznámil to první vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle něj tím stát ušetří. K podobnému slučování agentur pro podporu podnikání navíc přistupují i další evropské země, říká Havlíček.
2: Místo dvou institucí budeme mít jednu, která bude poskytovat služby v oblasti podpory exportu, podpory investic, ať už zahraničních nebo tuzemských investorů a podpory a tvorby startupové infrastruktury a startupového prostředí.
0: Od 1. srpna začne proces slučování. V září se propojí zahraniční sítě obou dosavadních agentur. Ke konci roku se propojí i jejich agendy. Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se stal terčem kybernetického útoku hackerů a fungoval v omezeném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno, potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
3: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
0: Ministerstvo kultury letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy uvedl, že úspěch jarní akce potvrdil zájem veřejnosti a proto ministerstvo nabízí stejnou možnost i na hradech a zámcích. Rozsáhlé požáry u Bordeaux se v noci na dnešek nešířily. Boj hasičů s ohněm má ale podle předpovědi v následujících hodinách stížit nárůst teplot a zesílení větru. Teploty mají v oblasti překonat 40 stupňů Celsia, informovali agentury Reuters a AFP. Požár v departmentu Gironde spálil od minulého týdne víc než 42 tisíc hektarů a donutil k evakuaci přes 220 tisíc lidí. Českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. 52-letý Denia slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda na dotaz ČTK uvedl, že brzy bude schopen poskytnout bližší informace.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes má být jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D10 čekejte komplikace na výjezdu z Mladé Boleslavy do Prahy. Za sjezdem na Boleslav centrum na kilometru 42,5 zasahují hasiči u úniku provozních kapalin a kolona od sjezdu na Boleslav centrum je asi na 15 minut. Na dálnici D8 je kolona na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Provoz komplikují dlouhodobé opravy k Belské ulice. Tam se jezdí vždy jedním pruhem a kolona kamionu začíná na 9. kilometru. V opačném směru stojí kolony z Prahy od Běchovic přes Černý most do Kbelské. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy kolony mezi 9. kříži a Velkou Bíteší zpomaluje se na kilometru 170 a pomalu se pokračuje do zúžení na kilometr 162. Tam čekejte zdržení asi 20 minut. A ještě dálnice D7 výjezd a příjezd do Prahy z Chomutova před omezením u letiště se čeká vždy 15 minut. Přeji vám šťastnou cestu. A teď už Michaela Maurerová a blízká setkání.
5: Krásné dopoledne, milí posluchači. Dnešním hostem je muž, který dokáže proměnit kus klacku v umělecké dílo, obyčejnou procházku v dobrodružství a veřejný prostor v galerii pod širým nebem. Výtvarník, performer, ilustrátor, hudebník, spisovatel, sběratel kuriozit, no člověk, kterému se právem říká renesanční osobnost. František Skála. No a protože do kin přichází nový celovečerní dokument režiséra Petra Slavíka, veřejný prostor Františka Skály, budeme si povídat nejen o umění, ale i o tom, jak se dívá na svět kolem sebe. Vítejte, Františku, ráda vás vidím.
6: Krásné dopoledne.
5: Já jsem mým splněným hostem, mám radost, že vás vidím konečně naproti sobě. Přemýšlela jsem, když teď sedíme ve studiu, tak já před sebou vidím sklenici vody, hrníček a tady smrkací ubrousky. Co vidíte vy?
6: Já vidím taky sklenici vody. Mě zaujalo to červený světýlko, to se mi líbí. Já mám rád takový jako i různý svítící objekty, tak to. A i mně se líbí i ta technika, jako tady různě ty mikrofony a tak, protože možná někdo si myslí, že jako techniku nemám rád, ale já ji mám rád jako z toho výtvarného hlediska, jako Marťan, který nic takového neviděl, nebo domorodec.
5: Tak já bych teď vzala sebe a posluchače na takovou zajímavou procházku do světa Františka Skály, do vaší fantazie, aspoň v průběhu našeho rozhovoru.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové na dvojce.
1: Ještě než si budu s mým dnešním hostem Františkem Skálou, výtvarníkem a renesančním člověkem, povídat o dokumentu, který o něm a o jeho veřejném prostoru natočil režisér Petr Slavík, tak by mě zajímalo, Františku, když ráno vyjdete z domu, vidíte nejdřív svět nebo materiál na další dílo?
2: No, vyjdu z domu, tak dneska jsem třeba vyšel na zahradu cvičit a viděl jsem prostě to, co tam na té zahradě jsou kytky, jo. A já cvičím teďko s takovou jako zvláštní věcí, s takovou jako koulí na takový šňůze a s tou tak jako se tak jako točí a občas jsem s ní zabadil o nějaký listy a bylo po dešti, takže jsem vnímal zase jako, že je mokro a tak dále, no tak normálně vnímám svět, no.
1: A to cvičení, to je nějaká sestava, to je nějaký sport konkrétní, který má název, nebo to jste si vytvořil?
2: Jsem to okoukal od kamaráda kontrabasisty Petra Tichého, který s tím taky cvičil, že to je dobrý na záda, na krk a na tyhle ty svaly, který člověk nepoužívá moc a kde má problémy s tou páteří, tak a není to, a je to trošku zábavný, je to jako takový bojový umění malinko, že kdybych tou koulí na tý tyč někoho praštil, tak jako má dost. Teda na šňůze, je to na šňůze takovou.
1: Takže je to bojové umění.
2: Je to takový bojový umění, jo.
1: Tak bacha na ranní rozcvičky Františka Skály.
2: Člověk se musí dávat pozor, aby se tím sám nezmlátil.
1: Já jsem kolikrát přemýšlela i po návštěvě vaší výstavy v Valštejnské jízdárně, už je to pár let. Jestli, když sbíráte ten materiál na svá umělecká díla, jestli už to není taková diagnóza, jak jsou ty lidi, co jsou sběrači, jak mají ten svůj životní prostor zahlcený spoustou věcí, protože vám se v podstatě musí hodit úplně všechno, od papírku a obalů přes ten přírodní materiál v lese. Kde to všechno skladujete?
2: Já se snažím nic moc nezbírat už. A mám na venkově různé stodoly a skladiště, která jsou poměrně plná, ale to je jako hodně, hodně dřeva a všeho možného, ale když teda člověk, pak mám ještě ateliér jeden, pak ještě mám nějaký druhý, prostě mám toho hodně těch věcí, ale snažím se právě už jako nic, v podstatě jenom když vím naprosto stoprocentně, že to je něco úžasného, co použiju, tak jsem ochoten prostě to jako buď vzít, anebo si to eventuálně i koupit. Protože teďko jsem si šel někde v Barceloně na bleší trh, kam prostě jdu se podívat s tím, že tam nic kupovat nechci. Ale stejně jsem se neudržel a koupil jsem si takový dva předměty patrně z nějakého zemědělského, lidového, španělského jako nářadí, takovou jako vlastně jenom takový válec, možná to bylo na nudle, a takovou malinkou paličku, která byla tak úžasně jako opracovaná, že jako za to jsem ochoten dát jako spoustu peněz, protože v tom je uložený ten čas a ty ruce, jak to zpracovávali.
1: A to je to, čím na vás ten předmět mluví, že to má nějakou rukodělnou hodnotu?
2: Já to vidím. Mm-hmm. Jako tam je tisíce nějakých hovadin, prostě většinou současných už a plasty a takový ty jako starožitnosti, které mě vůbec nezajímají, protože to už moc nejsou starožitnosti. Protože já o tom mám docela jako přehled, protože můj otec jako sbíral starožitnosti, měl velkou sbírku a to znamená, že jsem v tom vyrůstal, takže mám spíš slabost pro takové věci, které není zcela jasně vidět, na co to je, ale je na nich vidět jako ten zub toho času. Jo. Tenhle ten válec, já jsem ho potom musel poslat diplomatickou poštou přes velvyslance, aby mě ho nesebrali v letadle, protože to vypadalo jak baseballová pálka, že bych si mohl praštit pilota. No.
1: Věci s příběhem, to je to, co oslovuje asi Františka Skálu.
2: No jo, ten příběh mnohdy si... Já z toho patrně udělám takovou jako divnou baseballovou pálku, protože ono se to k tomu nabízí, že vlastně jsou to jako tři věci, které jsem si z toho Španělska přivezl a jenom je vlastně dám dohromady v tomto případě. A něco podobného se mně stalo, když vlastně jsem si přivezl tři takový jako součástky, tři věci jsem si přivezl z Konga. A ty vlastně taky jako zázrakem jsem dal dohromady a vznikl z toho taky takový objekt, který jsem pak nechal odlít do bronzu.
1: Stalo se vám někdy, že lidé považovali vaše dílo za odložený předmět, nebo naopak odložený předmět za vaše dílo?
2: No tak většinou se to neděje, protože ty věci jsou v galerii a cokoliv dáte, to spíš se stává tím takovým těm konceptualistům, který třeba měli v koutě galerie nějakou hromádku nějakýho, jako, nějakých odpadků nebo písku, tak to uklízečka zametla a byl to problém, že to stálo mnoho milionů.
1: Když tvoříte, plánujete nebo se necháváte vést příběhem toho, těch předmětů, z kterých tvoříte, nebo náhodou?
2: Jak kdy. Já jako to, o čem mluvíte, tak to je opravdu jenom jedna jako z takových jako línií, kterou jsem, dejme tomu, by se dalo říct, vstoupil do povědomí široké veřejnosti. Ale jinak já jako už posledních 6 let v podstatě jenom maluju. A pak samozřejmě dělám jako věci, které jsou koncepčně vymyšlený dopředu, a nebo je to nějaký úkol, kde se to jako děje v nějakých mantinelech toho úkolu, kde prostě to je vymezený, což je třeba případ, když dělám prostě objekt kytaru, jo, tak tam je to daný tím, že to musí vypadat jako kytara. A v jiných případech mě teda třeba inspirujou ty věci, který jako mě oslovili, kterýma pracuju. A v některých případech mě inspiruje materiál, s kterým začínám pracovat. No.
1: My se určitě musíme zmínit i o těch dalších líních, protože jste opravdu renesanční člověk. Vy jste hudebník, kterému teď vyjde nebo už vyšlo CDčko. A o všech těch ostatních liních i o tom chystaném dokumentu za chvíli s Františkem Skálou.

0: František Skála mi prozradil, že teď už tolik netvoří sochy a předměty z různých předmětů, které k němu mluví, ale že hlavně maluje. Tak na čem všem, Františku, teď právě pracujete a co je vaším tématem, co vás zaměstnává a zaměstnává vaši fantazii? Pozvěte nás do svého světa uvnitř hlavy.
1: Tak já jsem se dlouhá léta chystal, že začnu konečně malovat a je to asi 6 nebo 7 let, kde vlastně s novým ateliérem, kde jsem poprvé měl opravdu světlo denní a prostor, tak jsem začal hned malovat. A po takovém tom rozjezdu, kdy jsem zkoušel po letech malovat olejem a barvama, tak jsem vlastně udělal cyklus malovaný monochromním, jenom takovou hnědou, který prostě byly takové krajiny apokalyptické, to je jeden cyklus, který ale pokračuje dál, protože teď jsem na něj navázal na rezidenci na Myjavě, kde jsem byl měsíc a maloval jsem zážitky z Konga, to je jedna věc.
0: To pak bude jsem barevnější, předpokládám.
1: No není, ne, to je to jsem dělal právě touhletou hnědou.
0: Pořád hnědá.
1: To je hnědá, protože to je taková hlinka, kterou zase mám z nějakého pramene v západních Čechách, která je speciální materiál, kterým se prostě takhle hezky maluje.
0: Takže zemitější období Františka Skály?
1: No, ale to je takový, víte, já když přes tu hnědou hodím modrou, no tak je to v tu chvíli jako zelený a zelenomodrý, takže to jako tam můžu udělat lazuru a tak dále, dá se s tím pracovat dál. No ale pak jsem měl na jaře, jsem měl výstavu v Trafogalerii, kde to byla úplně abstraktní cyklus, vzínavá nebo skládaná industrie se to jmenuje. A to je zase založený na různých samovolných procesech, prostě přírodních vzínání a kromě toho jsem tam měl takový terče, jenom jednoduchý. No a teď třeba mám jako vlastně probíhá cyklus teda vlastně ženských aktů, ale je to malovaný těma přírodníma pigmentama, který jsem začal v Austrálii, ovlivněn velice jako aboriginskýma skalníma malbama a to je jako zase další linie. Takže
0: dle vaší fantazie nebo máte konkrétní modely?
1: No, různě si pomáhám něčím, občas, jo, občas něčím pomáhám, ale konkrétní modely, že by mě stála modelka, já to malovala, podle ní to nemám.
0: To ne, to asi nemám. To nemáme představovat.
1: Ne, protože to bych asi taky jako nezvlád, jo, to bych nezvlád, protože to...
0: Proč?
1: No, prostě, když by to bylo hezký, tak bych to prostě nevydržel.
0: Dobře, my přijdeme na výstavu a necháme zase svoji fantazii pracovat.
1: No to zatím
0: pracovat.
1: Není vůbec jako naplánovaný, ale teďko mě budou probíhat během léta a podzimu 3 výstavy současně. Jedna bude 5. srpna v Telči, pak bude druhá někde v Žilině, budu vystavovat společně s nějakým slovenskýma umělcema a pak bude ještě v Boskovicích poměrně velká výstava, kde bude zase jako průřez z těch starších věcí. No. Takže to musím rozdělovat, aby... Ale protože jsem se na to včera díval, jak jsem zjistil, že toho mám tolik, že bych mohl mít ještě další 4 výstavy, které bych pokryl.
0: No jste činorodý, o tom nelze pochybovat, vzhledem ke všem aktivitám, které máte a kterým se věnujete. Takže teď, teda, když to shrnu, František Skála má zemitější období, kdy důležitou a dominantní barvou je hněda.
1: Jestli ženy jsou zemité. Ne, to je no, říkám, jedna línie.
0: Dobře, myslím si, že teď nazrál ten čas, kdy se dotkneme onoho zmiňovaného dokumentu. Kdy vznikl ten nápad a kdo byl iniciátorem? Petr Slavík přišel za Františkem Skálou a řekl, chtěl bych nějak zaznamenat tu tvoji fantazii a hravost, nebo
1: Petr Slavík přišel,
0: jste někde popili a vzniklo to z toho?
1: No, na horách, kam jsme jezdívali, já už teď dlouho jsem tam nebyl, na HNC prostě s pánskou společností uměleckou a filmařskou, tak tam vlastně se mě zeptal, jestli někdo něco natočil, tak jsme si nějak domlouvali, ale je to minimálně 6 let, tak jako to vidím, co vlastně to
0: ten
1: od té doby vzniká.
0: Před 6 lety vzniknul.
1: No tak ono různě v průběhu vždycky někdo vás třeba osloví, ale tam je to dlouhodobý proces, kdy musí sehnat ty peníze a žádat u toho fondu kinematografie a dělat nějaký takový ten na výrobu a pak, aby se to dalo jako točit. Ale důležitý je, aby to byl ten časosběr, kdy já jsem vždycky Petrovi říkal, hele, tak teď dělám něco zajímavého, teď se to musí natočit, protože aby se pak přišlo do ateliéru a já jsem předstíral, že maluju nebo něco takového, tak to nejde, že jo, to je prostě nuda.
0: Dokáže podle vás vůbec kamera zachytit i to, co je ve vaší tvorbě neviditelné? To znamená tu hravost, fantazii nebo to, ten způsob vašeho přemýšlení?
1: Asi ne, to moc nějak, já nevím. A to já si o tom tak jako nemyslím, že by to bylo zase nějak tak jako něco výjimečného. Víte co, já mám takovou písničku, to bych vám mohl zaspívat, jo.
0: No, zkuste.
1: Kterou to mám, když se mě někdo zeptá, kam chodím na tu inspiraci, jo. Tak to je, řekl mi novinář, abych mu prozradil tajemství, kam chodím na inspiraci. Má každý osel svý, moudra a poselství, která chce předat budoucím generacím. Jen žádná atrakce, jen žádná senzace, jenom tichá a nenápadná práce. To, co se objeví, až když to dozraje, a co se pomalu a dlouho bude vracet. Tak tím je to vysvětleno všechno.
0: Děkuju, to je jedna z nejhezčích odpovědí, které jsem kdy v rozhlase na své všetečné otázky dostala od Františka Skály.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Skončili jsme písní a navážeme mluveným slovem. Mě by zajímalo, jestli mi František Skála prozradí, jestli ten dokument už viděl, jestli na něj má nějaký názor a jestli bychom ho mohli slyšet.
3: No, dokument jsem viděl, samozřejmě, viděl jsem ho v nějakých fázích předtím, něco jsme tam jako ladili a viděli ho dokonce i moje vnoučata, jako jedny z první, jsme u Petra se na to dívali a to byl taky takový průbířský kámen, že seděli a zírali na to, jako na detektivku, na pohádku s odesenou pusu, co tam jako děda dělá. Tak to bylo dobrý a jako ne, že bych se na sebe rád díval, jo, to moc jako nepotřebuju, takže já myslím, že teď v těch kinech, jak to bude, tak asi na těch projekcích si to nebudu užívat, že bych se na sebe díval, ale jako jsem s tím celkem spokojený, protože si myslím, že to není nuda, že to je zábavný a že hlavně i bych přál, aby jako ta širší veřejnost, aby tam viděla vlastně, co tam moje práce a vůbec ta práce výtvarná obnáší. To znamená, že třeba výroba toho, té sochy, toho Vulpese, jak to je úplně od začátku, od toho modílku, od nějaký kresbičky až do toho výsledku a jaký je to vlastně, jaká je to odysea, co všechno se pro to musí udělat. No.
2: Kdybyste režisérovi tohoto dokumentu Petru Slavikovi mohl jednu scénu zakázat a jednu naopak přidat teď už do toho hotového díla, tak které scény by to byly?
3: Tam nejde o to, tam mě nejvíc mě mrzí, že jednu scénu jsme museli vystřihnout a to právě z takových těch nesmyslných požadavků současnosti, že u dětského domku v zahradě Anežského kláštera jsme furt říkali, kdyby tady byly nějaký ty děti, které si tam hrajou, ale prostě zaprvé moje dcera mě nechtěla ani půjčit svoje děti do toho filmu, no, což mi přijde úplně absurdní. A pak tam najednou se prostě vyrojila nějaká školka, bylo to úplně super, já jsem prostě si od nich v krámku kupoval nějaký věci, jo, a oni to tam potom nemohli dát, protože prostě ta...
2: GDPR.
3: No, prostě jako by museli žádat všech dětí a nedopátrali se, co to bylo za děti, protože myslím, ta ředitelka té školy to neprozradila.
2: Tak téhle scény litujete, že tam není, a litujete nějaké, že tam je?
3: To ne, to já jako celkem... Já fakt jako nemám problém, že by se něco muselo jako vystřihovat, to ne.
2: Dá se vůbec teď třeba jednou větou nebo pár větami, možná i písní ve vašem provedení říct, co je to vlastně ten veřejný prostor Františka Skály?
3: No, já tam říkám v tom filmu, že je to vlastně takový hnusný slovo trošku, že v úvodu říká filozof Petříček, že to je vlastně život. Jo, a že to je to nejdůležitější, aby to dílo potom nějakým způsobem sloužilo a aby to teda nebyl jenom nějaký pomník, který nikdo pořádně neví, komu to je pomník a co to je, že tam stojí jenom nějaký panák, jak jsme tomu říkali třeba za to táče, jako že to jsou ty zimníky, ten Klement Gottwald a tyhle ty, že tak teď vlastně já si vždycky představuju, aby to dílo žilo a myslím, že v tom filmu jsou, že ty moje práce jsou různorodý, ať už je to třeba ta zahrada, nebo ať už je to prostě socha špiona v Opavě na náměstí, tak vždycky mám ambici, aby ten život kolem toho byl jako největší.
2: Vy jste už v úvodu našeho rozhovoru říkal, že o vás se tak traduje, že nemáte rád moderní technologie, ale že je máte rád jako výtvarné objekty. Jo. Existuje na celé planetě nějaké místo, které nejvíc odpovídá tomu ideálnímu prostředí, v kterém byste chtěl být? Ať už je to třeba opravdu nějaké místo u stromu, nějaký les, nějaké město, nějaký objekt. Kde to považujete za takové nejvíc ideální, které nejvíc konvenuje té vaší fantazii, té představě toho, kde se cítíte nejpříjemněji?
3: No, já bych to zase trošku otočil, protože já vždycky mluvím o tom, jak ty technologie nemám rád, ale já je samozřejmě mám rád taky v některých případech. Za prvé mě teda v lečem zpomáhají, ale musí se to hlídat. Jo. Spíš mě jako omezujou v něčem a vyřazujou mě na okraj společnosti, pokud je nemám. Jo. Takže je to diskriminace. Ale když se ptáte na to místo, tak vlastně mám. Já sice tyhle ty nemám nějak připravený v hlavě, ale mnohokrát jsem o tom mluvil, že jsem byl na rezidenci v San Francisku v Headland Center for the Arts, kde jsem byl na Chalupeckého cenu, a to bylo takové moje srdeční místo, kam bych se jako rád vrátil. Byl jsem tam asi třikrát, možná už se to tam taky změnilo a už ta doba do toho pronikla, ale vzhledem k tomu, že to tam bylo opravdu pro mě naprosto ideální místo jako k tvorbě, tak to bylo asi takovéhle místo, které bylo strašně silný, jako co se týče genealogie a vůbec jako toho prostoru a té krajiny, té přírody fantastický, a tam jsem vlastně dělal, vyvinul ty hlavy z těch mořských řas, který teďko asi na výstavě v Boskovicích zase po letech budu vystavovat, který myslím, že jsou jedna z takových mojich jako asi nejvýznamnějších prací.
2: Tak to byla taková malá pozvánka na výlet a na cestu od výtvarníka a performera Františka Skály.
1: Dvojka pomáhá.
0: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
1: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
1: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
0: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ptám se Františka Skály, jestli má pocit, že se dnes lidé umějí ještě dívat kolem sebe.
1: Tak asi jo, ale je to omezený, no to je těžký. Jako já říkám vždycky, že jediný nebezpečí umělý inteligence spočívá v tom porušení té rozlišovací schopnosti u lidí, že nepoznají, co je prostě uděláno rukou, co je uděláno umělou inteligencí, ten drobný rozdíl, který je ale právě v umění ten podstatný. Jo? To přesně v té písni je potom dál, co všechno dokáže jen drobný náznak. Jo? Je to takový maličký zázrak. Což je prostě jako ta zásadní věc, taky jako když dva dělají totéž, není to totéž. To znamená, to se týká jako toho, že pak někomu bude stačit to, co mu udělá ta umělá inteligence. V minulosti to nahradili takový ty amatéři, kýčaři, který mastili nějaký krajinky a lidi to měli doma, no tak teď tam budou mít vyset něco, co jim vytvoří ta umělá inteligence a bude to vypadat jako pravý, že jo.
0: Máte, Františku, vůbec rád od svých diváků nebo od těch, kteří se koukají na vaše umělecká díla, ať už jsou to filmy, obrazy, sochy, poslouchají vaši hudbu. Máte rád zpětnou vazbu, anebo jste ten typ umělce, který prostě má ten přetlak, tak to jde ven a pak už vám jedno.
1: Mám samozřejmě rád zpětnou vazbu a vyžaduju ji. A vyžaduju ji samozřejmě od těch nejbližších a taky bych si přál jako jí říkat těm ostatním třeba kamarádům, ale on to mnohdy ne každý jako snese. Jo. My jsme to kdysi zkoušeli v Tvrdohlavých si říkat takovou jako hodinku pravdy, že si navzájem budeme říkat k těm svým jako dílům a to se neosvědčilo. To
0: ne,
1: fakt,
0: ne.
1: Jako, ne, to není.
0: Jak dlouho jste spolu nemluvili pak?
1: Ale ne, ale zjistili jsme, že to prostě není dobrý, že to nejde. A taky člověk je samozřejmě velice háklivej na to, co mu kdy kdo řekl k čemu. To si prostě pamatuje, ale já to vyžaduju. A samozřejmě to mám z první ruky od mojí ženy drahé, od Evy, která mě řekne, no to jsi teda přehnal, to je strašný, že jo, jo? To, což teda, teďko co já jsem byl na té rezidenci na Mijavě na Slovensku, kde jsem maloval, no tam jsem opravdu tak jako ulít úplně někam jinam, protože, no já to nebudu popisovat, ale prostě jsem úplně ustřelil a opravdu jsem udělal takový obrázky, které byly jako jsou podivný. A to někdo pak mě řekl, hele, to bys jako neměl nikde ukazovat. Jo. Ale já si myslím, že naopak je to důležitý. Že je potřeba mít tuto svobodu a úplně jako jet někam do nějaký slepý uličky, že třeba tudy cesta nevede, ale ono to jako není špatný, ale je to najednou někde úplně jako jinde, je to podivný a takový třeba trošku jako naivní nebo tak.
0: Patří podle vás umělci ego?
1: Nebo no, tak umělci mají obrovský ego, samozřejmě všichni jsou hrozně ješitní, že jo. Jo, to tam je jako, to tam je veliký, no. Tak každý, doufám, s tím bojuje.
0: Vy už jste zmínil svoji ženu, že to je pro vás důležité.

0: se mi fakt jako nelíbí. Jako kdyby aspoň řekl, že ty tady máš nový obrazy nebo něco, jo, že to prostě zajímá, že jo, vůbec. A nebo třeba řekne, hele, tohle to teda nevím, já moc tohle to nežeru nebo co, ale jako potřebuju to, protože pak je to na výstavě, kde to člověk poprvé teda jako dá na veřejnost, no a tam nějakou tu zpětnou vazbu taky má, jestli, ale většinou, jako málo kdy mám nějaký vyloženě hejty, že by to prostě někdo řekl, že to je hnusný a že prostě jako se mu to nelíbí, nebo že s tím má nějaký problém, no. Spíš to není jeho parketa třeba, no.
1: V průběhu písničky teď dáme výtvarníkovi Františku Skálovi prostor k přemýšlení nad tím, jestli existuje ve veřejném prostoru nějaké místo, kde by chtěl zanechat svoji stopu.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: Tak kde by chtěl František Skála zanechat svoji uměleckou stopu ve veřejném prostoru? Vy jste navázal hned, to už posluchači neslyšeli, svoji uhlíkovou stopu. Jakékoliv umělecké vyjádření, kde, v jakém prostoru veřejném a co?
3: No, já, protože vím, že prostě třeba s tou ideální podobou města, nebo tam, kde bych chtěl mít třeba nějakou sochu, tak je to v podstatě neprůstřelné a nemožné, protože já bych si představoval i to město trošku jinak. Mm-hmm. A to náměstíčko hezké. No třeba by se mě líbilo mít sochu někde v Itálii na nějakém krásném náměstí, jo, takovým, kde, mm-hmm. kde posedávají prostě ty pánové tam, nebo hrajou petank, nebo takovýhle, takový, ale je to někde na jihu, jako není to asi

0: Praze to nenajdu, ale jinak by mě bavilo i to udělat někde, kde to člověk náhodně objeví, což jsme kdysi udělali v lese takovej malý zbytůvek, který byl moc hezký, který pak jako zanikl s časem, ale vlastně to překvapení pro toho člověka, který přijde do lesa a najednou tam vidí nějakou věc a neví, co to je. No. A nebo teda vlastně mně se to stalo, že jsem si postavil na poli loď a pak jsem byl z toho zoufalej, protože to všichni dali na internet a tohle to, co právě byl ten zážitek pro ně, že tak jako nám jsme se tím zkazili, teda to soukromí a museli jsme ji přestěhovat jinam.
1: My ale nesmíme opomenout ani Františka Skálu, hudebníka, tak na čem teď pracujete? Pořád je to žánr dechovka, anebo už brouzdáte někde
0: teď
1: jinde?
0: Pracuji na tom, že odpoledne jdu míchat třetí CDčko konečně, který je nahraný už prostě půl roku a mělo by být někdy, čas by měl být někdy v prosinci a bude se jmenovat Zklamal, protože to je třetí CDčko a možná, že už jako zklamu, že už to bude jako horší, prostě, ale pořád mě to baví.
1: Začínáte od nuly a můžete to jenom zlepšovat potom ty reakce, jo, už od nás.
0: Tak ono se říká, že to třetí už jako se sleduje, jo, já jsem teda ani nějaký ty reakce na to moc neprožíval a ani prostě se necítím tolik jako ten hudebník, který by nějak se snažil prorazit.
1: No a
0: to znamená, že nemám vlastně vůbec žádný klip, ani to nedávám teda na ty sítě a tohle, ty písně a prostě mám rád, když lidi přijdou na koncert a je to vyprodaný, což se děje. No takže, a to je teda ta moje třaskavá směs, jo, kde to jsou moje autorské písně, pak mám ještě tu dechovku s Provodovianama, vystupujeme, pak ještě jsem měl tu skupinu Finský barok, která byla alternativní, která třeba zase někde zahraje po letech, takže je to takový, jako a pak hlavně hrajeme taky s MTO Universal Praha, kde jsem ten interpret těch populárních písní, takže je to hodně, musím si to tak jako dávkovat, nemůžu toho mít moc, prostě nechci jezdit šňůry přes léto po festivalech, snažím se jako to nedělat.
1: No a na závěr, protože bohužel naše povídání už je v úplném závěru, kdyby po vás jednou zůstal jediný předmět, který by vás vystihoval, co by to bylo? Bojím se odpovědi předem.
0: To jsou přesně takový ty nej, o kterých jsem nikdy nepřemýšlel. A jako předmětů je spoustu. A
1: tak určitě to bude dokument teď od Petra Slavíka, který teď bude odpremiérován.
0: Já mám pocit, že tohleto člověk jako výtvarník s tím nepočítá, že by chtěl, aby po něm zbylo nějaký dílo a snaží se, aby teda bylo aspoň v některých případech trvalé. Jo, sice neodlívám všechny sochy do bronzu, takže některá díla možná jsou jako třeba víc dočasnější, ale doufám, že zůstanou po mně všechny a že budou lidem dělat radost.
1: Františku, já vám moc děkuju, že jste nám aspoň v průběhu rozhovoru nechal na chvilku nahlédnout do své hlavy, do své fantazie, do svého vnímání světa. A přeju vám, abyste v tom nabitém programu, protože jste činorodý, měl občas čas na to si jenom sednout a být. Děkujeme za návštěvu.
0: Toho mám dost. Děkuju.
1: Mým zajímavým hostem byl performer a výtvarník František Skála.
0: Děkuju.

Alphaville nás vzali ve stejnojmenné písni až do Jeruzaléma. Vy míříte do různých časových úseků minulého století, v tom jste si všichni jistí, takže namátkou třeba Jana nejdřív typovala 1992, po nějakém čase ubrala 5 let a míří na 1987. Tom si myslí, že by to mohlo být moje dospívání někdy ke konci bolševika, 1988 nebo i 9. Michal podle Lakrosu usuzuje na mých 16 a rok 1985. No a Dagmar zase podle Lakrosu, který dorazil i k ním na středoškolské tábory, typuje rok 1987. Pobavila mě Katka, která napsala: Honzo, to je těžší než ráno František Němec. No to doufám, že je to těžké a že se u toho trošku potrápíte, pobavíte, procvičíte paměť. Teď chci udělat radost Slávce Kopecké z Buštěhradu, která udělala pro Otu Pavla to, že vydala jeho sebrané spisy, mám je a miluju je. A chci mluvit o povídkové knize Oty Pavla Smrt krásných srnců. Poprvé vyšla už v 71. roce, schválně se pak po vysílání podívejte, z kterého roku ji máte vy, doufám, že ji máte. Náš rok je důležitý tím, že poetických Pavlových textů se chopil, do filmového scénáře je přepsal a pak sám převedl jako režisér na plátno Karel Kachyňa. Mám zvukovou

0: topu z traileru k tomu filmu.
1: Sám si je můžete vyzkoušet, abyste se přesvědčil o jeho přednostech.
2: Pozradej život!
3: Já potřebuju čas, abych to zlomil.
2: Tako podívej, šňůra!
4: Tento vysavač mě vysál z náruče smrti.
5: Pojď na to v lístu!
1: Pryskají z něj vzdušné proudy, které rozechvívají nejtajnější záhyby duše i těla.
6: Na vědomost se dává, že se v této zemi zřizuje protektorát Čechy a Morava.
7: Válka bude krátká a vy přečkáte.
0: Nezapomenutelný je tu především Karel Heřmánek v roli tatínka, taky Rudolf Hrušínský jako převozník prošek a určitě i jeho pes Holan. Ten pes, kterého táta Popr tak zoufale prosí o pomoc, když potřebuje upytlačit nějaké maso pro svoje kluky, aby přežili to, co je čeká v transportu a po něm.
1: Holane, já jsem teďka Jude. Žid! Žádný mužství nemám, sám bych nějaký potřeboval. Jsem prašivej žid a potřebuju pro svý báječný kluky maso. A ty mi ho musíš opatřit, slyšíš?
7: Tak ty nepůjdeš. Dobře, tak půjdu já.
0: Asi víte, jak to v povídce ve filmu dopadlo. Holan se nakonec přesvědčit nechal a tatínkovi kýženého srdce ulovil. Tím ale nechci tvrdit, že to je film s happy endem. Naopak vždycky jsem byl smutný, když kdykoliv jsem ho viděl. Co vím jistě, že žádnou slečnu jsem na smrt krásných srnců do kina nevzal. A co vy? Vzpomenete si, v kterém roce se smrt krásných srnců promítala poprvé? Je to stejný rok, ve kterém Meky Žbírka napsal tohle vyznání pro svoji Katku. Tipněte si.

0: Alena píše podle filmu, nikoli, to si pletu typy, podle písně Katka, typuje 86. Byla jsem první rok na střední škole, měla jsem kamarádku Katku a záviděla jí, že jí kluci zpívali tuto píseň. Rozumím, Aleno, jen nevím, jestli to byl ten rok. Eva z Holandska se domnívá, že by to mohl být 86. Renata 87. No a tak dále bych mohl pokračovat. Víte co, já vám místo toho dám radši další nápovědu. 19. února toho roku, v 9:30 večer přesně, odstartovala na oběžnou dráhu sovětská vesmírná stanice Mir, respektive raketa s jejím prvním modulem. Na zemské orbitě pak vydržela 15 let, než byl její provoz plánovaně ukončen takzvaným řízeným schořením v atmosféře. Nabízím dobovou ukázku ze startu, kombinovanou s pozdějším komentářem ředitele dnes už zaniklé České kosmické kanceláře Jana Koláře.
1: V souladu s programem výzkumu vesmíru byla dnes v Sovětském svazu vypuštěna nová orbitální stanice Mir. Sledujete start těžké nosné rakety Proton s orbitální stanicí z kosmodromu Baikonur.
2: To byla velká sláva pro Sovětský svaz. Sovětský svaz se v podstatě po prohrané souboji závodu o měsíc v 60. letech rozhodl, že svoji prestiž vybuduje na jiném odvětví, na jiné činnosti, a to byly dlouhodobé lety do vesmíru.
0: První posádku na stanici Mir tvořili sovětští kosmonauti Leonid Kizim a palubní inženýr Vladimír Solovjov. Na stanici letěli tenkrát Sojuzem T-15 a obývali ji od března do května našeho roku. Jejich hlavní úkol? No, oživení systému stanice. Další posádky tvořili zejména sovětští astronauti, ovšem po pádu Sovětského svazu se na stanici objevili také Američané, Němci, Francouzi a dokonce i slovenský kosmonaut Ivan Bela. Tušíte, kdy se začala psát historie vesmírné stanice Mir? Můžete zatelefonovat na 22 155 25 25 a říct svůj názor nebo svůj tip, svůj pohled na věc celému národu. Jestli trpíte trémou, rozpaky a obáváte se telefonovat do rozhlasu, je tu taky řešení. Můžete napsat.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: 12 hodin, 25 minut, doznívají modrý tanky, jak napsal Tom. Ano, takhle jsme jim přezdívali. Na telefonu dva věrní posluchači a věrní hráči tohoto pořadu. První se dovolal Petr z Kralupy a vás zdravím, Petře, dobrý den.
1: Zdravím, Ondo.
0: Jak to vidíte dneska? A tipujete sám nebo pomáhá rodina?
1: Zatím jsem s pejskem doma sám.
0: No tak ten vám toho moc neporadí, dobře. Tak si s tím poraďte, Petře, vy.
1: Však vy taky nejste ve studiu sám. Já bych typoval na Mariánku a nejsem si tím jistý.
0: Dobrá, teď to prasklo, mám tady posilu, ale má zakázáno mluvit do přístroje. Ano, signalizuje tady jasným gestem, že nehodlá promluvit. Vy, Petře, promluvte, řekněte tip.
1: Tak, v roce 87 jsem byl na dovolený s přáteli v Roháčích.
0: Ano.
1: Jeden 15-letý chlapec tam přinesl náčiní prý pocházející od Indiánů.
0: Ano.
1: A říkal tomu lakrosky.
0: Mhm.
1: Pak jsme to tam hráli a tak si říkám, že třeba rok předtím, že to tady nějak proniklo. Rok 86, teda bych typoval.
0: 1986 je dnešní typ z Kralup. Dobře, Petře, děkujeme, zdravíme pejska, až se sejdou domů, ostatní pozdravujte rodinu. Naschledanou.
1: Naschledanou, Honzo.
0: Na druhém drátu by měla být Simona, která napsala z Kyjova. Simono, jste tam, dobrý den?
2: Ano, slyšíme se.
0: Ano, slyším vás velmi dobře. Jestli jsem správně porozuměl vašemu SMS typu, vy máte aktuálně někoho v Jeruzalémě?
2: Ano, je tam můj synovec, který na mnou stále posílá nějaké fota a videa.
0: Aha, rozumím. A takže vás inspirovala píseň Jeruzalém od Alphaville k vašemu typu, jest tak?
2: Ano, protože jsem mě včera chtěla právě poslat, jsem hledala něco o Jeruzalémě do Messengeru.
0: Ano.
2: A právě jak jste hráli Modern Talking, tak jsem, protože mám desku, tak jsem ji hnedka utíkala pro ní a chtěla jsem ji včera poslat, takže je to 1986 podle mě teda.
0: Říká Simona Skyová. Vy jste tou dobou byla na světě, Simono?
2: Měla jsem 12 let.
0: 12 let. Tak to byste si něco z toho desku pamatovat mohla.
2: Pro tu desku jsem si jela do Hodonína do Supraphonu tenkrát. Pamatuju si to jako dneska.
0: Počkejte, chcete říct, že podle vás v 86. prodával Supraphon Modern Talking?
2: Já si myslím, že to bylo v Supraphonu. Česky jezdívala do Hodonína.
0: No tak možné. Možné je všechno.
2: Myslím, že se mi tam kupovala.
0: Víte, jak to ta paměť s námi dělá? Je to mrcha selektivní, ale co s nám sugeruje? Uvidíme, jestli jste to trefila vy a Petr, který měl stejný názor. Díky, že s námi hrajete a že posloucháte dvojku. Naschledanou.
2: Naschle.
0: Další píseň, která se ocitla na desce v hledaném roce, je ta, která se teď dere do vašich uší. Znalci našeho playlistu dobře vědí, že to je Petr Novák a hit, který se jmenuje Co je to láska. Pohupujte se do rytmu, přemýšlejte a případně nám pošlete váš tip.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: Co je to láska, je otázka, na kterou si netroufám přesně ve 12.30 odpovědět. Dokonce neodpovím ani na otazníky ve vašich mailech a zprávách. Někteří totiž napíšete letopočet a přidáte otazník. Abyste si nemysleli, že je to tady nějak jednostranně zaměřené na ten rok, který typovali dva volající. Mám tu i tip pro rok 1974, mám tu tip pro rok 1984 a taky pro rok 1994. Co jsme zatím řekli a o čem nelze pochybovat, je to rok, kdy filmovou premiéru mělo dílo Karla Kachyni Smrt krásných srnců podle Oty Pavla. Do kosmu se vydala sovětská vesmírná stanice Mir. Za další nápovědou se za pár minut budeme muset vydat přes oceán. Do míst, kde se v našem roce uskutečnila tradiční světová výstava Expo. I na tomto jejím ročníku se český pavilon prý celkem líbil.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Na hodinách 12.39 vy posloucháte další píseň, která měla připomenout pamětníkům rok, který hledáme. Ještě se tady ve dvou typech vrátím ke smrti krásných srnců. Zatímco František si podle krásného díla Karla Kachyni a jeho typicky kachyňovské kamery myslí, že je to 86. rok, Hanka z Příbora podle filmu Smrt krásných srnců typuje 1987. A tak bych mohl pokračovat. Pojďme si to ještě trošku upřesnit. Mezi květnem a říjnem roku, který hledám, se konala další světová výstava Expo. Tentokrát měla podtitul Doprava a komunikace, svět v kontaktu, svět v pohybu. Mezi 53 národními pavilony měl svoje místo i československý a podobně jako v Bruselu, v Montrealu či Osace, myslíme tu historickou, i tady sklízel úspěch.
1: Vlastní československá expozice se soustředila především na etos dopravní a spojové techniky, na citlivé skloubení myšlenek technického pokroku a kultury, jak z naší historie, tak i ze současnosti.
0: Návštěvníci z celého světa v našem pavilonu mohli zhlédnout celkem tři různé audiovizuální projekce, třeba interaktivní snímek označený Actorscope, při kterém moderátorka zdánlivě vstupovala do filmu.
1: Divák se mohl například pod naší střechou účastnit trikového letu z Vancouveru do Prahy a díky technickému zařízení sám na vlastní oči viděl, jak letí z Lions Bridge a přistává na Karlově mostě.
0: Aniž bych to vyslovil, pozorný posluchač už ví, kde se to Expo konalo. Podle toho byste mohli odvodit, jaký je to letopočet. Pokud to klaplo, zavolejte na 22 155 25 25 a řekněte svůj tip nahlas a všem.

0: Bon Jovi a jejich s prominutím Vypalovačka z roku, který společně hledáme na dvojce v pořadu Byl jednou jeden rok. Na telefonu by teď měla být posluchačka Lenka. Já vás zdravím, Lenko, tady je Honza Kovařík, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju.
0: Máte radost, že jste se dovolala?
1: No, ano, ano.
0: Tak doufejme, že vám radost zůstane i po té, co vyslovíte tip. A já na konci pořadu vyslovím správné řešení. Tak pojďme postupně. Jak to tipujete, Lenko?
1: No, je to rok 62, tipuju.
0: 62? Opravdu? Lenko, jste tam? Nebo to s vámi seklo o podlahu?
1: Ne, jsem tady.
0: Rok 62?
1: Je to v Montrealu, byl to Montreal?
0: No, nebyl. Přece jsme řekli, že v Montrealu, Osace a Bruselu byly naše pavilony úspěšné a na tomhle expu, které taky bylo za oceánem, lidé navštěvovali ty tři audiovizuální programy a že jste to vy, jo, já cítím sympatii k vám na první poslech, tak řeknu, že tam zaznělo slůvko Vancouver.
1: Vancouver, máte pravdu.
0: No tak, s dopomocí. Lenko, s dopomocí, vystřelte po jiném letopočtu.
1: Takže to byl...
0: Jo, teď to začnete počítat po těch čtyřletých cyklech, že jo?
1: Já mám pocit, jestli to nebylo asi rok 92.
0: Je to jenom hra, něco řekněte a však se z toho nestřílí. 92?
1: 92.
0: A není to moc, Antone Pavloviči?
1: Možná, že je.
0: Ne, teď už fušuju do řemesla Cimrmanům a to se nemá. To je jejich vtip. Já vám, Lenko, děkuju, napíšu si 92 a vy se nebudete trápit, když to náhodou nevyjde. Souhlasíte?
1: Ano, ano, děkuju moc.
0: Mějte se hezky, nashledanou. No, někdy se člověk nechá zmást. Tohle je píseň, kterou jsem v tom roce poslouchal z rádia moc rád.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.
4: Kdybych dostal ještě jeden verš,

kolem známých míst. Doma sní.

0: kamaráde Vlno. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom, s Bohem láskou já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Také my jedeme dál 10,5 minuty před jednou, ještě než se naplní čas věnovaný dnešnímu Byl jednou jeden rok, si můžeme dovolit jednu nápovědu z rozhlasového archivu. Prosím, nezapomeňte, že v tomto pořadu bývají nápovědy často ukryty mezi řádky. Tak tedy, jdeme do květnových dní, kdy vrcholil kontroverzní cyklistický závod míru. Proč kontroverzní? No, tento cyklistický svátek totiž startoval 6. května v ukrajinském Kyjevě. To je něco málo přes 100 kilometrů od Černobylu. Závod nebyl zrušen ani přetrasován, a to i přes protesty západoevropských týmů. A tak to nadšeně komentovali závěr závodu pro Československý rozhlas Karel Malina a Milan Michalič.
2: Ano, rád se podělím. Už jenom asi 1200 metrů do cíle dnešní etapy. Teď se dozvídám přesně 1 kilometr do cíle. Celé hlavní pole jede pospolu. Závodníci nastupují. Vštímají poslední síly ze sebe na tom těžkém 39. ročníku. Už budou zemi rádi, že to budou mít za sebou, ale teď se bude finišovat. Teď jedeme po kočičích hlavách, přichází opět asfalt a za chviličku už tam bude cíl a tam bude celá hlavní skupina. Držme palce Československu, volám cíl.
3: Ano, tu je cieľový priestor, ktorý už v týchto chvíľach sa vlastne nalaďuje na to privítať v 39. ročníku tých najlepších pretekárov.
1: 12.51, víc nápovied nepadne, snad jenom tahle hudební se skupinou Banket a Richardem Millerem.

12.54 a nějaké vteřiny k tomu dospěli jsme do okamžiku, kdy budeme muset s pravdou ven. Proč to množné číslo? Do dnešního scénáře přispěli i rozhlasoví Elévové Alice Najmanová a Martin Frogner. Společně jsme vás vzali do roku 1986 a nejpozději po té cyklistické nápovědě se slůvkem Černobyl, to už bylo jasné úplně každému. Tak díky za hru, budete-li mít chuť, můžeme si to zítra zase společně zopakovat. Rozjíždí se poslední píseň, která se prokazatelně v onom roce ocitla na desce, a vedle už se chystá k odpolednímu vysílání kolega Mirek Vaňura. Jan Kovařík děkuje za vaši pozornost a zítra ráno třeba zase hned v 6.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Záchranáři v Japonsku stále pátrají po zasypaných lidech v troskách domů po zemětřesení na ostrově Kjúšú. A bude slunečno s teplotami do 33 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
4: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
3: Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kjúšú stoupl na 18. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kašima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
5: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 tisíc lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech, 30. srpna a 27. září. Rezort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobné informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech. Lidé v Brně můžou dnes od 17 hodin zasednout k dlouhému stolu na Moravském náměstí. Stůl bude na ploše od tramvajových kolejí na České až k fontáně. Na akci není potřeba žádná registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení nebo tam zahrát na hudební nástroje. Co je smyslem sousedské události, popisuje Ondřej Kobza ze spolku Piana na ulici.
6: Je to nějaký gesto toho, že vlastně ty lidi můžou zasednout k jednomu stolu, no? Že to nejsou nějaký dvě strany jako fanoušku někde na fotbale, ale že lidé různých názorů, frakcí a náboženství zasednou k jednomu stolu, no? To je prostě jako velký symbol. No?
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 29 a 33 stupni na jihu Moravy až 35, na severovýchodě 29, na horách 23, na Šumavě až 27 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy vázne doprava u Velké Bíteše na kilometru 162 pracují silničáři, pomalu jedou hlavně kamiony od Ostrovačice z kilometru 173. Osobní auta jedou rychleji, zdrží se asi půl hodiny. Silnice 53 za výjezdem z Pohořelice do Znojma je neprůjezdná, u Branišovic uklízí tam a po nehodě dvou aut objíždí se přes Vlasatice. A v Praze brzdí dopravu omezení ve Kbelské ulici obousměrně. Fronty jsou hlavně směrem k D8, popojíždějí z Lanového na Černý most a pak i v Novopatské. Tolik zprávy, teď má slovo Mirek Vaňura.
7: Zprávy na dvojce odpoledne dnes připravuje Mária Kunová. Tak, v Písku hasiči úspěšně dohasili hořící vilu Marta, takové malé výročí, je totiž 29. července, no a Marta slaví svůj svátek. Všem Martám posíláme první písničku, mimochodem od Karla Gotta, jak jinak, a vám všem ostatním přejeme příjemný poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Pokaždé, když vyrážíme na dovolenou, máme léto, třeba jste ještě před dovolenou, myslíme na lékárničku, konkrétně na prášky na bolest. Tímto chci pozdravit na ostrově Hvar sestřičku Dášu, která krásně mluví česky, protože je od Ústecka, takže ona mě teď neslyší, ale kdybyste někdy byli na Hvaru, na místní poliklinice ji najdete a je to taková malá výhoda. Ale pojďme k té bolesti a k dovolené, to je samozřejmě nepříjemné, musíme se nějak pojistit. Pozor, na bolest, ať už vychází z kteréhokoliv místa na těle, nemusí fungovat různé pilulky vyzkoušené, ale dobře zafunguje například kurkumin, to je žlutý

0: Možná budete spokojeni, ale hlavně, ať vás na dovolené, a nejen na dovolené, a nejen v létě nic nebolí. Pojďme tedy dále, co do sebe budeme soukat. Teď nemyslím na byliny, na koření, na prášky, ale myslím na potraviny. Potraviny, které by se v našem jídelníčku ale neměly tolik objevovat. Podle čeho vlastně dělíme potraviny na vhodné a řekněme méně vhodné? Co když milujeme sladké nebo chipsy? Co si lze dát nad rámec zdravého jídelníčku, když nás honí mlsná? Také vás honí nejdříve tak v 8 večer a pak je to horší. No, praktické tipy také dnes nabídne rubrika, která nás čeká, jestli ať vám to sluší. Hostem na dvojce, tedy hostem Terezy Beborové, bude i dnes nutriční terapeutka Veronika Pourová.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: perfect day. Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Hlásí se vám Jeste, ať vám to sluší, ve kterém tento týden probíráme nevhodné potraviny. No, co si budeme povídat, máme je rádi všichni. A stejně je zajímavé, že skoro všechno, co je nezdravé, nám lidem těsně chutná, že? To, jak mlsat přece jenom zdravěji, teď proberu se svým pravidelným hostem, nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Měla byste nějakou radu pro zoufalé lidi, kteří milují brambůrky nebo třeba sladké a moc dobře vědí, že by je jíst neměli, ale prostě si je nedokážou odepřít? Můžeme nějak svoje tělo a zejména chuťové pohárky ošálit?
3: Já se s tím častějším mlsáním setkávám u lidí, kteří nejedí úplně dostatečné porce těch hlavních jídel anebo nesvačí, protože ono často tím zaháníme hlad. A když jsme zvyklí to jíst, chutná nám to, máme to doma, tak ve chvíli, kdy dostaneme hlad, tak jako první sáhneme třeba po těch brambůrkách. Ale ve chvíli, kdybychom si nejdřív dali třeba obložený chleba na tu svačinu, tak pak nám třeba může stačit si těch brambůrků jenom zobnout.
2: Co dobrého si člověk může dát, když ho honí mlsná a zároveň nechce, aby ho pak hryzalo svědomí, protože se prohřešil proti zásadám vyvážené stravy?
3: Já mám ráda, když se taková ta klasická jídla upraví do té vyváženější verze a opravdu mám s tím dobré zkušenosti třeba u klientů, takže mě napadá třeba taková krupicová kaše. Tak samozřejmě ta klasika, to je jenom krupice s mlékem, hodně másla, hodně cukru, my jsme tam ještě sypali lentilky.
2: Neříkejte,
3: no.
2: Já jenom kakao, nebo no, právě obdobu kaká, nechci říkat přesně tu značku.
3: No, takže třeba tu krupici můžeme koupit celozrnou. Když ji uvaříme v mléku, tak tam ještě můžeme přidat trochu tvarohu. Místo cukru můžeme použít čekankový sirup, anebo si opravdu jenom odměřit jednu polévkovou lžíci a dost. A třeba takové hořké kakao je úplně v pohodě, anebo do ní můžeme rozpustit i třeba kostičku hořké čokolády a nakrájet třeba banán.
2: Fajn, děkuju, Veroniko. Ještě nás čekají otázky a odpovědi, takže si nás, milí posluchači, pusťte zítra, tedy ve čtvrtek po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Příjemný zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: No, my máme chuť mrazivého léta, bude to trvat ještě přes měsíc, celé prázdniny pátráme po děsivých příbězích, po děsivých postavách, ať už reálních nebo vymyšlených, znáte to, ale opakovat to budeme pořád dokola, nemůžete hlasovat ani SMS-kou, už vůbec ne na e-mailu, můžete hlasovat jen na formulář, tedy přes formulář dvojka.rozhlas.cz, vpravo nahoře ho najdete a tam můžete hlasovat, abyste vyhráli dvě noci, pro dvě osoby samozřejmě, v polopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. To všechno opravdu jen, když napíšete postavu, kterou hledáme. A já si troufnu říci, že už to víte. Přesto vám dávám další nápovědu.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Snědl jsem nejdřív horkou kaši, pak hrnek mléka, pecen chleba, mámu, tátu, děvče s trakařem, sedláka se senem, pasáka s prasaty a ovčáka s jehňaty. No, taková série by z obezitologického hlediska dovedla jedince, jako jsem já, přímo k jednomu ze sedmi smrtelných hříchů, nestřídmosti a obžerství. Když vás totiž od narození pohání takto bezedný hlad, který nic nedokáže utěšit, začnete celý svět vnímat spíš jako prostřený stůl, než jako místo k životu. Tento dlouhý seznam obětí jasně dokazuje, jak ničivá nenasytnost dokáže být.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Tak z Itálie půjdeme zase k nám, ale třeba i do Itálie a třeba i do Chorvatska, prostě i na dovolenou. Naše tělo si zaslouží péči i respekt v každém období, v každé životní etapě, ano, prostě v pořád. Proč s přibývajícími roky ale ubývá síla a výkonnost? Co můžeme ovlivnit pohybem, co můžeme ovlivnit stravou a co je naopak dobré přijmout jako takovou přirozenou součást života? A jak se naučit přijmout to, co už prostě změnit nedokážeme? Káva o čtvrté na toto téma po 16. hodině. U mikrofonu dvojky bude Patricie Strouhalová, v roli hosta paní doktorka Marie Skalská a v roli moderátorů i vy. Stačí, když vyťukáte dvojka@rozhlas.cz a můžete se ptát vlastně už teď, anebo si počkat po 16. hodině a potom telefonovat. A další letní písnička, na kterou na dvojce nezapomínáme,

0: čím víc máme s létem spojené nejen příjemné chvíle, koupání, ale také vlny velkých veder a ty sebou zase přináší rizika požárů. Aktuálně zažívají doslova ohnivé peklo, jak víme, ve Francii a Španělsku. Opatrní bychom samozřejmě měli být i my tady doma. Se mnou už je ve studiu kolegyně Věra Pfeifrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Prosím tě, začneme ve dvou prvně uvedených zemích. České ministerstvo zahraničí totiž doporučilo Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry, kde najdou čeští turisté informace o tom, kde přesně taková nebezpečná místa jsou, ale...
1: No, Míro, určitě by se měli zaregistrovat v dobrovolném cestovatelském systému DROST, protože právě jeho prostřednictvím doporučení ministerstvo zahraničí cestovatelům ve Španělsku rozesílalo, už dříve varovalo před cestami do požáry zasaženého departementu Gironde ve Francii. Čechy, kteří se v postižených oblastech nacházejí, vyzvalo k odjezdu, jak Českému rozhlasu potvrdil mluvčí rezortu Adam Čerge.
2: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
1: Podle webu ministerstva zahraničí může být ve Francii kvůli požárům v postižených místech přerušená železniční doprava. Kvůli plamenům se mohou uzavírat nejen místní cesty, ale i celé dálnice. Ministerstvo upozorňuje i na rozsáhlé evakuace v okolí Bordeaux a doporučuje v takovém případě uposlechnout varování tamních úřadů, které je rozesílají na všechny telefony v zasažené oblasti.
0: Turisté z Česka ale mohou být varováni i španělskými úřady, je to tak?
1: Ano, k tomu je třeba mít během pobytu ve Španělsku stejně jako ve Francii zapnuté mobilní datové služby a polohové služby, které zaručují doručení případného varování právě orgánů civilní ochrany rozestýlené prostřednictvím systému S-Alert všem osobám nacházejícím se v té ohrožené oblasti, kde jsou kvůli požárům uzavřené španělské silnice, to mohou lidé sledovat na webu DGT Trafiko.
0: Tak, to máme Francii a Španělsko, ale požáry teď aktuálně netrápí jen tyto země.
1: Ano, kromě Francie a Španělska v Evropě bojuje s požáry také Itálie nebo Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Podle informací, které české tiskové kanceláři sdělily cestovky, tak zájezdy ve Středomoří nejsou požáry narušeny. Podle Josefa Trejbala z portálu Letuška.cz nyní lidé častěji vyptávají na aktuální situaci v daných destinacích. Masivní návrat do Česka ale portál neeviduje.
0: Tak, to bylo zahraničí. Velká vedra a s nimi i nebezpečí se znovu vracejí i k nám, do Čech.
1: Přesně tak, podle vědců z Czech Globe, kteří spravují web FireRisk, se bude v dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru výrazně zvyšovat. Kvůli pokračujícímu suchu bude rychleji vysychat vegetace i půda, i přesto, že nemá zásadně foukat, tak se nejvyšší riziko požáru dostane prakticky v celé republice na nejvyšší stupeň. No a například správci Krkonošského národního parku už vydali varování před rizikem vzniku požárů v Krkonoších. Podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného bude toto riziko stoupat nejenom v lesích, ale například i na loukách. Lidé by tak podle něj v přírodě neměli rozdělávat otevřený oheň.
3: Nemohou při přenocování používat ani vlastně žádné vařiče, plynové, lihové, dřívkové, benzínové, to všechno je vlastně považováno za otevřený oheň, ale vzhledem tomu, že většina území národního parku jsou lesy, tak podle lesního zákona není možné ani vlastně v lesích kouřit.
1: A já ještě dodám, a určitě to všichni vidí, protože to všichni sledujeme, že zítra má být až 36, v pátek až 39 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před mimořádnou zátěží na organismus. Lidé by měli zůstat ve stínu, dostatečně pít a omezit alkohol. V zaparkovaných autech by neměli nechávat děti ani zvířata. A ještě zpět k požárům. Dál platí výstraha zatím na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji.
0: Veder čekají Česko, musíme tedy být opatrní nejen na sebe a své blízké, ale i v přírodě nebo i na své zahradě a dávat si pozor třeba při kouření. O tom, že by si lidé neměli dělat v lese ohýnek, snad ani mluvit nemusíme. No a pokud se chystáte právě do Španělska nebo Francie, zaregistrujte se pro jistotu do cestovatelského systému DROST. To všechno nám přišla povědět Věra Pfeifrová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Varujeme před požáry, varujeme před vysokou teplotou, ale jsou to tak trochu vzpomínky na budoucnost, protože už v roce 1834, právě 29. července, požár zničil velkou část města Vysoké nad Jezerou a v roce 1921 v Hradci Králové byla v odpoledním maximu naměřena teplota vzduchu 40 rovných, což byla až do 27. července roku 83, kdy byla v Praze v Uhříněvsi naměřena teplota 40,2 a v Plzni Bolevsi 40,1 stupně Celsia překonána. Nejvyšší absolutní teplota vzduchu zaměřená na území dnešního Česka. Tak jak jsem říkal, ono se to tak trochu všechno opakuje. Milan Steindler se ale neopakuje. A to proto, že se vrátil, nebo řekněme, že si zavedl plánování.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tak zdá se, jsme uprostřed prázdnin. Máte nějaké plány na druhou půlku léta? Plánování budoucnosti je totiž důležitá věc. Jinak k tomu přistupuje optimista a jinak pesimista. Největší optimista není člověk, který věří v lepší zítřky. Největší optimista je ten, kdo si rezervuje dovolenou rok dopředu a věří, že se do té doby nic nepokazí. Pesimista, jako třeba Woody Allen, zase říká, já a se mnou celé lidstvo stojíme dnes na křižovatce. Jedna cesta vede k zoufalství a naprosté beznaději. Druhá k úplnému vyhynutí. Už nemám ani sílu doufat, že budeme dost moudří a vybereme si správně. No, já jsem spíše skeptický optimista, takže říkám, nemít plán může být taky plán.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní...

0: představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Zemřel irský hudebník Glenn Hansard. Páteční teploty se přiblíží 40. Lidi by měli omezit fyzickou zátěž. A je slunečno a teploty do 33 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Při dopravní nehodě dnes zemřel irský hudebník Glenn Hansard, informovala o tom irská média. Podle serveru Irish Independent 56-letý zpěvák a kytarista havaroval brzy ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan. When you climb the hill of vision,
2: as above, so it was below. Glenn Hansard začínal v 80. letech jako pouliční muzikant. V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která o rok později vydala debutové album a rychle se prosadila na irské hudební scéně. V roce 2008 se pak spolu s hudebnicí Markétou Irglovou proslavili písní Falling Slowly z filmu Once, za kterou dostali i Oscara. Českou zpěvačkou se před rokem opět umělecky setkal a oživil s ní kapelu The Swell Season, kterou pojmenoval po jedné z knih Josefa Škvoreckého. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Do Česka se vrací tropické teploty. V pátek může být až 39 stupňů. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty opět vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, upozorňuje meteoroložka Petra Sýkorová.
3: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno. A samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
1: Na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji taky platí varování před vznikem požáru. Tato výstraha se ještě může rozšiřovat. 24 tisíc lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 tisíc lidí také přestalo platit omezení pohybu. Španělští hasiči na sociální síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává novou vlnu veder. Ta by měla podle španělské meteorologické služby trvat až do neděle. Varuje také před extrémním vznikem riziku požáru. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem dostane od ministerstva životního prostředí dva papoušky amazoniany fialovoprsté. Podle zooložky Markéty Jarjabkové jejich majitel neměl potřebné doklady, které by prokázaly původ opeřenců. Papoušci pak propadli státu a dostali se do záchranné stanice Jihočeské zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou.
4: Ústecká zoo chce z papoušků v hodnotě 14 000 korun do budoucna vytvořit chovný pár a pokusit se o odchov. Amazonian fialoprsý patří mezi ohrožené druhy. Ve volné přírodě přežívá podle odhadů pouze kolem 1500 jedinců a jejich počet dál klesá. Pestrobarevní ptáci mají svůj domov v Jižní Americe. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Je jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 29 a 33 stupni. Na jihu Moravy může být až 35, na severovýchodě 29, na horách 23, na Šumavě až 27 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu. Nesouvisle jedou hlavně kamiony z kilometru 178 do omezení na stý 96. Dálnice D2 se ucpává na příjezdu do Brna z Bratislavy. V koloně jsou opět hlavně kamiony v pravém pruhu od 10. kilometru až do Brna. A v Praze opatrně na jižní spojce směrem na Smíchov. Na Barandovském mostě stojí nepojízdný kamion. Blokuje dva pruhy, zdržíte se přes půl hodiny od sjezdu na Krč. Ze zprávy to vše, s vámi je dál Mirek Vaňura.
6: Ano, ano, vzhledem ke smutné zprávě, kterou Mária Kunová přinesla, že tedy dnes na motorce zahynul Glenn Hansard, muzikant v roce 2008 oceněný Oscarem, jinou písničkou na dvojce po 14. hodině začínat nemůžeme.

Tak dnes také zemřel, tedy dnes myšleno 29. července, Karel Havlíček Borovský, ale také Petr Sepeši v roce 1985. 2019 Zdeněk Srstka, před 5 lety herec Vladimír Marek a po dnešku tedy k těmto jménům přibude ještě jméno Glenn Hansard. A kdo se narodil? Krásné, kulaté narozeniny slaví dnes Saskia Burešová. My jsme si s ní dopoledne už povídali na dvojce. Pokud dvojku stále Saša poslouchá, tak přejeme, no, hodně zdraví, co jiného. Ale slaví také Michal Suchánek, Martin Koloc, automobilový závodník, Dana Morávková, anebo španělský automobilový závodník Fernando Alonso, kdo by ho neznal. I dnes se po Česku s Vaškem Žmulíkem vypravíme do Jeseníků. A Vašek mi tentokrát slíbil, že nám přiblíží jednu vlastně z nejhezčích turistických tras u nás. Tu, která vede konkrétně údolím Bílé Opavy.

0: Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Vašek Žmolík, Fialové studio Dvojky a mikrofon, to prostě patří k sobě. Vítej.
2: Děkuji a přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak už se všichni těšíme na výlet. Kam to dneska bude?
2: No tak zatímco včera jsme byli v Jeseníkách na Třech kamenech, kde třeba během výšlapu nemusíš potkat vůbec nikoho, dnes se vydáme do míst, která navštěvuje dost turistů. Trasa údolím Bílé Opavy je hodně oblíbená a navštěvovaná, však se jedná o opravdu krásné místo.
1: Dobře, otázka na snadně. Odkud, kam tedy půjdeme a mimochodem rovnou, kolik kilometrů dnes našlapeme?
2: No, není to nic moc. Údolí říčky Bílá Opava se táhne mezi lázněmi Karlova Studánka a Ovčárnou pod Petrovými kameny a pod Pradědem a je to přírodní rezervace. Naše trasa bude mít asi 5,5 kilometru. Je to tedy taková hezká procházka na odpoledne, když půjdeme i zpátky.
1: Určitě. Já tedy Opavu, Vašku, znám jako město a Bílá Opava, jak jsi říkal, je tedy řeka?
2: Ano, ano, je to řeka, říčka, která pramení na jižních svazích Pradědu u chaty Barborka a právě proti jejímu proudu se tedy vydáváme, a to v té nejhezčí části jejího toku.
1: No a kudy přesně to bude?
2: Půjdeme nejprve takovým typickým horským údolím a po 2 kilometrech dokonce hlubokým kaňonem, který v těchto místech voda vytvořila mezi úbočími Pradědu a Vysoké Hole. Bílá Opava v těchto místech překonává převýšení 400 metrů a díky tomu oko poutníka potěší četnými kaskádami, peřejemi a dokonce vodopády. Na výlet vyrážíme, abych byl konkrétní, z Karlovy Studánky od parkoviště, kde začíná i naučná stezka Bílá Opava.
1: No a po téhle naučné stezce půjdeme?
2: Přesně tak, i když musím dodat, že současně půjdeme i po modré turistické značce, protože tu tahle naučná stezka kopíruje. A ještě je v těchto místech žlutá turistická značka, která vede částečně po stejném chodníčku, ale potom se odpojuje a je dál vhodná opravdu jenom pro ty, co jsou ve velmi dobré kondici.
1: Tak třikrát pozor, proč?
2: No, protože vede po lávkách a žebřících. Někde jsou i nadržení přivrtané do skály řetězy. Třeba s malými dětmi bych se tam určitě nepouštěl.
1: Ano.

0: Právě odtud z téhle stezky se ovšem nabízejí ty nejhezčí pohledy na Bílou Opavu. Na stezce jsou informační panely, ze kterých se dozvíš zajímavé věci o tomto vodním toku i o okolní přírodě. Na svazích tam rostou smrkové pralesy, vyskytují se tam vzácné květinky, jako třeba růže alpská, a je tam možné vychutnat si i zpěv ptáků, jako jsou skorec vodní, síkorky, anebo konipas horský a někteří další.
1: Prostě nádhera. Jaké přírodní zajímavosti třeba konkrétně cestou uvidíme? Ty jsi zmiňoval nějaké vodopády?
0: Ano, nejvyšší z nich se jmenuje příznačně Velký vodopád a je vysoký skoro 8 metrů. Navíc je součástí kaskády o celkové výšce bezmála 16,5 metrů a délce 40 metrů. Ve vodě potom určitě nepřehlédneš, že některé kameny jsou vymleté do podoby takzvaných obřích hrnců. To, jak voda dopadá stále na stejné místo. No a až si tohle všechno vychutnáš, tak zakončíš výšlap u známé turistické chaty Barborka na Ovčárně a potom pěkně zpátky z kopce dolů.
1: Sláva, nazdar, výletu, nezmokli jsme a jsme tu. A i když zmokneme, je tam krásně. Vašek Žmolík zítra ve stejném čase. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Halo, Soukup, halo. To je vlastně první muzikál Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové, Honka Sarku, a musím tedy říct, že vynikající, ale však to víte, protože určitě v sobotu a v týdnu Ondřeje Soukupa posloucháte. I dnes pro vás máme připravený díl z cyklu Příběhy z kalendáře. Připomínáme v něm výročí významných osobností, událostí nebo objevů, a to v méně známých anebo až zábavných souvislostech, řekněme. Kdo je hrdinou příběhu pro 29. červenec, nám už prozradí průvodci pořadem Tereza Stýblová a Jan Kovařík.
1: Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce věnujeme zakladateli filmového surrealismu. Muži s pověstí provokatéra a bon vivana, který o sobě říkal, že je ateistou díky Bohu. Jmenoval se Luis Buñuel.
2: Narodil se jako Španěl a zemřel jako Mexičan 29. července roku 1983. Bylo mu 83 let. Na milovníka barů se Buñuel dožil úctyhodného věku, nemyslíš?
1: No, taky nechodil do baru jen tak z Bůh darma popíjet. Považoval ho za místo určené k tvůrčí meditaci.
2: Mm-hmm.
1: S oblibou se dával někde stranou nad sklenkou suchého martiny.
2: Já tedy nevím, kolik sklenek při té meditaci vypil, ale představivost ho rozhodně neopouštila. Po prvotině nazvané Andaluzský pes natočil v průběhu 50 let 32 hraných filmů.
1: A bral se v nich na paškál falešnou morálku, náboženské pokrytectví a taky patriarchální autority. Někdy to dělal okouzlujícím způsobem, jako ve filmu Nenápadný půvab buržoazie.
0: Příběhy z kalendáře vysíláme u nás na dvojce každý den. A teď, kdybych tam nechal tři tečky, tak vy už to budete sami doříkávat, protože to opakujeme, ale opakujeme to rádi. Ano, každý den po 17. hodině, a pak si jednotlivé díly můžete poslechnout na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. A tam my to vidíme a jsme rádi, že i web dvojky a naši podcastovou aplikaci využíváte.

0: No, možná budete tancovat, ale možná budete poslouchat, protože je teprve 14 hodin 32 minut a vy možná ještě zařezáváte, tak vás zdravíme do práce, anebo třeba za volant. V Česku jsou tisíce a tisíce lidí, kteří po práci nebo po škole, prostě večer, zkoušejí divadlo. Ochotnické soubory mají u nás tradici dlouhou více než 200 let a vlastně dodnes patří k fenoménům české kultury. Jejich každoročním svátkem je, a teď mě sami doplníte, i vy, kteří do divadla tolik nechodíte, Jiráskův Hronov, který už tento pátek zahájí svůj 96. ročník. Jak se amatérské divadlo proměňuje a čím dokáže přitahovat další generace, to už by nám měl říct programový ředitel Jiráskova Hronova, tedy festivalu, Jan Julínek sedí, a doufám, že je to pořád pravda, ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové. Pane řediteli, dobré odpoledne.
1: Ano, je to pravda, jsem tady, dobré odpoledne všem.
0: No, Česko je často označováno za zemi ochotníků. Čím si vysvětlujete, že právě amatérské divadlo má u nás tak silné kořeny?
1: To popravdě řečeno vlastně nevím, ale faktem je, že je to fenomén, který na světě nemá obdoby a je tady, jak jste říkal, už víc než 200 let a tu méně, tu více byl realizován, ale prostě nikdy to amatérské divadlo nepřestalo fungovat. A já teda osobně se amatérskému divadlu věnuju víc než 25 let a mám pocit, že neustále i tady v této době prostě zkvétá a rozrůstá se. A když vidím i ty mladé lidi, kteří dělají, že to kolikrát si lidi myslí, že ochotníci jsou prostě seniori, což jako také jsou, protože tam jsou lidi ve všech jako věkových skupinách, ale těch mladých lidí, kteří to amatérské divadlo dělají, ať už v rámci dramatických oborů, dramatických kroužků na školách, na zuškách, nebo že se je dávají dohromady, prostě čím dál tím víc. A já mám takový pocit, že oni skrz to divadlo se snaží ukázat svůj pohled na ten svět v mnoha případech. A to je zajímavé.
0: To je, já jsem několikrát na Jiráskově Hronovu byl, mimochodem Červený kostelec, když vememe, taky jsme tam vysílali s Českým rozhlasem, tam je vlastně několik souborů v tom malém městečku a jak jste říkal, mladí lidé v době Netflixu, sociálních sítí, člověk bych čekal, že těch aktivit bude ubývat, ale opak je pravdou. Pane řediteli, když objíždíte přehlídky vlastně po celé republice, říkal jste, vy se tomu věnujete 20 let, řekněme, amatérské divadlo, co se za takových posledních 10 nebo 15 let změnilo?
1: Je to velmi, velmi individuální. Mm-hmm. U některých souborů se nezměnilo nic a jak byly tradiční, tak jsou tradiční. A u některých se prostě změnil ten přístup, u některých nastala generační obměna, protože jsou soubory, které tady opravdu třeba vysoké nad Jizerou více než 200 let prostě kontinuálně trvá a ta generační výměna tam samozřejmě nastává a ti mladí vždycky donesou nějaké nové jakoby náhledy na to divadlo a pohledy na to, jakým způsobem to dělat. Myslím si, že tím, když já jsem začínal před tím víc než 20 lety to amatérské divadlo dělat, to už vlastně víc než 25 let, když to takhle počítám. Ale tak jsme v té době chtěli dělat interpretační divadlo. Jo, brali jsme si texty, komedie, tady tyhle záležitosti, ale dneska mi to přijde, že daleko víc a drtivá většina těch mladých k tomu přistupuje autorským způsobem. Buď si kolikrát i sami překládají texty, které nejsou přeložené, nebo si prostě ty věci píšou, nebo je tvoří přímo na místě a opravdu a ten Hronov je toho důkazem, že těch přístupů k tomu divadlu a k tomu amatérskému vlastně tuplem je taková obrovská paleta, že vlastně ono se nedá říct jednou větou, co funguje, co nefunguje, protože ono je tam opravdu všechno a každý, a jak jste říkal, i v menších městech je několik souborů. Jo, já jsem taky původem ze Slavičína, což je středně velké město a tam taky byly dva soubory prostě a každý byl nějakým způsobem jiný a ten, kdo chtěl dělat divadlo, tak si vybíral, jestli bude v tom nebo v tom. Takže ta nabídka tam prostě je.
0: Si tak říkám, jestli ta hranice mezi amatérským a profesionálním divadlem vůbec ještě někde existuje, jestli je tak ostrá, tak si také ještě říkám, nepřichází někdy právě ty amatérské soubory, řekněme, s odvážnějšími nápady než ty kamenné scény, profesionální?
1: Tak to určitě, a to si myslím, že historicky takhle bylo, protože amatérské divadlo není závislé na zřizovatelích.
0: Ano, ano.
1: A to platilo, platí a platit bude, myslím si pořád. Takže v tomto amatérské divadlo je daleko svobodnější a možná to je ten důvod, nebo jeden z těch důvodů, proč profesionální umělci a profesionální divadelníci neustále pracovali a pracují s amatéry, protože tam mohou realizovat to, co v tom profesionálním kamenném divadle prostě realizovat nemohou.
0: Ono v prosinci bylo České amatérské divadlo zapsáno na seznam UNESCO. Možná se tím potvrdilo, co lidé kolem Ochotnického divadla, co jste věděli už dávno, že vlastně nejde jenom o nějaký koníček, ale je to vlastně už důležitá součást české kultury, je to tak?
1: Je to součást české kultury, která vlastně i tvořila nebo pomáhala tvořit českou společnost vlastně v době obrození. O to amatérské divadlo se opírala ta společnost historicky mnohokrát. A vlastně ten důvod toho zápisu je jedna věc, je prostě ta historie. Druhá věc je ta rozšířenost, protože už jsme to sice říkali několikrát v souvislosti s tím zápisem UNESCO, ale tady je 3,5 tisíce aktivních souborů v republice, že jo?
0: Ano.
1: Což je obrovské, obrovské množství. A další věc, která je tady naprosto unikátní, je systém přehlídek, kde ty soubory, které jezdí po těch přehlídkách, tak nejenom jako, že tam jezdí hrát, zahrajou si a jdou domů, ale potkávají se a hlavně vzdělávají. Se vlastně Národní institut pro kulturu a spousta dalších organizací zajišťuje vzdělávací semináře, takže proto je to taky jeden z těch důvodů, proč to amatérské divadlo je pořád živé a pořád se vlastně vyvíjí a proč ti amatéři se v těch seminářích učí od těch profesionálů.
0: Tak. A to je dobře, tvrdí to programový ředitel už 96. ročníku divadelního festivalu Jiráskův Hrnov, Jan Julínek. Povídat si s ním u nás na dvojce budeme hned po kapele Mirai.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tak máme pomalu nejvíc kolejí ve střední Evropě, nejvíc dobrovolných hasičů a také nejvíc amatérských divadelníků. 9 dní, téměř 150 představení, koncerty, semináře i setkávání lidí, kteří divadlem doslova a do písmene žijí. Už tento pátek začíná Jiráskův Hronov, nejstarší, nepřetržitě pořádaný festival amatérského divadla na světě. Co letos nabídne a proč stojí za to do Hronova vyrazit, i když sami divadlo třeba nehraje, i na to se ptám dále programového ředitele festivalu Honzy Julínka. Zůstává hostem Českého rozhlasu Dvojka, sedící ale v Českém rozhlase Hradec Králové. Čím je Hronov vlastně výjimečný? Je to tak, jak já jsem zažil, že to není možná jenom o těch představeních, ale že se tam právě potkávají lidé od divadla, diskutují spolu, možná tam dostávají nápady. Je to tak?
2: Je to prostě tím prostorem. Mm. Je to tím prostorem a je to těma okolnostma a je to prostě zejména o setkávání.
1: Ano.
2: A je to o té obrovsky pozitivní atmosféře, která tam prostě panuje. Já když to pamatuju, ještě když jsem vzdíval jako seminarista, tak my jsme vlastně nepočítali rok od Silvestra do Silvestra, ale od Hronova do Hronova. Hmm. Protože tam člověk přijede po roce, rok ty lidi prostě neviděl a přijde, když je uvidíte a potkáte, tak vám to přijde jako, že jste se rozloučili včera a vlastně jste se potkali po jednom dní a mezi tím uběhl rok.
1: Ano,
2: jo,
1: ano.
2: Takže to, tam je opravdu to vnímání a ten mozek vlastně se přepne do úplně jiného módu a jede v úplně jiném režimu. No.
1: Ono jako dostat se na Hronov, budu říkat k vám na Hronov, není zase žádná legrace. Nemusíme teď úplně rozebírat pravidla, ale kolikrát třeba to představení musí někdo vidět, aby se dostal k vám?
2: To jsou vlastně krajská kola, potom jsou celostátní kola a potom těch celostátních kol se mohou dostat na Hronov ty soubory, takže vlastně musí to zhlédnout do 2 poroty, uh-huh. aby vlastně se to dostalo do Hronova, ale my jsme otevřeli už před lety prostor i pro soubory, které neprojdou tímto sítem a chtěli by si v Hronově zahrát. A je to prostor vlastně v parku, kde umožňujeme těm souborům, které se přihlásí, hrát jenom tak prostě pro radost, pro svoje kamarády a těch každý rok je tam taky nějakých 20-30, takže těch možností, jak se tam dostat, je celá řada, anebo někteří to berou prostě, jak ten Hronov je prostě Hronov, tak prostě tam přijedou, rozbalí si bednu a na náměstí si zahrajou divadlo, aniž by to někomu oznámili, aby mi něco řekli, kolem jdoucí prostě tam zastaví, podívají se na divadlo a zase jdou někam dál. Jo, to, takže takhle to tam funguje a není potřeba prostě procházet nějakou těžkou soutěží, aby si člověk v Hronově zahrál.
1: No a to je skvělé, že to v dobrém slova smyslu trpíte, že i tak ten Hronov žije. Tak oficiálně, pokud mám dobré informace, je na programu 150 představení, je to tak?
2: Ano, je to na 150 představení.
1: Jak
2: no.
1: to zvládáte? To musí být pro běžného návštěvníka se v tom orientovat i třeba těžší. Takhle, teď nás někdo slyší a říká si, dobrý tip, nikdy jsem tam nebyl. Co byste doporučil tehle rok?
2: Jak je těch představení hodně a hraje se vlastně na sedmi místech najednou, tak samozřejmě pro člověka, který tam přijde poprvé, tak to je taková trošku jako Babylon, prostě neví, jak se zorientovat, ale doporučuji první cestu zajít do festivalového infocentra na náměstí vedle radnice, podívat se na ten program, jsou tam prostě kolegové, kolegyně, kteří vysvětlí, řeknou, na které představení s dětmi, co je komedie, co je prostě alternativní divadlo, mají tam ty informace, takže ten člověk samozřejmě může si to najít na webu, může si pořídit programovou brožuru, může si to nastudovat, pokud je někdo studijní typ, ale pokud někdo tam přijede a chce se jenom na něco podívat, tak vlastně přijde, poradí se v infocentru, tam mu prostě poradí, prodají mu rovnou vstupenky, anebo může jít prostě do parku, kde je ten program úplně volný, bez vstupného, bez ničeho a tam se hrajou jak divadla, tak jsou tam i koncerty, jsou tam různé další vystoupení, kousek, to je farní zahrada, kde se hraje, je také zdarma, takže buď může přímo do těch kamenných sálů, kde probíhá ten hlavní program, anebo prostě projít si Hronov a na nějaké to divadlo nebo koncert rozhodně nemůže nenarazit.
1: Od 31. července až do 8. srpna Hronov, Jiráskův Hronov, žije divadlem. Programový ředitel už 96. ročníku divadelního festivalu nás pozval, Jan Julínek, my ho propouštíme a loučíme se divadelním pozdravem, který znáte a doufám, že správně odpovíte, zlomte vás.
2: Čert vás vem.
1: Ať se vám daří, mějte se hezky.
2: Mějte se krásně.

Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Tak to je nová zpráva, ale víc zpráv přinese už za 5 minut, tedy v 15 hodin, Mária Kunová u nás na dvojce. Do té doby Spice Girls.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Firma BMW chce do konce roku 2027 propustit 8 000 zaměstnanců v Německu. Je slunečno a teploty do 33 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
2: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
1: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90 a celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu se muselo investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
3: První vozidlo vyrobené v obce vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250, tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
1: Výrobce vozů BMW plánuje v Německu do konce příštího roku zrušit 8 000 pracovních míst. Informuje o tom agentura AFP. Snižování počtu zaměstnanců má být formou programu dobrovolného odchodu. Nabídku už od října dostala necelá polovina z více než 84 tisíců stálých pracovníků. Výrobci automobilů se v Německu potýkají s problémy, jako jsou nižší marže u elektromobilů, americká cla a silná konkurence z Číny. Snaží se proto snížit výdaje. Nepomuk dnes otevřel suvenýromat. Mikroregion Nepomucko ho pořídil za dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a Plzeňského kraje. Suvenýry je možné zaplatit jen bezhotovostní platbou. Co si v suvenýromatu můžou turisté koupit, přibližuje předseda mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík.
4: Hlavně jde o turistické známky, vizitky, svíčky, publikace, hrnečky, ale i nepomuckou čokoládu nebo oplatky. Ten automat samozřejmě chladí na teplotu, kterou tam nastavíme. Aktuálně by tam mělo být dnes 15 stupňů nastaveno, takže mělo by to všechno vydržet.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Je jasno nebo skoro jasno, teploty se pohybují mezi 29 a 33 stupni, na jihu Moravy může být až 35, na severovýchodě 29, na horách 23 a na Šumavě až 27 stupňů.
0: Doprava.
1: V Praze jsou kolony na jižní spojce směrem na Barandovský most. Těsně za Lanovým mostem se v pravém pruhu srazil kamion a osobní auto. Částečně blokují i prostřední pruh a kolona od Průmyslové je na čtvrt hodiny. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, brzdí se na 5. kilometru a pomalu pojedete až na okruh ke sjezdu na Ořech. Tolik zprávy, slovo má opět Mirek Vaňura.
6: Zprávy za hodinu připraví opět Mária Kunová. Tak je středa 29. července a to znamená, že mimo jiné máme Mezinárodní den tygrů. Možná se vám ta dravost také vyplatí, když s námi budete soutěžit. Jen co dospívá Dan Barta.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Prázdnové vydání Meteoru u nás na dvojce poslouchají kromě fanoušků vědy i milovníci detektivek. Slavný detektiv, no já to řeknu jinak, nejslavnější detektiv všech dob, Sherlock Holmes, totiž na konci každého dílu Meteoru vyřeší případ vědeckou metodou. Co bude řešit tentokrát, vám samozřejmě neprozradím. Znalcům ale napovím, že povídka, ze které naše ukázka, se jmenuje Sherlock Holmes a záhadný hlas. Nebude to teď úplně záhadné, ale je dobré to poslouchat.
2: Váš přítel Watson.
3: Dobrý den, inspektore.
2: Dobrý
3: den. Omlouvám se, ale zdálo se mi, že Holmes nějak dlouho nejde. Půjdeme se už podívat na ty růže Holmesy? Víte, inspektore, já už se nemohu dočkat, až vyzkouším ten znamenitý importovaný přípravek proti mšicím Pyrimor. Je to z Čech, rozumíte? Z té titulní země naší první povídky ve Strand magazinu.
2: Watson, řekněte prosím inspektorovi, co víte o héliu.
3: Helium je průzračný plyn bez chuti a zápachu. Je inertní, čili nevstupuje do žádných chemických reakcí. Podle atomové váhy je hned za vodíkem.
2: Správně, jenže tohle jsem slyšet nechtěl. Mám na mysli spíše praktické použití helia.
1: Nebudu vás teď zkoušet z chemie, vůbec ne. Ještě vám řeknu, že hrajeme o rodinnou vstupenku pro 4 osoby na celý den strávený v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. A teď se tedy ptám, na co se používá Pyrimor? Říkal to myslím Watson, že? Na co se používá Pyrimor? Tak, 702 222 220, znáte to, hlavně se prosím podepisujte a posílejte.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Na dvojce soutěž stále probíhá, ale už nesoutěžíte. Známe vítěze a vy jste znali správnou odpověď na otázku, na co se používá Pyrimor. Tady je...
1: Víte, inspektore, já už se nemohu dočkat, až vyzkouším ten znamenitý importovaný přípravek proti mšicím Pyrimor.
0: Ano, řekl to doktor Watson, tedy pan Cízler, a je to proti mšicím. Brali jsme i odpověď na mšice. Takže Ladislav Knebel dostává rodinnou vstupenku pro 4 osoby na celý den strávený v Aqualandu, Moravia, v Pasohlávkách. Doufám, že tam nebudete stát frontu a že si to užijete. Vědecký magazín Meteor vysíláme v premiéře na dvojce každou sobotu, a to po 8. hodině. Vy to víte, rád opakuji, pokud si o víkendu rádi přispíte, tak tu mám v nabídce pak nedělní odpolední reprízu, to je v 15 hodin, respektive po 15. hodině. No a samozřejmě na webu dvojky a v aplikaci Můj rozhlas uslyšíte Meteor, kdykoliv se vám zachce.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Teď vás pozveme. Po 84 letech se perutě historického větrného mlýna v Nových Dvorech na Novojičínsku mohou znovu roztočit. Bílovecké muzeum dokončilo totiž opravu složitého systému soukolí, lan i speciální brzdy, díky které se do perutí může bezpečně opřít vítr. A když zrovna nefouká, pomohou mlýnu do pohybu i silné lidské ruce. Tip na letní výlet za technickou památkou natočila reportérka Českého rozhlasu Natálie Janišková.
3: Tak máme smůlu. Vítr fouká ze špatné strany. A abychom pohli s perutěmi, na to je nás tady málo. Mlýn se zatím roztočil jenom jednou, a to díky lidské síle. Do perutí tlačil i tatínek malého Matyáše.
4: Vždycky byli tam na levé straně toho mlýnu a rozběhli se a tlačili to. A jsem se bál trochu.
3: Dřevěný mlýn je z roku 1870 a k tomu, aby se mohl točit, chyběla jen speciální mechanická brzda, říká ředitel Bíloveckého muzea Petr Haverland.
5: Když si vyměnili perutě v minulém roce, my jsme mohli mlýn roztočit, ale neuměli jsme ho zastavit. A v letošním roce už díky mechanické brzdě ho umíme i zastavit.
3: Ta brzda je dřevěná z několika částí a objímá takzvané palečné kolo. Když je potřeba otáčení zastavit, brzda se přitiskne a kolo se vře.
6: Tady je vlastně hlavní soukolí mlýna, kde se sype samozřejmě zrní, nebo případně už namletá mouka, protože ono se to třeba mlelo na 12krát, jo, než jste získala požadovaný produkt.
3: Mlynář tady mohl mlít mouku na dvou místech.
5: Samotný mlýn jako takový je jediný svého druhu v České republice, protože má dvojité mlecí složení, to znamená, že má 4 kameny.
3: Mouka se tady ale v současném stavu mlít nedá. Dříve bylo možné mlýn natočit podle větru. To dnes taky nejde, pokračuje Petr Haverland.
5: Problém je v tom, že na tomto mlýně, ale vlastně na všech mlýnech, není nic do pravého úlu. Nic není rovné. Každá ta součástka je trošičku jiná. Každá má svoje místo, svoje pojmenování a všechno souviselo se vším.
3: Pracovníci muzea tak objíždí jiné mlýny v Česku, aby mohli napodobit součástky, které se nedochovaly. Do budoucna by chtělo muzeum určit stáří dvou hlavních a nejtlustších trámů mlýna, takzvaného tatíka a hlavy. Mlynáři je tehdy ukládali na desítky let do země, aby pořádně stvrdli. Jak jsou staré, má odhalit historikům metoda dendrochronologie, která analyzuje letokruhy dřeva. Z Nových Dvorů Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
5: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petr Horký je v bílém, Petře, vítej.
3: Krásný den.
2: Mikrofon svítí červeně a je oranžový, ne, fialový, protože jsme na Dvojce. Tak. Co byste řekli, milí posluchači, na festival, kde hlavní hvězdou programu není zpěvák, ani třeba filmová hvězda, ale velmi chytrá chobotnice. V jednom italském rybářském městečku ji každý rok věnují několik dní oslav, jenže ve skutečnosti vůbec nejde o jídlo. Jde o moře, rybáře a hrdost na místo, kde člověk žije. Petře, proč mají v tom italském městečku, doufám, že ho přečtu dobře, možná mě opravíš, Mola di Bari?
3: Ano.
2: Festival chobotnic, to zní jako trochu, no, bláznivě.
3: Jo, a mně se to právě líbí, je mi to velmi sympatické, protože chobotnice je tam stejně důležitá jako pivo v Plzni, nebo víno na Moravě. No, ta identita s tím místem se prostě pojí a váže. Mola di Bari je staré rybářské městečko, je asi 20 km jižně od Bari, a místní rybáři loví chobotnice po staletí. Festival tam vznikl už roku 1964, takže není to žádná marketingová rychlokvaška. Letos se konal 51. ročník. A za tu dobu se z toho festivalu stal jeden z nejznámějších gastronomických festivalů v celé Apulii.
2: Asi jsem tedy neměl říkat chytrá chobotnice, ale chutná.
3: No, oboje. Možná, že předtím chuděrka malá byla chytrá.
2: No, právě. Chutná chobotnice. Dobře, takže se tam prostě 3 dny jenom jí chobotnice?
3: Ano i ne. Aha. Jednak ve stáncích, kterých tam vyroste obrovská spousta, si můžeš koupit fakt chobotnici na 1000 způsobů, nebo spíš s 1000 přílohami. Ono zas tak moc variant toho zpracování té chobotnice není. I když na kvalitě zpracování chobotnice se ukáže kvalita kuchaře, aby to nebylo tuhé, žvíkavé, k neskousnutí a podobně. A pro někoho taky se na tom ukáže odvaha konzumenta. Jsou lidi, kteří toto do úst jako nedají za žádnou cenu. Ale důležité je říct, že dneska se festival jmenuje Festa del Mare, je to tedy festival moře. Jasně, že tam všude voní ty grilované chobotnice, prodávají se v housce na grilu, ale součástí programu jsou už v dnešní době taky koncerty, výstavy, plavby po moři. Dokonce tam jsou i přednášky, některé jsou takové jako uvědomělé o udržitelnosti rybolovu. Jsou speciální prohlídky historického centra města anebo rybářského přístavu. Je to fakt taková jako krásná velká oslava vztahu a lásky lidí k moři a takové poděkování za to, že to moře lidi živí.
2: A když tam přijede obyčejný Čech, který má k moři daleko, protože Rakousko-Uhersko se onehdá rozpadlo. Ne, čím je ten festival dál zajímavý právě pro nás?
3: Určitě vůbec se nestydím za ty dobroty. Apulie je proslulá svojí skvělou kuchyní, takže tam i ty dobrůdky právě u cesty jako stojí za to. Ale mně osobně se tam moc líbí to, že v Itálii slaví vlastně to, co dané místo po generaci živilo. Jo, že někdy máme pocit, že festival musí být tak obrovský a světový a největší, a v Mola di Bari prostě už skoro 60 let slaví tu na začátku obyčejnou chobotnici a dneska ten vztah k moři. Je to vztah lidí k místu, kde žijí. A přijde mi, že takový jako hezký zamyslet se, že kdybychom takhle slavili něco u nás, tak bychom zjistili, že bychom si třeba najednou víc oslavovali příběhy, které máme ve svých městech a ve svých krajích. A to mně přijde jako úplně parádní myšlenka.
2: Já myslím, že každému, kdo si to teď uvědomil, že bychom možná mohli více slavit, ale ne tak povrchně, ale zamyslet se, proč je nám hezky třeba tam, kde žijeme.
3: To je krásné, děkuji. A teď jako vím, že já jsem ten mudrlant, já jsem ten, kdo tam dává ty filozofické myšlenky, a děkuji ti za to, že jsi jako přišel na tu moji linii, ale nemůžu si pomoct. Mě napadlo, že by mi vůbec třeba nevadilo fakt takový jako pěkný povrchní festival pečené kachny. Nebo vepřoknedla zela.
2: A mě jedna nejmenovaná značka piva by tam také slušela.
3: Ale ta by k tomu tak jako zapadla.
2: To si necháme na jindy. Petr Horký.
3: Krásný den.

0: Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav. Ano, dvojka se opět propojila. Pavle, vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Ano, vítejte, ne u vás, tam už vás přivítali, ale vítejte v našem éteru dvojky. Tak, jaká bude noc? Bude tropická?
1: Ojediněle bude tropická, teploty klesnou na 20 až 16 stupňů Celsia, ale na většině území stále teplota pod tu 20 klesne, v údolí dokonce až na 14 stupňů a na obloze bude jasno nebo skoro jasno, vítr jen slabý proměnlivý.
0: Tak v tom máme jasno. A teď tedy, jak bude od rána, zítra, ve čtvrtek?
1: Velice rychle se bude oteplovat, čekáme stále převažující jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer od jihu může ojediněle přijít přehánka nebo bouřka, neměla by to být ale žádná silná přehánka nebo bouřka, maximálně by mělo spadnout kolem 5 mm a to jen velmi výjimečně. Teploty ale budou velmi vysoké, 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách kromě severovýchodu budou teploty dosahovat dokonce až 38 stupňů Celsia, takže není divu, že platí výstra, kterou jsme dnes opět upřesnili, a tato výstra varuje většinu území Čech a většinu území Moravy bez Slezska před vysokou zátěží teplem.
0: Ano, mimochodem, ale není to nic nového. V roce, a teď nevím v kolik, 1920 plus minus, my jsme to na dvojce říkali asi před hodinou, třeba v Hradci Králové padla 40 také 29. července, že?
1: Je to možné, ale nejvyšší teplotu naměřili v roce 1983 těsně přes 40 stupňů v Praze u Řiněvci. To bylo 40,2 stupně Celsia. Poté následovali Dobřichovice, které v roce 2012 naměřili 40,4 stupně a letos jsme poprvé překonali 1,40 v Dobřichovicích.
0: Aha, no tak pozor. Tak to je jiná písnička. V každém případě děkujeme za ty informace. My se zítra opět přihlásíme, to byl Pavel Borovička. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: nás tří.
1: Patrika Strouhalová u mikrofonu.
2: Děkuju, dobrý den.
1: Vítej. Tak, Žádná láska, Dlouhé noci, o čem to dneska bude?
2: No, ta písnička končí slovem tří, takže tři věci doporučuje pro celkovou pohodu i můj dnešní host, paní doktorka Marie Skalská, sportovní lékařka. Svaly, spánek, smích, k tématu Mějme rádi svoje tělo, tak téma, které otevíráme nejenom pro posluchačky, ale i pro posluchače, protože si budeme povídat na to téma, jakým způsobem pečovat o své tělo, abychom se v něm cítili dobře, abychom si i do pozdějšího věku udrželi aktivitu jak mentální, tak fyzickou. Tak věřím, že i dnes třeba dobré tipy na to, jak se to daří našim posluchačům a posluchačkám, přijdou na tu naši známou adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Je to nádhera, svaly, spánek, ano, smích. Ano. Ani se mě teda nechce říct, že se na posluchače ještě těším u kriminálky po 18. hodině, ale tam je to zas užitečné. Tak, Patrika Strouhalová a káva o 16:00.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Senátoři schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Ukrajinský prezident Zelenský mluvil po návštěvě USA s francouzským prezidentem Macronem. Zítra bude slunečno a teploty do 36 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, potvrdil to Elizejský palác. Zelenský na síti X napsal, že spolu mluvili například o přípravách Ukrajiny na zimu, včetně dodávek k posílení protivzdušné obrany a energetické podpory. Macrona informoval i o průběhu včerejšího jednání v Bílém domě a americkém senátu. Dodal také, že nabídl pomoc Francii sužované lesními požáry. Hejtman Karlovarského kraje dnes vyhlásil pro celé území kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Až do odvolání platí v lesích, parcích, na polích a zahradách přísný zákaz rizikových činností. Mezi ně patří především rozdělávání a udržování otevřeného ohně, používání pyrotechnických výrobků nebo spotřebovávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. Za porušení nařízení hrozí pokuta až 100 000 korun. Pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
5: Já jsem obdržel upozornění a doporučení hasičského záchranného sboru, že situace není dobrá z hlediska požárů, že hrozí střední a vysoké nebezpečí vzniku požárů. Je to na základě vlastně systému, který využívá hasičský záchranný sbor a i ta predikce ukazuje na to, že srážky, které by měly být v nejbližších dnech, tak jsou skoro nulové.
4: Zvláštní povinnosti a preventivní opatření se týkají taky zemědělců přižních a vlastníků lesů, kteří musí například intenzivněji provádět hlídkovou činnost. Při dopravní nehodě dnes zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. V roce 2008 získal Oscara za píseň Falling Slowly z filmu Once, kterou naspíval společně s Markétou Irglovou. Do Česka se často vracel, naposledy vystoupil před měsícem na festivalu Slunovrat v Opavě. Podle ředitele festivalu Václava Millera měl Glenn Hansard velké znalosti o českém samozdatu a disidentu.
6: Glenn byl nesmírně lidský, měl takový ten dár těch velkých hudebních hvězd světový. Ale napřitom byl to Opav, s kterým chcete prostě jít na pivo. A během toho koncertu u nás před ním hrál estonská kapela Půl, dva pánové ve fracích. On je pozval a řekl, že na památku toho, co se u nás dělo, těch odvážných lidí zahrali spolu písničku Bad Velvet Underground, kterou u nás hrali Plastici.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu ojediněle přeháňka nebo bouřka. Teploty čekejte mezi 32 až 36 stupni v nížinách, mimo severovýchod až 38, na horách kolem 28 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Z kilometru 182 do omezení se v osobním autě zdržíte půl hodiny, kamionem déle. V Praze zpomalte na jižní spojce směrem na Barandovský most. Za Lanovým mostem je nehoda, fronta na 20 minut. A jižní spojka je velmi ucpaná před Barandovským mostem. Přímo na mostě odstraňují následky nehody. Blokované jsou dva pruhy. Pomalá kolona je od sjezdu na Krč. Hodně ucpaná je i Modřanská a Podolské nábřeží před nájezdem a Barandovský most. Tolik zprávy a teď už Patricie Strouhalová.
2: A budu si povídat s naším dnešním hostem, kterým je paní doktorka Marie Skalská. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Na téma mějme rádi svoje tělo. Já už jsem před chvílí říkala, že vy doporučujete pro celkovou pohodu svaly, spánek, smích, taková trojice, která by nás mohla zachránit před ledasčím. No, člověk, přiznejme si to, v každém věku rád slyší větu, ty ale vypadáš pořád stejně, jak to děláš. Tak v hlavě se někdy rozsvítí takové ty kontrolky, které říkají, hele, myslí to vážně, mám mu věřit. Tak máme věřit nebo ne?
7: Je to na nás. Pojďme tomu věřit. My jako nezměníme to chování a co nám budou říkat okolo. Můžeme změnit jenom ten náhled na tu situaci a když tomu uvěříme, tak je to docela lepší varianta, než si říkat a pochybovat.
2: A ukáže to o nás, že už jsme natolik silní, že máme rádi svoje tělo, ať je jakékoliv?
7: To je velký umění, mít se rád. Já si myslím, že k tomu se určitě dostaneme, jaký malý krůčky pro to můžeme dělat.
2: Samozřejmě, a pokud budete tak hodní, tak nám s tím můžete pomoct a popsat třeba svoje krůčky, které jste proto, abyste se měli rádi, udělali. Tak nám napište dvojka@rozhlas.cz, je naše adresa.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Se sportovní lékařkou Marií Skalskou si dnes povídáme k tématu mějme se rádi, mějme rádi svoje tělo, tak když jsme začínali takovým tím věřme tomu, když nás někdo chválí, že vypadáme dobře, tak které věty naopak, anebo slova v nás roky zůstávají a my vlastně si kvůli nim vlastně nevěříme a odmítáme to svoje tělo mít rádi. Mm-hmm.
1: To je poměrně časté. Já si myslím, že my těm slovům věříme mnohem víc než nikdy činům a zejména ženy jsou schopné si ty slova pamatovat 30 let. Takže takové ty věty od tělocvikáře v 6. třídě, ty se nepřevlíkneš za bičem, nebo poznámka od tetičky na nějaké rodinné oslavě, no teď ty máš ty stehna po babičce, nebo když se někdo pokouší o nějaký sport a někdo v dobré víře mu řekne, tak ty na tohle asi moc nebudeš, viď? Tak tyhle ty nenápadné věty v nás mohou ale zůstávat opravdu 20-30 let. A já s tím potom mám zkušenosti třeba i v ambulanci, nebo když jsem vezla kurzy kognitivy behaviorální psychoterapie obezity. Oni opravdu jako dokáží napáchat velké zlo, protože pak se bojíme jít třeba na koupaliště, protože si řekneme, aha, ty moje stehna, na ně každý bude koukat. Takže třeba pokud nás poslouchají rodiče, tak buďte obezřetní právě s těmahle rádoby vtipnýma ironickýma poznámkama. Oni tam opravdu mohou velmi dlouho zůstávat v té hlavě.
0: Vy jako maminka taky jste si tuhle tu větu dávej pozor na to, co říkáš u svých tří dětí.
1: Nikdo nejsme neomylní. Jasně, že jsem to určitě někdy vypustila.

0: Otevřete si sociální sítě a tam to jeden filtr přes druhý a výplně a tady se ubere, tady se přibere, tak možná i s tím věkem je docela dobré začít oceňovat i nějaké jiné vlastně vlastnosti, než jenom ten vzhled. Uh-huh, právě uh-huh. To, že jsme to zvládli, to, že můžeme se jít projít, že si můžeme jít zasportovat, že jsme schopni udržet myšlenku, něco vytvořit. Takže ne úplně všechno směrovat jenom k tomu, jak vypadáme, protože to si neudrží nikdo.
1: Mm-hmm. No a co nás právě nejvíce rozčiluje, nebo co nám vadí jako na tom našem fyzičnu?
0: Já si myslím, že naše fyzično stárne rychleji než naše duševno. Že my i v těch 50, 60 pořád klidně mentálně zůstáváme 30-letý. Já vím, jak moje maminka, která je ve perfektní kondici a za 2 roky bude 80, tak sama říká, jsem furt holka v těch duších a určitě to znáte, že se chodí na sraz holek a ono jim je 75. Ale to stárnutí je úplně přirozené a stárneme od první minuty po narození. Prostě nikdo nejsme věc makropulos, takže možná ten rozptyl mezi tím duševněm a tím, že třeba fyzicky už to zas tak nejde, tak jsme z toho někdy až rozčarovaní a právě proto, že i ta společnost dává na ten výkon teďka velký tlak, tak se někdy cítíme, jako že nejsme dostatečně dobří, pokud jako stále neudržíme ten výkon tak, jak by měl být třeba ve 30 a ono nám je 55.
1: No a když jsme u té 30 v tom středním věku, tak proč vlastně jako hodně lidí právě v tom středním věku těžce přijímají fakt, že už to jejich tělo vypadá jinak, než tomu bylo třeba před těmi 10?
0: Já myslím, že to je právě nastavení nějaké sebeúcty. Jo, pokud opravdu budu mít svoji nejvyšší hodnotu jenom tak, jak mě vidí ostatní a budu opravdu se řídit jenom tak, jak mě to okolí hodnotí, což v současné době je strašně těžké, tak samozřejmě to pro mě bude náročné, protože to stárnutí vidíme. Ale pokud si ten hodnotový žebříček překopeme a jde to v jakémkoliv věku to překopat a opravdu dáme si tam nějaká vlastně jako hodnoty, které my sami můžeme ovlivnit a jsou v naší moci, tak potom to sebehodnocení se může vrátit do té lepší podoby.
1: No a co vlastně všechno se skrývá za takovou tou jednoduchou větou, tělo se s věkem mění, když to nejsou pouze ty viditelné změny?
0: Ježiš, to je celá fyziologie, to bychom tady seděli strašně dlouho, ale zvenku to stárnutí si říkáme, to jsou ty vrásky. Když se chceme potěšit, tak si řekneme, jsou to vrásky od smíchu, kdybych je neměla, tak jsem neprožila moc hezkých chvil, ale on ten hardware, to naše tělo opravdu, nechci říct chradne, ale stárne, takže je to od toho, že třeba po 40. roce věku už se snižuje filtrační kapacita ledvin. Takže já vždycky, když vidím ty šedesátnice, které mají všude plastiky a přifouklo, vyfouklo, tak si stejně říkám, hele, holka, ta tvoje filtrační kapacita už je stejně úplně jinde. A ubývají nám hormony, ubývají i holkám, i no, vidíte to, ubývají ženám, ubývají i mužům. U těch mužů ten pokles je pozvolnější, ale u těch žen opravdu kolem toho 50. roku věku teď velmi atraktivní téma menopauzy a menopauzy, tam ta změna je velmi rychlá a náhlá, proto ty ženy opravdu to pociťují, téměř 80% Češek bude vnímat nějaké obtíže právě s poklesem těch hormonů. Takže my ty hlavní milníky máme v období puberty, jsou to obrovské změny, ale pak těhotenství je obrovská změna pro ženu a pak právě ta menopauza a dejme tomu ta 65, si myslím, to je také právě období, kdy nám začínají chronická onemocnění. To je něco, čemu říkáme health span, neboli jinými slovy, my jako ženy se dožíváme ve zdraví zhruba 64. roku věku a pak začínáme s něčím chronicky stonat, tak to je také docela náročné přelomové období. Muži to mají o pár let dříve.
1: Mm-hmm. Otázky přicházejí, díky za ně už teď. Dvojka@rozhlas.cz, přijímáme další.
2: Káva o čtvrté, vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: O tom, abychom měli rádi svoje tělo, nám píšete i na naší adresu. Renata, děkujeme moc, která píše, že si dneska užívá svoje zajímavé narozeniny a píše, moje babička měla pravdu, když mi říkala, usmívej se, sluší ti to, ona to opravdu funguje. Když přijdu s úsměvem do obchodu, tak už z dálky se na mě usmívají a jsou příjemní. Nedávno jsem opravdu zažila ten kompliment, že vypadám pořád stejně, tak jim to budu věřit, proč ne, a smajlík. Takže usmívejme se, sluší nám to. Moc zdraví zase o rok starší Renata. Tak Renato, blahopřejeme.
1: Já bych jenom potvrdila, že ty pozitivní emoce se šíří a úplně stejně se šíří i negativní emoce. Znáte, když přijde partner naštvaný z práce, tak to na vás dopadne, ale úplně stejně, když prostě dneska přijde partner nebo partnerka a řekne, dneska bude skvělý večer, pojď, bude prostě krásný, uděláme si pohodu, tak určitě budete nadšení. Takže zkuste být šířitelé právě těch dobrých emocí a přesně potvrzuju, mnohdy stačí to, že se na nás někdo usměje v autobuse a vlastně ten den rozáří. Takže gratuluji a usmívejte se dál.
0: My jsme říkali vlastně, že ty změny mohou být jako radikální, viditelné, ale ty vnitřní procesy, které stojí za těmi proměnami našeho těla, takže hormony v první řadě, potom je to co?
1: Přirozené stárnutí, to znamená, že se nám třeba snižuje takzvaná mitochondriální kapacita. Mitochondrie jsou něco jako továrny organismu, které zpracovávají kyslík a souvisí to s tím, že se nám snižuje výkonnost. Takže já občas u nás v ambulanci se setkám s tím, že přijde 55-letý muž, který už má odpracováno, užívá si života a jeho požadavek je, že by rád jel s 20-letýma juniorama na soustředění a rád by je předjel. Takže v tenhle ten moment...
0: Má šanci?
1: Prostě tu přírodu úplně neokecá s tím dobře vytrénovaným juniorem, fyziologicky nemá šanci, protože právě ta maximální spotřeba kyslíku bude klesat i u těch světových šampionů. Takže tu výkonnost nějakým způsobem úplně tak, že bychom vymazali 30 let, fakt nejde, ale na druhou stranu, jak už jste říkala na začátku, to esko pod těmi svaly, tak tam máme docela velikánskou kapacitu, jak o ty svaly pečovat a jak o ně tak dramaticky nepřicházet. Takže tam je velká šance něco pro sebe dobrého udělat.
0: No a na co tedy myslet, než tyhle ty procesy se nastartují? Čím je můžeme trošku pozastavit, zmírnit, zpomalit, začít chodit do té posilovny třeba?
1: Každý si teďka představí přesně tahání nějakých činek, jako nějakým, ještě bych řekla, smradlavém fitku, i když oni už jsou velmi vyňuňané, vyvoněné. Ale pokud má někdo fyzickou činnost, typicky třeba na zahradě, tak to může krásně suplovat teďka v létě. Budeme mít určitě možnosti. Takže jde o to, jak ten denní režim vypadá. Pokud někdo sedí prostě 12 hodin za počítačem a pak ještě stráví hodinu a půl na cestě autem, tak pravděpodobně té fyzické aktivity bude mít nedostatek, což je většina populace. Takže máme sedavá zaměstnání. Takže v tenhle ten moment, kdybychom se tlačili do nějakých předepsaných čísel, tak když budu mluvit odborně, je to 150 až 300 minut pohybu. Ale ta druhá věc je, to jsou právě alespoň dvě silové jednotky. Takže třeba pokud někdo chodí běhat nebo chodí rychlou chůzí, ale nemá tam tu silovou jednotku, to znamená, že ty svaly nemusí pracovat proti odporu, tak o ty svaly může ne úplně tak rychle, může o ně přijít. Takže opravdu nebojíme se toho silového cvičení a když holt nemáme fyzicky náročné zaměstnání, tak ho tam musíme dostat nějak takzvaně uměle.
0: Reaguje na náš rozhovor posluchač Mirek, který píše, běhám od 28 let. Mezi 30 a 40 jsem běhával týdně až 40 kilometrů. Každý rok jsem si zaběhl i maraton. Teď v 50 běhám už méně, tak 4x týdně, celkem okolo 30 kilometrů. Zajímalo by mě, jestli běh proti stárnutí pomáhá.
1: Chválím, bezva, pojďme začít pozitivně. Perfektní určitě pomáhá ve smyslu ne, že by nezestárl, ale rozhodně si udržuje kardiovaskulární kapacitu, jeho plíce a jeho srdce z toho rozhodně profitují. A já bych tomu běhu právě přidala ty dvě silové jednotky. A tohle to v ambulanci řeším docela často. Právě,
0: a co to je dvě silové jednotky?
1: To znamená alespoň 20 minut cvičení, kdy, když to řeknu laicky, ty svaly dostanou zabrat. Takže pokud já budu cvičit sestavu cviku, kdy opravdu vůbec necítím tu svalovou skupinu, budu dělat třeba podřepy, výpady a vlastně ty stehna vůbec nebudu cítit, tak to není tak stimulující. To znamená, že začněte cvičit veliké svalové skupiny, což jsou hýždě a stehna. Přesně jak jsem říkala, různé výpady, podřepy, ale cvičte tak intenzivně nebo s takovou zátěží, zátěží, abyste opravdu cítili takové to příjemné pálení. Ne úplně to strašné, že nám tečou slzy, ale že fakt ta svalová skupina pracuje a pak si nechte odpočinek. A to je možná jedno z velmi důležitých pravidel, že čím jsme starší, na tu regeneraci opravdu potřebujeme delší dobu. Takže není cílem se první týden, já vždycky říkám, zmastit každý den a pak prostě další dva týdny se z toho dávat dohromady, ale pokud někdo vůbec není zvyklý na to posilování, na ten silový trénink, tak v první začátek bude stačit dvakrát týdně 20 minut a tak, aby mezi těma jednotkama cvičebníma měl právě alespoň jeden nebo dva dny na odpočinek. A pak postupně může přidávat, protože náš sval si na tu zátěž zvyká. A to určitě každý zná, kdo začal cvičit, že na začátku to fakt začne bolet a jsme takzvaně namožení, rozlámaní. A pak najednou za měsíc už tu stejnou várku cviku zvládneme úplně s přehledem, ale to je právě doba, kdy už to musíme zase začít buď přidávat, nebo vyměnit ty cviky, prostě aby to bylo stále stimulující, aby pořád docházelo alespoň k udržení, ne-li k nárůstu svalové hmoty.
0: Další otázky přivítáme na adrese dvojka@rozhlas.cz. Slibuju, že po písničce odpovíme Lucii i Radimovi.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes

0: Sportovní lékařka Marie Skalská dnes hostem Kávy o čtvrté. Po dovolené.
1: V prostředku.
0: Aktivní dovolená.
1: Většinou aktivní, no.
0: Bavili jsme se o tom, co to stárnutí je, co s námi dělá, jak se liší a může lišit u mužů a u žen. Ještě byste k tomu něco dodala, nebo?
1: Podle toho, kolik máme hodin, ale základ
0: ten,
1: asi zazněl.
0: Ten základ jsme řekli. Takže Radimovi, pojďme odpovědět. On píše, vyvrknul jsem si dvakrát pravou nohu před měsícem. Mohu pokračovat v hraní volejbalu v hale, nebo to nedoporučujete? A nebo od kdy mám začít hrát, můj věk 48 let?
1: Tam strašně záleží na tom, jak to vypadá, na kolik byla poškozená ta měkká tkáň. Rozhodně bych doporučila v rámci regenerace zpevnění toho kotníku navštívit šikovného fyzioterapeuta. Myslím si, že měsíc od toho zranění už je klidně možné v té ose posilovat a přizpůsobit tomu trochu i jídelníček, dát tam bílkovinu. Pokud je to opakované vyvrknutí, tak se i mrknout, jestli opravdu tam není nějaký pohybový stereotyp, který tomu trochu nahrává. A jestli se může do zátěže, nedokážu takhle na dálku bohužel posoudit. No.
0: Tak volejbal je nádherná hra, takže k němu se vraťte co nejdříve. Tak, paní doktorko, píše Lucie, je důležité užívat ke statinům koenzym Q10? Navazuji na to, jak jste mluvila o mitochondriích, jestli to spolu souvisí. Je mi 65 a jsem ještě ta holka. Tak děkuji za doporučení oběma, krásné odpoledne. Tak taky děkujeme, Lucie.
1: Tak zdravím holku, jenom abych uvedla, kdo neví, na co jsou statiny, jsou to léky, které jsou opředené mnoha mýty, ale my v současné době v rámci té kardiologie víme, že jsou velmi dobře prozkoumané a snižují hladinu krevních tuků, což je jeden z nejsilnějších faktorů onemocnění srdce a cév. Koenzym Q10 je látka, která má určitá příznivá data, ale není nezbytně nutné, aby s těmi statiny byla kombinována. To nejdůležitější je právě užívat ty statiny. Oni zlepšují i výstelku cév, takže na to máme obrovitánská data, zatímco na ten koenzym Q10 tolik dat nemáme. Takže může, ale nemusí.
0: Manželé píší, jsme spolu ve věku 75 let a každý týden chodíme tancovat. Jediný velký problém je ten, že mimo Prahu není kde tancovat. A tak se obáváme, že až nám jediná kapela hrající k tanci zestárne a přestanou hrát. Proč už se netančí?
1: Netančí se, no. Já zjišťuji, že třeba i v Praze takzvané diskotéky už také skoro téměř nejsou. Asi omladina sedí doma a gamesí, jak by řekli moje děti. Tanec já zbožňuju, přijela jsem z tanečního soustředění a myslím, že to je skvělý typ pohybu, protože jste u toho i společensky aktivní.
0: Tak jste dělala balet roky.
1: Ano, já jsem vyšuměla baletka, takže k tanci prostě to je můj živel. A je to pohyb, kdy musíme být i koordinačně zdatní, což je právě v rámci prevence stárnutí skvělá věc, abychom opravdu furt propojovali nohy, hlavy, hlava, rytmus, vnímáme více rozměry. Tak já doufám, že vám ta kapela dlouho vydrží, opečovávejte ji a když tak pořád to jde pustit i z nějakých předehraných nahrávek, ať vám to tančí.
0: Kdy anebo jak se začít pravidelně, dejme tomu, od té padesátky do toho pohybu donutit?
1: Včera bylo pozdě, no.
0: Jo,
1: to jste asi nechtěli slyšet, takže můžu říct, že každý den můžete začít. Jako i dneska se můžete ušít projít. I dneska můžete vyjít třeba schody, které byste normálně jezdili výtahem. I dneska už si můžete jít, dojít pro chleba pěšky. To znamená zahrazovat do toho všedního dne jakékoliv množství pohybu a myslím si, že třeba 10 minut na nějaký silový cvičení, já třeba dneska se chystám taky, tak můžeme virtuálně všichni spolu si dát posilování, takže těch 15-20 minut si většina z nás, pokud nemáte nějaké zaměstnání náročné, které bude do večera, tak myslím, že dneska to můžeme každý zvládnout.
0: No a ten kardiovaskulární systém, tam mu prospějeme nejvíc čím?
1: Tam mu prospějeme právě těmi takzvanými aerobními aktivitami, kdy my mluvíme o takzvaném jako zlatém kvartetu nebo těch pěti, nebo vlastně kvintetu, kdy tam patří rychlejší chůze, plavání, jízda na kole, ale nemusí to být žádné kopečky, ale nějaká rovinatá. Patří tam pomalý běh, takový to, čemu říkáme jogging, a případně v zimě je skvělá pohybová aktivita běh na lyžích, protože tam používáme i rozvolnění hrudníku. Ale pokud opravdu jako někomu je slovo sport odporný, protože prostě to nikdy nedělal, tak i ta rychlá chůze může být skvělým právě prostředkem k tomu, abychom zlepšovali kapacitu srdce a plic.
0: Mm-hmm. Ještě doplněk od Mirka, který píše k tomu běhu, že má doplňující otázku, jestli po té 50 mohou svaly, když bude člověk pravidelně cvičit, ještě vyrůst u člověka, který nikdy necvičil, nebo kdysi dávno.
1: Mm-hmm. Právě že naopak, tam, když není zvyklý, tak to pofrčí na začátku ještě líp, než když by nic nedělal. Takže já vždycky říkám, že ty lemry začátečníci v tom nejlaskavějším slova smyslu mají vlastně výhodu, protože na začátku to půjde velmi rychle. Zase pozor, není to tak, jak to občas vypadá v té posilovně, že párkrát zvednou činku a pak už nenápadně mrkají do zrcadla, jestli už to je vidět, ten bicáček. K té svalové hypertrofii dochází nějaký druhý, třetí týden, takže je potřeba vydržet nejenom ten jeden týden, ale rozhodně ty svaly, my máme data, že ty svaly mohou růst až opravdu v pozdním seniorním věku, takže i 80+, samozřejmě nebude to takový fofr jako ve 20, ale k tvorbě svalové hmoty opravdu nikdy není pozdě.
0: Přidejte i otázky přes telefon 22 155 25 25, jestli chcete, tak nám volejte nebo pište dál.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: na dvojce. V Radiokafé Vinohradská 12 bude mým hostem herečka Lucie Černíková-Pavlíková, která nás pozve k premiéře čtení na pokračování knihy Dívka ve vlaku. Jaké to je stát na jevišti semaforu vedle legendy Jiřího Suchého a netoužila někdy založit s manželem a dětmi kapelu? V Radiokafé Vinohradská 12 se budu ptát Lucie Černíkové-Pavlíkové a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Telefonický dotaz. Už vás s paní doktorkou Marií Skalskou posloucháme, tak můžete se ptát. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy. Já jsem jenom chtěla poděkovat paní doktorce, krásně to uvedla, tady tu debatu, protože člověk musí být velice rád, že se dožije toho, čeho se dožije, že si váží to svoje tělo a pokud si člověk nemá rád, tak nemůže mít rád ani jiné. Nejde to. Vážit si je, nemyslím mít sebelásku. Ale protože patřím mezi ty, kteří už 50 let hubnou a ještě se jim to nepovedlo, ale přesto se mám ráda, aspoň tak, takže že sama sebe vážím a vážím si všech těch, kteří, říkám, že žádný člověk není šťastný, když je tlustej, ale všichni můžou dělat pro to něco, aby se hejbali. O tom to je.
2: Děkujeme a já možná bych jenom doplnila, že s tím, že pracuju s pacienty právě s obezitou, protože jsem také obezitoložka a možná to přijetí toho vlastního těla právě také, jaké je, i s těmi kilogramy navíc, je ten nejlepší začátek právě k té redukci hmotnosti, protože opravdu velmi často se setkávám s tím, že pokud má někdo pár kilo navíc, tak o tom svém těle je schopný mluvit jako velmi ošklivě a negativně a pak se paradoxně také to svoje štěstí upoutává k tomu, že až zhubne, tak to bude lepší, ale ono velmi často můžeme zhubnout tak 10-15 kýžených kilogramů a zjistíme, že šťastnější vůbec nejsme, takže přesně tak, děkujeme.
0: Děkujeme a zdravíme na Moravu. Věra píše, je mi 74 let, nikdy jsem nepřestala cvičit a hlavně chodit a chodit, každý den určitě 5 kilometrů, potom zhruba hodinu yoga a cvičení těla, cítím se velmi dobře a mladě, i když věk se zastřít nedá, tak cvičte, vyplatí se to.
2: Krásně, to by měli říkat v televizních novinách tohleto.
0: Renata píše, ještě jeden nápad. Koupila jsem si rotopet a opravdu každý den na něm jezdím. Otevřu okna, vlasy vlají jako venku, dýchám. Je to dobře proti tomu i té úzkosti, kterou občas člověk může mít.
2: Pohyb má výrazně antidepresivní efekt, takže ano, přesně i na ty úzkostné stavy, na psychické obtíže, ta pohybová aktivita může velmi dobře fungovat a gratuluji k tomu, že rotopet využíváte, protože myslím, že je plno českých rodin, kde se na něm visí ručníky, takže rozjeďme ty rotopedy.
0: Eva píše a dopředu děkuje za odpověď, že je jí 60 let, sportovní typ, celý život dobrá fyzická kondice, teď po 60. jde ta fyzička šupem dolů, přestože cvičím jednou týdně jogu, vím, že bych měla cvičit víc, ale už mě to tolik nebaví. Začala jsem užívat kreatin, chci po létě začít se silovým cvičením, ale už mě to fakt nebaví.
2: Motivace nepřijde, jako na základě nějakého receptu nebo doplňku stravy, takže jednou týdně yoga je málo a věro, nečekejte na konec léta, pojďte začít teď a ono, když začnete něco dělat pravidelně, dáte si nějaký reálný cíl, byť to bude třeba jenom 15 nebo 10 minut cvičení, tak když se vám ten malý cíl na začátku bude dařit, tak ono vás to potom mentálně nakopne a myslím, že to bude všechno potom radostnější, takže nečekejte až na konec srpna, máme konec července a myslím, že by to šlo.
0: Zdravíme do studia, chodíme s holkama na onkojogu a cvičit do bazénu, je nám všem 65 plus i 80 plus a dokonce 90 plus, holky cvičily celý život a už s tím nemíní přestat, je to nesmírně inspirující pro všechny, tak doporučujeme. Irena z Liberce.
2: Já tím, že tam zasnělo to slovo onko, tak nevím, jestli se nejedná o nějakou skupinu třeba pacientek po onkologickém onemocnění a pohybová aktivita u pacientů právě po onkologickém onemocnění má velmi příznivý efekt, takže fakt já říkám, že jediná kontraindikace pohybu je smrt, ale jinak neexistuje, samozřejmě s vysokou horečkou, nepůjdeme cvičit, ale jinak takové ty chronické komplikace zdravotní, tak de facto vždycky jde najít nějaký druh pohybu, byť to bude třeba jenom protažení, stretching v sedě na židli, který můžeme do toho dne zařadit a vždycky nám nějaký benefit přinese.
0: Čteme, že vhodná strava v tomhle období těch 50 plus už není o tom hubnutí do plavek, ale o dlouhověkosti, síle, ochraně kostí a také té hormonální rovnováze, jak jste o tom mluvila. Tak čím pomůžeme stravou, dejme tomu k těm pevným kostem a hormonální rovnováze?
2: Dostatkem vápníku, bílkovin a hormonální rovnováhu můžeme velmi dobře podpořit omega-3, mastnými kyselinami, tučné ryby, anebo to je jeden z mála doplňků stravy, který já doporučuji, opravdu kvalitní. omega-3 mastné kyseliny a právě bílkovina, dostatek vápníku, což nejčastěji je z mléčných výrobků, v kombinaci s tím silovým cvičením, to je to nejlepší, co pro ty kosti můžeme udělat, a nekouřit tedy. To je úplný základ.
0: No a co nám nejvíc dodá energii a přitom nebudeme mít za chvíli hlad?
2: Když se dobře vyspíme, protože pokud budeme spát méně jak 6 hodin, tak víme, že potom jsme podráždění, nervózní, dojde k hormonální disbalanci, máme větší chuť zajídat. V tom stresu většinou šáhneme po sušenkách, nikdo nešahá potom, že by si udělal okurkový salát. A pak také právě dostatek bílkoviny je jednoduché pravidlo, které můžete také i hned začít uplatňovat, že vlastně ke každému jídlu máte trochu bílkoviny, abyste si stabilizovali hladinu krevního cukru, která poté bude bránit tomu, že budeme mít takovéto záchvatovité přejídání. Když to může být někdy psychické, ale takový ty vlčí hlady, kdy jako nevíme, jestli tu ledničku vybrakujeme dole od těch šuplíčků, nebo se mrkneme nejdřív ze zhora, co tam je v poličce. A to, abychom neměli večer hlad, tak na to si takzvaně zaděláváme už dopředu od rána. Takže opravdu velmi často se setkávám s takovým tím, tak já dneska začínám hubnout. Dneska to přišlo, tak já nebudu jíst, takže to vydržíme do těch 3-4. Pak večer dostaneme strašný hlad, přejíme se a pak od rána zase na novo. Takže nebojte se začít jíst rozumně už od rána a uvidíte, že ten večer bude mnohem příjemnější.
0: Otázky, které chcete, položte ještě chvíli, na to máte, buď přes telefon 22 155 25, anebo na adrese dvojka@rozhlas.cz.

0: Telefonáty v kávě o čtvrté k tématu Mějme rádi svoje tělo a s paní doktorkou Marií Skalskou si povídáme, jak pomoci svému tělu, i když se hlavě nechce, tak povídejte, s čím se obracíte, na co se ptáte. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, dámy, já vás srdečně zdravím. Tady Míša z Prahy. Já jsem celoživotně v pohybu, ale takovým kontinuálním. Od rána v podstatě třeba 10 hodin průběžně, dle hodnocení mé lékařky, jsem teda vysoká, 178, i štíhla, ale samozřejmě už jsem v důchodu. Když teda pomenu, že jdu 15krát do špajzu, protože tam vždycky něco zapomenu a ten špajz mám o patro níž, tak v podstatě takovou jako nějakou jinou zátěžový pohyb nemám. A chtěla jsem se zeptat, aby mi to tak nějak ta kondice vydržela, jestli je nutné začít chodit jako posilovat nebo se nějak víc hýbat ještě, ale jak říkám, není to ani zátěžový, ani příliš rychlý, ale vlastně stokrát ohnout za den, něco podat, někam dojít, zahrada. Takže
0: Jestli to stačí.
2: Pravděpodobně, když tam opravdu nebude potřeba vyvinout nějakou velikánskou sílu ve smyslu, že byste tahala nějaké balíky nebo dřepovala s tím, něco zvedala, tak ty svaly mají tendenci ochabovat a ubývat, takže i dvakrát týdně nějaké cvičení, které jde opravdu udělat doma. Já bych v ten moment se nebála vyhledat právě šikovného fyzioterapeuta přesně s tou takzvanou zakázkou. Mrkněte se na mě, kde mám přetíženo, kde mám povoleno, kde potřebuji třeba trošku více zpevnit tu svalovou hmotu nebo dodělat. A velmi praktické je, nebojte se, pokud budete u toho fyzioterapeuta, aby vás natočil, jak ty cviky máte dělat, protože se často setkávám u pacientů s tím, že si pak i sama konec konců u sebe už potom nepamatuju, kam se měla dát ruku, kam nohu, takže se natočte právě v tom provedení, ať ten fyzioterapeut komentuje, teď se nadechnete, vydechnete a dvakrát týdně nějakou jednoduchou sestavičku do 20 minut doma bych určitě zařadila.
0: Uh-huh. Další telefonát, dobrý den.
3: Dobrý den, dámy, Markéta z Prahy 6. Já jsem si chtěla zeptat ohledně těch statinů a koenzymu Q10. Já jsem zaslechla už jen konec. Jím to v oboje, večer jim teda ty statiny, rozsukat 20 a ten Q10 jsem si teďko začala kupovat, tak nevím, jestli to není blbost.
2: Není to zas tak úplně významně průkazné, určitě je důležité jíst ten statin, máte nasazený moderní přípravek, pokud si k tomu přidáte i ten koenzym Q10, tak to není chyba, ale i bez toho koenzymu Q10 ta efektivita toho statinu bude rozhodně velmi jako důležitá.
0: Posluchačka Jana zdraví a ptá se, ten vliv na svaly, co se týká věku, když někdo roky necvičil, tak jestli třeba ještě v 70 je možné některé svaly vybudovat, tak říkali jsme, že ano.
2: Nikdy není pozdě.
0: Mnohdy to jde i lépe, než u někoho, kdo cvičí pravidelně, ale ptá se posluchačka Jana, jestli je to jiné u mužů a žen.
2: Tam jde o to, že těm mužům sice ubývá testosteron, ale ta příroda vůbec není férová vůči ženám, protože u mužů ten pokles testosteronu je pozvolnější a snad 1/3 mužů pořád bude mít hladinu testosteronu poměrně velmi vysokou. Zatímco u těch žen opravdu všem nám estrogen poklesne a progesteron také kolem toho 50. roku věku, takže posléze po té 50. u žen dochází k rychlejšímu rozpadu svalové hmoty. Takže těm klukům nebo těm mužům opravdu bude stačit v uvozovkách méně, aby se ten sval vytvořil, ale ta žena po té 50 na to musí trošku máknout. Tam opravdu pořád může růst sval, ale musíme opravdu cíleně na to cvičit a nespoléhat na to, že to za nás nějak příroda vykutálí. Ona to s náma moc jako dobře nemyslela, ona prostě si myslí, že po té 50 už tady nemáme moc co dělat. No.
0: K jídlu, když se vrátím, tak jak třeba podpořit i mikrobiom, tedy náš druhý mozek, tak upravit stravu, aby vlastně ten mikrobiom ve střevech byl dobrý a do mozku posílal jenom samé pěkné věci.
2: Pěkné zprávy a hezky to komunikovalo. Ta střevní mikrobiota, to jsou ty brevery, které nám žijí v našem zažívacím traktu, jsou nesmírně důležité, protože produkují velké množství hormonů a ovlivňují velké množství interních nemocí, třeba diabetes, ale rozhodují třeba i o našem psychickém nastavení a našim mikrobiotům velmi prospívá vláknina, takže pokud budete mít dostatek ovoce, zeleniny, celozrnných výrobků, kimči, zakysané fermentované potraviny, tak to složení té střevní mikrobioty si ovlivňujete už de facto za 24-48 hodin, takže pokud si dneska dáte k večeři něco zakysaného, přidáte si jako přílohu třeba kimči, tak dneska máme středu, tak já si myslím, že v pátek už by mohly být ty bakterie docela spokojené.
0: K úpravě jídelníčku, když se ještě vrátím k tomu, abychom neměli takové ty vlčí hlady, jak jste o tom mluvila, jak se díváte třeba na takové ty krátké půsty, třeba jeden den nejíst opravdu vůbec nic, anebo takové to nebudu snídat, začnu až obědem?
2: Já bych se v tom vyšším věku možná těm jednodenním půstům ne úplně bránila, ale tam jde o to, že v momentu, kdy vynecháme to jídlo, tak nám hrozí, že pak fakt budeme mít velký hlad a nafutrujeme do sebe potraviny, které bychom pak normálně nejedli. To, že by ty jednodenní půsty měly nějaký významný efekt ve zlepšení zdravotní prognózy, proto opravdu robustní data nemáme. Takže pokud někomu nevyhovuje, špatně snáší to období, tak ať jí prostě normálně rozložený jídelníček, nemusíme všichni snídat, od toho už ustupujeme. Pokud někdo má pozdější vyplavování melatoninu, pravděpodobně to bude spojené s takovými těmi nočními sovami, které opravdu mají ten horší rozjezd a mají chuť k jídlu později, tak pokud během toho dne opravdu ale sní to, co by měli, tak je to úplně v pořádku. Tohle to neplatí pro děti a pro sportovce, tam opravdu ta snídaně má důležitý vliv nebo důležitý význam, ale že by nám jako jeden den půstu vykompenzoval to, že si potom dáváme čtyřikrát týdně párky, buček a papriku vidíme jednou za měsíc a rybu jenom na Štědrý den, tak to teda nevykompenzuje.
0: Zdraví ještě Dagmar, která píše, že jí 67 let, že se snaží chodit a cvičit dvakrát týdně v kolektivu vrstevnic, chodím do přírody, v kolenou mám artrózu, někdy to hodně bolí, na výměnu to ale podle ortopeda ještě není. Tak nakolik přemáhat bolest kolene při chůzi i cvičení? A píše, že ortoped doporučuje přiměřený pohyb a předepisovaný lék, přípravek samozřejmě na podporu toho kloubu. Tak.
2: Artróza, degenerativní onemocnění kloubu, čím více je namáháme, tak možná byste se divili, že artrotické změny mají třeba i vrcholoví sportovci, pokud ten kloub je velmi přetěžován. Zatím nemáme žádný univerzální lék, takže na obnovu chrupavky, která je právě pokrývá ten kloub a při té artroze je změněna, tak zatím nic úplně stoprocentně nefunguje. Nicméně ten dotaz je skvělý právě z toho důvodu, že potřeba cvičit je i v momentu, kdy to mírně bolí. Samozřejmě nepůjdeme do nějaké šílené, nezvládnutelné jako bolesti, ale to rozhýbání a ta rozumná pohybová aktivita, asi bych na ty artrotická kolena nebo kyčle neskákala, nedopadala, ale právě ta chůze, plavání, to je perfektní a čím déle vydrží u této pohybové aktivity, pravděpodobně se k náhradě toho kloubu někdy dopracuje, ale může to zmírnit, nebude to tak rychlé.
0: Tak já děkuju za vaše dotazy a za odpovědi našemu dnešnímu hostovi, paní doktorka Marie Skalská, hostem Kávy o čtvrté. Tak díky moc a naslyšenou.
2: Bylo mi potěšení.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: V pátek bude v Česku až 39 stupňů Celsia. Meteorologové varují i před požáry. Amsterdam po útoku v Berlíně zpřísní bezpečnost na queer akci World Pride. Zítra bude slunečno s teplotami do 36 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Do Česka se vrátily tropy. Teploty na většině území zítra budou až 36 stupňů a v pátek až 39. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před mimořádnou zátěží na organismus. Lidi by měli zůstat ve stínu, dostatečně pít a omezit alkohol. V zaparkovaných autech by pak neměli nechávat děti ani zvířata. Dál platí taky výstraha před vznikem požárů, zatím na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji. A před vznikem požárů varují taky správci Krkonošského národního parku. Lidé by podle nich v Krkonoších neměli rozdělávat otevřené ohně, kouřit a tábořit v lese nebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí národního parku Radek Drahný.
4: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pak když to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče a v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy KRNAP, tak je možné využít i jí.
3: Riziko vzniku požáru bude podle Drahného stoupat nejen v lesích, ale i na loukách nebo třeba na smilkových trávnících krkonošské tundry. Nizozemský Amsterdam posílí bezpečnost na sobotní akci queer community World Pride. Radnice plánované kroky neupřesnila. Úřady ale podle ní k akci přistupují velmi vážně. Policie informovala, že se chystá nasadit jak viditelná, tak skrytá bezpečnostní opatření. Zpřísnění přichází poté, co o uplynulém víkendu najel islamistický útočník autem do davu na Prideu sexuálních menšin v německém Berlíně. 21-letý muž zabil jednu ženu, dalších 31 lidí zranil. Bezpečnost podle kanadské stanice CBS zvýší taky Pride v Montrealu. České státní hrady a zámky budou přístupné dva dny návštěvníkům zdarma. Oznámilo to Ministerstvo kultury, které tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií.
5: Zámek Lednice nebo hrady Karlštejn a Křivoklát. To jsou jen některé z více než stovky památek, které se otevřou zdarma veřejnosti 30. srpna a 27. září.
6: Chceme, aby naše kulturní dědictví bylo co nejdostupnější pro všechny.
5: Popisuje ministr kultury Otto Klempíř za motoristy.
6: Do akce se zapojí téměř všechny státní památky. Výjimkou je Invalidovna v Praze, která se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci, a státní zámek Raduň, který bude na konci srpna uzavřen kvůli filmování a zapojí se pouze do zářijového termínu.
5: Návštěvníci můžou přijít na hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu až po zakoupení lístků online kvůli omezené kapacitě. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu ojedinělé přehánky nebo bouřky, teploty mezi 32 až 36 stupni, v nížinách mimo severovýchod až 38, na horách kolem 28 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za Divišovem na 46. kilometru stojí kamion ve stoupacím pruhu. Na D1 z Přerova do Brna je kratší kolona u sjezdu na Němčice nad Hanou. Na kilometru 244 schořelo auto, na místě jsou hasiči, jede se pouze levým pruhem. A na Pražském okruhu jsou kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech a zdržíte se asi 20 minut. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
7: Dobrý den, posloucháte Dvojku a jako vždy touto dobou začínají příběhy z kalendáře. U mikrofonu vás vítají Tereza Stýblová
8: a Jan Kovařík. Pěkné odpoledne i ode mne. Na začátek si dovolím odvážné tvrzení. Ve filmu je možné všechno. Můžete prožít romantickou lásku s nedostupným idolem, cestovat v čase nebo válčit s mimozemšťany. Řekl bych, že filmy nám dovolují snít.
7: No jak komu? Jeden slavný španělský režisér a scenárista to měl totiž přesně opačně. Absurdní snové obrazy i noční můry přenášel na stříbrné plátno.
8: On dokonce tvrdil, že kdyby si mohl vybrat, byl by vzhůru jen 2 hodiny denně. Zbytek dne by prospal pod podmínkou, že si zapamatuje, co se mu zdálo.
7: A my víme, co se mu zdálo v roce 1929, protože to zakomponovala do historicky prvního surrealistického filmu.
8: Název kultovního snímku a zároveň naše první dnešní indicie je Andaluzský pes.
7: Druhá indicie je buržoazie. Jedno z jeho celoživotních témat našemu, zatím neznámému muži, vyneslo sošku Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
8: Třetí indicií zkusíme vzdát hold smyslu pro ironickou nadsázku, který byl tomuto velikánovi světové kinematografie vlastní.
7: Je to mexické pečivo zvané Buñuelos. Nápadně totiž připomíná jeho příjmení.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce věnujeme zakladateli filmového surrealismu. Muži s pověstí provokatéra a bon vivána, který o sobě říkal, že je ateistou díky Bohu. Jmenoval se Luis Buñuel.
1: Narodil se jako Španěl a zemřel jako Mexičan 29. července roku 1983. Bylo mu 83 let. Na milovníka barů se Buñuel dožil úctyhodného věku, nemyslíš?
0: No, taky nechodil do baru jen tak z Bůh darma popíjet. Považoval ho za místo určené k tvůrčí meditaci. Mm-hmm. S oblibou se dával někde stranou nad sklenkou suchého martiny.
1: Já tedy nevím, kolik sklenek při té meditaci vypil, ale představivost ho rozhodně neopouštila. Po prvotině nazvané Andaluský pes, to byla ostatně naše nápověda, natočil v průběhu 50 let 32 hraných filmů.
0: A bral se v nich na paškál falešnou morálku, náboženské pokrytectví a taky patriarchální autority. Někdy to dělal okouzlujícím způsobem, jako ve filmu Nenápadný půvab buržoazie, což byla mimochodem naše další indicie.
1: V tom filmu vynikl i jeho geniální cit pro černý humor. Ostatně prý jim nešetřil ani v osobním životě. A tak by ho možná pobavilo, že jsme dnes mezi úvodní indicie zařadili kulinářský pojem Buñuelos.
0: No ono by to nebylo úplně od věci, protože Buñuelos musel znát. Tyhle tradiční placičky se pekly i na mexický svátek zesnulých, což je svátek, který našeho hrdinu fascinoval.
1: Oslavy spočívá v tom, že rodiny nosily předkům na jejich hroby pokrmy, aby si duchové dali do nosu. Buñuel to později použil do filmu Řeka a smrt.
0: Tématem smrti byl posedlý ostatně od jak živa. Dokonce měl v plánu zrežírovat svůj odchod z tohoto světa. Měl to být poslední surrealistický kousek jeho života.
1: Představoval si to tak, že sezve své přátele a před

O svém dětství dnešní hrdina z kalendáře Luis Buñuel říkával, že vyrůstal ve středověku. Aragonská vesnice

0: Vesnice Kalanda žila mimo prostor a čas. V životě vesničanů se přirozeně prolínaly smrt, víra a milování. A když někdo vlastnil tři muly, jako jeho děda, tak už to byl bohatý rolník.
1: Luisův otec Leonardo měl vyšší ambice. Nastoupil vojenskou službu na Kubě a po propuštění tam zůstal. Obchodoval se střelnými zbraněmi, což mu vynášelo o hodně víc než tři muly.
0: Když se pak Leonardo vrátil do Kalandy, bylo mu přes 40. Nakoupil pozemky, postavil dům a oženil se s 18letou Mariou. Oba byli vzorní katolíci a měli celkem 7 dětí.
1: Luis Buñuel Portoles byl nejstarší. Na svět přišel 22. února roku 1900. Krátce poté se jeho otec začal na vesnici nudit.
0: A tak se odstěhovali do Zaragozy, kde se tatínek nudil o něco zábavněji. Přesně podle společenských pravidel své vrstvy. Kouřil doutníky, sbíral pistole a Luise poslal do prestižní jezuitské školy.
1: Už tehdy byl kluk prý pěkné kvítko. Tvrdil například, že našel v polévce špinavé jezuitské spodky. Jindy vedl podvratné revoluční řeči a nebo se dokonce opil. Otci dalo hodně práce, aby si ředitele školy usmířil.
0: Malý Luis byl prostě duší bohem. Sourozencům hrával stínové divadlo, improvizoval na housle a svého času také provozoval orchestr. Později se na jeho stolku objevily spisy předních pokrokových filozofů, včetně Karla Marxe.
1: Za ateistu se definitivně prohlásil poté, co objevil Darwinovu teorii o původu druhů. Čemu ale zůstal věrný, to byly velikonoční oslavy s bubnováním v Kalandě.
0: Bubnovalo se tam bez přestání minimálně 24 hodin. Pokaždé, když se Luis na druhý den probral z tranzu a utřel si zakrvácené ruce, myslel prý už na příští Velikonoce.
1: O prastaré kalandské tradici napsal:
0: je to zajímavý jev, mocný, vesmírný a dotýká se našeho kolektivního podvědomí. Příroda se přidá k rytmu bubnů. Později někteří obyvatelé Kalandy mluví zvláštním přerývaným způsobem, který ho připomíná.

0: Luis Buñuel, náš dnešní hrdina, byl velký milovník zvířecí říše. Navzdory strachu z pavouků chtěl studovat biologii hmyzu, jenže tomu doma nedovolili. Nakonec vystudoval filozofii na univerzitě v Madridu.
1: A dá se říci, že se ocitl v pravý čas na pravém místě. Mezi mladými intelektuály to ve 20. letech vřelo. Byli mezi nimi anarchisté, nacionalisté i komunisté. Buñuela to táhlo k umělecké avantgardě.
0: A okolnosti mu hrály do karet. Madridský kampus, zvaný Rezidence, byla líheň talentů. Nejvíce si rozuměl s básníkem Federikem Garciou Lorcou a malířem Salvadorem Dalím.
1: Po otcově smrti odjel Luis Buñuel do Paříže a dal se tam k filmu. Pracoval jako asistent režie a pohyblivé obrázky mu učarovaly. Byl to úplně nový druh umění.
0: Salvadora Dalího napadlo, že by mohli přispět svou troškou do mlýna. A tak v roce 1929 vznikl kultovní němý snímek Andaluský pes. Je dlouhý 16 minut.
1: A o psu v něm není ani zmínka. Možná to byla narážka na básníka Lorcu, který pocházel z Andaluzie, ale logiku v tom nehledejte. Tu si páni tvůrci při psaní scénáře zakázali.
0: Obsah filmu vytvořili z proudu provokativních představ. Inspirovali je dva snové obrazy. Dalímu se zdálo o ruce plné mravenců.
1: A Buñuel přišel s morbidní vizí břitvy, která prořízne lidské oko. Natočil ji s okem z mrtvého telete.
0: O finance na svou první režii požádal Luis Buñuel maminku. Paradoxem je, že paní Buñuelová Andaluzského psa nikdy neviděla.
1: Dost možná je to dobře, ale to jen mezi námi. I náš nadějný režisér měl své pochybnosti. Než se vydal na premiéru, strčil si do kapes pár kamenů, čistě pro případ, že by se musel bránit zuřícímu davu.
0: Bylo to ale zbytečné. Avantgardnímu publiku se Andaluzský pes líbil. Zakladatel surrealismu André Breton ho prohlásil za první surrealistický film.
1: Pořádný skandál se dostavil až s dalším filmem. Tentokrát o nenaplněné touze zamilovaného páru. Buñuel ho po rozchodu s Dalím dokončil sám. Film se jmenoval Zlatý věk a katolickou církev pobouřil tak, že byl 50 let zakázaný. Je naprosto

0: trochou nadsázky lze tvrdit, že dnes jsme vás v příbězích z kalendáře pozvali do surrealistického biografu. U nohou vám stočen do klubíčka leží andaluzský pes, vysledujete nenápadný půvab buržoazie a k tomu chroupete buñuelos. Hlavním hrdinou těchto příběhů je totiž filmový režisér Luis Buñuel, muž, který se narodil jako Španěl a zemřel jako Mexičan 29. července roku 1983. Tou dobou měl na kontě 32 hraných filmů. Probrali jsme jeho dětství v takřka středověké aragonské vesnici Calanda i studia na jezuitské škole a v Madridu studia filozofská. Určujícím setkáním bylo nepochybně to s Frederikem Garciou Lorkou a Salvadorem Dalím.
1: Probereme dnes ještě jeho snahu ukázat v Hollywoodu ve filmu životní realitu, před kterou prý Hollywood zavíral oči, jeho emigraci do Mexika, která ho zachránila, a taky postupný návrat do Evropy, zejména do sladké Francie, kde se mu začalo dařit.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: V roce 1930 navštívil protagonista těchto příběhů z kalendáře Louis Buñuel poprvé Hollywood. Studio Metro-Goldwyn-Mayer ho chtělo zasvětit do moderní filmové techniky. Skončilo to fiaskem.
1: Ne tak docela. Levicový rebel se z americké továrny na sny vrátil s jasným cílem ukázat ve filmu životní realitu, před kterou Hollywood zavíral oči.
0: A vybral si k tomu rovnou jeden z nejchudších regionů Španělska. Výsledkem byl surrealistický dokument Las Urdes o životě v bídě. Vláda ho okamžitě zakázala. Pro autora to znamenalo konec svobodné tvorby.
1: Zrovna ve chvíli, kdy se konečně oženil se snoubenkou Jean Ricardovou a narodil se jim syn. Aby je uživil, bral všechno. Pracoval v dabingovém studiu, dělal filmovou propagandu i komerční zakázky.
0: Krásná francouzka Jean naštěstí nebyla z cukru. Věnovala se moderní gymnastice a dokonce ji propagovala na olympiádě. Kromě toho byla i nadaná pianistka.
1: Přesto skončila u filmu a manželově talentu obětovala všechno. I to piano, které prý prohrál v sázce. Ale když nejde o život, nejde o nic.
0: Ano, znám to i jinak, ale budiš. O život jim šlo po skončení občanské války ve Španělsku. Aktivní republikán Luis Buñuel se totiž ocitl na straně poražených a z rodiny se tak rázem stali štvanci.
1: Nový domov našli v New Yorku, kde se jim narodil druhý kluk. Klid ale netrval dlouho. Salvador Dalí označil Buñuela za komunistu a s takovou nálepkou se v Americe práce hledala velmi těžko.
0: Nakonec se usadili v Mexiku a to je zachránilo. První úspěch slavil Luis Buñuel s komedií Flamender. Dal si záležet, kasovní trhák natočil za pouhých 16 dní. A to byla výborná reklama.
1: Brzy se rozkřiklo, že umí za málo peněz hodně muziky. Jenže jakmile náš protagonista získal důvěru producentů, vrátil se k tématu chudoby. Inspiraci tentokrát hledal v chudinských čtvrtích Mexico City.
0: Natočil tam drsný artový film s názvem Zapomenutí. Dnes patří k pokladům světové kinematografie, ale tehdejší Mexiko na něj připravené nebylo.
1: Zatratilo jak film, tak jeho autora. Na milost ho vzalo teprve poté, co Zapomenutí bodovali na filmovém festivalu v Cannes.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Po skončení druhé světové války se hrdina dnešních příběhů z kalendáře Louis Buñuel stále častěji vracel do Evropy. První jeho kroky vedly do sladké Francie. Vybral si ji pro revoluční trilogii o boji proti diktaturám.
1: Začínalo se mu tehdy dařit. Na domácí mexické půdě našel společnou řeč s bývalým hollywoodským producentem. A v roce 1954 z toho byl barevný velkofilm o Robinsonovi Crusoe. Druhý snímek, natočený v angličtině, se jmenoval Mladé děvče.
0: Ačkoliv Louis Buñuel střídal země a jazyky, jedno téma mu zůstávalo, a sice kritika katolické církve. Největší konflikt s Vatikánem měl kvůli filmu Viridiana.
1: A přitom to začalo tak nevinně. V roce 1961 se Buñuel konečně vrátil do Španělska, aby pomohl rozvoji tamní kinematografie. Sebou si přivezl herečku Sylvii Pinalovou.
0: Mexická diva přesvědčila svého manžela, producenta, aby nadanému filmaři ponechal ve všem volnou ruku. Nadaný filmář toho pochopitelně využil.
1: Pochopitelně. Scénář napsal s kolegou Juliem Alejandrem. Hlavní hrdinka filmu byla Novicka. Pojmenoval ji podle světice Viridiany a tak také měla působit jako svatá.
0: Jenže se dějí absurdní věci. Ty se ostatně děly i na place. Louis Buñuel obsadil do jedné z rolí místního žebráka. Od jiných bezdomovců pak koupil jejich šaty a použil je jako kostým.
1: No, přiznejme, že je ani nedal pořádně vyprat. Chtěl totiž mít všechno autentické. To museli mít účinkující radost. Tak si říkám, nebyl z toho skandál?
0: No, skandál byl, ale kvůli něčemu jinému. Španělská cenzura neschválila původní závěr filmu. Louis Buñuel s tím ku podivu neměl problém. Vymyslel totiž metaforu, která byla mnohem provokativnější.
1: Hotové dílo bylo poprvé k vidění na festivalu v Cannes. Získalo hlavní cenu, kterou osobně převzal šéf španělské kinematografie. A byl to na dlouhou dobu poslední triumf.
0: Vatikán totiž označil film Viridiana za rouhání, a to se v silně katolickém Španělsku netrpělo. Režim generála Franka snímek zakázal, šéfa kinematografie odvolal a producentské společnosti rozpustil.
1: Louis Buñuel měl mexické občanství a mohl se tedy v klidu vrátit do Jižní Ameriky, jenže on namísto toho zamířil do Francie.

0: roce 1963 potkal hrdina těchto příběhů z kalendáře Luis Buñuel dvě zásadní postavy své kariéry. Producenta Serge Zilbermana a mladého scénáristu Jean-Claude Carriera. Seznámil je jeho oblíbený herec Fernando Rey.
1: Do života stárnoucího režiséra vnesli tito pánové novou energii. Popravdě nebylo to s ním snadné. Od mládí pomalu ztrácel sluch a byl už skoro hluchý.
0: Kromě toho byl slavný. Kritici psali o Buñuelovském stylu a bylo jasné, že vejde do dějin kinematografie. Tahle aura ikony ho ovšem izolovala ještě víc.
1: Jean-Claude Carrière to brzy pochopil. Řekl, že Luis Buñuel nepotřebuje sekretářku, ale někoho, kdo by mu oponoval a zároveň předkládal nové návrhy. A přesně to začal dělat.
0: V roce 1967 se to zúročilo ve slavném filmu nazvaném Kráska dne. Buñuelovi se do natáčení zpočátku nechtělo. Šlo o příběh bohaté paničky, která žije dvojí život a baví se prostitucí.
1: Taky se mu nelíbila mladinká herečka Catherine Deneuve. Chladně elegantní a na jeho vkus příliš upjatá. Přesto spolu natočili komerčně nejúspěšnější film jeho kariéry.
0: Kritici označili Krásku dne za nejlepší erotický film moderní doby, i když neukazuje na plátně víc než decentní náznaky. Spokojený režisér krátce na to obsadil Catherine Deneuve do provokativního filmu Tristana.
1: Jak měl ve zvyku, po komerčním úspěchu si udělal radost něčím divokým. Tentokrát to byla road movie pod titulem Mléčná dráha. Další z jeho sarkasticky laděných snímků na téma křesťanské víry.
0: Vrchol kariéry ale měl teprve přijít. A bylo to takhle. Producent Serge Zilbermann jednou zapomněl, že si pozval hosty na večeři. Odešel a jeho žena uvítala návštěvu v pyžamu.
1: Z trapné historky vznikl nenápadný půvab buržoazie. Filmová anabáze přátel, kteří se marně snaží společně povečeřet. Buñuel do ní vtipně zakomponoval své noční můry.
0: A odnesl si Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tečku za svou kariérou pak udělal v roce 1977. Jmenuje se Ten tajemný předmět touhy.
1: Hlavní mužskou roli stvárnil Fernando Rey. A aby nebyla nuda, hlavní ženskou postavu hrají dvě herečky. Ten nápad se prý zrodil nad sklenkou suchého martiny.

0: Slavný švédský režisér Ingmar Bergman kdysi řekl, že Louis Buñuel, o kterém byly dnešní příběhy z kalendáře, vždycky točil jen buñuelovské filmy.
1: A to je, myslím, dobře. Ačkoliv se věnoval i komerčním zakázkám, surrealismus z tvorby našeho dnešního hrdiny nikdy nezmizel. Jen se proměnil. Snad je méně okázalý, za to však rafinovanější.
0: Své představivosti nikdy Louis Buñuel nekladl žádné meze. S oblibou říkával, že představivost leží někde mezi náhodou a tajemstvím a je to jediná věc, která chrání naši svobodu.
1: Krátce před smrtí sepsal Louis Buñuel s pomocí Jean-Claude'a Carrière knihu paměti. Nazvali ji Do posledního dechu a já myslím, že ji můžeme vřele doporučit.
0: Je plná vpravdě surrealistických historek, ironických postřehů i hlubokých osobních úvah. A kromě jiného se v ní píše.
1: Citujeme. Kinematografie je skvělá a nebezpečná zbraň, jestliže je v rukou svobodného ducha. Stačilo by, aby bílé oko filmového plátna obráželo světlo, které je mu vlastní, a bude moci vyhodit vesmír do povětří.
0: A ten citát nám na závěr dnešních příběhů z kalendáře připravila scenáristka Veronika Boušová. Děkujeme nejenom za něj, ale za celé příjemné povídání.
1: Vám, milí přátelé, děkujeme za vaši setrvalou přízeň a budeme v ní doufat i do budoucna.
0: Mějte se hezky.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory podle něj nejsou reálné. Hasičům na západě a jihu Evropy komplikují práci vysoké teploty a silný vítr. Zítra bude slunečno s teplotami do 630 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
3: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
4: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
3: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
5: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
3: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty. Ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit statisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku jen ve Francii sežehly přes 116 tisíc hektarů porostu.
6: Požár v departmánu Gironde je podle serveru Le Monde nejrozsáhlejším od roku 1975. Hasičům se daří bránit jeho dalšímu rozšiřování, popisuje prefektka departmánu Sophie Brokasová. V boji hasičům pomáhají i lesníci, vojáci a taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska. Práci jim komplikují hlavně suchý vítr a vysoké teploty. S lesními požáry bojují i ve Španělsku, Turecku nebo v Řecku. Při hašení požáru na Krétě zemřeli dva hasiči. Úřady tam kvůli plamenům nařídili evakuaci pěti vesnic. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Plavební stupeň v Děčíně by se podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD mohl začít stavět v roce 2029. Jeho součástí má být malá vodní elektrárna, tři rybí přechody, pohyblivý jez nebo plavební komora, doplňuje ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený.
7: Samotný jez pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
2: Celková hodnota výstavby má být téměř 9 miliard korun. Anna Geislerová dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti obdrží výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Cenu ve tvaru zmrzliny převezme na slavnostním zakončení festivalu před projekcí snímku Pramen, kde stvárnila hlavní roli. Ocenění za významný přínos filmu ji zaskočilo.
8: Když se ty ceny nevážou k nějakému konkrétnímu filmu, tak je to trochu takový jiný pocit, jakože že si člověk říká, tak to už je taková ta jako na rozloučenou, nebo jako taková ta bilanční cena, nebo tak, ale vlastně tím, že od vlastně filmových klubů, filmových kritiků nebo lidí, kteří milují film jako tvorbu, jako umění, tak je vlastně taková, nevím, jsem opravdu jako poctěná.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty mezi 32 až 36 stupni, v nížinách mimo severovýchod až 38, na horách kolem 28 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 jsou kolony na průjezdu Brnem. Delší z Prahy na Ostravu. Brzdí se v obou pruzích na kilometru 180. Pomalu pojedete až do omezení. Pak zastavíte znovu u Slatiny u sjezdu na letiště. Tam na kilometru 201 zasahují hasiči u nehody. V Praze je silný provoz a taky nehody. Na jižní spojce směrem na Hradec Králové se za Lanovým mostem srazilo auto s motorkou. Průjezdný je pouze levý pruh. Od Spořilovské se zdržíte 40 minut. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
10: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná další kriminálka. Policie se dostala na stopu dvou bratrů a začala rozkrývat jejich zločiny. Gang, který dali dohromady spolu s dalšími kumpány, se neštítil mafiánských praktik podobných z kauz orlických vrahů nebo kolínského gengu. Jejich zločiny rozplétali detektivové několik let. Dlouhá doba vyšetřování se ale opravdu vyplatila. Více už kriminálka autorů Dany a Mirka Vaňurových s podtitulem Pánové v akci.

0: Příjemné letní ráno, 9. srpen roku 2006. S vlněnou krajinou v okolí Slavkova na Brněnsku se právě proplétá dodávka bezpečnostní agentury s tříčlenou posádkou. V zabezpečeném prostoru převáží schránky, ve kterých jsou uloženy desítky milionů korun. Poklidnou jízdu, jakých už řidič zažil nepočítaně, ale nečekaně naruší osobní auto, které začne dodávku nebezpečně předjíždět. Spolujezdec mužům z ostrahy naznačí, aby zastavili, a na střechu auta přitom položí policejní maják. To už obě auta brzdí na úzkém odpočívadle v levotočivé zatáčce. Jenže když z osobního auta vystoupí dva policisté v uniformách, jeden z nich na kabinu dodávky namíří charakteristický tubus protitankového granátometu.
1: My to dostali jako oznámení, že došlo k loupežnému přepadení. Tam vyjeli samozřejmě prvosledové hlídky. Hlídka, která byla nejblíž, dojeli na místo, zjistili první informace a my jsme se k tomu dostali zhruba do 2 hodin na krajském ředitelství, protože se zjistilo, že tam došlo k přepadení kurzovního vozu. Takže tam jel klasický krajský výjezd ve složení vedoucí výjezdu, operativec, vyšetřovatel plus pracovníci OKTE. Takže nás tam bylo, myslím, 14 nebo 16, protože co se neudělá první 3 dny, dá se říct, nebo týden, tak to se už neudělá nikdy.
0: Jan Knibel z brněnské kriminálky si na srpnové ráno roku 2006 pamatuje velmi dobře, protože k nahlášenému loupežnému přepadení kurzovního vozu tehdy výjíždělo maximum policistů z kraje i z obvodu. Od 3 členů otřesené posádky přepadeného vozu se dozvěděli, že měli za sebou první zastávku ve Slavkově a projížděli serpentinami, když je v rychlosti předjelo auto a donutilo je zastavit a otevřít nákladový prostor. Další auto zatím nenápadně zastavilo za dodávkou.
1: Jeden z těch pachatelů měl namířenou tu zbraň na ně, to RPGčko, tím je jako by držel v šachu. A pak druhý měl jakoby řídit dopravu tam, dával pokytě vozidlům, ať pokračují dál. A třetí z pachatelů, ten tam přijel tím druhým autem, tak ten potom přeskládával jenom ty bedny s tou finanční hotovostí do toho třetího auta, do toho terénního vozidla. Byli tam 3 pachatele.
0: Lupiči donutili muže z agentury vyhodit z vozu telefony a při odjezdu jim v kabině odpálili granát se slzným plynem. Přepadená posádka si pomoc přivolala díky projíždějícím autům. Vše znělo realisticky a brzy se zjistilo, že z auta zmizelo neuvěřitelných 77 milionů korun. Policie potřebovala znát všechny podrobnosti a posádka přepadené dodávky ochotně vypovídala.
1: Vepředu v tom autě, tak tam seděli řidič a velitel vozu a pak tam byla ještě třetí osoba, která seděla vzadu, ta neviděla ven, ta seděla de facto takovým předpokojíku, jak bych to nazval, u těch peněz a k tomu otevření toho zadního prostoru, tak tomu museli dát pokyn zepředu, ten velitel toho vozu, takže ten mu řekl, ať to otevře a na ten jeho pokyn on to otevřel a otevřeli si ty dveře zezadu.
0: Množství podrobností o pachatelích i 2 autech, která je přepadla, uváděl především velitel vozu Robert H. A policii to dokonce sepsal na papír.
1: Rovnou nám řekli, co se dělo a jakým způsobem, proč byli zastaveni, jak to tam probíhalo. Oni vyjížděli ze Slavkova, konec obce, tak si všiml ten velitel přepravy těch peněz, ten Robert, že je tam poblíž hřbitov a od toho hřbitova vyjíždí narychlo auto, které se zařadilo předně, před nima do těch serpentin a ty druhý serpentině, vole třetí, zastavilo a ten spolujezdec z toho auta na ně mával tím zastavovacím terčem, který používá policie a oni z toho důvodu zastavili, protože si mysleli, že zastavuje policie.
0: Téměř 20členný tým kriminálky propátral auto, které převáželo peníze i každý centimetr okolí na místě přepadení. Další hledání probíhalo u nedalekého hřbitova, odkud první auto lupičů vyjíždělo.
1: Tam se zajistili další stopy, otisky pneumatik jsme tam zajistili. Bylo tam spousta svědků, protože byl normální provoz. Oni to nezastavili provoz, takže tam jelo hodně lidí. Myslím, že těch aut tam jelo 5 nebo 6 a s každým se hovořilo. Takže s nima se dali dohromady i SPZky těch vozidel, Většinou si to lidi nepamatovali celou, ale někdo založil začátek ty SPZ, někdo konec. A podařilo se nám ty SPZ ustanovit, ale bylo nám to takzvaně houby platné, protože ty SPZ si nebyly kradené.
0: Uběhly týdny a policii se zatím podařilo nalézt odhozené prázdné kovové kufry od peněz, prověřit bezpečnostní agenturu, její zaměstnance a nejbližší kamarády a známé. Všichni měli alibi a důvěryhodný příběh. Přesto brněnská kriminálka zůstávala ve střehu, zvlášť v případě velitele vozu Roberta H. Pro státní zástupkyni Ludmilu Doležalovou to bylo období mnoha informací, zvratů a slepých uliček.
2: V rámci toho prověřování se samozřejmě vytyčila verze i jedna jako z prvních, že ti pachatelé spolupracovali s jedním z té osádky vozidla. Ta podezření se samozřejmě prověřovalo, v té době se vyslechlo přes 50 osob, možná i víc.
1: On, ten Robert, byl skutečně aktivní, snažil se nám pomoct. Skutečně působil věrohodně, ale samozřejmě většinou ty pachatelé musí znát to prostředí, na který to spáchají. Takže on byl v hledáčku a je pravda, že ti další dva, ty jsme taky prověřovali samozřejmě, ale ti nám z toho vypadli hned a toho Roberta jsme si všímali víc, protože jsme šli do té jeho minulosti u té firmy, bezpečnostní agentury, kde on pracoval a on tam nebyl až tak bezúhonný.
0: Jan Knibel se s brněnskou operativou ponořil do jeho minulosti a zjistil, že jeden z jeho předchozích zaměstnavatelů v Praze s ním ukončil spolupráci poté, co v rámci jeho služby při rozvozu peněz do bankomatů zmizely

0: Tak informací natolik, aby bylo možno jednoznačně zahájit trestní stíhání. Nicméně to podezření tady existovalo.
1: Prověřování týmu brněnské kriminálky trvalo měsíce a skončilo bez důkazů ve slepé uličce. Kriminalisté se ale k případu průběžně vraceli a naděje na dopadení pachatelů světla po dlouhých 4 letech. Náhle totiž zmizel velitel vozu bezpečnostní agentury Robert H.
0: Trvalo to několik roků, dostupné úkony už byly provedeny všechny. Později zase nějaké indicie vyplynuly na povrch, takže se zase pokračovalo v tom prověřování. Takže to bylo přerušování do roku 2010, kdy v březnu zmizel právě tento Robert.
2: Takže jsme se okamžitě spojili s pátračema, který pro ní vyhlásili pátrání a scháněli jsme informace, které oni mají, co jim řekli ty lidé a ta jeho současná přítelkyně, nebo tehdejší v té době, tak ta oznámila, že ten Robert odjel za svýma kamarádama do obce Nedvědice a že si tam jel údajně vyřizovat i co ohledně financí.
0: A to bylo zásadní, protože v souvislosti s tím jeho zmizením se zjistilo, že byl krátce po loupežném přepadení toho kurzovního vozu v březnu 2006, že byl krátce poté propuštěn z té bezpečnostní agentury a že nastoupil u jednoho z bývalých taky zaměstnanců této bezpečnostní agentury a to byl Roman Dolíhal.
1: Bratři Roman a Antonín Dolíhalovi byli bývalí policisté z brněnského obvodního oddělení a policie už je prověřovala po přepadení v roce 2006. Tehdy měli neprůstřelné alibi a s loupeží 77 milionů je spojovalo jen podezření policie. I tentokrát to vypadalo, že se zmizením svého zaměstnance nemají nic společného. Jan Knibel s kolegy z operativy ale zjistili, že Robert H. do jejich rozestavěného sídla na okraji obce Nedvědice v osudný večer skutečně přijel, ale s největší pravděpodobností odtud nikdy neodjel. Důkazy zatím chyběly a Dolíhalovi zůstávali v hledáčku brněnské kriminálky. O 3 měsíce později se ale události pohnuly nečekaným směrem. Romana i Antonína zadrželi kriminalisté nedaleko Prahy kvůli únosu a vydírání. Bývalý kriminalista Tomáš Gregor si připomíná okamžiky, kdy bratři Dolíhalovi stáli na počátku své další zločinecké éry.
3: Tam došlo k tomu, že oni ty bratři museli umíst člověka, který jim vlastně zpronevěřil část těch peněz z toho lupu z kurzovního vozidla. Oni vlastně mu část peněz poskytli v domnění pravděpodobně, že on jim je nějak zhodnotí nebo uschová a ten člověk prostě nějakým způsobem jim je nehodlal vrátit, takže ho unesli a policie tehdy vlastně je za ten únos začala trestně stíhat. Následně dokonce byli odsouzeni, aniž by někdo tušil, že se vlastně jednalo o motiv, kdy motivem byly peníze z toho uloupeného kurzovního vozidla.
1: Tomáš Gregor tehdy pracoval na útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. A když bratři Dolíhalovi po 3 letech opustili vězení, zjistil od informátora, že se doslova inspirovali Berdychovým gengem. Obklopili se zkušenými recidivisty a v uniformách policie začali přepadat bohaté podnikatele.
3: My jsme tu skupinu vlastně začali rozpracovávat a zjistili jsme, že skutečně ta loupežná přepadení v policejních uniformách a Láberdichův gang provádí. Zajímavé na tom bylo to, že paradoxně jedna z těch obětí v tom roce 2015 byl člověk, kterýho 3x Berdychovci předtím přepadli.
1: Vyšetřovatel Michal Hinek měl tehdy před sebou jeden z nejnáročnějších případů své kariéry, při kterém v policejní síti postupně uvízl celý gang. 3 loupežná přepadení se odehrála v Praze a Ústí nad Labem. Další policie zmařila a všechna probíhala podle stejného scénáře.
4: Ve 4 hodiny najednou zvonek, bušení na vrata, pan poškozený otvírá, tam stojí 4 chlapy v černácích, označení policie, předkládají mu příkaz k domovní prohlídce, tvrdí, že vyšetřují legalizaci výnosu z trestné činnosti. Opět dobře vymyšlené, oni mu v podstatě říkali, že pokud jim otevře trezor a nějakým způsobem vydá ty finanční prostředky, který nabyl tou nějakou nelegální činností údajnou, tak, že to proběhne rychle, že nebudou nějak trápit děti, protože oni samozřejmě měli doma tehdy svoje děti plus nějaký děti ještě příbuzných po tom návratu z dovolený, takže nebude nikdo nějak nadmíru obtěžován. Takže oni se snažili maximálně spolupracovat a opět to končilo tím, že po tom, co

0: získali finanční toho z toho trezoru, tak panu poškozenému řekli, že za nima přijede na nejbližší obvodní oddělení, kde samozřejmě na něj už nikdo nečekal, takže mu došlo, že se jedná o loupež.
1: Tým kriminálky z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu pracoval s jasnými důkazy, ale bratři Dolíhalovi se ukázali jako tvrdí soupeři. Snaha usvědčit je z loupežného přepadení, při kterém si přišli na 77 milionů korun, vedla k propojení kriminálek a součástí plánu bylo i prokázání vraždy Roberta H., který v roce 2010 zmizel ze světa. Jeden ze členů gengu nakonec podlehl tlaku a nasměroval policii na Jiřího B., který se ukázal být klíčovým svědkem.
0: Bratři Dolíhalové byli podezřelí z loupeže, dá se říci, záhy po tom spáchání. Kolegové z Brna na nich pracovali, dělali u nich několik domovních prohlídek, hledali u nich i tělo v různých těch jejich nemovitostech, ale prostě se jim nedařilo to dotáhnout toho finále. Dokonce kopali i v tom Drásově, ale to tělo tam tehdy nenašli.
1: Na jaře 2015 se policie do Drásova vrátila znovu. Tentokrát sebou měla i Jiřího B., který u výslechu kapituloval a potvrdil, že tělo kolegy z bezpečnostní agentury pomáhlo ukrýt na pozemku Romana Dolíhala. Do promlčení vraždy zbývalo jen pár dní a vyšetřovatel Michal Hinek doufal, že tentokrát bude tým kriminálek úspěšný.
2: Jestli byste nám mohl říct, kam se máme přesunout, kam máme jet?
3: Do Drásova.
2: Jo, jaký se jedná pozemek teda? Čí to je pozemek?
3: Měl by to být pozemek Romana Dolíhala. Tady za označením obce Drásov, tak bude sjezd vpravo a tam po pravé straně se ten pozemek nachází. A tady doprava.
4: Takhle?
3: Jo. Někde tady, jak je ten sloupek, tak asi, já nevím, plus minus 3-4 metry okruh, jo, vzdálenost asi metra půl, dva od toho plotu.
2: A zhruba tady v úrovni toho sloupku, jo? Tolerance nějaká podle vás na metry? Já myslím, tak takhle, třeba tímhle směrem.
3: Tak 2-3 metry.
0: Protože se vědělo, že kolegové z Brna už tam kopali a nic nenašli, tak tam byli hasiči, s takovým, říkali tomu povodňový bagr, a začali kopat někdy v 11 dopoledne. Do pozdních večerních hodin v březnu už byla tma, jsme neustále tělo nemohli najít, už jsme říkali, že to budeme muset přerušit a pokračovat další den, až teda teprve asi o 8:30, když bagr zahráb do jednoho místa, tak se vyvalil prostě obrovský zápach a pak jsme teda začali kopat my ručně a to tělo jsme opravdu někdy okolo 9:00 večer dostali ven. Co bylo pro mě zajímavé, že to tělo bylo uloženo v jílu, a bylo natolik konzervované, že i po 5 letech od usmrcení toho poškozeného byly i hned patrné jakési fragmenty tetování, například na ramenou, jo, i po 5 letech v zemi.
1: Zatímco Roman Dolíhal zprávu o nálezu těla přijal s ledovým klidem a mlčel, Antonín pochopil, že policie má konečně zásadní důkaz. Začal vypovídat. Od začátku popsal průběh loupežného přepadení a spolupracoval pak i při prověrkách výpovědi. U Slavkova ukázal, jak se v srpnu 2006 s dalším kumpánem připravovali na odbočce u hřbitova, kde měli dobrý výhled na silnici a čekali na zprávu, že dodávka s penězi vyjíždí.
2: Kde jste měli to vozidlo zaparkované?
5: To už přesně nemůžu říct, zřejmě tady někde, aby to nebylo vidět z té hlavní silnice. My jsme někdo odstavili vozidlo. Opatřili jsme ho jinýma registračníma značkama. Já jsem na zadní okno připevnil nápis policie a rovněž na tomto místě jsme se převlékli do policejních uniform.
1: K ruce si prý připravili i policejní maják a maketu ručního protitankového granátometu. Prověrku výpovědi pozorně sledovala i státní zástupkyně Ludmila Doležalová.
6: Způsob opuštění tohoto místa byl jaký?
5: Způsob opuštění tohoto místa byl v podstatě hodně narychlo, protože jsme měli s mým bratrem spojení pomocí radiostanicí a nevím, zda byl nějaký problém, ale tu informaci, že vozidlo již výjíždí, jsme dostali na poslední chvíli, takže opravdu jsme dokončovali ještě nějaké oblíkání, urychleně jsme nasedli do vozidla, a vyrazili jsme směrem k té hlavní silnici, potom doleva, kdy v podstatě už jsme viděli vozidlo té bezpečnostní agentury přijíždět tou první zatáčkou, takže ten odjezd byl velice narychlo.
1: Dodávku se jim podařilo předjet. Vyběhli z auta ve falešných uniformách policie a donutili auto s miliony zastavit.
5: Já jsem v tomhle okamžiku měl RPG.
0: Do této chvíle z toho měl kde teda, nebo kde jste ho vzal?
5: Z toho vozidla, při vystoupení z vozidla jsem si ho dal do ruky a při cestě tady k tomu vozidlu jsem si ho umístil na pravé rameno.
0: To vozidlo dorazilo až ve chvíli, kdy už jste byl venku z vozu, tady v těch místech a měl jste to RPG na rameni.
5: Ano.
1: Roman Dolíhal zastavil se svým autem hned za dodávkou s penězi a když bratr Antonín donutil posádku bezpečnostní agentury, kde byl jejich komplic jako velitel vozu, aby otevřeli zadní dveře, okamžitě začal peníze překládat do svého auta. Antonín pak posádce sebral mobily a zavřel je ve vykradeném vozu, kam vhodil granát se slzným plynem. V další prověrce výpovědi pak popsal, jak došlo k vraždě jejich komplice Roberta H. v jejich domě v Nedvědici.
5: Potom můj bratr vstál během toho rozhovoru a procházel po místnosti doleva doprava, prostě volně se pohyboval, jo.
0: Takže jako tady někde za těma stolama, nebo kde?
5: V podstatě od těch vstupních dveří dozadu několikrát tady prošel, jo. A v jedné chvíli jsem viděl bratra, jak v podstatě jde tam k té skříni a bere něco z těch polic.
1: Že si Roman právě vzal do ruky elektrický paralyzér, zjistil Antonín až v okamžiku, kdy jeho bratr přistoupil zezadu k sedícímu Robertovi a zasáhl.
5: V podstatě po těch výbojích ten poškozený upadl na zem, jo, z té židla se zesunul.
0: Takhle zhruba to může být ta poloha teda?
5: Tak zhruba to mohlo být, že nohy směřovaly k těm vstupním dveřím. Mm-hmm.
0: Tak a jestli byste dokázal říct, popsat nebo instruovat figuranta, jakou intenzitu má použít, nebo prostě zkuste to nějak popsat?
5: Já nevím, nejsem schopen, prostě tahal proti sobě a...
1: Trvalo to pár minut a paralyzovaný Antonín prý nedokázal bratra zastavit. Když bylo po všem, zhroutil se. Vrah Roman Dolíhal si proto na pomoc s odklizením těla přivolal nic netušícího Jiřího B., se kterým tělo odvezl na stavební pozemek do Drásova. Druhý den odjel Roman Dolíhal na dovolenou. Přestože Roman Dolíhal vraždu kumpána popíral a vinu házel na bratra Antonína, jeho popis způsobu usmrcení neodpovídal nálezům soudního lékaře na mrtvém těle. Naopak Antonín začal vypovídat s pokorou a otevřeně.
0: Vymyšlení to možná úplně špatně neměli, ale on jim do toho vstoupilo to, že podle výpovědi Antonína Dolíhala, oni samozřejmě získali tím lupem v tom roce 2006 77 milionů korun. Ale teď co s nima? Nemohli ty peníze pouštět někde moc okatě, nemohli si nějak začít žít na vysoké noze. Oni se rozhodli investovat, ale jak to tak bývá, zloděj okrad zloděje. A minimálně 200 osob, kterým oni peníze dali na investice, tak je prostě okradli řádově, ale o desítky milionů.
1: Když pak jejich kumpán z loupeže a současný zaměstnanec Robert H. začal naléhat s požadavkem na vyplacení dalšího podílu, Roman Dolíhal se ho zbavil. V zápětí se rozhodl, že zpronevěřené peníze z loupeže dostane od člověka, kterému je svěřil, zpět po zlém.
0: Osoba trestně stíhaná, podvodník, oni do něj v nějakým svým úmyslu investovali, on je o to obral. Oni se rozhodli ho unést, takže ho unesli zase do té Nedvědice, tam ho nějakým způsobem mučili, chtěli, aby ty peníze vydal. Pak ho i převáželi někde do Prahy a tomu poškozenému se tenkrát podařilo zkontaktovat policii. A kriminalisté ze správy hlavního města Prahy tenkrát bratry Dolíhalovi v červnu 2010 zadrželi a byli stíháni pro vydírání a ještě další trestnou činnost. Nakonec oba dva, jako bývalí policisté, netrestaní, ta trestná činnost byla natolik brutální v určitý osobě, že dostali 5 let na tvrdo, oba dva. Takže oni 3 měsíce po vraždě, kdy si tělo uložili v tom Drásově na pozemek, kde si mysleli, že z těch peněz něco postaví, tak 3 měsíce potom se oba dva ocitli ve vazbě v Praze.
1: Peníze jim ale chyběly i po podmínečném propuštění na Vánoce roku 2013. A tak začaly přepadat bohaté podnikatele, které se vytipovali.
0: V rámci těch 5 let výkonu trestu, respektive asi 2,5 nebo necelý 3 roky strávili, tak se seznámili opravdu s kriminálníkama. Paradoxní teda bylo, že to byli všichni kriminálníci tady od nás východních Čech, až na toho Černohorce. A prostě tam došlo k propojení echt kriminálníků s bývalými policisty a o to bylo asi nebezpečnější. Byl to gang se vším všudy, gang, který vlastně pracoval po území celé České republiky. Když si to vezmeme úhlopříčně přes celou republiku, od Ústí nad Labem až tady ke hranicím se Slovenskem v Praze a prostě byli nenasytní.
1: Propojeným týmům policie se nakonec podařilo shromáždit celou řadu usvědčujících důkazů. Jan Knibel z brněnské kriminálky si z mnoha peripetií, které provázely vyšetřování, připomíná okamžiky bezprostředně po loupeži 77 milionů, kdy marně pátrali po vytipovaném autě pachatelů. V registru jich našli přesně 960.
7: Z těch 960 aut jsme dokázali najít 955. 5 aut nám odjelo, některý do Kazachstánu, některý mezi tím bylo sežrotovaný. A ty pachatele, to jsme se dozvěděli až de facto po těch 8 letech, jsme věděli přesně. A my jsme to auto i fyzicky viděli, kterým to provedli, protože oni si ho půjčili od kamaráda a když mu ho vrátili, tak mu dali nový gumy. A když jsme to prověřovali, tak jsme zjistili, že tady jsou nový gumy, neodpovídá to tomu vzorku, který jsme hledali, takže nám tím sítem jakoby prošlo to auto.
1: Státní zástupkyně Ludmila Doležalová zase nikdy nezapomene, jakými obstrukcemi ji zásobovala vůči postava celého gengu, bývalý policista Roman Dolíhal, který většinou odmítal vypovídat.
6: To byly velmi arrogantní stížnosti, ta jeho podání, prostě ta suverenita z toho čišela. A přiznám, že mě to vždycky stálo teda docela dost, abych nějakým způsobem všechno vyargumentovala. Bylo to vyčerpávající. Vyčerpávající, ale nemyslím si, že bychom zase o to míň se soustředili na samotné vyšetřování. To finanční šetření samo o sobě bylo taky docela časově náročné, protože zmapovat jejich finanční příjmy nebylo taky jednoduché. A tohle všechno dohromady k tomu odsouzení bylo dostačující. Ale hlavně to podporovalo výpověď Antonína. Všechno, co řekl v zásadních bodech, odpovídalo dalším důkazům, které byly opatřeny.
0: Ukončeno to vyšetřování bylo v prosinci 2015, kdy ale ten půl rok jsem strávil tím, že jsem vlastně jezdil po celé republice. Mimochodem v té věci bylo vyslechnuto asi 55 svědků z různých koutů republiky. Byly samozřejmě vypracovány znalecké posudky ze všech možných oborů, kriminalistické expertízy. To vyšetřování dalo dost práce.
1: Soudní proces probíhal v roce 2016 a členové gengu, kteří se na loupežných přepadeních zásadně podíleli, skončili ve vězení s tresty od 8 do 10 let. Bratři Dolíhalovi odešli od soudu se souhrnými tresty. Roman Dolíhal 32 let za Mřížemi a Antonín jako spolupracující osoba 15 let.
0: Nepochybně by pokračovali, protože tou trestnou činností, vzhledem tomu, kolik jich bylo, tak nezískali nějakou horentní sumu. Bratři Dolíhalové se potřebovali po letech vězení zahojit finančně, potřebovali zase se dostat k penězům a když to se sumíruje, tak ta částka byla 800 tisíc a vlastně jich bylo 8, takže určitě by pokračovali, kdyby nedošlo k odhalení. Možná by tu trestnou činnost ještě více propracovali a obrovsky nebezpečný byla ta kombinace bývalých policistů, kteří měli zkušenost s vězením v kombinaci s tím, že do té party, do toho gengu si natáhli bývalí kriminálníky a to ne leciaký, vrahy, loupežníky, nebezpečný.

0: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Pánové v akci autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si tento díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a ve vysílání se kriminálka objeví opět 5. srpna, tedy ve středu krátce po 18. hodině a podtitul zní Taxikář.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Ne, že se mi v té Vídni ztratíte. Žádnou ostudí.
3: Mě zajímalo, kde je ten fízl.
4: Čest práci. Zpátky nejedu.
3: Ty z toho nějak na mě kolej, jo? To?
5: Tušíte vůbec, co se tady děje?
6: To, co se teď kolem nás děje, je pro nás skutečně důležité.
7: Filmová retrosérie Volha.
8: Nikdy jsme se neviděli, jasný? Teď se tady budou dít věci.
7: Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: Srdcovky od Dvojky.
10: Krásný letní večer, milí posluchači. Je středa 29. července, máme 3,5 minutky po 6:30 a právě začínají srdcovky od Dvojky, vaše pravidelná dávka pozitivní energie. Všechny chmury, problémy i nepříjemnosti teď alespoň na chvilku odložíme stranou. Čeká nás společných 75 minut, během kterých se vydáme cestou relaxace, pohody a hudby, která dokáže potěšit, povzbudit a možná i připomenout něco krásného. Čeká nás také anketa, srovnávačka nebo třeba indicie pátračky. Pohodlně se usaďte, nechte letní večer pomalu plynout a dovolte hudbě, aby se postarala o všechno ostatní. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky čaroděj dobroděj Pepa Melen.

Tenhle závěr mám rád. Václav Neckář, Čaroděj, dobroděj, rok 1968. Hudba je převzatá, protože tahle písnička fungovala celkem hezky v zahraničí, Jennifer, ale u nás Čaroděj, dobroděj, tenhle text napsal Zdeněk Rytíř. Já si pro vás v srdcovkách vždycky připravuji, řekněme, to nej, řekněme, takové ty top ten světové pop music, ale tak jsem si říkal, pojďme se podívat třeba doprostřed žebříčku na 50. místo. Co byste tomu tak řekli? My jsme si dali písničku z 50. místa třeba britské hitparády. A je to tak, že když se podíváme na datum, tedy 29. července, ovšem rok 1978, ano, tak tam na 50. místě v britské hitparádě byla písnička, která je vlastně o takovým, to jako malý rozpustilý příběh, kdy se dva lidé potkají, on se naprosto zakouká do nádherných očí té dívky a ta dívka se jmenuje Carol. Oh, Carol.

Smokey O'Carroll. A já jsem tady říkal, že 29. července roku 78 byla na 50. místě tahle píseň, ale abych také dořekl celou tu myšlenku, ta písnička se dostala až na 5. místo britské hitparády, to znamená, byla opravdu celkem vysoko a z toho se dá také usoudit, poněvadž taková britská hitparáda to není nějaká česká nebo československá hitparáda, že z toho byly dokonce i nějaké peníze. Pojďme se teď podívat na jedničku, ovšem jedničku nejen v Británii, ale taky v Americe. A sice před 39 lety, kdy písničku vydala zpěvačka do té doby kapely The Go-Go's, která se vydala na sólovou dráhu. A tímhle obrovským úspěchem se dostala do povědomí doslova lidí na celém světě. Ta písnička je pouze zaspívaná touto zpěvačkou, její jméno je Belinda Carlisle, ale napsali ji jiní autoři a má to nádhernou myšlenku. Proto, abyste se cítili jako v nebi, nemusíte cestovat mimo zemi, nemusíte dokonce ani cestovat daleko, protože vy si ho díky nějaké blízkosti vám, blízkého člověka, můžete takové nebe vytvořit i tady na zemi. Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle.

No, nebe si můžete vyrobit i na zemi, proč ne? Stvořit si ho tady na zemi. Pojďme se podívat na dnešní anketu. Já jsem ji dnes udělal záměrně velmi krátkou, velmi jednoduchou, ale věřím, že vás to donutí trochu si zavzpomínat. Je to letní, je to hudební a možná budete muset trochu přemýšlet. Takže, který starý letní hit by si podle vás zasloužil oprášit a znovu dobít hit parády? Pište mi na josef.melen@rozhlas.cz, můžete mi psát také na 702 222 220. Který starý letní hit by si podle vás zasloužil oprášit a znovu dobít hit parády? Tak tolik k dnešní anketě. No, před chvílí nám zpívala Belinda Carlisle a teď je Belinda v názvu další písně. A to hned dvakrát. Jednou v originále, to je totiž Pretty Belinda, a jednou v české verzi z roku 1970 s textem Eddie Kretschmara, kterou naspíval Jiří Štědroň. Belinda.

Meky Žbirka a Bezchybná. Mám tady teď Carlose Santanu, protože tenhle muž před 26 lety natočil LPčko, kterým opět dobil svět a které je v podstatě aktuální i po té době. My na něj také zaspomínáme proto, protože před 9 dny oslavil 79. narozeniny a je to muž, který spojil svojí hudbou doslova už několik generací muzikantů. Třeba tuhle píseň, kterou pro vás mám, tu natočil s mexickou skupinou Maná. A je to takový příběh muže, který je neskutečně zamilovaný, ale opuštěný, jenže nemůže zapomenout na ženu. Protože láska ho pořád bolí a drží zpátky. Je to trochu srdce proborané trnem. Corazón espinado.

Mana, taky Santana v téhle krásné letní věci, která už je tady 26 let. Prostě nám to letí. Mám pro vás píseň, která vznikla v roce 1988, kdy byl při svém velkém návratu, řekněme, velmi, velmi skvěle nastartovaný Roy Orbison, rodák z texaského Vernonu. Tenhle muž tehdy s Jeffem Lynnem a také Tomem Pettym napsali nádhernou píseň o tom, že ta kalifornská moc, nebo chcete-li to kalifornské nebe, to nádherně modré nebe, možná takové, které zrovna dnes a možná i zítra sledujete na obloze, protože jsou tady opravdu tropické dny, tak to pro někoho může znamenat obrovskou lásku a pro někoho třeba také vzpomínky na někoho, s kým zrovna teď není. Tady je Roy Orbison a California Blue.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Ano, ano, je čas dát si v tom tropickém počasí naší pátračku. Mrazivé léto na dvojce, to jsou ony příběhy, o kterých se tady často bavíme, tedy příběhy plné nečekaných zápletek, také plné napětí, možná i nějakého toho dramatu. No a my, milí posluchači, hledáme postavy těchto známých děsivých příběhů. Pokud tedy soutěžíte s námi, pak jistě čekáte na indicie a ta indicie je tady právě teď.
3: Děti bývají rodičům vděční za dar života i výchovu. Ovšem já jsem svou náklonnost vyjádřil poměrně netypickým a značně děsivým způsobem. Nejprve jsem bez milosti snědl mámu a hned po ní šel na řadu táta. Ani při dalších soustech jsem nebyl vůbec vybíravý a tak padlo za oběť i veškeré vybavení domu. Pak jsem jako bezedný soudek vyrazil poznávat sousedy a další obyvatele vesnice a přitom si prospěvoval svou monotónní písničku shrnující můj dosavadní jídelníček. Moje obří nenasytné břicho rostlo každým soustem a nikdo z venkovanů netušil, že se brzy stane další položkou na mém nekonečném seznamu pokrmů.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Tak tahle letní nádherná písnička se možná také objeví mezi vašimi tipy na písničku, která by si zasloužila po letech znovu oprášit a možná i znovu bodovat v hitparádách. Taková je totiž moje dnešní anketní otázka. A vy mi píšete, tu Petr, dobrý den, sice mě napadá I Like It od Gary and the Peacemakers, ale tento song má až příliš výrazně a jednoznačně duši 60. let. Pak tady máme další. Zdravím, starších šlágrů je mnoho, ale asi takto. Za prvé Škoda lásky, za druhé Po starých zámeckých skorek, za třetí Vysoký jalovec, anebo píseň z filmu Kristián, Oldřich Nový a Anina Mandlová, píše Adel. Děkuji moc za tuhle zprávu. I vy mi můžete napsat, jak to vidíte, jestli by podle vás nějaký opravdu starý letní hit si zasloužil znovu oprášit a nějakým způsobem se dostat znovu do hitparád. Mám tady pro vás teď jeden rok 1979, tedy před 47 lety. Ta kapela, která následně bude hrát, už v té době slavila poměrně velký úspěch s písní Kuba. A tahle píseň má v překladu název Co bude s mým životem, que sera mi vida. Tahle kapela, o které mluvím, jsou Gibson Brothers a jsou to tři skuteční bratři, nebo byli to tři skuteční bratři, Chris, Patrick a Alex. Oni se narodili na ostrově Martinique, následně se usadili v Paříži. No a do tehdejší diskotékové éry na přelomu 70. a 80. let přidali i tuhle neuvěřitelnou pecku. The Gibson Brothers.

Já jsem vám to říkal, srdcovky se mnou jsou celé léto tak trošičku party. No, je to tak. Ale pozor, i když máme party, můžeme se na chviličku trošičku jako zaploužit, můžeme trošičku zpomalit. Mám tady pro vás návrat do roku 1981. Přesně v červenci roku 1981 vyšlo album The Friends of Mr. Cairo. A tohle album, přátelé, ačkoliv, to bylo album dvojice John and Vangelis. Představte si, že nesplnilo očekávání a v podstatě nebylo moc úspěšné. A tak firma si oba tyto interprety autory zavolala na kobereček, ano, tak to bylo. A dala jim v podstatě ultimátum, buď napíší ještě nějakou další píseň, tak aby se dal udělat single, který by tohle album mohl nějakým způsobem alespoň zviditelnit, anebo to prostě skončí špatně a vůbec to nebude dobré, co se týká financí, honorářů, možná i nějakých pokut. No a tak tehdy Vangelis přišel s nějakou linkou harmonií, John Anderson doplnil melodii a velmi krásný text. No a podle vzpomínek, které oba kdy řekli v rozhovorech, tak tu píseň měli hotovou během jediného večera. No a tenhle single byl natolik úspěšný, že následně se začalo prodávat také nové vydání tohoto alba. Je to písnička možná o tom, že hledáte cestu ne tak úplně domů, ale možná cestu k sami sobě. I'll find my way home.

Někdy to prostě musí vyjít až na podruhé, tedy jak se říká, ono to bylo v tom českém filmu, že jo? Jen ho nechte, jak se bojí. Je to tak, že prostě my umělci někdy potřebujeme být takzvaně v presu, aby jsme vůbec ze sebe něco vymáčkli, jak se tak říká. Máme tady anketu, která se věnuje jedné krásné otázce. Je to letní, hudební a myslím, že vás to nutí trochu přemýšlet. Který starý letní hit by si podle vás zasloužil oprášit a znovu dobít hitparády? Píšete mi na josef.melenzavináč.rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702-222-220. Takže vaše zprávy, které tady jsou, není to špatné. Kočka v okně, semafor, aneb na okně se děla očka, byl horký letní den, to píše paní Olina. Prosím oprášit nápad od Hanky Zagorové, hezké léto, to píše Šárka. Dobrý večer, pane Melene, melodii, která by se měla oprášit a dát do hitparády, je z roku 74 od Vačka Neckáře, Léto mé. Děkuji za váš nádherný pořad, zdraví paní Vlasta. Děkuji vám všem, napište také, jak to vidíte. No a my už se teď musíme pustit do středeční srovnávačky, jak to všechno stihne. Protože dáme si český duet z roku 81 Karel Zich s tehdy začínající Lenkou Filipovou s textem Michala Bukoviče. Tohle jsou Mosty, jak je znáte.

Mosty, jak už asi tušíte, nejsou původní českou písničkou. Samozřejmě Mosty s českým textem Michala Bukoviče tady jsou od roku 81 a je to v podstatě naše píseň. Ovšem originál dovolil doslova vstoupit na světovou scénu australské dvojici Air Supply. Tahle písnička je napsaná Grahamem Russellem a on říkal v jednom rozhovoru, že to napsal na konci 70. let, když se necítil úplně dobře, ale najednou měl pocit, že to musí sepsat na papír a prý to bylo za 15 minut kompletní. Je to písnička o někom, kdo se ztratil. Ztratil se v životě, ztratil se vlastně i v lásce. A touží se vrátit ke svému partnerovi tak, jak si ho ten partner kdysi našel. Lost in Love, Air Supply.

Mám pro vás teď srdcovkách písničku, která ještě dneska ráno, ale určitě včera, zněla úplně jinak, než bude znít teď. A to proto, že právě dneska 29. července roku 2026 při dopravní nehodě na předměstí Dublinu zemřel irský hudebník Glenn Hansard. Bylo mu 56 let, jel na motorce a podle všeho se s nikým jiným nesrazil, nebylo tam žádné další vozidlo, tedy ta nehoda pravděpodobně byla pouze s ním samotným. Glenn Hansard byl kdysi dávno pouliční zpěvák, taky frontman kapely The Frames, ale světově se proslavil po boku české autorky a zpěvačky Markéty Irglové, samozřejmě ve filmu Once. Falling Slowly je píseň, kterou jistě dobře znáte. Já jsem si ale dovolil vybrat jinou, aby srdcovky trošičku šly proti proudu. Vybral jsem písničku, kterou Markéta Irglová naspívala s Glennem Hansardem na stejné album, tedy The Swell Season. A je to už 20 roků. Je to písnička o tom, že dva lidé spolu stále komunikují, když vědí, že si neříkají úplnou pravdu. A tak trochu lži, tedy Lies, Glenn Hansard a Markéta Irglová.

Tohle už je další součást naší srovnávačky, česká verze, kterou v roce 78 natočila Věra Špinarová se Zdeňkem Mannem pod názvem Ten, kdo nemiloval. Tahle slavná filmová melodie dostala nový text od Miroslava Černého. Za originálem, přátelé, se přesuneme z československého studia přímo do závěrečné scény filmu Pomáda. Totiž 29. července 1978 byla v Británii stále na prvním místě hitparády. Celkem tam královala 9 týdnů a jedničkou byla také ve Spojených státech. The Grease, You Are The One That I Want.

Pojďme se podívat, jaké písně byste nejraději vrátili, oprášili a znovu jim přáli úspěch v hitparádách. Števo ze Slovenska píše, že právě kvůli tomu, že některé písně jsou znovu obnovené, tak je vlastně může objevit. No ale které by si zasloužili oprášit, tak třeba Dreams od Cranberries, Belinda a její píseň, kterou jsme dneska hrali, Belinda Carlisle, také Léto i ty Vity Bartošové, Držím ti město od týmu, Dávej ber od Tofiho, Vaculíka a tak dále a tak dále. Je toho celkem hodně, co píšete. Určitě by to byly Sekáči, Jdou od paní Pilarové. Zdraví Hana, děkuju. Dobrý večer, Josefe, mně se líbily třeba Šlechtici od Vaška Neckáře, písnička z jeho alba 68. Zdraví Petr ze Starého města pražského. Děkuji za tuhle zprávu. Rozmerí asi 71. U nás tuším Václav Neckář, píše Zdeněk z Mostu. Tohle málo kdo pamatuje. Cortés, píseň Váš dům šel spát. Zdraví Naďa, i my vás, Nadi, zdravíme. Dobrý den, podle mě by si nový život zasloužila písnička Lilky Ročákové Bylo léto, horké léto, líbila se mi už v době jejího vzniku, což byla cirka 70. léta, píše Vašek z Plzně, děkuji moc za to. A my si teď dáme jednu věc, která podle mě je taky výborně letní. Přátelé, tohle je Stevie Wonder. No není kouzelná, isn't she lovely?

Stevie Wonder letos oslavil 670. Tak tolik jeho nádherná píseň, která vyšla v roce 1976. Pojďme si říci, že všechny vaše tipy na písně, které by se měly oprášit, jsou určitě správné, poněvadž vzpomínáte na muziku, která pro vás něco v životě znamená. Děkuji vám za všechny vaše zprávy a musím říci, že dnešní srdcovky se nám pomalu a jistě dostaly na samotný závěr. Ještě si teď dáme vzpomínku na rok 1984 a vzpomínku na muže, který tuto písničku naspíval, a sice Arnošt Pátek. Napsali ji pro něj Vladimír Zahradníček a Jaroslav Machek a ta píseň má název Poslední prázdniny. Pro tuto chvíli sice srdcovky končí, ale dvojka samozřejmě vysílá dál a vy nemusíte ladit jinam. Já vám přeji příjemný večer, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Michaly Veteškové Velké putování malé slepice. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Už tady na vás čekám s další pohádkou ze seriálu Velké putování malé slepice. Sotva se Peliška dostala na svobodu z velké drůbežárny, vydala se sama do světa. Ale ví taková malá slepička, co všechno na ní za plotem čeká? Přiznám se vám, že se o ní trochu bojím. Vždyť dnešní příběh se jmenuje Divočáci řádí v lese, škupka se strachy třese. Snad to dnešní dobrodružství dobře dopadne.

0: Dobrý večer, děti. Na kraji vesnice roste hustý les. Jehličnany a listnáče se vypínají k nebi, jejich kořeny míří hluboko do země a jarní vítr ohýbá větve. Mezi kmeny se motá opelichaná růžová slepice, proto jí říkají Peliška. O peří přišla v drůbežárně, kde byla zavřená v kleci a snášela jedno vejce za druhým. Vysvobodil ji až Filip se svým tátou, kteří ji odvezli na zahradu do kurníku. Ovšem i odtud prchla. Ostatní drůbež se jí totiž vysmívala.
1: Asi jsem se unáhlila. Utíkat jsem neměla, přemítala smutně Peliška. To jsem to vymňoukla, že jsem neposlechla radu kocoura Kočky. Správně říkal, abych nechodila do lesa.
0: Kvokala dál a přeskakovala z klacku na klacek, kterých v lese bylo plno.
1: Kdybych se alespoň Jáhlava Dubová zeptala svých pavých přátel, u kterých jsem přenocovala, na cestu zpět do vesnice,
0: domlouvala sama sobě a kličkovala kolem kmenů. Zastavila se u hromady jehličí, kde se to hemžilo lesními mravenci.
2: Kudy do vsi?
0: Kvokla, ale když ji mravenci uviděli, rozprchli se. Šla tedy dál cestičkou mezi borůvčím. Kvetly na něm drobné kvítky, které se v létě promění v borůvky. Pomalým tempem se po cestě sunul hlemíšť. Supěl, protože se pachtil s vlastním domkem. S tykadly vztyčenými si všímal jen sám sebe.
2: Halo, pane, znáte cestu do vesnice?
0: Zeptala se Peliška. Šnek nehnul brvou. Dvakrát mu proto klovla do ulity. Hlemíšť navíc nečekal a zalezl dovnitř, kde hodlal přečkat veškerá nebezpečí.
2: Nevychovanec, však si nějak poradím.
0: Opáčila slípka a na žlutých nožkách se nesla dál. Občas si zobla larvu, kterou vyhrabala z hlíny a zapila ji vodou z louží, kterých bylo všude dostatek. Tam také zahlédla žábu a užovku. Obě mlčeli. Žába poulila oči na hada, had na žábu.
2: Znáte cestu do vesnice?
0: Kdákla slípka. Žába toho využila až bluňk skočila do vody. Užovka zle zasyčela, protože jí slepice překazila lov.
2: No, však se tolik nestalo,
0: zasyčela na oplátku Peliška a raději se klidila z cesty, protože had vypadal docela naštvaně.
1: Hej, lese, proč tu se mnou nikdo nemluví? Proč si každý všímá svého?
0: Kvokla Peliška. Zaposlouchala se do zvuků kolem sebe. Zda neuslyší kromě ozvěny taky odpověď, ale šumělo jen listí a zpívali ptáci. Mezi jejich štěbetáním a cvrlikáním zaslechla Peliška vzdálené kikirikiký kohouta. Bodlo jí u srdce při vzpomínce na kurník.
1: Kokodák, musím se vrátit. Nějak se mi udělalo teskno,
0: uvědomila si.
1: Až se mi budou zase smát, řeknu jim, jak krásného páva jsem potkala a smích je přejde. Kdyby se kohout postavil vedle něj, tak se všichni smějí kohoutovi.
0: Dala se do klusu a běžela za zvukem. Nic nedbala na kamínky pod nohama, nevadily jí trny na větvích, obloukem se vyhnula úžovce, přeskočila hlemíždě, prokličkovala mezi mraveništi. Zastavila se až na mítince. Sluneční paprsky dopadaly na mech u pařezů, pod jejich kůrou objevila spoustu broučků, housenek a vajíček a zobat přestala, až když ji tlačilo břicho.
1: Uf, to jsem se předspala. Odpočinu si,
0: oznámila pak lesnímu světu a vyhrabala si jámu, kde se uvelebila. Z omamné vůně borůvčí se jí točila hlava. Přišla na ní dřímota a zdálo se jí o bílém kohoutovi, který se na ní přátelsky usmívá a obdivuje její krásu. Klimbala až do setmění a tak se rozhodla, že se na noc zavrtá do keřů a v cestě za kohoutem bude pokračovat až ráno. Pochvalovala si, jak dobře to vymyslela, ale neuvědomovala si, že stezkou mezi stromy tiše našlapuje kuna. Její hnědá srst s bílou náprsenkou nebyla ve tmě vidět. Jen ostrá malá černá očka jako korálky se zdaleka třpitila. Aha, už vím, kdo tady v lese snáší vajíčka, mlaskla Kuna, když došla až k pelišce a zavětřila. Čím smrdí? Snad ne od lidí, naježila se. Zastavila a šťouchla do slepice. Kdák! Vytřeštila peliška oči a viděla, jak Kuna pomalu otvírá tlamu a špičaté zuby se jí lesknou. Kdák! Kdák! Pomoc! Kvokala dočista probuzená slepice. Kuně příliš nevoněla, váhala, zda do ní kousnout či nikoli. Nebyla ovšem sama, komu se na pelišku zbíhaly sliny.
3: Odprýskni! Tahle bude naše, její lidský smrad nám nevadí,
0: ozvalo se náhle Kuně za zády. Stuhla. Hned pochopila, koho slyší. Naježily se jí chlupy, mrskla huňatým ocasem, zavřela tlamu a utíkala, co jí nohy stačily. Kanců se Kuna bála a viděla, že k ní míří celá tlupa.
3: Kámo, ta má teda ránu,
0: zaryčel divočák. Peliška věděla, že nastala její poslední vteřinka. Naříkala a loučila se se životem.
3: Ona bulí, mrkej na to, kámo,
0: chroptěl druhý divočák.
3: Snadná kořist,
0: přidal se k ním třetí.
3: Napurcujeme ji na čtyři díly. Už je dokonce oškubaná,
0: chrochtal vůdce tlupy. Slepice stichla. Došlo jí, že pláč tu nepomůže.
3: Ta vypadá,
0: ryčel největší divočák a dloubal do ní rypákem.
2: Podívej se na sebe, prase,
0: začala srdnatě kdákat peliška. Rozhodla se chovat jako hrdinka.
3: Počkej, neber mi ji,
0: upozornil svého prasečího parťáka další z divočáků.
3: Já jsem tu šéf, přestaňte s tím porcováním,
0: zaryčel nasupeně vedoucí tlupy. Musím jednat, dokud jsou tato prasata vepři, uvědomila si peliška. Natáhla krk, rozepěla křídla a prudce jimi mávala. Věděla, že létat neumí, ale snažila se, co to šlo. A v tu chvíli se skutečně vznesla. Než stačila údivem vykřiknout, jejda, pozorovala všechen ten povyk z vrchu.
3: Kámo, odlétá nám večeře,
0: zakvičil jeden z divočáků.
2: Zvládla jsem to, letím,
0: kdákala peliška na celý les a prohlížela si koruny stromů pěkně z výšky.
1: Pššt, ať neprobudíš spící zvířata,
0: zahoukala sova a slepice pochopila, komu vděčí za záchranu.
1: Líbilo se mi, jak bojuješ a nevzdáváš se, tak jsem ti k tomu létání trochu pomohla,
0: dodala sova pálená na vysvětlenou a opatrně se snesla do koruny mohutného dubu. Tam pelišku posadila na větev.
1: Letím na lov, ty se prospi,
0: řekla rozvážně a zadívala se na peliščinu poraněnou kůži na zádech.
1: Vím, že nevypadám moc dobře, taky bych chtěla mít tolik peří jako ty,
0: povzdechla si peliška.
1: To já se omlouvám za ty škrábance.
0: Víš co, zítra ti ukážu léčivé jezírko. Možná vyřeší tvé problémy. Ale teď už dobrou noc.
4: Nevím jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Strach z revoluce. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí? Stříbrný vítr a v něm Martin Rajniš v 21 hodin. Nechybí ani četba na pokračování, host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Ano, tento seriál se stále jmenuje Toulky českou minulostí, ale tato 670. jakož i několik dalších schůzek o našich dějinách vlastně vůbec nebudou, než bychom chtěli zaměnit titulek našich setkání za toulky evropskou a už vůbec ne světovou minulostí, ale prostě se potřebujeme trochu porozhlédnout. Ten rozhled bude panoramatický v takovém širším měřítku, abychom spatřili dramatické děje rozměrů, jež se týkají celého našeho světadílu. Čtyřhodinový boj o pařížský kriminál jménem Bastila přivodil totiž ve svých důsledcích zvrat, po němž se celá Evropa ocitla v pohybu. Všechno se to spustilo 14. července roku 1789. Ne, že by to bylo nějak zvlášť důležité, ale víte, že zrovna tehdy bylo úterý?
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor seriálu Josef Veselý vás zvou na další historický výlet za laskavé součinnosti inspirátora Petra Hory Hořejše. I režisér je tu zapotřebí Jaromír Ostrý. Takže jsme všichni pohromadě a semknuti kolem mikrofonů můžeme čelit všem burcujícím informacím ze země francouzské, jejichž důsledkem byl šířící se strach z revoluce.

0: Ve Francii byl revoluční cestou smeten společenský řád, tisíc let prohlašovaný za věčný od Boha. Feudalismus jeho hierarchicky odstupňovaným stavovstvím na dobro odzvonila hrana. Místo dosavadního kastovnictví s privilegií pro mocné byla provolána rovnost lidí před zákony i Bohem. Revoluce zlikvidovala všechny feudální instituce a vrchnostenskou justici. Bez náhrady odstranila veškerá feudální břemena. Znárodnila majetek církve. Zkonfiskovala jmění šlechtických emigrantů. Včerejší poddané obdařila lidskými a občanskými právy. Soukromé vlastnictví prohlásila za nedotknutelné. Dala Francii ústavu a za 3 roky nahradila monarchii republikánským zřízením. To vše, a zdaleka nejen to, se odehrálo v doslova šíleném tempu. Nové vlastnosti života přitom vznikaly a formovaly se za pochodu uprostřed vášní a nenávistí, kvasily v zuřivém dialogu protichůdných názorů a stanovisek, přičemž katalyzátorem všeho toho dění od určité chvíle stávala se čím dál více krev.
1: Virus revoluce ale už v Evropě existoval.
2: Ano, rovnostářskými a demokratickými idejemi byly infikovány více či méně všechny evropské státy.
1: Být osvícený znamenalo i pro mnohé tehdejší panovníky být in, použijeme-li dnešního nehezkého, nečeského výraziva.
2: Přesto znamenala francouzská revoluce šok.
3: Šok? A nebo ještě lépe smrtelné ohrožení.
0: Rovnost, svornost, bratrství.
3: Tímto heslem se doslova opájely chudé a bezprávné vrstvy.
2: Už předtím bylo občas vyslovováno i v salonech smetánky.
3: Ale teď se na evropských dvorech četlo jako výstražné memento.
1: Memento? Před čím varovalo?
3: Inu, pokud se nic nepodnikne, tak se začnou kácet trůny.
0: Jistý čas ještě zmatená Evropa vyčkávala, jak se věci ve Francii vyvinou. Revoluční chaos byl zvenčí velmi nepřehledný. Bez úspěchu byly postupně vyzkoušeny všechny prostředky politického a diplomatického nátlaku. Jenže situace v zemi galského kohouta se dále radikalizovala. Početná skupina monarchistických emigrantů v čele s bratrem francouzského krále Ludvíka XVI. Vévodou Karlem z Artois naléhala, aby evropské státy vojensky intervenovaly. Také panovnice Marie Antoaneta se obracela tajnými depešemi domů k vídeňskému dvoru bratra Leopolda II. S prosbami o záchranu královské rodiny, která se z týdne na týden, z měsíce na měsíc, ocitala v situaci čím dál bezvýchodnější.
1: Ano, císař a korunovaný český král Leopold II. Měl ve Francii svoji sestru.
2: Ano, Marie Antoinette.
1: Která mu posílala úpěnlivé prosby.
2: Tajně, samozřejmě.
1: A dostali se k Leopoldovi?
2: Dostali.
1: A co, reagoval nějak?
2: Otálel s tou pomocí. Ovšem nikoli proto, že by se mu nechtělo podstoupit rizika války.
1: Tak proč?
2: Byl prostě zdrženlivý. A dlužno říct, že svým způsobem oprávněně.
1: To bych chtělo vysvětlit.
2: Nebyl ochoten tahat za jiné kaštany z ohně.
1: Za blízké příbuzné, za sestru a švagra.
2: Příbuzní, nepříbuzní. Leopold byl přesvědčen, že Ludvík s Marií Antoanetou výstřednostmi svého životního stylu v duchu hesla po nás potopa na sebe bouři lidového hněvu vlastně přivolali.
3: A kromě toho ve vlastní říši, po Josefově smrti rozklížené a plné konfliktu, měl císařský bratr vlastních starostí
1: až nad hlavu.
3: Někam tam.
2: Na druhé straně ale Leopold tušil, že revoluce v Paříži není zase tak vzdálená, aby s ní nemusel mít nic společného.
3: Proto jeho zahraničně političtí experti dostali příkaz podniknout všechny myslitelné diplomatické kroky, aby byly utlumeny ostatní planoucí nebo doutnající konflikty.
2: Bylo nutno se soustředěně připravovat na eventuální válku, buď to proti vývozu revoluce,
1: tentokrát ze západu na východ,
2: anebo na záchranu ohroženého královského dvora.
1: Toho francouzského.
0: Ludvík XVI., formálně pořád ještě francouzský král, donedávna klimbající na trůně a žijící na nejvýš pro jídlo, honitbu a zámečnické nářadí, tento spíše zručný kutil než politik byl, bohužel, Leopoldovým švagrem.
1: Ano, to dobře víme.
0: A francouzská královna Marie Antoaneta, hloupoučká žena...
1: Ovšem roztomile hloupoučka.
0: Jejíž jakékoliv přání platilo ve Francii donedávna za zákon, byla Leopoldovou mladší sestrou.
1: I tato skutečnost nám neunikla.
3: Francouzské královské manžele dělilo věkově 8,5 roku.
2: Marie Antoaneta už sice překročila 35.
3: Jenomže v roli panovnice největší mocnosti na kontinentu uprostřed všeho toho rokokového rejdění nestačila zmoudřet ani zamák.
2: Uvykla fňukat.
3: Nudíme se.
2: A celý dvůr na povel plesal, popíjel, účastnil se výstředností podle vrtochů královny.
1: Teprve revoluce učinila tomuto panoptiku konec.

0: Nikoli Bůh stvořil člověka, ale člověk stvořil Boha.
1: Takové a podobné kacířské myšlenky se teď líhly ve francouzských revolučních hlavách.
0: Pro nás je Bůh mrtev. Nebesa jsou prázdná.
1: O nic méně heretické. A ještě další rouhačské nápady padaly, třeba ty, které se týkaly pozemské moci.
0: Mezi vládcem a lidem nechť platí smlouva.
1: Neslýchaná věc. A navrch něco ještě horšího.
0: Jestliže král dobře nevládne, ať je mu moc odňata.
2: Takové
3: a podobné
2: myšlenky letěly od úst k ústům v časech intelektuálně nepříliš zdatného, natož činorodého Ludvíka XVI. A hýřivé Marie Antoanety.
3: Oba svým stylem panování provokovali národ tak dlouho, až je smetl. A nejenom je, i stejně zahalčivou, zhýralou a degenerovanou šlechtu.
1: Dnes musí lidé kvůli změnám jít k volbám. Dnes už se nesmetá, aspoň u nás. I když po některých volbách to vypadá, jako by se smetlo všechno předtím.
0: Každý člověk je zrozen k svobodě. Proti výsadám postavme konečně rovnost a přirozená lidská práva.
3: A francouzským příbuzným vídeňského císaře a našeho krále zbývalo 3,5 roku života, který vypadal náhle až překvapivě skromně a nenápadně.
0: Sestřička Toanet se ještě pokusila zorganizovat útěk. Švagr Ludvík by se na něco podobného ani nezmohl, zůstal pouhým pasivním účastníkem akce, živým zavazadlem. Byla mu přidělena role nemotorného lokaje neznámé baronky de Korf. Jenže ani Marie Antoaneta dosud nepřekonala pyšné panovnické manýry. Za pomoci přátel připravila cestu své rodiny do emigrace tak nenápadně, že divadlo plné převleků nemohlo vést cíli. Nádherné kočáry, švadrony ozbrojenců ani livrejovaní sluhové nebyli tím nejchytřejším maskováním tajného útěku.
1: Jak to dopadlo, určitě ví i ten, kdo nesledoval jedny z minulých toulek, v nichž jsme nadřekli, jak Ludvík s Marií Antoanetou dopadli.
3: Ve Varenne, poblíž západních francouzských hranic, byla královská rodina poznána a zatčena.
2: Konkrétně ji odhalil pošmy

0: fakticky je nula.
1: Ztratil totiž poslední zbytek vlivu na další vývoj událostí.
0: Už mu jenom nechali podepsat novou francouzskou ústavu a přísahat na ni.
2: To bylo v září 17.91. roku.
0: O rok později,
2: v září 1792,
0: vyhlásil Národní konvent republiku a odstranil monarchii.
1: Za 4 měsíce na to byl Ludvík XVI. Popraven.
2: Proč? Všecko, co revolucionáři potřebovali, tak přece vyhlásil a podepsal.
1: Ano, dokonce si přitom nasadil rudou frigickou čapku svobody a slavnostně připíjal na zdraví lidu.
2: Vyhlásil, podepsal, nasadil si, připíjal, tak proč ta poprava?
1: Vlastně to zavinil velitel intervenčních vojsk, vévoda Brunšvický.
2: Jak?
1: Vydal nešťastné prohlášení, že Paříž srovná se zemí, když bude skřiven jediný vlas komukoliv z královské rodiny.
0: Aby mu žádný vlásek skřiven být nemohl, tak byl král i královna uvězněni.
1: Jejich syn, princ Ludvík, byl dán na vychování ševci Simonovi.
0: Za velezrádné paktování s nepřítelem byl jeho tatínek Ludvík gilotinován.
2: To se stalo v lednu 1793. No a v říjnu téhož roku?
1: Musela položit svou hlavu pod gilotínu i Marie Antoaneta.
0: Její mrtvola se ocitla v hromadném hrobě.
3: Kdyby to byl mohl Leopold II. Vyslovit veřejně, určitě by se svět dozvěděl, že ve skutečnosti nikterak neprahne jít do války kvůli tomu, aby pomohl sestře a švagrovi. Marii Antoanetu viděl naposledy jako 10letou, když se zrovna odebíral do Florencie, do metropole toskánského vévodství, jemuž pak vládl. Francii nikdy nenavštívil. A životní styl francouzského panovnického páru se mu z duše protivil. Na druhé straně ovšem považoval za svou lidskou a mravní povinnost, aby své příbuzné zachránil. Na vahách těžkého rozhodování leželo i vzrůstající riziko, že Francouzi začnou svou svobodu exportovat do okolí. To byl důvod, který v něm nakonec zvítězil. A tak Leopold překonal nechuť a setkal se v Pilnici s pruským králem Fridrichem Vilémem II.
2: Což byl syn a následník zemřelého velkého Frice, chci říci Fridricha II. Velikého.
0: Na té pilnické schůzce spolu dohodli společný postup.
2: Jaký?
0: Oba budou připraveni.
1: Avšak do konfliktu půjdou až v krajním případě.
2: A co do té doby, tedy v období do krajního případu, podniknou?
0: Omezí se na stupňování diplomatického a politického nátlaku vůči revoluční Francii.
1: Bylo však zapotřebí, aby v tom Rakousko s Pruskem nezůstalo samo.
0: Leopold o to stál víc než Fridrich Vilém.
1: Znal totiž pruskou vychytralost.
2: Čeho se bál?
1: Že Hohenzollern nechá jeho armádu krvácet v dlouhé, nebezpečné a nákladné válce, ze které se on sám vyprostí a naloží veškerá rizika na spojence.
2: Nebyla by to první pruská proradnost, ani poslední.
1: Napětí mezi aliancí a Francií přitom stále rostlo.
0: Jenomže pak Leopold náhle zemřel.
1: A žezlo musel stejně nečekaně převzít jeho syn, arcivévoda František.
0: Kromě trůnu zdědil i závazky.
1: Sotva se však stačil ve své funkci pořádně rozkoukat, už na něho nastoupil francouzský velvyslanec ve Vídni.
0: Prý, ať habsburská monarchie okamžitě zruší své vojenské spojenectví s Pruskem,
2: nebo
0: jí Francie vypoví válku.
1: František na ostrou francouzskou nótu neodpověděl.
0: A v dubnu roku 1792. vstupem francouzských jednotek do habsburského Nizozemí odstartoval první z nekonečné řady rozhorčených zápasů s revoluční Francií.

okamžiku, kdy vypukla válka, nebyl už Leopold II. Mezi živými. Všechny koruny, tedy římsko-německá, česká i uherská, tak zbyly na Leopoldova syna, arcivévodu Františka, což byl nyní senior v habsburském lotrinském rodu, který už předtím nějaký čas pomáhal.

0: pomáhal otci jako spoluvladař. Nový panovník byl ve své mladistvé naivitě sebevědomě přesvědčen, že střetnutí s Francií bude pro rakousko-pruské voje procházkou. V zápětí se měl těžce zklamat.
1: V celém rodu Habsbursko-Lotrinském senior, tehdy mu bylo 24 let.
2: Na svou budoucí roli byl připravován důkladně.
3: Ještě víc než otec Leopold dbal o jeho výchovu strýc Josef II.
2: Několikrát dokonce přijel na inspekci do Florencie, aby na Toskánském dvoře osobně zkontroloval, s jakým zdarem si arcivévoda ve studiu a přípravách vede.
3: Leopold byl z té péče o synka docela nervózní.
1: Proč? Strejda měl starost.
3: Právě, že až přehnanou.
2: A kromě toho se nikdy jasně nevyjádřil, kdo ho na habsburském trůně jednou nahradí.
1: Zapomněl na to?
2: Počínal si tak záměrně.
3: Teprve na smrtelné posteli se Josef rozhodl pro Leopolda. František byl ještě hodně mladý.
2: Navíc se ukázalo, že mu pro vladařskou roli některé vlastnosti přece jen chybí.
1: Například?
2: Ale už jsme to probírali.
1: Já vím, ale v dějepise opakování nikdy neškodí.
2: No, František byl pomalý, nerozhodný, studený, intelektuálně průměrný.
3: Josef to zprvu přičítal chybným výchovným metodám a ve snaze napravit, co prý toskánský dvůr zkazil, si korunního prince odvezl do Vídně, že mu patřičnou péči obstará sám.
2: Mezi námi v rodině z toho vzešlo mnoho trpkostí, nicméně císařovo slovo bylo v té době zákonem.
0: Za poslední turecké války si chtěl Josef pretendenta trůnu.
1: Pretendent je uchazeč.
0: Chtěl si ho vyzkoušet i jako vojáka, a tak si vzal 22-letého Františka s sebou na jižní frontu. Zprvu s ním byl spokojen.
2: Chová se před nepřítelem stejně, jako by byl v salonu. Hvízdání kulí ho nepřinutí změnit ani výraz.
1: To psal Josef s nadšením domů.
0: Mohl však už tušit, že nemá před sebou chlapce z duší hrdiny, ale totálního flegmatika, kterého, alespoň navenek, nevzruší vůbec nic. František, vytrvalec mezi Habsburky, bude vladařit celkem 43 léta, až do roku 1835. Ale nikdy ho nic nenatchne ani nezastraší, bude se chovat pořád stejně studeně, ba sucharsky. Porážky vlastních armád bude přijímat s toušněmou tváří bez mimiky jako jejich vítězství. Voják však z něho nebude nikdy. Na tureckém bojišti si při obléhání Bělehradu vystřelí čestnou salvu z kanónu, ale pro příště se všech vojevůcovských povinností navždy vzdá. Přenechá válečné řemeslo mladším bratrům, zejména arcivévodovi Karlovi.

0: co znamenal nástup toho zasmušilého, skeptického, astenického Habsburka na trůn, to je jasné jako, no, třeba jako facka.
1: Éra reform definitivně skončila.
2: Františkovi se stát ztotožnil opět se zachováním moci dynastie a vlastní moci.
0: On sice není autorem výroku.
3: Stát jsem já.
0: To ne, ten měl pronést francouzský král Ludvík XIV. Blahé paměti.
2: Ale František mu dobře rozuměl.
1: O to odpudivější mu byly všechny rovnostářské reformy, ať už ty včerejší domácí, anebo ty ještě mnohem nebezpečnější francouzské.
2: Proto se nový vládce rakouské monarchie pustil rozhodně do zápasu s revolucí.
1: A od absolutního odmítnutí směru, který vytyčila Deklarace lidských práv, cesty, po níž se vydala Francie, nikdy neustoupil.
2: Dlouhé vladaření Františkovo se proto změnilo v nekonečnou válku s myšlenkami demokracie a liberalismu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 670. schůzka s toulkami českou minulostí, 671. s podtitulem Režim cenzorů, špiclů a policajtů. Vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. V Radiokafé Vinohradská 12 bude mým hostem herečka Lucie Černíková-Pavlíková, která nás pozve k premiéře čtení na pokračování knihy Dívka ve vlaku. Jaké to je stát na jevišti semaforu vedle legendy Jiřího Suchého? A netoužila někdy založit s manželem a dětmi kapelu? V Radiokafé Vinohradská 12 se budu ptát Lucie Černíkové-Pavlíkové a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pořad, ve kterém se každý všední den věnujeme všemu důležitému a aktuálnímu. V našem vysílání vítám Petra Bartoně, hlavního ekonoma investiční skupiny Natland. Dobrý den.
4: Krásné horké ráno.
3: Děkuji, že jste si na nás našel čas.
4: Mě ctí.
3: Zaměříme se především na trh s ropou i plynem a také na další americká cla pro Evropu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Když už jste, pane Bartoni, popřál krásné horké ráno, čekají nás podle všeho hodně úmorná vedra, tak jak to přežít z hlediska třeba i toho, abychom byli schopni pak zaplatit účet za elektřinu?
4: Hlavně neposlouchat teď módní výkřiky na sociálních sítích, že je nějaký zločin proti lidskosti pustit si klimatizaci, protože to potom skutečně, to není jenom jako nějaká otázka jako okurkové sezóny, že se jako řeší hluboké morální dilema klimatizace nebo ne. Tady jde skutečně o lidské životy. I když nikdo nemá napsáno na úmrtním certifikátu, že umřel na to, že si nepustil klimatizaci, tak prostě na těch datech to jsme schopni spočítat, kolik každý rok kvůli tomu, že si nepustí tu klimatizaci, nebo třeba, že ji, nedej bože, nemá, takže kolik extra, zejména starších lidí, jako skutečně umírá. A to už potom přestává být sranda. Ten velký rozdíl třeba mezi Spojenými státy a Evropou je, nebo obecně na americkém kontinentě, že tam je to normální mít klimatizaci. A ano, něco to stojí v penězích, ale zase kolik těch teplých dnů máme, kdy si potřebujeme tu klimatizaci pustit? Letos možná víc, ale z pohledu celého roku, a to znamená z pohledu toho účtu za elektřinu za celý rok, to je v podstatě nic. Dnes ty náklady na tu klimatizaci jsou taky minimální, pokud ji nemáme předvestavěnou, tak v nejmenovaných řetězcích je koupíme třeba za 3 000, za 3 500, jsme vedem normálně do okna a nemusíme chladit celý byt. Chlaďme jednu místnost, kde prostě budeme tak jako v těch největších teplotách, když nemůžeme někam k vodě nebo do stínu, tak kde to strávíme, a opravdu to není téměř pro nikoho finanční otázka tady tohoto rozměru, že by kvůli tomu měl riskovat svoje zdraví. Takže jako zase všecko mít v těch relativních intencích. My žijeme v krásné době, když ještě před 10 lety, kdyby byly taková vedra, no tak pořídit si klimatizaci, už jenom ten náklad na tu klimatizaci. Tehdy byly klimatizace třeba dvojnásobně, trojnásobně drahé. Ale my žijeme v tom krásném světě, kde jediné, co zdražuje, je lidská práce, ale ty klimatizace už vyrábějí dávno roboti. Takže klimatizace krásně zlevňují a já jsem byl šokován. Už jenom za poslední 2-3 roky jsme teď na třeba jenom 60% těch klimatizací, díky i třeba těm řetězcům, protože zvládli logistiku těch klimatizací a tak dále, už se jim to neválí na skladě a tím pádem dneska už to skutečně pro drtivou většinu lidí není finanční otázka, pustit si nebo ne.
3: Jako zátěž představuje vůbec toto období pro stát, pro kritickou infrastrukturu, energetickou infrastrukturu?
4: Zatím tedy musíme poklepat tady na stůl dřevěný, krásný, že nejsme vystaveni problémům požárů. To vidíme z Francie, co to k tomu vede, ty každodenní 40. U nás naštěstí zatím, tedy ty požáry nejsou, snad to tak zůstane, to je určitě jakoby největší nával těch, nejenom těch veder, ale obecně sucha jako takového, a to hospodářsky můžeme říct, že větší náklad bude asi to sucho, které provází ta vedra, než to vedro samotné. Určitě je větší nával v nemocnicích právě s těmi následky lidí, kteří nemají nebo si nepustili tu klimatizaci, ale jinak pro stát jako takový, zejména vzhledem k tomu, že se ty věci odehrávají v červenci a teďka brzo začínajícím srpnu, kdy obecně ta ekonomika má spoustu volných dnů, kdy si lidé čerpají dovolenou, to znamená i ta výroba není tak zásadní. Samozřejmě v hospodách je to narváno přes léto, ale tím pádem ani ty případné výpadky na produkci jako takové nejsou nějak zásadní, než kdyby se to třeba podobný efekt odehrával v dubnu nebo v září, v říjnu.
3: Nicméně už taková ta první vlna veder, byť teda nesrovnatelných asi s tím, co už bylo a asi nejspíš teda i bude, byla v květnu, ale jsou i provozy venkovní, ať už gastronomické, pochopitelně stavebnictví, silničáři a tak dále.
4: Ano, je možné, že začneme mít dvoje sezóny, kdy to stavebnictví trošku ochabuje. V zimě víme, že je to kvůli nízkým teplotám, kdy i třeba technologicky nelze postupovat při lití betonu a tak dále. A to je i ekonomicky zajímavé, protože potom to stavebnictví je tak důležité pro celou ekonomiku, že my jsme schopni třeba na úrovni té desetinné čárky růstu HDP poznat, jak byla zima silná nebo slabá. Protože když je slabá zima, no tak se víc postaví, víc se stihne proinvestovat. A když je třeba jako chladnější zima, jako byla tato, co uplynula, tak se to projevilo mimochodem i na tom relativně menším hospodářském výkonu a je to jedna z příčin toho, že teď za ten první kvartál tohoto roku, to znamená leden až březen, to znamená hlavní ty nejchladnější měsíce, tak velice téměř skolaboval hospodářský růst. On v tom ročním úhrnu je pořád celkem vysoký, ale to jsou ty první tři měsíce, nebo poslední tři měsíce loňského roku, první tři měsíce toho ročního měření, a když se podíváme na ten poslední schod, to znamená ten první kvartál letošního roku, no tak tam jsme zhruba na čtvrtině toho bývalého výkonu. To znamená, i na tom se podepsal třeba ten snížení výkon v tom stavebnictví. No a je možné, že do budoucnosti bude ještě druhá taková jakoby sezóna oslabeného výkonu, kdy bude takzvaně příliš teplo právě na to stavebnictví, ale zase na druhou stranu, pokud to bude zvýšení teplot obecně, no tak o co horší budou potom ta vedra v létě, tak možná o to méně zimové budou ty zimy, o něco teplejší, takže tam bychom se mohla vykompenzovat. Takže nakonec možná se ten stavební výkon jenom posune nějak v rámci roku a nemusí být tolik ovlivněn.
3: A pane Bartoni, když se nás zima zeptá za pár měsíců, jak jsme se připravili, co se týče topné sezóny, stihneme se do podzimu, když mluvím o Evropě, včetně České republiky, dostatečně zásoby, co se týče plynu?
4: To je významná otázka letošního roku, protože přesně v době, kdy končila ta zima a měly se začít naplňovat ty zásobníky plynu, tak v podstatě v podobný moment začal ten průšvih v Hormuzském průlivu. Takže vlastně do Evropy najednou vypadla spousta dodávek toho plynu, což samo o sobě bylo úplně v pohodě, protože ten nepoměr, zejména tady v České republice, kolik toho plynu potřebujeme na ty teplé měsíce, na ty zimní, tak jakoby vlastně nikdo neřeší jaro, léto, podzim. Řeší se jenom ta zima. A když to začalo na tom začátku jara v tom Hormuzu, no tak jsme měli potom celý rok připravit se právě na to zazásobování těch zásobníků na tu zimu. Takže když to pořád z začátku vypadalo, že to je na týden, potom na měsíc, potom na dva měsíce, tak to pořád ještě nebyla nějaká zásadní otázka, protože by pořád ještě začalo, zbývalo by dostatek času, že by se počkalo, až by ta cena plynu zase klesla, protože nemá cenu je plnit ty zásobníky tím drahým plynem, když čekáte, že zase klesne ta cena. To znamená, pořád ještě bylo spousta času. Teď už, protože to musíme stihnout tak nějak do začátku listopadu, tak už víceméně si nemůžeme moc dovolit čekat a teď už se ty zásobníky musí začít plnit plynem, takovým, jaký prostě seženeme. Už asi není čas čekat, že by nějakým zásadním způsobem ta cena plynu klesla. A bude to klíčové právě na tu topnou sezónu, protože to, za jak, nebo jak drahým plynem my teď do toho listopadu naplníme ty zásobníky, to potom určí tu cenu, za jakou nám ho potom zejména v té zimě budou distribuční společnosti prodávat. To znamená, zatím ještě vlastně nikdo neví, jakým způsobem nacenit ty ceníky těm, kterým začíná ten jejich to zúčtovací období, třeba roční smlouva, která začíná na podzim, protože se zatím ještě neví, jaká bude ta typická cena, nebo jak drahým plynem naplníme ty zásobníky. Ale je tady jenom malinká poznámka. My v České republice bohužel to musíme řešit nejvíc, protože jsme jednou z mála zemí evropských, která nemá přístup k terminálu na břehu mořském, kde se dá i během zimy lehce dovážet ten plyn. To znamená, my musíme a jsme vlastně jenom ty Česko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, víceméně z těch zásadních zemí evropských, které si to musí naplnit ty svoje zásobníky před tou zimou, musí si to jako ten křeček jakoby nasyslit, nakřečkovat, ne nasyslit, sislí. Tam máme problém, že my tu kapacitu těch zásobníků máme vzhledem k tomu, co potřebujeme potom v té zimě, relativně nejmenší. To znamená, když třeba Maďar by naplnil jenom z polovinu těch zásobníků, tak ty zásobníky má o tolik větší, že i ta polovina by mu mohla stačit. My tady v České republice z těchhlech zemí, které jsem jmenoval, které jsou závislé na ty zálohy nebo na ty zásobníky, tak my je skutečně potřebujeme naplno, protože když je nebudeme mít naplno naplněné, tak jediné, co nás zachrání, je spoléhat na to, že bude mírná zima.
3: Ta aktuální průměrná zaplněnost plynových zásobníků v Evropě se pohybuje kolem 54%.
4: Ale to je právě průměr přes celou Evropu. A Evropa, když budeme jít na nule, tak je to jedno, protože když má přístup k tomu mořskému terminálu, jako teďka už vlastně všechny ty země mají, i Německo, které dlouho, ačkoliv je to obrovská země s obrovskou potřebou plynu, tak nemělo přístup nebo nemělo žádný svůj terminál, tak u těch to nevadí. Ty klidně ať mají zásobníky na nule, protože když tak přivezou nějakou tu loď a ta loď se jako připojí k té trubce a bude vlastně takovým zásobníkem. Ale my tady pořád ještě ani tu vodu nemáme, aby ten tanker prostě přijel někam do Děčína a tam se napojil na tu trubku. To znamená my a ty ostatní vnitrozemské země a my z nich nejvíce, protože my máme tu nejmenší kapacitu těch zásobníků vzhledem k zimní spotřebě, tak my jsme na tom skutečně závislí. To znamená zase nenechat se ukonejšit nějakými průměrnými čísly za Evropu, musíme čistě hlídat ty české zásobníky.
3: Konstatuje Petr Bartoň z investiční skupiny Natlant.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Konec války v Perském zálivu je stále v nedohlednu. Hormuzským průlivem nadále proplouvá jen minimum lodí. Pane Bartoň, jak dlouho může tato situace ještě trvat, respektive jak dlouho to ještě vydržíme?
4: Může to trvat klidně rok, dva. Vydržíme to určitě po celou dobu. Už třeba proto, že se nenaplňují ty katastrofické scénáře, že jakmile se zavřel ta úžina, tak se vypočítalo, no a teďka má jako ve světě zásob mimo tu úžinu, nevím, 80%, protože 20% tam plyne tam tudy, teď je to odříznuto, takže to automaticky bude znamenat ne ropu za $100, ale za $200, za $300. Takové ty věštby se nenaplnily a evidentně se zase tak moc nenaplňují a tím pádem v tomto režimu, že je skutečně zhruba nějakých 15-20% odříznuto, i kdyby se zavřel úplně ten průliv, tak evidentně to nemá takový vliv, aby se to nějakým zásadním způsobem přibližovala ta cena té ropy k těm třeba 152 stům.
3: Pořád ale je to jako na houpačce.
4: Je to na houpačce, je to jednou nad 100, jednou pod 100, ale evidentně je to něco, co s čím jsme schopni žít. A zase, ono to trošku zkresluje, když se podíváme na tu ropu tak, jak ji vidíme v každodenním životě, to znamená, když se podíváme na ty totemy u benzínových čerpacích stanic, tak máme pocit, ježišmarja, už tam vidíme čtyřku, že to začíná ty ceny čtyřkou a tak dále. Ale my si neuvědomujeme, že když teď začíná ta cena tou čtyřkou, tak je to třeba téměř poloviční cena, reálně, vzhledem k našim příjmům, než když začínala čtyřkou před 10-15 lety. A tam taky byly období, kdy začínala čtyřkou. Dokonce byla období, kdy se na chvilku na pár dnů objevila pětka na tom prvním čísle nebo číslici těch cen. Ale naše příjmy od té doby vzrostly téměř na dvojnásobek, podle toho, s jakým obdobím to porovnáváme, protože každý rok rostou u nás mzdy 7-8%, což
3: jak
4: potom...
3: Jak kde?
4: No v celé ekonomice. No, takhle, jak komu můžete říct?
3: Tak, pardon, ano.
4: Ano, k tomu se vrátíme. Pojďme dobře dokončit tady tohle. Tím pádem to, že začíná čtyřkou, tak není žádná katastrofa. Samozřejmě, že to bolí. A já nechci vypadat, že tady jako to zlehčuju. Samozřejmě, každého to bolí. Jenom v tom kontextu, když jsme vydrželi ty čtyřicítky, když ty čtyřicítky... Musíme vlastně teďka vyřídit, že
3: teď nemyslíme teď počasí,
4: benzín, naftu, ale...
3: To se nám to sešlo,
4: znamení čtyřicítek. Ale když jsme to vydrželi před těmi 10 lety, tak dnes jsme v mnohem lepší pozici to vydržet. A skutečně větší problém je ten plyn, protože už jenom na té ceně té ropy, ta se následkem toho posunula, řekněme, o nějakých 30-40%, než byla před tím únorem. Když to ceny plynu šly na, nebo se zvýšily o nějakých 70-80%. To znamená, plyn zdražil dvakrát víc, než zdražila ropa. A teď, jak se nás to týká? Když ropa zdraží o 30%, tak do té ceny toho benzínu se to projeví jenom tou částí, jak tu cenu benzínu tvoří cena ropy. Ale v ceně benzínu je spousta dalších věcí, jako musíte ji někde vydestilovat v těch rafineriích, musíte ji dopravovat, musíte ji skladovat. Takže ta propustnost ceny ropy do ceny benzínu je mnohem menší, nehledě na to, že ta ropa zdražila méně, než cena plynu. Cena plynu se přímo promítá, protože plyn je plyn, víceméně tak, jak ho vytěžíme z té země, tak ho potom pustíme na tom sporáku. Jsou tam nějaké drobné náklady na tu dopravu, ale ty jsou relativně k tomu relativně malé, protože je mnohem, už z fyzikálních důvodů je mnohem snadnější dopravovat plyn než ropu, protože máme menší odpor gravitace a podobně. To znamená, ten větší nárůst ceny plynu se mnohem více začne propisovat do nárůstu ceny plynu a to je ten hlavní hospodářský problém. Domácnosti ho tolik neřeší, protože ne všechny jsou napojeny na plyn, ale třeba průmysl, který potřebuje ten plyn, nejenom k tomu, co ho používáme doma, to znamená, že ho spalujete a získáváte z něho tu hořící energii, ale plyn je základem pro výrobu spousta věcí hmotných, se vyrábí z plynu. Když se tady podíváme po studiu, diváci nás nevidí, ale je tady spousta plastových věcí. Všechny ty plastové věci byly původně plynem a čistě zázrakem moderní chemie se z toho z plynu stala hmotná věc. Zhmotnili jsme plyn, tak jak se snažili zhmotnit tmu za Rudolfa II., tak my jsme zhmotnili ten plyn a tím pádem dražším plynem znamená, že budeme mít dražší plasty, dražší hnojiva, všechno to zhmotněné z plynu. To znamená, pořád je větším hospodářským problémem plyn než ropa.
3: Cena plynu se mimochodem dostala, ale to už asi je zjevné i z vašich slov, pane Bartoni, na nejvyšší úroveň za posledního 3,5 roku. Rozhodne cena paliv o inflaci? Ta ano. Je nejnižší, na nejnižší úrovni za posledních 10 let?
4: No. Ano, ale je to trošku šizením, protože my jsme z ní v podstatě zhruba 1% uměle výmuli. A to z toho důvodu. A je to uměle, to je skutečně, řekněme, účetní věc. To znamená, když teď vidíme, že inflace 1,5 jako skočila dolů, tak ve skutečnosti bychom měli vědět, že je ve skutečnosti 2,5. A to byl skok dolů, normálně řekněme kolem 2%, ve skutečnosti je kolem 3%. A z čeho vznikl tady ten odpočítaný 1% bod? A to je to, že teď spoustu věcí, co jsou v tom spotřebním koši, se aspoň z části vláda rozhodla, že bude platit za nás. Nejenom elektřinu, ale i třeba v budoucnosti i poplatky tady za rozhlas, za televizi. Platí spoustu věcí, i část daně platila donedávna za nás za naftu jako takovou. A to znamená, že když my to porovnáváme teď v tom zlevněném období, ta inflace vždycky porovnává s cenami před rokem. Takže my teďka srovnáváme tu sníženou cenu, ať už nafty nebo elektřiny, s tou cenou, kde jsme všechno museli platit my, loni, A tím pádem vlastně srovnáváme nefér sníženou cenu uměle proti té vysoké. A když to ekonomé spočítali, tak se blíží někam k jednomu procentnímu bodu. Ale tohle skončí 31.12., protože od 1. ledna budeme srovnávat, i když ten režim bude pokračovat, budeme srovnávat tu 1. ledna 2027 s cenou 1. ledna 2026, která už byla v tom sníženém režimu. To znamená, najednou tady tenhle snižující efekt, ten jeden procentní bod vymaže se, a v tom měření inflace znovu uvidíme, nám tam naskočí ten téměř 1% bod. To znamená, ten, kdo skutečně chce mít prst na tepu doby, tak by si vždycky teď až do Silvestra měl zhruba tu necelou 1% bod k těm vyhlášeným číslům inflace připočítat.
3: Doporučuje ekonom Petr Bartoň.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Spojené státy zavedly před pár dny nová cla ve výši 10 a 12,5% na dovoz ze 60 zemí, včetně Evropské unie. Washington tento krok odůvodňuje bojem proti nucené práci. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Tak jak rozumíte, pane Bartoni, argumentaci Spojených států?
4: No, ta argumentace je čistě nutně vymyšlená, a to když to není nic jako jakoby trestuhodného, že to tady říkám, to je to jako chápe každý, i kdybyste někoho z té vlády americké večer opila v hospodě a zeptala se jich a rozvázala jim ta ústa, tak by přiznali, ano, my musíme ta cla zdůvodňovat tím, co nám umožňuje zákon, čím je zdůvodňovat. Protože od začátku problém s těmi cly bylo, že je vyhlašoval na základě toho, kdy ten zákon říká, že v těchto určitých případech to může udělat prezident bez kongresu nějakým dekretem. To znamená, ten prezident to zdůvodní tím, co mu umožňuje zákon. Něco mu sestřel nejvyšší soud, tak teď on našel jinou část zákona, už se posunul z kapitol 200 do kapitol 300, takže jako už postupně vyčerpává. No, tam je napsáno, že může to udělat, když objeví, že někdo jakoby dotuje téměř otrockou prací. No, tak on řekne fajn, tak to jako zdůvodňuju to tím, že tady tyhle země používají téměř otrockou práci a tím pádem je to nespravedlivé. Takže tomu zdůvodnění netřeba přikládat žádnou váhu. Je to jenom kvůli tomu, aby to odolalo u zase nejvyššího soudu, kam se to nevyhnutelně dostane.
3: Mimochodem, včera Donald Trump, americký prezident, v rozhovoru pro Fox News sám připustil, že ta nová americká cla mají obejít verdikt nejvyššího soudu, který cla označil za nezákonná.
4: No, ne, takhle, on řekl o těch starých, která byla podle těch dvoustovkových paragrafů, která... no tak se posunula ty třístovkový paragrafy a dělá to podle toho, takže to není to vlastně obejítí, to se zbytečně střílel do nohy, je to tam, kde to ještě soud nevyřkl, tak používá a teď čeká zase, během hodin se to dostalo zase na tu dráhu, která nakonec vykumuluje u toho nejvyššího soudu, no a uvidí, jak to nakonec dopadne s těmi třístovkovými soudy, třístovkovými paragrafy. Někdo říká, že to je trošku víc obhajitelné vůči tomu soudu, takže tam ten verdikt bude, řekněme, s většími otazníky. To, že se střelí ta stará loňská cla, to bylo téměř jasné každému. No, ale než to ten nejvyšší soud rozhodne, no tak tady bude pokračovat ta retorika, že to pomáhá americké ekonomice, což není vůbec pravda. A pokud mu to vydrží a ten soud nerozhodne před těmi volbami v mezidobí, které teď čekají na podzim Spojené státy, no tak vlastně ta cla splnila ten účel, protože se prodávají těm jeho potenciálním voličům, jakože pomáhají americké ekonomice. Nenajdete žádného ekonoma, který by něco takového mohl potvrdit.
3: A jak dopadají cla na evropský biznis?
4: Na evropský biznis paradoxně nejvíc, nebo takhle, řekněme, na evropský biznis samozřejmě nedopadají dobře, protože se teď musí snížit ta prodejní marže nebo ta zisková marže těch exportů do Ameriky. To znamená, my tam pořád z té Evropy vyvážíme tak jako původně, akorát je to méně ziskové. Ty zisky těch evropských věcí vyvážených do Ameriky byly natolik tučné nebo zdravé, že teď se vlastně ta clo projeví jenom na snížení toho zisku a nezastaví to ten export nějakým zásadním způsobem. Trochu jo, ale ne, že by najednou jste prodávala jakoby celý lodě a teďka to šlo na nulu. Ale specificky pro českou ekonomiku zase ekonomové spočítali, že nás paradoxně ta americká cla méně zasahují v tom, co my vyvážíme do Ameriky, ale v tom, že Čína teď méně vyváží do Ameriky a tam pořád ty fabriky chrlí ty věci, produkují je a tím pádem, když nemůžou odcházet do Ameriky, tak chodí do zbytku světa a o to více čínské věci chodí do Evropy. Nejenom ocel, hliník a tak dále, ale i výrobky jako takové. To znamená paradoxně ten větší dopad na českou průmyslovou výrobu není to, co případně by se snížil export do Ameriky, ale že je tady větší konkurence zlevněných čínských věcí, které logicky se prodávají levněji než dříve, protože ubyl ten zákazník americký. Takže to je celkem unikátní situace té české ekonomiky, že paradoxně více na ní dopadnou ten příliv čínských věcí, než zmenšený odliv věcí do Ameriky.
3: Máme poslední minutu našeho rozhovoru, pane Bartoni, a když jsme se dostali až k Číně, tak velmi levné nakupování čínského zboží skončilo. V Evropské unii začalo platit clo na drobné zásilky.
4: Skončilo. To je nejželeznější zákon dějin. Když vyhlásíte nějakou divnou daň, tak lidé vykážou neuvěřitelnou invenci v tom, jak to obejít. A to je naprosto legální, není to obcházení nelegální. A legálním obcházením je, že vy to z té Číny ne po jednom balíčku už si to nebudeme posílat, to je pravda, ale to bylo neefektivní, protože jsme víceméně přes oceán dovážili čínský vzduch, protože v tom balíčku po jednom trsátku bylo spousta vzduchu. Když to teďka, ten balíček 10 000 trsátek, mnohem snadněji a ekonomičtěji dopravíte do té Evropy, do evropského skladu a my si to necháme to jedno trsátko poslat ne z Číny, ale z toho evropského skladu a tím pádem obejdeme nebo nebudeme platit tady tohle. To znamená, vlastně je to ekologická věc, tady to zavedení toho nového poplatku, že konečně a Greta bude velmi šťastná, protože přestaneme dělat ten nesmysl, že dovážíme z Číny vzduch.
3: Konstatuje Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vám vše dobré. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď šampiony, sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodal.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
2: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
2: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný všim, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
1: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne.
0: Na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: A pro ty nejbližší chvíle 29. červencového večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Pravidelně ho chystá Jitka Novotná na sobotu na 9. hodinu raní, no a ve středu vždy v tomto čase vysíláme zmíněnou reprízu.
1: Stříbrný vítr na dvojce.
0: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Mé první setkání s jeho tvorbou to byl dobrodružný výstup na rozhlednu Bára poblíž Chrudimi. Dobrodružný proto, že mému synovi tehdy byly 2 roky, ale stejně jako já ani on neodolal svodům nádherné stavby z Modřínu, která nás vynesla do nebes. Děti rostly a naše cesty byly stále kurážnější. Při výšlapu po Jizerských horách jsme objevili Cimrmanův maják a muzeum v Příchovicích. Ještě výše v Krkonoších na Sněžce jsme obdivovali poštovnu. To vše z dílny úspěšného a originálního architekta, ke kterému přiléhají slova jako urputný, svéhlavý i geniální. Mocně ho inspiruje příroda. Často pracuje nejen se dřevem, ale také s kamenem či sklem. Při projektování svých staveb pečlivě a s přesvědčením zvažuje charakter krajiny, jeho objekty se s přírodou doslova prolínají. Vyznavač jednoduchosti a skromnosti, který kdysi stavěl obchodní dům Máj v Praze či obří nákupní komplex Nový Smíchov, pan profesor Martin Rajniš je hostem pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máte určitě rozpracováno mnoho projektů. Který je teď v popředí vašich myšlenek?
1: Dodělali jsme soutěž na vinařství mikrosvín. To vinařství má být nejlepší, ne v Čechách, ale řekněme ve střední Evropě. Takže teď máme takhle stažený zadek, teď dávám dohromady prsty, jestli to vyhrajeme.
0: Chtěl byste?
1: No, když nevyhrávám, tak jsem smutný a nervózní, takže chtěli, ano, ale konkurence je silná a skutečně dobrá.
0: Je mezi vašimi stavbami taková, nad kterou dodnes nevěřícně žasnete, kterou považujete za skutečně zhmotněný sen?
1: Já to se stavbama mám takový, že jsou jako děti. Když udělají maturu, to znamená, když projdou kolaudací, tak už si žijou svým vlastním životem. Takže nejvíc mě vždycky zajímá ta poslední. To je můj sen. Třeba to vinařství je sen. Je koncentrovaná magie. Představte si, že baráky úplně zmizejí a vypadají, jako že se vidice vznášejí na nebi. Tohle je hrozně těžký udělat. Ještě těžší je přesvědčit investora, že to jde, že to nestojí zase tak strašný peníze. O tom teď s ním.
0: Vy vůbec máte s novou profesi. Říkal jste mi, že za ní každé ráno děkujete a jste za ní vděčný a šťastný. K tomu řemeslu, které je jistě vysněné ve vašem případě, ale zároveň nelehké, vás přivedl tatínek nebo otec, jak jste mu říkal?
1: Táta byl idealista, velký idealista. Miloval Masaryka a věřil, že hned po Masarykovi jsou nejlepšíma členama národa vysokoškolský profesoři. Když jsem s ním šel z té auly Karolína a držel jsem od Vaška Havla podepsaný diplom, tak říkal, já mám takovou radost, že si to dostal. Ale Martine, upřímně řekni, co je to za zemi, kde ty můžeš dělat vysokoškolského profesora? Takže otec měl ke mně kritický pohled. Říkal, byl jsi dobrý v matematické olympiádě a maluješ. To je architektura. Ono je to jinak. Tý matiky je v té architektuře málo, ale je v tom magická logika. Můj otec by řekl kvintesence. Víte, co je kvintesence? To je esence, esence. Nahuštění toho přemýšlení. Čím dál tím víc zjišťuju, je přesto, že jsme jako 2 kohouti na jednom smetišti spolu zápasili. Já jsem dospíval až někdy do 50. Teprve tam jsem chytil trochu odstupu a rozumu. Ale čím dál tím víc si uvědomuju, že se mu podobám. Někde vevnitř ve mně žije, ale máma víc.
0: A jaká byla maminka? Já vím, že studovala ve Francii, že byla frankofoní, to jste mi prozradil. Také jsem se dočetla, že byla hodně churava.
1: Máma byla skutečně strašně chytrá ženská. A nebyla chytrá vypočítavě, byla chytrá elementárně. A když dědeček, její otec, zemřel v roce 1914, tak babička prodala velkostatek, který on na dluh koupil, všechny dluhy zaplatil a babička ho za 7 milionů zlatých prodala. Takže měli spoustu peněz. A babička rozhodla, že bude nejdřív studovat na liceu v Grenoblu, potom jí zaplatila 3 semestry na Sorboně a 3 na Cambridge. Takže máma, jako všichni mý příbuzní a rodiče, mluvili plynně slovem a písmem. To, čeho on vůbec nejsem schopný. 3 jazykama, německy, francouzsky, anglicky. Ale neuměli rusky. A já přece jen trochu rusky umím. Dokonce jsem si Dostojevskýho prvních 30 stránek Idiota přečet v originále.
0: Což je úžasné, když posluchačům prozradím, že jste byl dysgrafik a dyslektik. Velmi jste bojoval se základním školstvím, s učiteli v Ostrovní ulici, setkával jste se s obrovským nepochopením. Dokonce vás prý chtěli poslat do pomocné školy. A vy tady teď tak hýříte takovými projevy vzdělanosti a dychtivosti a připadá mi, že jste musel v tom životě hodně zabojovat.
1: Vy mý přednosti trochu moc zdůrazňujete. Ano, byl jsem přeučený levák, dysgrafik, dyslektik, ale především jedináček. S dětma jsem si nerozuměl. Nerozuměl a vůbec holčičky a potom ženy, to byl velký můj životní problém.
0: O tom si ještě budeme povídat, věřím, ale zůstaňme chvíli v tom dětství. Já když vidím vaši lávku, co se zvedá, nebo když si vzpomenu na tu své ráznou lanovku, na povodňový transborder, který přepravuje lidi vlastní silou přes Lužickou Nisu, tak se musím zeptat na tu hravost ve vás. Jestli se projevovala intenzivně od malička, jestli jste jí vyplňoval i ty chvíle, kdy jste si tedy nehrál s vrstevníky, jestli jste si naopak třeba nadšeně hrál se stavební, mi konstruoval, vymýšlel, montoval, tvořil, zaměstnával nejenom hlavu, ale i ruce. Jak to bylo?
1: Kromě toho, že jsem přeučený levák, tak jsem dost nešikovnej na manuální práci, ale dělal jsem všecko možný a stavebnice Merkur a k tomu parní stroj, který skutečně běhal a k tomu ze Švédska mašinka na klíče, která jezdila. Ale pozor, na tu mi šáhla jedna holčička v rychlíku do Budějovic. Já jsem si počkal na tunel a pokousal jsem jí. Takže zastavili vlak a vyloučili nás z přepravy. Otec byl někdy ze mě zoufalej. A doteďka ty šroubky a dávání věcí dohromady, což u dřevěných věcí je takový krásně viditelný. Tam úplně z rozkoší můžete pozorovat, jak ty síly chodějí po té konstrukci, jak ji lehce deformujou, když je udělaná tak jako na hraně. To je rozkoš. Když člověk pozoruje krásnou nahou ženskou, tak má rozkoš z toho plánu hlavního konstruktéra, který je geniální. Lepší už to být nemůže. A já se snažím někde klopítavě u země dělat takový kousky jako příroda, ale z materiálu. Nežije to samo. Třeba se ještě propracuju k živýmu domu.
0: Říká architekt a urbanista profesor Martin Reiniš.

0: V letech 1962 až 69 vystudoval Martin Reiniš fakultu stavební ČVUT v Praze. Nevím, jak horlivě, ale soudě podle množství cest, které jste jako student podnikl do Polska, Jugoslávie a zemí západní Evropy, jste se té škole asi neupsal bezvýhradně, že ne?
1: Já jsem pořád hledal. Říkal jsem si, konečně vysoká škola, něco to bude. Nebylo, aby ty učitelé byli lepší. No to ani náhodou, to nebyli. Takže nám říkali nesmysly o těch věcech. A to tam trvá do teďka. Český vysoký učení o architektuře je

0: nejhorší známky. Najednou jsem si uvědomil, že žiju ve světě, kde svobodu pro svou práci, ale i pro sebe samotného, kamarády, pro všechno, musím dělat sidestepingama. Zjistil jsem, že architektura v sobě má tolik úžasných, neobjevených, nepoznaných věcí, které jsou kombinace přemýšlení, triků, různých přepodstatnění věcí, humoru. Pozor, i baráky můžou mít humor. To z té školy jsem se naučil.
1: A taky asi umění improvizace, jak vás tak poslouchám.
0: Já ty školy měl potom akádu nedoštudovanou a hlavně SIAL.
1: Což bylo Sdružení inženýrů a architektů Liberec pod vedením významného architekta Karla Hubáčka, autora hotelu a vysílače na Ještědu, vidíte. A tomu jste říkali školka SIAL.
0: Školka a vymyslel si to Míra Masák, který to Hubáčkovi vnuknul. Hubáčkovi jsme říkali pane šéf, Masákovi jsme museli vykat, proto teď každému tykám a nechám si tykat. A jediný můj guru v životě se jmenuje Karel Hubáček. Já mám tak rád, co se architektury týče. Věřím, že plujeme na jen jiných stranách podobné lodi, ale jeho nezměrná přímočará odvaha, to je to vzácný zboží, který v Čechách prakticky není. Jsme národ mávačů, mávatkama. Jsme národ, který s klidem přijal vyvraždění Židů, kusů Němců. A vždycky, když se vracím k té kotlince, tak je mi smutno, že se vracím mezi lidi, který bych chtěl, aby byli lepší. Oni budou.
1: A přemýšlel jste někdy, že byste se nevrátil?
0: Přemýšlel. Teďka hodně přemýšlím. Dokonce jsem požádal o kanadský papíry. A víte proč? Otec mi vždycky říkal, Martine, neemigruj, jako emigrant se nikdy nepozvedneš a nikdy ten jazyk nebudeš umět. A zase měl pravdu. Teprve teďka začínám objevovat češtinu. Po 75 letech učení a jsem někde ve čtvrtině. Já si nedokážu představit, že ten lid tady se předělá. Budou dál mávat jen někomu jinému. Tady je atmosféra na architekturu hodně, hodně smutná. A co mě nejvíc vadí, že si zvykli na paneláky. To je jako by si někdo zvykl na koncentrák.
1: Když jste hovořil o té svobodě ve vaší profesi, architekti jsou často nuceni jít investorům takzvaně na ruku a někdy se tak děje i za cenu ztráty té tvůrčí svobody. Taky jste to někdy dělal nebo jste tohle absolutně zavrhl a dokázal to vydržet navzdory různým existenčním fázím, obtížím, otazníkům?
0: Posuďte sama. Neudělal jsem jedinou čáru na paneláku, protože paneláky nenávidím. To je kretenský nápad levičáckého propagandisty Corbusiera. Neudělal jsem nikdy žádnou administračku pro bolševiky. Nenavrhl jsem žádný vězení, ani ochranu hranic nebo něco takového. Když mi někdo nedá přijatelnou míru svobody na to dělat, tak jdu od válu. A hledání svobody je pro mě životní krédo. Jako ta písnička Bird on the Wire.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je architekt a urbanista profesor Martin Reiniš, jehož prvním velkým zásadním projektem byl obchodní dům Máj na Národní třídě, který v 70. letech navrhl společně s kolegy Miroslavem Masákem a Johnem Eislerem. A vím, že skromně říkáte, že jste tam byl tím třetím, abychom to tedy uvedli do pravého kontextu. Pak jste přešel, pane profesore, do oboru výstavnictví. Co jste si od toho sliboval? Proč jste opustil tu mateřskou školku architektury SIAL, Liberecké studio, a vrhl se do trošku jiných sfér, kde nejznámější prací byl pavilon dopravy na světové výstavě 86 ve Vancouveru?
1: Mě tam začala být horká půda pod nohama. Kádrovák, kádroval lidi, jak jsou na tom politicky.
0: A vy jste byl to buržoázní dítě, vidíte, pravičák?
1: No, nejen to, ale prý jsem urazil shromáždění tím, že jsem si vzal rozdrbaný džíny. Já neměl jiný vypraný, já jsem skočil do rozdrbaných džín a dostával jsem tam nějakou odměnu, malou. No a on to bral jako urážku u pracujících.
0: Mimochodem, měl jste na sobě někdy oblek s kravatou?
1: Někdy před 30 rokama, kdy jsem si říkal, že musím vypadat jako architekt, jsem si nechal ušít oblek. Vzal jsem ho asi 4-5krát. Pak mě narostlo břicho a nevešel jsem se do toho obleku. A tímto s mýma oblekama skončilo. Já jsem bojovník v terénu na poli architektury. Takže džíny a triko a tím to vadne. A když tak černý sako k tomu.
0: Tak se vrátíme k tomu výstavnictví a promiňte, že jsem vás od něj odvedla, ale co to bylo za změnu směru? Sehrál v tom roli ten jeden kádrovák a pak i nějaká změna ve vašem myšlení?
1: No, už jsem byl v Sialu 10 let. To byla moje třetí vysoká škola. A tam jsem se naučil trochu architekturu. A to jak? Pozoroval jsem víc než 10 svých super nadaných kolegů, jak trpě jako koně, podobně jako já, nad těžkýma projektama. Těch projektů takhle kolem mě prošlo zhruba 400 a já už se cítil, že musím udělat krok dál. Školy skončili. Potkal jsem kamaráda Jaromíra Hníka, s kterým jsme chodili do školy obecný. On říkal, hele, nechceš do Kanady dělat s náma výstavy? Nějaký prachy vyděláme. A bylo to daný tím, že jsme museli udělat soutěž, vyhrát jí, nakreslit ty prováděcí vejkresy třeba za týden. Pak se to vyrobilo a postavilo. A člověk nemohl říct, koukněte, ten barák není nic moc, ale už jsem jiný člověk. Už mezi tím uplynuly roky, jako je to u normálních baráků. Ty výstavy se dělají hrozně krásně. Sednou si 3-4 lidi, režisér, technik, scenárista a architekt. A vymýšlej, chytaj nápady. A když je jich plná síť, tak je utříděj. A je to dělání z ničeho něco.
0: Dělání podívané, je architektura trošku blízko divadlu, když hovoříte o režisérovi?
1: Ta výstava je divadlo. A s Jaromírem jsem se naučil, jak se zachází s velkýma penězma, jak se dělá scénář filmu, jak se k tomu hledá muzika. Elementární nápady. Vemte jeden elementární nápad. Když jsme dělali potom bienále v Benátkách, tak jsem šel za Jaromírem a říkal jsem, hele, ty to skutečně umíš. Co bys mi doporučil, aby to bylo? On říkal, no máš tam samý dřevo, tak si kup dřevěnou vůni, aspoň 20 litrů a rozprašuj ji tam. A lidi vstoupili na výstavu a říkali, tady tak krásně voní dřevo.
0: Vidíte, já bych něco tak vyumělkovaného jako vůně dřeva ve spreji od vás neočekávala, ale bylo to účinné.
1: No jak mám to dřevo donutit, aby víc vonělo? To je stejně obtížný, jako nutit ženu klást. To prostě nejde samo od sebe.
0: Zdá se, že jste se leccčemu přiučil při tom výstavnictví. Řekněte nám, z jakých úvah, potřeb a myšlenek se potom zrodilo DA Studio, které jste založil roku 1986 a bylo vlastně, pokud se nepletu, prvním soukromým architektonickým studiem u nás?
1: Ano, bylo před revolucí, to bylo v održku. Na pár let Krymu to vydalo. Nedovolený podnikání, že jo? A jak se zrodilo? Jednoduše, jak se rodí věci v reálném světě? Penězma. Já jsem dostal honorář 80 tisíc dolarů. Víte, co to bylo za bolševismu 80 tisíc dolarů? To je, jako byste teďka dostal, řekněme, takových aspoň 50 milionů. Já jsem řekl, tak, budeme to dělat, jako se to dělá po celém světě. Uděláme malý byro, budeme dělat spolu a budeme dělat ve svobodě, budeme soukromí. Teď jsem znal různý úskoky a kličky, které se musí s tím bolševismem dělat, aby si to nikdo nevykládal. Mám negativní lustrační osvědčení, takže ty kličky byly jiného druhu. A Markéta Cajdhamlová, která k nám přišla při dělání Expa, je hrozně dobrá architektka. Já jsem jí říkal, Markéto, kdo jsou tví kamarádi, kdo to dobře umí? A vyjmenovala Prouzu, Zímu, Fialu a svýho kamaráda, který už je dlouho mrtvej, Lvíčka Laurmana. A všichni byli absolutní jedničky a jsou teďka, jsou to jedny z nejslavnějších architektů současné éry.
0: A podařilo se vám na sklonku toho socialismu vytvořit to vysněné svobodné společenství?
1: No tak svobodný být úplně nemohlo. Ale udělal jsem pro to lecos. Vytlouk jsem z nich papír, který měl cenu ne zlata, přímo platiny. Výjezdní doložku do všech zemí světa, mnohorázovou na celý rok. Museli se podplácet ty moci páni, ale mohli jsme jezdit po světě, mohli jsme dělat mezinárodní soutěže a mohli jsme realizovat venku.
0: Nejvýrazněji se práce vaší kanceláře zapsala tady v České republice, tehdy tedy ještě Československu, do tváře Prahy tvorbou nové části Smíchova v čele s obrovským obchodním centrem. Když kolem něj dnes jdete, jste spokojen? Podařilo se to?
1: Ta odpověď není tak jednoduchá. Když jsem stál před hotovým májem v tom 75. roce a poslouchal jsem, co si lidi o tom říkají. Takový zprostěrny, to by rozhlad spadnul ze svých solidních základů. Takže jsem přemýšlel, jak dělat obchoďáky, aby nestrašili v tom městě jako třeba Kotva. A došel jsem k názoru, že nejlepší je to postavit dovnitř do bloku a nechat kolem to město žít svým vlastním životem, na které je zvyklý. Novej Smíchov je do jistý míry takhle udělaný. V dvou stranách má původní baráky. Přesto, že je zhruba 15x prostornější než máj, tak to městě nestraší. Samozřejmě, že jsem byl velmi, budu slušný, naštvaný, že nás zařadili ty moci páni, kteří rozhodovali o prachách, někam na úroveň severní Afriky. Tomu přizpůsobili třeba vnitřní výzdobu, tu teďka strhali a je to o trošku lepší. Ale já tam chodím, já miluju bijáky, tak tam chodím do bijáku a když jdu z bijáku, tak nakoupím sněžní kraby.
0: A na co chodíte do bijáku?
1: Na všechno.
0: Vážně?
1: Já miluju bijáky. Další můj sen je natočit celovečerák. Trochu pohádku, trochu divoký film a na konci musí lidi plakat, protože to bude o šťastný lásce. To je můj sen.
0: Věčně snící Martin Reiniš, nikoli filmař zatím, ale abychom se vrátili do atmosféry DA studia a této vaší významné etapy v kariéře, co se vám odehrálo v mysli, když jste v roce 1996 přenechal tohle skvěle fungující studio, skvěle fungující architektonickou kancelář svým společníkům a jen tak jednoduše vyrazil na cesty na celých 5 let?
1: Ve mně už se delší dobu odehrávala jedna utkvělá myšlenka, že tolik času věnuju vyjednávání smluv, organizaci, managementu, že málo škicuju. A uvědomil jsem si, že když veme tušku do ruky třeba Jára Zima, že je lepší než já. To jsem nemohl připustit. Teď jsme si znova naroveň. A řekl jsem, musíš odejet do světa a znova si promyslet celý svůj život. Moje slovenská žena s 3 svýma dětma odešla za lepším chlápkem, vyšším, krásnějším. Já jí to přeju. Ale nemusela z rodinného rozpočtu mu financovat vydání jeho básní. No, prosím. A já jsem vyrazil na cesty. To byl jeden z nejlepších kousků, který se mi v životě povedl. Ani nevíte, jak nádherný je strát ze sebe veškerou zbroj a jít například tichou tundrou, pozorovat velký stádo sobů, být na rozhraní sněhu, deště, pozorovat ty zázraky. A najednou se objevila mi v hlavě písnička. 3 tamboři šli švargy z vojny domů. To zpíval táta, když mě bolely nohy a byli jsme na výletě. A najednou jsem cítil, že jsem dosáhl toho, co jsem chtěl, nový svobody.

0: Když se sečtou roky, které architekt a urbanista Martin Reiniš strávil na cestách, dobereme se pozoruhodného čísla 15. Vy jste byl opravdu v extrémních končinách na Islandu a v Norsku za polárním kruhem, na Sahaře, v Himalájích. Když se ohlédneme za vaší stavbou a konceptem Nového Smíchova a pak se podíváme na ty současné stavby, mnohdy dřevěné, z kmínků nebo třeba rozhledny věže, tak bychom jim stěží přisoudili jediného autora. Opravdu, pane profesore, nastal ten zlom v Bolívii s rostlinou Pacha Brava pohledem na ni, anebo jste se připravoval pozvolna déle na celý ten přerod tvůrčí? Protože já nemůžu věřit, že jedna jediná rostlinka by vám tak zásadně překopala myšlení.
1: Ta rostlinka je velmi skromná. To neudělala rostlinka. Ve mně to bublalo roky. A najednou jsem viděl symbol skromný, symetrický, složený z mnoha dílů. Řekl jsem si, člověče, to je symbolika svobodné architektury. Architektura, která se přizpůsobuje, je levná, nic moc nepotřebuje. A začal jsem uvažovat o domech jiným způsobem. Ale hlavně, já jsem viděl spoustu domorodců, který obdivuju. Ty nemají žádný prachy, nemají žádný formální vzdělání a přitom dokážou udělat úžasné stavby. V Mali žijou dogoni. Dogoni jsou mistři nádherný stavem z bláta, kamení. A kdybych já uměl to, co dogoni, bez škol, bez plánu, tak nesedím tady a plácám to s nima. Já jsem si uvědomil, že architektura je chudobka. Je to takový chudák lenochod. Architektura se vyvíjí pomalu a doba utíká čím dál tím rychlejš. Je to lenochod, který vyčerpáním lehnul do příkopu. A my ho musíme obejmout, přivinout v sobě. Bez dokonalý, nádherný architektury nemůže existovat spokojená společnost.
0: A není to spíš trošku tak, že se ta architektura nepatrně zvrhla nebo vychýlila a že se vracíte k jejím podstatám a kořenům a k tomu dobrému, co do ní lidstvo za staletí existence a tvorby uložilo?
1: Říkáte to nádherně. Souhlasím s váma. Je to ještě víc. V architektuře se vlastně promítá příroda. Příroda je neuvěřitelný experiment. Několika miliard let, kvadrilionů jednotlivých systémů, který se nejrůznějším způsobem spolu střetávají, křížejí, vyhrávají a prohrávají bitvy o život. Architektura je ale hlavně o hluboký, příjemný lidský magii, o pocitu. Pocity jsou první a my se jima řídíme. A architektura je v tomhle náš jediný největší společník. Ten problém přestal být existenciální. Ten problém je, že nám něco chybí. Co to je? Štěstí nám chybí. Nám chybí pocit, že věci jsou nádherný, úžasně rozprostřený před náma. Jako krajina, jako příroda, jako mraky, jako oceán, jako ledovce. A že naše dílo je rovný týdle božský tvorbě.
0: Vy jste mě úplně dojal. Mě by zajímalo, pane profesore, jak funguje ta vaše huť, kterou jste zbudoval po návratu z cest v roce 2001, která se profiluje jako skupina lidí, kteří intenzivně hledají nové cesty napříč urbanismem, stavbami a designem. Jestli se vám tam daří naplňovat všechny tyhle krásné úvahy, myšlenky a taky, Nakolik jste pro ty své, povětšinou mladší kolegy, náročným spolupracovníkem? Protože myslím si, že stát po boku vizionáře vašeho typu, člověka, který neuznává větu "to nejde" a který svými experimenty přináší další a nové náročné výzvy, že to občas, promiňte, může být k nevydržení.
1: To máte pravdu. Ale víte, jak jsem to udělal? Já mám ty nejlepší z třetí a čtvrtý generace. A jsou úžasný. Jak já je mám rád, jak jsou trpěliví se mnou, jak mi záchvaty amoku a vzteku přejdou jakoby nic. Ale jak jim to myslí? Dělají svý vlastní projekty a já jim to nezávidím. Když jsem poprvé přijel do Kolína nad Rýnem, tak jsem se dostal do Dombauhütte. A Huť je přesně ten formát, který projektuje, vymýšlí, staví, zkouší, ale musí to být ESA skvělý. A mám dva společníky, dlouho děláme s Davidem Kubíkem, přidal se k nám, ale to už je hezkých pár let, Tom Kosnár a takzvaný dvě děti, studenty, ale ty vybral Tom. Hodně o nich ještě uslyšíte.
0: Říká můj dnešní host, mistr odvážných konstrukcí a také autor výroku, že lidem se architektura musí líbit, protože tohle je pravidlo číslo 1, Martin Reiniš. Ty vaše stavby vykazují zřetelný respekt k přírodě a takový těžko popsatelný meditativní rozměr. A já se vám přiznám, že jsem se teď v souvislosti s debatami, které se v Praze léta vedou o nové koncertní síni, zamilovala do takové představy, že by se ta síň zrodila z vašich myšlenek, že by se zrodila z vašich favorizovaných materiálů, jako jsou dřevo, kámen, sklo. Přemýšlel jste o té práci? Lákala by vás?
1: Ano, přemýšlel. Dřevěná, krásná, měkká, s přírodou korespondující architektura by pro koncertní síň byla bezvadná. Já si myslím, že to je bezvadný nápad. Rád to udělám. Dokonce, aby se nemusela dělat soutěž na to, tak mám pro pana primátora jeden nápad. A to udělá 50-50. 49% platí erár, 51% zaplatí soukromí bohatý lidi a já těch 51% jsem schopnej, když dostanu dost času, ukecat na to.
0: Tak vidíte, co jsme tady v pořadu Stříbrný vítr všechno pěkně vymysleli.

0: Praze bydlí přímo v ateliéru, a to velmi skromně. V Jizerských horách má chalupu, kterou zdědil po rodičích. Profesor Martin Reiniš, architekt a urbanista. Vy jste nikdy asi netoužil po nějakém reprezentativním sídle. Vlastně už teď trnu, co byste mi na to řekl, protože asi dokážu trošku odhadnout vaši životní filozofii. Nicméně jste úspěšný člověk, v očích leckoho bohatý muž. K čemu jsou vám dobré peníze?
1: Peníze jsou jeden z důležitých aspektů svobody. Neřešejí všechno. Ale když potřebujete něco vyzkoušet, někam se dostat, někoho přesvědčit, vydat knížku, ale pořádnou, dokonale vytištěnou, tak na to všecko potřebujete peníze.
0: Ta vaše knížka je dokonalá, 25 tisíc dnů vzpomínek, příběh profesního hledání, zážitků z cest, pojatý velmi otevřeně a upřímně. Hodně tam hovoříte také o lodích, o chalupě, o psech. A z toho vašeho vyprávění prostupuje silný akcent na přátelství. Ostatně i dokumenty, které jsem s vámi viděla, jsou plné obětí a přátelských slov směrem k blízkým a ke kolegům. Máte, pane profesore, čich na lidi?
1: Aby to neznělo nadutě, ale myslím si, že pár věcí poznám. Jedno je, jestli někdo je skutečně dobrý, tak něco ve mně to rozezní. A zároveň, jestli ten barák je dobrý, tak to taky poznám. A u psů vím, co si asi myslej, ale zbytek lidstva, zejména ženy, jsou pro mě naprosto nepochopitelná, to je úplná stvoření, z kterých mám často velký vichr.
0: Vy ve své knize píšete, že by ženy měly převzít vládu nad světem. Co dobrého by podle vás přinesl matriarchát?
1: Míň konfliktů, ale hlavně ten zvláštní empatický rozměr, který svět potřebuje, aby jsme jeden druhýho respektovali a chápali. A zároveň věřím, že v tomhle prostředí by hodně rychle vzniklo nový, úplně zatím neznámý kolo architektury. Vysoké školy mají naprosto převahu žen. Tato síla vědomostí, tato síla postavení se projeví a já se na to těším.
0: Můžu se zeptat, jestli jste zažil opravdu velkou lásku?
1: Ano, zažil. Dvě, mou první ženu a mou poslední kamarádku, která mě opustila. Ano, velké lásky to byly a jsou ve mně zakletý jako neoddělitelný jádro, který je třeba uvnitř mě koule, tak já to mám s láskama. Si tam někde sednou, umístěj se a už nejdou vyrvat.
0: Vy o sobě říkáte, že čím jste starší, tím jste šťastnější. Co vás naplňuje pocitem štěstí?
1: Svoboda, práce, kamarádi, pár staveb a to, že jsem si našel vlastní cestu, to mě fakt baví ráno, když procitnu. Já se těším na ten okamžik, kdy sednu a začnu škicovat další projekt.
0: Když jsem si pročítala vaše vzpomínky, tak jste mě úplně odzbrojil svou úvahou nad tím, že si dokážete vybavit den po dni ze svých cest, protože byly tak nabité, tak barvité, tak poutavé. Tak jsem se sama zamyslela nad tím, kolik si vybavuji třeba z uplynulého týdne. A nebyla to úplně dobrá bilance. Jak posílit tu paměť? Jak ji umocnit, rozvinout?
1: Zapamatujete si to, co je podbarvený silným pocitem. Cesty mě přinášejí často takový vzrušení, takový zájem, co se za tím dalším obzorem objeví. Já si je můžu přehrávat tam a zpátky. A co člověku tříbí paměť taky? Že nemá žádný informace z internetu, že nepoužívá počítač. Já nemám počítač. Já čtu knihy. Můj otec měl fotografickou paměť. Já jsem měl chytrý rodiče. Moje máma si pamatovala, to je ten a ten člověk z toho a toho románu. Takže mý tělo, můj mozek měl z čeho to uplácat.
0: Tak počítač nemáte, kresbu milujete, nosíte u sebe pořád skicák? Máte ho...
1: Ne, to se zapíše do hlavy. Neostrouhat si mozek je strašně důležitý. A k tomu člověk potřebuje pocit volnosti a svobody.
0: Tak já vám, pane profesore Rajniši, děkuju za to krásné povídání, za to, že jste nás tak infikoval tou touhou po svobodě, že jste tak apeloval na naši kreativitu, na to, abychom neulpívali ve sférách, které nám neprospívají. A hlavně děkuji za celou řadu nádherných staveb, které nás tak těší a které tak rádi objevujeme, případně i zdoláváme. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Já moc děkuju vám a zdravím.
0: Pan profesor Martin Rajniš.

Tak to bylo další vydání pořadu Stříbrný vítr. Poslouchali jste reprízu pořadu z roku 2019. Režie se ujala Ivona Žertová, spolupracovali Jakub Řížský a Filip Lukeš. Připomínáme, přátelé, že už za pár minut na dvojce vypukne mrazivé léto.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci Mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Večer. Přemítala jsem o tom, co Kamal povídal o návratu na místo činu. A tak jsem se vydala do Vetny. Cílevědomě kráčím rovnou k ústí podchodu. Pokládám ruce na studené hrubé cihly u vstupu a se zavřenýma očima po nich přejíždím prsty. Nic. Oči zase otvírám. Rozhlížím se. Na ulici je klid. Pár set metrů ode mě míří mým směrem nějaká paní a jinak nikde ani noha. Slunce zachází za mrak a do mě se dá zima. Obracím se a chystám se odejít. Žena, kterou jsem před chvílí viděla, právě obchází roh. Má na sobě tmavomodrý, nepromokavý plášť. Když mě míjí, náhle se mi to vybavuje. Žena. Modrá barva. Vzpomínám si. Anna. Měla na sobě modré šaty s černým páskem a vzdalovala se ode mě. Šla rychle, pak se ohlédla a zůstala stát. Vedle ní zastavilo u chodníku auto. Červené. Tomovo auto. Sklonila se, aby s ním přes okénko prohodila pár slov. V zápětí otevřela dveře a nastoupila, načež auto odjelo. Pamatuju si na to. Tehdy v sobotu večer jsem stála právě tady, u vstupu do podchodu a sledovala, jak Anna nastupuje k Tomovi do auta. Jenomže ta vzpomínka přece nedává smysl. Tom sem autem přijel, aby se po mně poohlédl. Anna s ním ve voze nebyla. Byla doma, což mi sdělila policie. Nedává to smysl a já bych nejradši ječela zoufalstvím. Přicházím ulici a vydám se po levé straně Blenemské. Na okamžik se zastavím naproti domu číslo 23. Nechali znovu natřít přední dveře. Když jsem tam bydlela já, byly tmavozelené, kdežto teď jsou černé. Ráda bych přešla ulici a zabouchala klepadlem do toho černého nátěru. Ráda bych si promluvila s Tomem. Zeptala se ho na ten večer, kdy se ztratila Megan. Ráda bych se ho zeptala na včerejšek. Jak mu bylo, když jsme spolu seděli v autě a já mu políbila ruku. Ale místo toho tam zůstanu jen chvíli stát a dívám se nahoru. Na okno své někdejší ložnice. Dokud neucítím, jak mě v očích štípou slzy, z čehož poznám, že je na čase odejít.

Úterý 13. srpna 2013. Ráno. Přihlížela jsem, jak se Tom chystá do práce, obléká si košili a kravatu. A vůbec poprvé jsem mu záviděla ten luxus moc se svátečně obléknout, vypadnout z baráku a celý den cílevědomě pobíhat sem tam ve jménu výplatní pásky. Rozhodně se mi nestýská po práci. Byla jsem realitní agentkou, což není zrovna povolání, o němž by člověk v dětství snil. Postrádám však možnost šmejdit za nepřítomnosti majitelů po luxusních domech, hladit prsty mramorové kuchyňské desky, nakukovat do prostorných skříní. Ráda jsem si představovala, jak by vypadal můj život, kdybych byla příslušnice této společenské vrstvy. Chci, abychom měli víc peněz, abychom mohli opustit tenhle dům, tuhle ulici. Je to jednoduché jako facka. No, možná to až tak jednoduché není. Poté, co Tom odjel do práce, jsem usedla ke stolu a chystala se svést s Evie snídaňovou bitvu. Přísahám, že před 2 měsíci snědla všechno. A dnes? Pokud nedostane jahodový jogurt, ani se toho nedotkne. Vím, že je to normální. Opakuju si to pořád dokola, zatímco se snažím vybrat si z vlasů vaječný bílek nebo lezu po zemi a sbírám lžíce a převrácené misky. V jednom kuse si opakuju, že je to normální. Ale když to máme konečně za sebou a Evie si sama šťastně hraje, ulevím si pláčem. Slzy si dopřávám jen zřídka a jedině tehdy, když na blízku není Tom. Když jsem si pak myla obličej a viděla, jak vypadám unaveně, jak jsem ucouraná, samý flek a vůbec hrozná, tehdy jsem ucítila potřebu nastrojit se do hezkých šatů, obout si střevíčky na vysokém podpatku, nalíčit se a pak chvíli korzovat ulicí, ať se za mnou chlapi otáčejí. Stýská se mi po práci, ale taky po tom, co pro mě moje práce znamenala během roku, kdy jsem se seznámila s Tomem. Stýská se mi po možnosti být něčím milenkou. Bavilo mě to. Vlastně jsem to přímo zbožňovala. Nikdy jsem nepocítila ani stín viny, i když jsem to předstírala kvůli svým vdaným kamarádkám, které žijí v děsu z kdejaké kočičky z kanceláře, co umí žvanit o fotbalu a půlku života tráví v tělocvičně. Musela jsem jim tvrdit, že se samo sebou cítím děsně, že z toho mám špatný pocit kvůli Tomově manželce. Pravda je, že kvůli Rachel jsem nikdy špatný pocit neměla. Prodávala jsem tenkrát jeden dům. Ukázalo se, že to bude docela náročné. A tak jsme se domluvili, že přizveme nezávislého odhadce nemovitostí, aby pohlídal, že bude všechno v pořádku. Prodávající se už vystěhovali, dům byl prázdný, takže jsem odhadce musela pustit dovnitř sama. Od momentu, kdy jsem Tomovi otevřela dveře, bylo jasné, že se to stane. V tom, jak se na mě podíval, jak se usmál, bylo cosi zvláštního. Nemohli jsme si pomoct. Dělali jsme to rovnou na kuchyňské lince. Byl to holý nerozum, ale zkrátka jsme zešíleli, tak mi to aspoň vždycky říkal. Nečekej ode mě, že se budu chovat rozumně, ano. S tebou to prostě nejde. Beru do náruče Evie a jdeme ven na zahradu. Evie strká sem a tam vozíček a přitom se chichotá. Na raní záchvat vzteku dávno zapomněla. Pokaždé, když se na mě usměje, mám pocit, že mi srdce pukne blahem. Ať už se mi po zaměstnání stýská sebe víc, stesk po tomhle by byl nesrovnatelně horší. Ale co to tu vykládám? Ani mě nenapadne, abych Evie nechávala s nějakou opatrovnicí, i kdyby měla špičkovou kvalifikaci a doporučení. Už nikdy ji nenechám s nikým. Po Megan už ne. Večer. Tom mi napsal textovku, že se dneska trochu opozdí. Musí vzít nějakého klienta na skleničku. Evie a já jsme se chystali na večerní procházku. Přes den byly zatažené závěsy, aby v místnosti nebylo takové horko, a teď jsem je šla roztáhnout. V tom jsem zahlédla Rachel, jak stojí naproti přes ulici a dívá se na náš dům. V zápětí vykročila směrem k nádraží. Sedím na posteli a klepu se vzteky.
Tom povídal, že to vyřeší. Prý jí v neděli zavolal a ona se přiznala, že navázala jakési přátelství se Scottem Hipwellem, ale nemá v úmyslu se s ním dále scházet, takže se už nebude potloukat kolem. Tom říkal, že mu to slíbila a on jí uvěřil. Prý se chovala rozumně, nezdála se mu opilá ani hysterická. Povídal, že se jí podle jeho názoru vede lépe. Zhluboka jsem se nadechla a přitáhla si Evie na klín. Řekla bych, že už toho bylo dost, viď, broučku? Hluboko v duši mi klíčí schnilé semínko. Neubráním se myšlence, jestli se Tom, kde si vnitru neraduje z toho, že se od něj Rachel neumí odpoutat. Sejdu do přízemí a šmátrám v kuchyňském šupleti po vizitce, kterou nám nechala seržantka Rayleighová. Dřív, než si to stihnu rozmyslet, vytočím její číslo.

Středa 14. srpna 2013. Ráno. Tom má ruce na mých bocích. Horce mi dýchá na krk a jeho spocená kůže klouže po mé. Říká mi: poslední dobou tohle děláme nějak málo. Scházíš mi. Tohle mi schází. Chci toho víc. Překulím se a líbám ho na rty. Oči mám pevně zavřené a snažím se potlačit pocit viny, že jsem se za jeho zády vypravila na policii. Myslím, že bychom si měli někam vyrazit, mumlá. Jenom my dva. A u koho asi necháme Evie? Chci se ho zeptat. U tvých rodičů, se kterými nemluvíš? Nebo u mé matky, která se sotva postará sama o sebe? Ale neřeknu to. Neřeknu nic. Jenom ho znovu políbím. Vášnivěji. Kam by ses ráda vypravila? Na Mauritius? Nebo na Bali? Směju se. Myslím to vážně, říká. Zasloužíš si to, ano. Byl to náročný rok, ne? Tome, a co peníze? Budeme v pohodě. Ale nechci to říkat, ale musím. Nemáme dost peněz, abychom mohli uvažovat o stěhování, ale máme na dovolenou na Mauriciu nebo na Bali? Pomalu vydechuje. Odvalí se ze mě. Neměla jsem to říkat. Elektronická chůvička procitá k životu. Evie se budí. Já ji vezmu, řekne Tom. Stane a odchází z pokoje. U snídaně nám Evie předvádí svoje kousky. Už to bere jako hru. Odmítá jídlo, vrtí hlavičkou, pěstičkami bouchá do misky před sebou. Tomovi rychle dochází trpělivost. Na tohle nemám čas, říká mi. Musíš to udělat ty. Zhluboka se nadechuju. Je to v pořádku. Má přece fůru práce. Je unavený a naštvaný, že se mu nezbaštila to fantazírování o dovolené. Na druhou stranu to však v pořádku není, protože i já jsem unavená a ráda bych si s ním promluvila o penězích a stěhování, ale samozřejmě nic neřeknu. Místo toho poruším slib, který jsem dala sama sobě, a zmíním se o Rachel. Zase se tady potulovala, povídám. To, co si onehdy řekl, zjevně nezabralo. Vrhne po mně ostrý pohled. Potulovala se tady? Co ti myslíš? Včera večer stála na protější straně ulice, přímo proti našemu domu. Kurva drát, vyhrkne Tom. Obličej mu potemní jako vždycky, když se skutečně zlobí. Vždyť jsem jí říkal, ať se drží dál. Proč jsi mi to neřekla už včera? Nechtěla jsem tě rozčilovat, říkám tiše. Už lituju, že jsem s tím vůbec začínala. Kriste pane, řekne a praští hrnkem s kávou hlučně do dřezu. Evie se poleká a dá se do pláče. To nám na náladě nijak nepřidá. Nevím, co na to říct fakt. Když jsem s ním mluvil, byla v pohodě. Slíbila, že se tady už nebude poflakovat. Vypadala dobře. Vypadala dobře? Ptám se. A z tváře mu vyčtu, že mu došlo, že jsem ho nachytala na švestkách. Přece si povídal, že si s ním mluvil telefonicky. Stěžka vzdychne a obličej má bez výrazu. Jo, to jsem povídal miláčku, protože mi bylo jasné, že když se s ní sejdu, rozruší tě to. Vzdávám se. Lhal jsem ti. Pro klid v domě udělám cokoliv. Děláš si ze mě srandu? Zatímco se ke mně přibližuje, ruce dosud rozpřažené v prosebném gestu, usmívá se a vrtí hlavou. Prosím tě, promiň mi to. Chtěla si poklábosit osobně a mě napadlo, že to tak bude nejlepší. Omlouvám se, jo? Jen jsme si povídali. Sešli jsme se v takové uprděné kavárně v Ashbury a nějakých 20 minut jsme si povídali, na nejvýš půl hodiny. Klade mi paže okolo těla a přitahuje si mě k hrudi. Snažím se bránit,

chtěla znát data a časy. Ptala se mě, jestli mezi nimi existoval vztah už před zmizením Megan a zda spolu podle mého názoru nyní mají vztah sexuální povahy. Musím říct, že to mě tedy ani ve snu nenapadlo. Připomněla jsem i tu záležitost s Evie, ten pokus o únos, čistě pro případ, že by na to seržantka Rayleighová zapomněla. Je velmi labilní, řekla jsem. Snad si myslíte, že přeháním, ale pokud jde o mou rodinu, nemůžu nic riskovat. Nic takového, opáčila. Moc vám děkuju, že jste se se mnou spojila. Kdybyste zahlédla cokoliv, co by vám připadalo podezřelé, dejte mi vědět. Nemám ponětí, jak to s Rachel zaonačí. Snad ji jen budou varovat nebo tak něco. Každopádně pomůže, jestli začneme doopravdy usilovat o uvalení zákazu styku. Ale už kvůli Tomovi doufám, že takhle daleko to nezajde. Jakmile Tom odjede do práce, vezmu Evie do parku, hrajeme si na houpačkách a dřevěných konících a když ji pak dám do kočárku, usne téměř okamžitě, což je pro mě signál, že můžu vyrazit po nákupech. Vezmeme to zkratkou k velkému obchoďáku Sainsbury's. Je to kus cesty, ale na ulicích je klid, slabý provoz a v každém případě musíme minout dům číslo 34 v Krenemské. Když procházím okolo, i dnes mě příjemně mrazí. Vzpomínám si, jak jsem chvátala po schodech a doufala, že mě nikdo ze sousedů neuvidí vcházet, jak jsem se chystala v koupelně, stříkala na sebe parfém a oblékala si prádelko, které je určeno jen k tomu, aby se zase honem svlékalo. Potom jsem poslala textovku a Tom stál u dveří a hodinu, dvě jsme spolu pobyli v ložnici nahoře. Rachel namluvil, že byl s nějakým zákazníkem nebo šel s kamarády na pivo. Nebojíš se, že si tě zkontroluje? Zeptala jsem se a on zavrtěl hlavou. Já jsem dobrý lhář, řekl se širokým úsměvem. Vzpomínka na tyhle naše rozhovory mi teď stírá úsměv z tváře. Vzpomínka na to, jak se Tom spiklenecky směje, zatímco mi jede prsty po břiše stále níž a s úsměvem mi říká, já jsem dobrý lhář. Ano, skutečně je dobrý lhář. Talent od přírody. Viděla jsem ho v akci. Přesvědčoval například personál hotelu, že máme líbánky, anebo si v zaměstnání vyřizoval pár hodin volna navíc z rodinných důvodů. Jasně, dělají to všichni, ale Tomovi zkrátka každý uvěří. Vybaví se mi ta dnešní scéna. Nachytala jsem ho při lži a on se rovnou přiznal. Není důvod se znepokojovat. Přece se neschází s Rachel za mými zády. Ta představa je směšná. Kdysi snad bývala atraktivní. Když se seznámili, byla vážně hezká, viděla jsem fotky. Jenomže teď se normálně roztekla. A vůbec, Tom se k ní nevrátí. Po tom všem, co mu nám prováděla, po všem tom obtěžování, nočních telefonátech, malérech. Stojím v uličce s konzervami, přičemž Evie dál klimbá v kočárku a hlavou se mi začínají honit ty telefonáty a případy, kdy jsem se probudila a v koupelně se svítilo. Zpoza zavřených dveří jsem slyšela Tomu v hlas, tichý a mírný. Uklidňoval ji, to je mi jasné. Řekl mi, že občas se Rachel tak rozuřila, že začala vyhrožovat, že přijde k nám domů, vtrhne k němu do práce, skočí pod vlak. Možná, že Tom je velmi dobrý lhář, ale já rozhodně poznám, kdy mluví pravdu. Mě tedy neoblafne. Večer. Jenomže jak o tom tak uvažuju, přece jen mě oblafl, ne? Když mi řekl, že s Rachel mluvil po telefonu a působila na něj dobrým dojmem, ani na moment jsem nezapochybovala. A když v pondělí večer přišel domů a já jsem se ho ptala, jak se měl, a on mi vyprávěl o hrozně únavné schůzce, kterou absolvoval ráno, soucitně jsem naslouchala, aniž mi vůbec přišlo na mysl, že místo toho seděl v kavárně v Ashbury se svou ex-manželkou. Tohle se mi honí hlavou, zatímco vyndávám nádobí z myčky. Dělám to náramně opatrně, protože Evie dřímá a cinknutí příboru o hrnek by ji nejspíš probudilo. Ano, vím, že není vždy stoprocentně upřímný. Vybavuje se mi třeba historka o jeho rodičích, jak je zval na svatbu, ale odmítl.

odmítli přijít, protože se na něj zlobili kvůli tomu, že opustil Rachel. Vždycky mi to připadalo divné, jelikož když jsem všeho všudy dvakrát mluvila s jeho matkou, byla moc ráda, že mě slyší. Opravdu doufám, že vás brzo uvidíme, řekla, ale když jsem to nadhodila před Tomem, odmítl. Snaží se ze mě vymámit pozvání jen proto, aby to pak mohla zrušit, pronesl. Mocenské hrátky. Nepůsobila na mě jako žena, která by si potrpěla na mocenské hrátky, ale nechtěla jsem tlačit na pilu. Způsob, jak fungují cizí rodiny, je pro pozorovatele zvenčí neproniknutelný. Tom má svoje důvody, proč si rodiče drží od těla a ty se odvíjejí od snahy chránit mě a Evie. Proč tedy teď uvažuju, zda je to pravda? Může za to tenhle dům, stávající situace? Právě kvůli tomu pochybuju o sobě, o nás. Jestli si nedám pozor, skončím jako ona. Jako Rachel. Sedím a čekám, až budu moct vytáhnout prostěradla ze sušičky. Přemýšlím, jestli si nemám zapnout televizi. Přemýšlím o románu, který se mi válí na nočním stolku. Přemýšlím o Tomově laptopu, co leží na konferenčním stolku v obýváku. A pak udělám něco, co by mě dřív ani ve snu nenapadlo. Popadnu láhev červeného, kterou jsme si včera otevřeli při večeři, a naleju si skleničku. V zápětí si donesu Tomův notebook, zapnu ho a snažím se uhodnout heslo. Dělám to, co ona. Piju sama a šmíruju ho. Přesně tohle dělala Rachel a Tom to nenáviděl. Jenomže jestli mi začíná lhát, já ho zase začnu kontrolovat. To je přece fér, ne? A proto se pokouším prolomit heslo. Zkouším jména v různých kombinacích, data našich narozenin, číslo 34, to podle domu v Krenemské ulici, číslo 23 podle našeho domu. Dopiju sklenici a naliju si ještě půl. Fakt se při luštění téhle hádanky dobře bavím. Napadají mě kapely, které má rád, filmy, co ho baví. Vyťukám slovo heslo, vyťukám sled čísel 1, 2, 3, 4. Zvenčí se ozve příšerné zaskřípání, jako když nehty sjedou po tabuli. Vlak z Londýna zastavil u návěstidla. Zatínám zuby a opět si dlouze loknu vína. Přitom si všimnu, kolik je hodin. Pro boha, už je skoro 7 a Evie ještě spí a Tom bude za minutu doma. A v té chvíli uslyším harašit klíče v zámku a srdce se mi zastaví. Sklapnu laptop a vymrštím se, přičemž schodím na zem židli. Rachot probudí Evie a ta se dá do pláče. Než Tom vstoupí do místnosti, stihnu vrátit počítač na stolek, jenomže on už ví, že se něco děje. A tak na mě jen zírá a ptá se. Co je? Nic, jen jsem omylem převrátila židli, odpovídám. Zvedne Evie z postýlky, aby se s ní mohl pomazlit, a já se zahlédnu v zrcadle na chodbě. Obličej mám bledý a na rtech tmavočervené skvrny od vína.

Čtvrtek 15. srpna 2013. Ráno. Katy mi vyjednala přijímací pohovor. Nějaká její kamarádka si založila vlastní PR firmu a potřebuje asistentku. V podstatě jde o honosné označení postu sekretářky s platem 0,0 nic, jenže to je mi fuk. Ta paní je ochotná si se mnou pohovořit bez doporučení. Katy ji nakukala, že jsem se zhroutila, ale už jsem zase úplně fit. Pohovor se má konat zítra odpoledne u ní doma. Dotyčná řídí podnik z jedné z těch typických kanceláří na zahradě za domem, což je shodou okolností ve Vitny. Takže jsem měla dnešek věnovat leštění profesního životopisu a dovedností potřebných pro přijímací pohovor. A přesně to jsem dělala, jenomže mi zavolal Scott. Doufal jsem, že si budeme moct popovídat, řekl. Nemusíme přece... Chci říct, že mi nemusíš nic vysvětlovat. Oba víme, že to byla chyba. Já vím, odtuší. Mluví velmi smutně, jako ten zlomený muž, který vedle mě seděl na posteli a vykládal mi o svém mrtvém dítěti. Ale já si chci s tebou opravdu promluvit. Osobně. Vracet se do jeho domu, to je to poslední, po čem bych toužila. Nezlob se, dneska to nejde. Rachel, prosím tě, je to důležité. Zní to zoufale a já navzdory svým předsevzetím cítím lítost. Snažím se vymyslet nějakou výmluvu, když v tom pronese znovu. Prosím tě. A tak řeknu ano. A mrzí mě to už ve chvíli, kdy to slovo vypustím z pusy. V novinách se píše o Meganině dítěti. O tom prvním, mrtvém. Vystupovali jeho otce. Jmenoval se Craig McKenzie a před 4 lety zemřel ve Španělsku na předávkování heroinem. Je z toho tudíž venku. Takže kdo nám zbývá? Inu, obvyklý podezřelý. Manžel a milenec. Scott a Kamal. Ovšem, kdo tvrdí, že vrahem musí být nutně muž? Megan Hipwellová byla malé postavy. Droboučká jako ptáček. Udolat ji by nevyžadovalo takovou sílu.

Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgie Marina Feltlová, v seriálu účinkují Aneta Krauzová, Lucie Černíková a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Premiéru další části uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. V Radiokafé Vinohradská 12 bude mým hostem herečka Lucie Černíková-Pavlíková, která nás pozve k premiéře čtení na pokračování knihy Dívka ve vlaku. Jaké to je stát na jevišti semaforu vedle legendy Jiřího Suchého? A netoužila někdy založit s manželem a dětmi kapelu? V Radiokafé Vinohradská 12 se budu ptát Lucie Černíkové-Pavlíkové a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Krásný, příjemný večer, znělka na dvojce, ohlašuje noční mikroforum. Zdraví vás Marie Redková. Dneska si vlastně přizveme sem do nočního mikrofora spoustu zajímavých osobností. Tomáše Garrigua Masaryka, Boženu Němcovou, sestry B neboli Lídu Bárovou a její sestru Zorku. Přizveme si také Žižku třeba prostřednictvím spisovatelky a scénáristky Mileny Štráfeldové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pěkně vítám. Děkuji. Vlastně na domácí půdě, protože vy jste rozhlasačka dlouhé roky. Jak dlouho?
1: Prakticky hned krátce po listopadu, protože do té doby to jaksi nebylo možné. Já jsem měla takový ten typický škraloup, kdy jsem pochopitelně do sdělovacích prostředků nesměla ani jít kolem, bych řekla. Ale vlastně hned po roce 90, ze začátku roku 90, jsem dostala příležitost začít externě spolupracovat s Vltavou a pak se to proměnilo už jaksi v trvalou práci, která svým způsobem trvá dodnes, takže už je to hodně přes čtvrt století.
0: Ale to hlavní, to jsou knížky, kterým se věnujete, které jsou úžasné a které zprostředkovávají právě životy těch osobností, o kterých jsem mluvila, a mnohých dalších. S kým teď žijete? Čím teď žijete?
1: Já bych řekla, s kým jsem právě nedávno dožila, a to jsou dvě osobnosti ze dvou naprosto protichůdných světů. Je to velká židovská mecenáška, slavná osobnost vídeňské secese, Klimtova modelka Adele Bloch-Bauerová, která s manželem několik let žila na zámku v Panenských Břežanech a jak je známo, ten potom za okupace získali Heydrichovi a to, co tam tedy ta Adele vybudovala, zušlechtila, tak to v zápětí Lina Heydrichová opět zničila. Takže tyto dva osudy jakoby symbolizovaly vlastně to tragické dění 20. století, holokaust versus nacismus.
0: A neříkejte, že nemáte v hlavě už něco jiného, když to vaše dítě jde do tisku.
1: Mám v počítači, protože samozřejmě ta příprava knih do tisku zabere mnoho měsíců, takže to bych planě seděla teda doma, ale mám rozepsané asi 2-3 knížky, z čehož jednu tu můžu asi prozradit. Je to knižní rozhovor s velmi známou, vynikající klavíristkou světového formátu Jitkou Čechovou.
0: A ten vzniká postupně tak, jak je paní Čechová v
1: Česku. Přesně tak, vzniká postupně, protože Jitka je neustále na cestách, ať už samostatně jako vynikající tedy interpretka klavíristka nebo jako součást Smetanova tria, případně někde učí, má workshopy po celém světě, takže se vídáme trošku sporadicky, čímž samozřejmě se nám to trochu tedy natahuje, bobtná, ale věřím, že se během tohoto roku dostaneme k nějakému kýženému cíli.
0: Tak dnešním nočním mikroforu si budeme povídat se spisovatelkou a scénáristkou Milenou Štráfeldovou.

0: V nočním mikroforu si povídáme s Milenou Štráfeldovou, spisovatelkou, scénáristkou. Vy jste, Mileno, pracovala v nejrůznějších muzeích, knihovnách, také jste byla v České televizi, tady náš Český rozhlas už jsme zmínili. Jak to přišlo, že jste začala psát? Jak se z vás stala spisovatelka?
1: V prvé řadě já si pořád ještě netroufám o sobě mluvit jako o spisovatelce.
0: A těch knížek asi máte na metry.
1: To je sice pravda, ale kvantita ještě stále není kvalita. A já jsem vlastně vyrůstala v rodině, kde tedy knížka to byl objekt zboštění a spisovatelé to byli obyvatelé jakéhosi Olympu, ke kterým se vzhlíželo. A takže já do dneška mi takhle jako sedí trošku za krkem, že přeci si nemůžu říkat spisovatelka.
0: Protože a co jiného jste?
1: Já, pokud teda jako o sobě takhle mluvím, tak jsem buď to přepisovačka nebo zapisovatelka. Ale, to je ale tak, jako bych řekla, přiměřenější tomu, co dělám. A ptáte se mě, kdy jsem s tím začala? No, v podstatě asi ještě dřív, než jsem začala psát, tedy znala písmenka, protože mě strašně bavilo si neustále vymýšlet příběhy. A kam moje paměť sahá, tak jsem si prostě vymýšlela příběhy a potom postupně jsem je začala jaksi zapisovat nebo přepisovat. No a pochopitelně to mělo takové ty fáze, jakože v 10-12 letech jsem psala tragické básně, ty bych si dneska nemohla ani přečíst. A postupně to přešlo do jakýchsi drobnějších pros, ale pořád jsem si vůbec jako netroufala, přestože jsem pořád byla v médiích a psala rozhlasové a jiné scénáře, články, recenze, tak vlastně vydat knížku jsem si troufla až velmi pozdě ve srovnání s dnešními autory. Tak moje první knížka vyšla, když mi bylo 50. A od té doby to tedy zase ovšem
0: nabralo obrátky.
1: Nabírá obrátky, jak říkáte, ano.
0: Člověk si musí strašně moc načíst a nahledat, když se pustí do nějaké osobnosti, když si ji potřebuje osahat a dostat se jí na zoubek, jak se říká. Jak na to jdete?
1: Mně to v prvé řadě strašně baví. To je taková ta fáze, kterou já vlastně miluju a většinou...
0: Je to lepší než to psaní?
1: To bych neřekla. Ono je to souběžné, protože já mám takové heslo, vlastně nepíšu nikdy o něčem, co dobře znám, což je paradoxní. Možná, že by někdo předpokládal, že vlastně autor píše o něčem, co důkladně zná, co hodně zažil. Já bych si třeba neuměla opakovat téma. Psát o jedné osobnosti dvakrát, třikrát, to by mě opravdu vůbec netěšilo. Já mám vlastně zpětně takové heslo, když se chceš něco naučit, napiš o tom knížku. Takže vlastně začínám jakoby od nuly vždycky. A teprve se o těch lidech dočítám, samozřejmě v hodně, co možná nejširších souvislostech, protože mě baví vždycky hlavně to pozadí. Já tomu říkám taková ta historická tapeta, která je za tím příběhem. A řekla bych dokonce, že to píšu spíš pro tu tapetu, než pro ten příběh. Ale ono to je v takovém souběhu. Ale je toho opravdu hodně, co člověk, nemyslím jenom já, to se týká jakéhokoliv autora, který píše, řekněme, o nějakých osobnostech, takovou tu literaturu téměř faktu, anebo historickou beletrii, kde si to opravdu nevytáhne z paty, kde na to musí něco teda načíst, ale jenom tak orientačně plus minus na jednu knížku je to tak 10-20 tisíc načtených stránek.
0: Fakt.
1: Je to tak. Asi no. Samozřejmě do toho ještě internetové zdroje. Dneska se spousta věcí nahledá na internetu.
0: Používáte filmy, umělou dokumenty. Inteligenci?
1: Ne. přiznám se, ne. Samozřejmě dneska už na mě vyskočí, kdykoliv si člověk zadá heslo do Google, tak první, co na něj vyskočí, je umělá inteligence. Ale toho bych se opravdu bála a rozhodně ji nepoužívám a nebudu používat k psaní svých textů.
0: Vy se snažíte podívat na toho člověka, který je skutečně historická osobnost, z nějakého úhlu pohledu, tak aby se daly odloupnout slupky, které za normálních okolností člověk neoloupe, nenarazí na ně. Čili osamělé večery Dory N. je výpověď dcery Boženy Němcové. Guláš pro Masaryka je vlastně z pohledu kuchařky. Je ano. Tak. Vždycky se snažíte tam najít nějakou takovou cestičku, abyste mohla odhalit nějaké, jak říkám, ty slupky?
1: Pokud to jde, tak ano. Protože těch jaksi výpovědí o známých osobnostech jsou mraky, metry a rozšiřovat jako tenhle ten obvyklý úhel pohledu by mě asi moc nebavilo, ale mě nesmírně baví pohled, já tomu říkám, vedlejších postav. Vlastně někoho, kdo se pohybuje v okruhu té známé postavy a může na ní vlastně mít úplně jiný pohled, než je obvyklé. A zrovna se mi to vlastně velmi osvědčilo v případě, jak jste říkala, osamělých večerů Dory N. Psala jsem je v době, kdy o dceři Boženy Němcové se prakticky nevědělo. Já jsem se dovídala od učitelek češtiny, profesorek češtiny na gymnáziích, které za mnou potom chodili, když si to přečetli nebo viděli v divadle. No, my jsme vůbec nevěděli, že měla nějakou dceru. A já jsem na to přišla díky rozhlasu, protože kdysi, když bylo jedno z těch bývalých kulatých výročí Boženy Němcové, mě kolega z Vltavy požádal o to, zda bych si nechtěla udělat 5hodinové pásmo o Boženě Němcové. Já jsem se vyděsila, protože prostě...
0: O čem budu povídat? 5 hodin,
1: že? No, nakonec jsme to tedy se ctí vyrobili, ale mě při té přípravě, která byla velká, na mě vlastně vypadl ten kostlivec ze skříně, protože ta dcera neměla dobrý vztah se svou matkou, respektive Božena Němcová neměla dobrý vztah se svou dcerou. A já jsem si říkala, mně bylo tak neskutečně líto té chuděry, která opravdu fungovala v té rodině jako služka. Božena Němcová ji posílala za svými známými, aby od nich vyžebrala trochu peněz a k Vánocům dostala obnošené boty a ještě oni prostě... Němcová mluvila jako, no chudák ta naše Dora, ona je sice ošklivá, ale má dobré srdce. Tak jako mi přišlo, že ta Dora byla opravdu chudák a vlastně z jejího pohledu jsem psala vlastně tu hru, ten pohled na matku, slavnou Boženu Němcovou. Že? A tam jsem si tohle, tenhle ten způsob, tu metodu trošku nastavila, osahala a zatím se mi dost osvědčuje. Takže když píšu třeba o Smetanovi, tak z pohledu žen, které jsou kolem něj.
0: V nočním mikroforu si povídáme s Milenou Štráfeldovou.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: A tím hostem je spisovatelka a scénáristka Milena Štráfeldová. Mileno, vy jste už zmínila Bedřicha Smetanu, že jste se jemu také věnovala. Bylo to loni, kdy vyšel vlastně jeho dílo o něm. To jste musela hodně si načíst, protože těch knih přece jenom o našem národním pokladu je povícero.
3: Já bych to ani v tomhletom případě neměřila, protože to jsou stovky titulů. Těch základních jsou desítky a potom samozřejmě nekonečné množství článků, recenzí. Stačí číst jenom buklety u CDček například, že? Ale tam je toho opravdu teda hodně. Ale zase mě překvapilo, a to se stane pokaždé, kolik se toho o těchto osobnostech neví. Člověk by řekl, že zrovna Smetana je znám opravdu od A až do Z.
2: Na cimpr campr.
3: Úplně skrz naskrz všemi směry nahoru dolů, zpředu, zezadu. Ale ono to tak vlastně není, protože se stále opakují určitá kliše.
2: To je pravda.
3: A nechci samozřejmě sahat autorům do svědomí, ale někdy se stane, že prostě jenom opisují to, co napsal nějaký velikán před nimi. A mě tam například překvapilo něco a to byl taky důvod, proč jsem vlastně tu knihu nazvala tak trošku paličsky provokativně Fridrich, řečený Bedřich, že on vlastně tento náš slavný, nejslavnější český skladatel, tvůrce české národní hudby, česká ikona, neuměl do svých téměř 35 let česky.
2: A no, to jsou... počkejte, to trochu uměl, protože tak, doma mluvili česky.
3: Ano, byla to taková ta kuchyňská čeština, protože samozřejmě ano, doma mluvili česky, ale sami jeho rodiče, zejména tatínek, velmi dbal o to, aby veškeré školy, kam Bedříšek chodil, byly zásadně jenom německé. A on neuměl česky vůbec psát? Jeho první český dopis, který napsal, když mu bylo 35 let a byl ve Švédsku. Z toho by všichni studenti řičeli nadšením, protože co věta, to 10 pravopisných chyb. Na druhou stranu, on i v tomhletom, řekněme, pozdním věku se dokázal česky naučit excelentně, čili on na sobě potom pracoval. Ale to jsou taková ta kliše, která máme zažitá. Ale on se pohyboval v prostředí, které bylo z velké části německé.
2: Ostatně vzdělanci mluvili německy.
3: Oni to jinak ani neuměli, když se podíváme zpátky vlastně na tu generaci Havlíčka, Borovského, Němcové a tak dále. Ti všichni se učili vlastně česky až jako dospělí lidé.
2: Karel Havlíček, co dokázali vlastně v té češtině vyplodit.
3: Karel Havlíček Borovský neuměl česky stejně jako Smetana, učil se to zhruba ve stejné době. Ten do toho teda šel opravdu tak, že jeho spolužáci v Německém Brodě na gymnáziu tvrdili, že Havlíček musí i kejchat česky.
2: Šla jste Smetanovi po stopách, protože on z těch stop zanechal po vlastech českých spoustu.
3: Snažila jsem se být všude. A opravdu tam, kde alespoň krátce žil, tak tam jsem opravdu jela, abych si to prošlapala, změřila, nadýchala, abych zjistila.
2: Podívala se, jak daleko je odtamtud tam.
3: Přesně, ano. Ono je to důležité.
2: Je to důležité.
3: Potom, když člověk to píše, tak jednak má tu konkrétní představu, ale vlastně ji může taky předat. Takže ví, že když šel Bedříšek poprvé do školy v Litomyšli, tak utíkal 200 metrů z kopečka, že přitom mohl zakopnout třeba, že? Tak to jsou velmi důležité informace, které potom v tom textu dobře fungují a já se snažím si to opravdu jako odpracovat, udělat si ten domácí úkol poctivě a vždycky se mi to vyplatilo, takže pokud jde o Smetanu, tak jsem byla opravdu všude, kde strávil, řekněme, aspoň měsíc života.
2: Zajímavá vaše kniha je o malířce Toajen. To je Věru Bichle, mám ji doma na nočním stolku a musím říct, že tu dobu jste vykreslila naprosto sugestivně.
3: Děkuju.
2: Jak vlastně ona se přerodila i v divadelní hru, ta kniha?
3: Ano, to vzniklo tak, že já už jsem předtím nějakou dobu spolupracovala na různých projektech s herečkou Milenou Steinmaslovou a pozvala jsem ji taky na křest Toajen. Ona mi tam dokonce přečetla pár odstavců a nějaký to prostě zaujalo do té míry, že si tu knížku teda v zápětí přečetla a požádala mě, zda bych pro ní nenapsala monodrama o Toajen, tak samozřejmě to je velká výzva. Napsala jsem, nebo společně jsme stvořili nějaký text a ona prostě trvala na tom, že to teda chce hrát. Trvalo to 3 roky, než jsme dostali jako ten text na jeviště.
2: To si neumí návštěvník takového představení ani představit.
3: To je pravda, protože Milena se rozhodla, že to bude i sama produkovat, což znamená taky získat nějaké peníze na to. A pak do toho ještě teda vstoupila mladá režisérka Tereza Karpianus, která do toho vnesla úplně zase nový pohled a vlastně vzniklo z toho takové dvojdrama, nikoliv monodrama, ale dvojdrama v tom smyslu, že se tam pohybuje na jevišti ještě velmi záhadná postava příšery, která provází vlastně Toajen tou hrou a ta hra se hraje v Pražském divadle Kolovrat.
2: Stále.
3: Stále druhou sezonu, teda už se to tam hraje tak celkem snad mohu říct, že s úspěchem.
2: Hraje se ještě nějaké jiné drama, za kterým stojíte vy?
3: Vlastně ano. Možná zpátky bych se vrátila ještě k té Doře, která teda se hrála asi na 4 různých divadelních scénách a navíc teda vznikla i její rozhlasová verze v úžasném, geniálním podání Taťány Medvecké. Ta za tu svoji roli získala rozhlasovou tálii. A občas tedy v rozhlase běží repríza Osamělých večerů Dory N. Pak už asi 10 let v Plzni v Lozových interiérech běží taková, říkáme tomu, hříčka. Odpolední čaj u losu, což je takový jaksi rozhovor stárnoucího architekta Lose s jeho 3. ženou. Vzniklo to na základě jejich pamětí a jak všechny ostatní mé hry, i tato končí špatně. 2 mladí herci z Českých Budějovic uváděli taky několik sezon nácvik na večírek, což je zase neveselá hra o Karlu Poláčkovi a jako novinka teď běží Sestry B v divadle ve Vrychově vile, kde tedy Lídu Bárovou stvárnil mladý herec s Plnovousem.
2: Ale to byl záměr?
3: Ano,
2: nebo?
3: Ano, já jsem si vždycky přála tedy tuto roli vidět v mužském provedení, protože
2: jako Lída Bárová Lída, v mužském
3: ano,
2: provedení.
3: Ano, Lída Bárová je v podstatě Sestry B, to je příběh Lídy Bárové a její sestry Zorky Janu, která vlastně kvůli Lídě spáchala sebevraždu. A jsou to 2 naprosto rozdílné bytosti a mně vždycky Lída Bárová připadala jaksi velmi tvrdá a v tom mužském provedení to dostalo takový jako zvláštní divadelní nátisk.
2: V jakém směru?
3: Já bych řekla, že tam právě vynikla taková ta její určitá dravost. Martin Doucha, který hraje, rozhodně sám o sobě není žádný tvrdý mačo, rozhodně ne, ranař, ani v nejmenším, naopak je to velmi taková jemná umělecká bytost, ale přece jenom jako, když přijde na scénu a začne zpívat některý z těch šlágrů a vlastně vypráví tam o tom, jaký má krásný klobouček, jaký ho Hitler pochválil, tak to působí najednou úplně, není to karikatura, to v žádném případě, to jsme velmi usilovali o to, aby to nebylo jaksi na plano, ale je to velmi působivé, aspoň tak nám to říkají diváci, že vlastně najednou tu Lídu Bárovou vidí nikoliv jenom jako krásnou ženu, která dokázala okouzlovat svoje okolí, ale skutečně jako takovou vnitřně velmi tvrdou, nesmlouvavou ženu, která, nebo bytost v tomto případě, která jako dokáže jít přes mrtvoly.
2: Hostem nočního mikrofora je dnes Milena Štráfeldová.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: A hostem je spisovatelka a scénáristka Milena Štráfeldová. Vy jste, Mileno, říkala, že i tohle skončí špatně, stejně jako tamto, co jsem napsala, skončí špatně. A vy jste takový optimistický člověk. A nenapíšete komedii někdy?
3: Asi ne. Já mám pocit, že na komedie opravdu nemám geny. Ale nevím, proč to tak je, protože skutečně já nejsem žádný pesimista, žádný tragéd, já naopak se raduji z maličkostí a snažím se jako vybírat vždycky spíš to lepší, ale nevím, čím to je, že skutečně kdykoliv se pustím do nějakého tématu, samozřejmě i výběr těch témat je velice důležitý.
2: Určitě.
3: To je kapitola sama o sobě, mě se často ptají na různých čteních a besedách čtenáři, jak vlastně na ta témata přicházím.
2: Vy mi musíte koukat přes rameno, protože já tady mám napsáno, jak si vybíráte témata.
3: To je velmi častá otázka, to vám ani nemusím koukat do papíru, protože to se ozývá. To není jenom moje zkušenost, to
2: samozřejmě,
3: potvrdí úplně každý spisovatel a já na to musím říct, že já nevím, protože...
2: Přijdou za vámi sami?
3: Ano, ono se říká, že vlastně témata si vybírají autora a já musím potvrdit, že to tak je, protože z toho milionu témat mě vlastně najednou určité téma, neříkám, že osloví, ale ono mě začne
2: přijde
3: potkávat.
2: Přijde. Skutečně. Tak už víme, jak jste potkala Boženu Němcovou, že měla výročí a chystala jste rozhlasový pořad.
3: Ano.
2: Tak to víme. Ale jak jste třeba potkala Bedřicha Smetanu?
3: Bedřicha Smetanu jsem potkala vlastně díky tomu, že se neustále v duchu nějak vracím k národnímu obrození. Já jsem takový bořič mýtu a národní obrození mě vždycky štvalo.
2: No ono je mramorové.
3: Ano. Je uprášené, je nudné, otravné, je to nejodpornější otázka k maturitě, že jo? Všichni jsou z národního obrození úplně zničení a já jsem se mu stejně jako všichni ostatní vždycky naprosto vyhýbala. Kdyby mě někdo řekl, že se budu opakovaně znovu a znovu vracet k národnímu obrození, tak bych si o ně myslela, že je blázen. Nicméně, a k tomu mě vlastně přivedla práce v rozhlase, protože když jsem po roce 2000 nastoupila jako redaktorka do zahraničního vysílání Českého rozhlasu, tak jsem měla příležitost vést opravdu stovky rozhovorů se zahraničními Čechy, s našimi krajany a vždycky tam nastal moment, kdy oni začali říkat, no, vy tady v Česku nejste žádní vlastenci, to my v zahraničí, v tom světě jsme ti praví vlastenci. A já jsem si po čase uvědomila, že ten pohled náš na vlastenectví je v podstatě velice laxní a zajímalo mě proč.
2: Co a proč?
3: Vlastně to vlastenectví je? A takhle vlastně vznikla moje první větší kniha, román Guláš pro Masaryka, protože tam já si vlastně pohrávám trošku v takovém lehce ironickém tónu s těmi ikonami, inscenuju tam některé situace jako večírek u Palackých a podobně, jak to tedy vlastně mohlo probíhat, ale abych to vůbec mohla napsat, tak jsem si opravdu o tom vlastenectví toho musela, o tom národním obrození toho musela přečíst opravdu hodně a hodně a hodně.
2: A odmítizovalo se vám?
3: Mně ano. Mně ano a mám radost, že se odmítizovalo i mnoha čtenářům. Samozřejmě některé to popudilo, protože někteří si potřebují ten kamenný nebo bronzový obraz národního obrození uchovat.
2: Mramorový.
3: Ale nakonec jako se mi stále ještě ozývají čtenáři, kteří, a to už ta knížka vyšla před mnoha lety, kteří jako jsou z toho mého pohledu rozradostnění, bych řekla, a říkají, tohle to jsem měl vědět před maturitou, tohle to mě bavilo číst a vlastně najednou ty osobnosti vypadají úplně jinak, než jak nám je prezentovali ve škole. No a jednou z těch osobností, která opravdu symbolizuje jaksi veškerou tu mýtizaci národního obrození a tu propagandu, která se kolem toho stále vytvářela, je právě Bedřich Smetana. Ten důvod vůbec nespočíval v tom, že se blížilo 200. výročí jeho narození. To byla skutečně jako víceméně náhoda. Ale mě zajímaly ty modely té mýtizace toho, mě zajímá, jak to bylo doopravdy, nebo jak to vlastně můžu vidět já na základě toho spousty materiálu, deníků, korespondence a toho všeho, co už jsem se třeba o tom národním obrození dověděla, tak jsem vlastně toho Smetanu pojala dost netradičně, dost jinak, než se většinou o něm píše a mluví.
2: Žijí vaše knihy svým vlastním životem?
3: Nepochybně. To nejsou jenom moje knihy, ale téměř každá kniha, pokud na ní jenom nepadá prach, žije svým vlastním životem. Mám z toho velikou radost.
2: Jaké ozvěny se k vám dostávají?
3: Mám snad to štěstí, že spíš ty dobré. Samozřejmě tu a tam přijde nějaká popuzená reakce, ale to je právě tím, že jsem ten bořič mýtů, ale většina těch ozvěn je v tom smyslu, že my čtenáři a hlavně ti mladí často píšou, proč nám tohle to neříkají ve škole. Tohle to jsem měl znát před maturitou, tohle to měla být povinná školní četba. A to samozřejmě mě těší. A potom vlastně jsou ještě ty situace, kdy třeba nějaká kniha na určitou dobu zapadne a pak se najednou jako záhadně z té literární tůně vynoří a najednou se ukáže, že o ní má zájem tu jeden svět, tuto vznikne jako jiná divadelní hra, kterou si z toho někdo napíše. A to už je potom ten druhý život, který já moc neovlivním, ale opravdu mě to těší, protože to
2: máte
3: je...
2: Máte na mysli nějakou konkrétní knížku?
3: Teď právě vlastně mluvím o knížce Krycí jméno studentka, což je takový tragický příběh z dob normalizace. Je to příběh dívky, která prostě odmítla spolupracovat s STB, přestože se pohybovala v prostředí disentu a STB ji nakonec dohnala k sebevraždě. A já jsem jí osobně letmo znala z Hanspaulky, ale taky jsem vlastně musela lecos ještě k tomu nastudovat, vznikl z toho rozhlasový pořad pro Plusko, ale potom ta knížka už je jaksi pouze pracuje s těmi motivy, není to tedy jako není to pouze životopis té Lilian Landové, je to z části fikce, ale teď najednou po letech se objevují tyhle ty ohlasy, že z toho za měsíc bude mít premiéru divadelní hra. Teď mi psali z jednoho světa, že by to rádi využili taky jako pro dokument, pro školy, tak to jsem ráda.
2: To je určitě strašně příjemné to slyšet. Vy máte ještě jeden zajímavý vlastně životopis nebo zpracované téma o Růženě Vackové. To je také zajímavá osobnost.
3: Růžena Vacková je asi nejtěžší téma, které jsem zatím kdy zpracovala a to je...
2: se veselo hra.
3: No, tak tady bych vůbec si ani netroufla ani špetku ironie do toho vložit.
2: Omlouvám
3: a je
2: se.
3: To přesně ten případ, kdy to téma si člověka nějak najde, protože já asi jako miliony jiných Čechů jsem vůbec netušila, že existovala nějaká Růžena Vacková. A jednou právě zase díky rozhlasu, protože jsem ještě zastihla několik politických vězenkyň, už starších dam, 80-letých, se kterými jsem připravovala pro rozhlas sérii rozhovorů. A zajímavé bylo, že pokud prošly Pardubicemi, ženskou věznicí v 50. letech, těmi otřesnými podmínkami, jaké tam byly, tak všechny nakonec zmínili jedno jméno,

0: archeologie. Ale ona pocházela jako z takové v tom nejryzejším slova smyslu vlastenecké rodiny, její příbuzní i ona sama se zapojili vlastně za druhé světové války, za protektorátu do odboje, byla odsouzena k smrti a unikla tomu jenom díky tomu, že vlastně 5. května
1: se už nepopravovali.
0: Otevřeli na Pankráci celý smrti a ona vyšla vlastně ven. Ale tam proběhl takový zvláštní proces, ona konvertovala, stala se z ní jako hluboce věřící katolička a hned po válce se zapojila do katolického disentu, dá se říct. No a samozřejmě na to doplatila, takže začátkem 50. let byla odsouzena na dlouhá léta do vězení, byla v něm až do roku 67, to je neuvěřitelný. Takhle dlouho.
1: A v jakém smyslu na ní vzpomínaly ty spoluvězenkyně?
0: Se slzami v očích, protože říkali, ta nás udržela při životě, ta nám zachránila duši, protože ona jim připravovala, ona vlastně vytvořila v těch otřesných podmínkách univerzitu. Ona těm
1: vyučovala.
0: Ona vyučovala, dělala přednášky, získala pro ně další, protože tam samozřejmě zdaleka nebyla jako jediná vzdělaná žena, tam byla spousta dalších žen, ale ona byla ten hybatel, kdo vlastně tam po nocích u záchodů dělal přednášky o Sokratovi. Jiřina Štěpničková tam třeba dělala přednášky o Shakespeareovi. Další, která předtím pracovala na Hradě v protokolu, učila ty vězenkyně diplomatickým způsobům. A tohleto jim vlastně umožnilo tu strašnou dobu
1: přežít
0: a vyjít vlastně jako sebevědomé, důstojné bytosti z toho vězení. A všechny to věděli. Všechny to věděli a proto na ní jako vzpomínali s takovou jako úctou a láskou. A tak jsem hrozně ráda, že jsem vlastně na tuhletu, že si mě toto téma našlo a že jsem vlastně tu trestankyni mohla napsat.
1: Milena Štráfeldová, ještě chvilku v nočním mikroforu.

0: Noční mikroforum a Milena Štráfeldová ještě chvilku na dvojce. Mileno, my jsme ještě se nezmínili o vašich filmech. Vy jste psala scénáře k filmům.
1: Já jsem byla vlastně vyzvána ke spolupráci panem režisérem Lubošem Hlavsou, který je takový zapálený husitolog. Takže jsme spolu udělali několik filmů vlastně o Husovi, Jeronýmu Pražském, námět ke Komenskému a nakonec vlastně takový zvláštní dokument, hraný dokument o Janu Žižkovi, o který nás požádala Československá husitská církev, a to zadání bylo velmi jaksi kuriózní, dlouho jsme si s tím nevěděli rady, měli představu, jaké by to bylo, kdyby se setkal Jan Žižka s Janem Amosem Komenským v Betlémské kapli. A nakonec z toho vzniklo takové trošku absurdní drama, v tom smyslu, že dva známí herci se připravují čtenou zkouškou na toto setkání a do toho jim vstupuje jako odborný poradce pan profesor...
0: Pan profesor Čornej?
1: Pan profesor Čornej, ano, děkuji za nápovědu. Teď občas mi jména vypadnou. A bylo to velmi zajímavá a hezká spolupráce, zejména s panem profesorem, kterého to velmi bavilo. Bylo to asi poprvé, co se účastnil takto absurdního projektu.
0: Nemůžeme pominout vaši práci pro Český rozhlas, protože už jsme se zmínili, že jste tady všechno možné dělala, vším možným jste prošla a v současnosti?
1: Já moc ráda spolupracuji s Pluskem, to je taková moje oblíbená stanice, a už několik let tam vlastně dělám pořady pro cyklus Ex Libris, a to jsou vlastně takové jako komponované pořady vždy o nějaké knize, kde máme i teď příležitost nejenom uvádět ukázky, ale hlavně mluvit s autorem, takže tam se vlastně vracím i k takové té opravdu rozhlasácké práci, stříhání, natáčení rozhovorů, kompozice složitějších pořadů. Moc mě to baví. To si skutečně hýčkám, tuhletu práci.
0: To je neuvěřitelné, co vy všechno stihnete. Nestačím kroutit hlavou. A teď také jsem zaslechla, že Radioservis natočil nějaké vaše dílo?
1: To je celkem novinka, pokud jde o vydání. Je to MP3 formát ze čtení na pokračování, které běželo taky v rozhlase, a jsou to právě ony sestry B. A Dana Černá je opravdu skvělým způsobem načetla jako knihu a vlastně dneska teda mají posluchači možnost si vlastně opatřit i tenhle ten úžasný moderní formát. Není to už CDčko, je to opravdu MP3, kterou si stáhnou rovnou do počítače, takže je to taková rychlá cesta, jak si opatřit dneska čtení na pokračování.
0: Vy, jak je slyšet, hodně pracujete. Když chcete si odpočinout, čím si odpočinete?
1: Hodně pracuju. Ale pracuju na zahradě. Máme takové větší pozemky, bych to řekla, asi 3 hektary v severních Čechách, takže tam pracuju a snažím se to zvelebit, pěstuju kytičky a bedny se zeleninou a tak.
0: Krása, krása. Jaké téma vám teď jde naproti? Máme na to asi 2 minutky.
1: Tak, já jsem se už dávno zamilovala do moravských lidových písní. A mám doma už dlouho tlustou bychli asi 2000 těchto písní, které sebral katolický kněz František Sušil. A dlouho jsem nevěděla, co s tím. Čtu si je, přišly mě úžasné. A
0: to je poezie sama.
1: Ano,
0: to
1: úžasné. Je. Čistá, opravdu čistá poezie. Jsou to hrůzy, jsou to strašné horory, tragédie teda. možná právě...
0: Ne všechny.
1: Ne všechny, ale jako velká část teda. Tam totiž musím říct, že ti lidoví zpěváci se ostýchali ty rozvernější a veselější písně před panem farářem zpívat, takže on pozbíral právě ty hrůzy. Jak
0: a to vám jde po srsti, ne?
1: Ano, ano, ano. A tak se pokouším teď, jak si z toho vytvořit nějaké takové, ale je to ještě trošku předčasné, trochu autobiografické, trochu fiktivní dílo, o kterém teda ale opravdu ještě nemám dost jasnou představu. Určitě to potrvá rok nebo dva, než to splodím.
0: No a jak na to jdete? Čtete si to a čtete si nějaké okolnosti, za jakých to...
1: V tomto případě se snažím se právě držet jenom toho textu, nasát do sebe ten text a samozřejmě, že třeba si čtu o vpádech Turků na Moravu, protože hodně těch písní se týká právě toho a nějakým způsobem se to budu snažit jako do toho textu taky vpravit, bez toho by to nešlo, ale říkám, to je tak komplikované téma zatím pro mě, že si ještě vůbec ani nejsem jistá, jak se mi to všechno podaří zpracovat, ale já jsem pilná celkem, takže doufám, že to zvládnu.
0: Jak moc jste pilná? Kolik hodin denně? Máte nějaký režim vůbec na psaní?
1: Mám, já píšu ráno, dokonce velmi brzo ráno, někdy od 2 hodin ráno.
0: Ale... Čili v noci?
1: Ještě v noci, ale mě už potom později zase ta hlava tolik nefunguje, tak se snažím jako využít hlavně těch ranních hodin, ale to se nedá říct kolik hodin, protože já si to pořád někde v hlavě nosím sebou, když jdu na nákup a jedu autobusem nebo tramvají a tak si to pořád nějak tak v hlavě přemýlám, takže vlastně skoro pořád.
0: To je úplně neuvěřitelné, jak tohle to dokážete. Nerozptýlí vás to tak, že někdy děláte věci, které byste neměla? Jako myslím, že byste automaticky třeba dělala něco, nějakou práci a rozptýlí vás myšlenky?
1: To úplně ne, protože já si myslím, že jako většina žen mám tu hlavu nastavenou tak, že v ní dokážou běžet 3-4 pásma současně. Takže to jedno pásmo je, řekněme, ta literatura, to druhé pásmo je, co musím zařídit v obchodě a třetí pásmo, co budu dělat s vnoučaty. Tak.
0: Úžasná žena Milena Štráfeldová byla dneska hostem nočního mikrofora. Mějte se hezky a držíme palce, těšíme se na další projekty, na další knížky.
1: Já moc děkuji za pozvání a
0: naslyšenou. Naslyšenou. Děkujeme.

23 hodiny, 30 minut, 41 vteřina. Stále ještě je středa, 29. července 2026, jeden z posledních červencových dnů tohoto roku, no na dvojce, jako každou noc, v tomto čase startuje nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, no a tou je Noční proud. Ze studiového domu Českého rozhlasu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou jednu z posledních, jak jsem říkal, červencových nocí Miloš Skalka.

Markéta Irglová a Glenn Hazard, který, jak uvedli světové tiskové agentury, dnes nad ránem kolem 16:30 tragicky zahynul při havárii svého motocyklu v Dublinu, tedy ve svém rodném městě. Budiž mu země lehká.

Kylie Minogue a jeden z jejich velkých hitů Nemohu tě dostat z hlavy, Can't get you out of my head. No a ta písnička zazněla proto, že 29. července roku 2003 zveřejnila britská média prohlášení šéfa profesionální asociace učitelů, který varoval děti před tím, že Kylie Minogue je možná velká zpěvačka, ale většinou se prezentuje na televizních obrazovkách a ve videoklipech její zadeček a to, že není zrovna to nejsprávnější, řekl pan Jim O'Neill.

0: tak všechno mám.
1: Když se blízko, tak všechno mám, tolik skupina Poetika v nočním proudu. 29. července roku 1990 Elton John nastoupil na kliniku v Chicagu, a to na kliniku, kde se léčí bulimie a s ní spjaté zdravotní problémy, a byla to přesně ta doba, kdy si Elton John vzal rok pauzy od koncertování a nahrávání. Bylo to 29. července 1990.

0: Noční prout.
1: Dnes s Milošem Skalkou.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

laureáti ceny Legenda nočního proudu, skupina Opět a Radeček a všechno je v pořádku. 29. července roku 1986 odešel na věčnost ve věku 51 let anglický skladatel, producent a hlavně manažer Gordon Mills, muž, který proslavil lidi, jakými souči byli Engelbert Humperdinck, Tom Jones a Gilbert O'Sullivan, a rovněž se spolu podílel na některých velkých hitech těchto velkých hudebních osobností. Třeba s Lesem Reedem napsal písničku a jeho první hit pro Toma Jonese. Není to neobvyklé. It's not unusual.

vůbec první hit na hvězdné, nebo ve hvězdné kariéře Toma Jonesa, není to neobvyklé. It's not unusual.

chcete vzít na dovolenou a Xendu X, zvolna končí ta první vysílací půlhodinka tohoto nočního proudu 29. července roku 1978. První místo britského a amerického albového žebříčku soundtrack z filmu Pomáda Grease. Před námi poslední písnička této vysílací půlhodinky, potom časové znamení česká státní hymna, zprávy a potom znovu noční proud.

0: Za několik málo okamžiků bude nový den, čtvrtek 30. července 2026.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Senátoři podpořili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Francouzským hasičům se zatím daří bránit rozšíření požáru na jihozápadě země. Santi Denia bude podle španělského deníku AS novým trenérem českých fotbalistů. Dnes bude jasno až polojasno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst

0: Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

Máme 10 minut po půlnoci, k tomu 38 vteřin. Už je čtvrtek 30. července 2026 a ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou noc Miloš Skalka.

To, že jsme do nového dne vstoupili velkým hitem skupiny Beatles Help, není samozřejmě náhoda. 29. července roku 1965 toto ale uteklo. Měl v Londýně v tamním pavilonu premiéru film skupiny Beatles Help a my jsme teď poslouchali titulní písničku z tohoto filmu.

Eva Farná, skupina Mirai, tedy Mirai, Navrátil v duetu a písnička Vzpomeneš si. Máme 17 minut po půlnoci, k tomu 4 vteřinky. V tomto okamžiku Dvojka vysílá Noční prout a kalendářově jsme stále ještě u včerejšího dne 29. července roku 1974. Odešla z tohoto světa ve spánku zpěvačka skupiny Mamas and Papas, Mama Cass Elliot, která měla bez pár soulových hitů, zemřela krátce poté, co odehrála v Londýně vyprodaný koncert a zemřela na náhlou srdeční zástavu ve věku pouhých 32 let.

0: Mama Cass a sní o mě svůj malý sen, dream a little dream of me.
1: Noční proud.
2: Dnes s Milošem Skalkou.

Činaská novinka z rozhlasového éteru, písnička Selhání. 29. července roku 1967 se Jim Morrison se svou skupinou The Doors usadil na 3 týdny na prvním místě všech rozhodujících amerických singlových žebříčků s písničkou Zapal můj oheň, Light My Fire.

Come on baby, light my fire, tak onem lásko, zapal můj oheň. Jim Morrison a skupina Doors. Jak by teď v noci mělo vypadat počasí? Mělo by být jasno, teploty 16 až 20 stupňů a na horách kolem 15.

tolik malinový syrup, který nám v tomto okamžiku podala skupina Miraj s Mirajem Navrátilem. Máme 30 minut po půlnoci, k tomu 51 vteřinu. Well, it's one for the-

29. července roku 1956, tedy před neuvěřitelnými 70 lety, vstoupil americký zpívající autor a jeden z těch rock'n'rollových průkopníků Carl Perkins do britského singlového žebříčku s písničkou, která právě teď dozněla. Zpívá se v ní: můžeš udělat cokoliv, hlavně mi nesmíš šlápnout na moje nové modré semišky, Blue Suede Shoes.

skupina Krištofa, Dominik a Láďa a my jsme poslouchali onen půlnoční hřích. 29. července roku 1947 a 79. narozeniny, tedy oslavil zpívající kytarista skupiny Paper Lace Carlo Santana, ne Carlos Santana, ale Carlo Santana, navíc psaný s dvěma N. Skupina Paper Lace se v polovině 70. let proslavila dvěma jasnými hity písničkami Billy, Don't Be a Hero, byly hlavně Nebuď hrdina a The Night Chicago Died, ta noc, kdy zemřela Chicago, tady je.

0: noc, kdy zemřelo Chicago, The Night Chicago Died, a skupina Paper Lace a oslavenec zpívající kytarista Carlo Santana, který se narodil 29. července 1947.
1: Noční prout.
2: Dnes s Milošem Skalkou.
3: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti, sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

Marek Ztracený už se dočká, máme čtvrtek a pátek, ten bude zítra, tedy co nevidět, ať už je pátek aktuální single Marka Ztraceného. 30. července, vidíte, už jsem srovnal krok s datem v kalendáři, 30. července roku 2015 odešla ve věku 67 let z tohoto světa velká americká countryová hvězda Lynn Anderson.

I beg your pardon, I never promised you a rose garden. To mi tedy promiň, ale já jsem ti nikdy neslíbila, že život se mnou bude procházka růžovou zahradou. Along with the sunshine, there's gonna be a little rain sometimes. Vedle toho slunečního svitu občas také zaprší. Tolik vzpomínka na Lynn Anderson, která odešla z tohoto světa 30. července roku 2015 ve věku 67 let.

Tereza Mašková a její hořko smutný valčík. 30. Vidíte, už jsme u onoho 30. kam jsme vstoupili s Lynn Anderson. 30. července roku 2009 hráč na Hammondovi organy, tedy na Hammondův klávesový nástroj Matthew Fisher, člen skupiny Procol Harum, konečně získal rozhodnutí po dlouhodobém soudním projednávání, získal pouvoir na to, že je spoluautorem největšího hitu své domovské skupiny Procol Harum, Whiter Shade of Pale, Bělejší než bílá. To je píseň, kterou Matthew Fisher tvrdil, že napsal tu melodii, která se hraje na varhany, a že by tedy měl být spoluautorem této písně. No a po několika letech projednávání mu nejvyšší anglický soud dal konečně za pravdu a že za tuto píseň bude v budoucnu i v minulu získávat 40% autorských tantiem, tolik tedy Procol Harum a Whiter Shade of Pale a Matthew Fisher a jeho klávesy.

Zásadní hit anglické skupiny Procol Harum, bělejší než bílá, Whiter Shade of Pale. My máme v tomto okamžiku krátce před jednou hodinou raní, 57 minut po půlnoci, k tomu 40 vteřin přesně. V tomto okamžiku je čtvrtek 30. července 2026.

magnetické bouře. Zvláštní spojení, autorská nahrávka Tomáše Kluse a jeho studiový host countryová hvězda, první dáma naší domácí country, Věra Martinová a magnetické bouře. My jsme s touto písničkou vstoupili do další hodiny čtvrtečního rána. Teď máme 1 hodinu 1 minutu a k tomu 7 vteřin. Dvojka vysílá Noční proud. 30. července roku 2006, tedy před rovnými 20 lety, obsadila Shakira s hostujícím Wyclefem Jeanem na 4 týdny první místo všech rozhodujících amerických singlových žebříčků s nahrávkou písničky Boky nelžou, Hips don't lie. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

Shakira a Moje boky nelžou, My hips don't lie a spolu s ní Wyclef Jean. Máme 1:05, k tomu 20 vteřin, dvojka vysílá noční prout a jak by podle meteorologu mělo dnes vypadat počasí? Jasno, maximálně polojasno, teploty víceméně tropické, 34 až 38 stupňů na severovýchodě republiky, potom 31 až 34 a na horách 31.

bylo nám dobře a bude nám líp. To byla samozřejmě nahrávka skupiny Jelen, tedy kapely, která získala cenu Legenda nočního proudu v kategorii skupina. Jsou to tedy laureáti této trofeje. 30. července roku 2003 zemřel zakladatel té slavné memfiské nahrávací společnosti a studií nahrávacích Sun Records, Sam Phillips, zemřel v nemocnici svatého Františka v Memphisu a byl to muž, který objevil pro hudební scénu jedny z největších hvězd amerického rock'n'rollového tažení, včetně samozřejmě Elvise Presleyho, ale dalšími je

0: it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die. Tolik vzpomínka na Sema Phillipse, který zemřel 30. července roku 2003 a objevil velké rock'n'rollové hvězdy a tím jeho největším objevem byl samozřejmě Elvis Presley, který právě dospíval jeden ze svých velkých hitů, a to písničku Heartbreak Hotel.
1: Noční prout. Dnes s Milošem Skalkou.

Dospěl jsem k tomu, že lepší nedospět, to byl samozřejmě Xindl X. 30. července roku 2003 se uskutečnil v Torontu, v Ontariu, v Kanadě, obrovský charitativní koncert, který byl, jeho výtěžek byl věnován v boji proti těžkému akutnímu respiračnímu syndromu, který se nazýval SARS, což je virové onemocnění dýchacích cest způsobené koronavirem, SARS-CoVID. A ten koncert soustředil velkou plejádu velkých hvězd. Mimo jiné na tom koncertě hrály takové kapely jako AC/DC, Rush, The Guess Who, Justin Timberlake nebo Flaming Lips. A jednou z těch hlavních položek tohoto charitativního koncertu byly The Rolling Stones.

Tolik balerický hit s perámi Kačegra, Keithe Richardse, Angie a samozřejmě The Rolling Stones. Aktuální čas 1 hodina 21 minuta 43 vteřiny.

Jošaráš, skupina Elán a znova sama dotkni to všechno v nočním proudu. 30. července roku 1987 David Bowie odstartoval své severoamerické koncertní turné nazvané The Glass Spider Tour, skleněný pavouk, a jeho koncertní turné bylo, ten start se odehrál na stadionu Veterans v Filadelfii a není bez zajímavosti, že celému tomu designu koncertního provedení Davida Bowieho tehdy vévodil obrovský skleněný pavouk, který měřil 18,5 metru na výšku a byl široký 19,5 metru a celé to zařízení, které se týkalo koncertního provedení Davida Bowieho, převáželo 43 traků od města k městu. Tolik tedy David Bowie a koncertní turné, které startovalo 30. července roku 1987.

Tolik vzpomínka na Davida Bowieho a jeden z jeho singlových hitů Číňanka, tedy China Girl. Ještě jednou drobná připomínka toho, jak by dnes mělo vypadat počasí, jasno, maximálně polojasno, teploty výrazně letně tropické, 34 až 38 stupňů na severovýchodě republiky, 31 až 34 na horách kolem 30.

ty, já a ty, skupina Botox v nočním proudu. 30. července roku 1986 zveřejnil americký magazín Variety zajímavou informaci, že ze dne na den vypověděla gramofonová společnost RCA Records, tedy jedna z nejslavnějších vydavatelských firem ve Spojených státech, nahrávací smlouvu s Johnem Denverem, a to proto, že John Denver vydal single What Are We Making Weapons For? Proč vlastně vyrábíme všechny ty zbraně, a ten důvod, proč s ním gramofonová firma RCA rozvázala nahrávací smlouvu, byl ten, že jeden z hlavních vlastníků společnosti RCA, společnost General Electric, je jedna z nejvlivnějších a největších společností ve Spojených státech, která dodává své komponenty do zbraňových systémů John Denver.

Tady jsem tě milovala a miluju napořád. Kateřina Marie Tichá a její aktuální single, písnička Byt 66. 30. července roku 1977 obsadil nejmladší ze sourozenců Gibbových, tedy Andy Gibb, budiž mu země lehká, na 4 týdny první místo amerických singlových žebříčků, a to s písničkou, kterou mu napsali jeho sourozenci v čele s Andym Gibbem, a ta písnička se jmenuje Já prostě chci být tvoje všechno. I just want to be your everything.

Já prostě chci být tvoje všechno. I just want to be your everything. A nejmladší ze sourozenců Gibbových Andy Gibb. Necelých 12 minut tohoto nočního proudu před námi.

Katarína Knechtová a její Diálky v nočním proudu. 30. července roku 1969 skupina The Beatles dokončila v nahrávacím studiu Abbey Road písničku Come Together, což je jeden ze základních stavebních kamenů repertoáru skupiny The Beatles. No a tady to je, dejme se dohromady, Come Together.

Dejme se dohromady, Come Together, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr a George Harrison, famozní Beatles ve finále nočního proudu ze středeční noci do čtvrtečního rána. No a dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera mladší, aby vás převedl ze čtvrteční noci do pátečního rána, ale stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, ta samozřejmě vysílá dál, to pouze noční proud v tomto okamžiku bezmála nenávratně končí a jen co skončí, tak vás čeká repríza na pořadu plzeňské rozhlasové stanice Posezení v divadle. No a teď ona závěrečná písnička. Jeden z velikánů světové hudební scény, kanadský rodák, kanadsko-americký zpívající autor a také filmový herec Paul Anka, kterého jsme měli to štěstí u nás vidět několikrát a úplně poprvé už v 60. letech. Tak Paul Anka se narodil 30. července roku 1941 a slaví tedy půlkulaté 85. narozeniny. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.